0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Prázdnej byt,

máš tucty známých, ale kdo tě zná? Máš vlastní píseň, kdo však ví, jak zní? Máš pocit,

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Slavíci v krabici.
1: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. V roce 2024 se vyhlašoval 650. ročník ankety. Jaký byl ten rok? 19. ledna byla spuštěna mobilní aplikace e-doklady. 2. února byl se zpožděním spuštěn digitální přihlašovací systém DIPSY pro podávání přihlášek na střední školy. Ve Vysočina aréně v Novém městě na Moravě se 7. až 18. února po 11 letech uskutečnilo mistrovství světa v biatlonu. 12. dubna stanula horoleskyně Klára Kolouchová jako první Češka na vrcholu Annapurny. 10. až 26. května se v O2 aréně v Praze a v Ostravar aréně v Ostravě konalo mistrovství světa v hokeji. 26. května toto mistrovství světa česká hokejová reprezentace vyhrála, když ve finále porazila Švýcarsko 2-0. 13. července se tenistka Barbora Krejčíková stala čtvrtou českou wimbledonskou vítězkou ve dvouhře. 13. září zasáhla Česko ničivá povodeň způsobená tlakovou níží Boris. 20. až 21. září proběhly u nás krajské a senátní volby. 26. října přestaly české aerolinie provozovat vlastní lety. 28. listopadu byl slavnostně otevřen Schwarzenberský most s rozpětím 156 metrů, což je největší železobetonový obloukový most v Česku. A 17. prosince proběhlo otevření dálnice D4. Mezi největší hity roku 2024 na celém světě patřila píseň, kterou naspíval Benson Boone, a je to tahleta.

0: Už po třetí pořádala anketu Český Slavík televize Nova. Moderátory přímého přenosu vyhlašování výsledků 56. ročníku ankety popularity, který se konal 29. listopadu 2024 ve fóru Karlín Praha, byli opět Ondřej Sokol a Aleš Háma. Začneme kategorií zpěvák. Poprvé v historii jsou v první 50 tito interpreti Tom Artway a Martin Hranáč. Teprve po třetí v historii je mezi desítkou nejpopulárnějších Michal Hrůza a je desátý. Miraj Navrátil skončil devátý, po 22. je v první desítce Michal David a v roce 2024 je na 8. pozici. Pokáč už má i stříbrného Slavíka, kterého mu fanoušci přihráli v ročníku 2021 a tentokrát je to 7. příčka.
1: Kdysi dávno jsem mívala stres, vidím to jako by to bylo dnes. To víte, na krku dvě děcka, manžel zdrhnul do Německa a já ve dne v noci dřela jak pes. Věřte, že příjemné to není být i mrvére na zhroucení. Zkusila jsem všechny léky, zaklínadla pro Astéky, ale na...

0: víno. Jméno Ben Kristoval je poprvé ve výsledcích ankety Český slavík za rok 2011. A v roce 2024 si Ben sáhl na nejlepší umístění v dosavadní historii a je šestý. Richard Krajčo je po 15. v první desítce a je pátý. Na čtvrtou příčku se postavil zlatý slavík roku 2012 Tomáš Klus a zpívá se Simou Magušinovou.
1: Smáli se tomu, že je jinačí, smáli se tomu, že se drží stranou, smáli se tomu, že snad ani žít jinak neumí, než v bunkru pod peřenou. Zář, co mu byla dána jako dar, tak vnímal jako svoje prokletí.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Bronzového slavíka roku 2024 má Václav Neud Bárta a je to za prvé největší úspěch v jeho dosavadním působení v anketě a za druhé jeho vůbec první slavík. Vojtěch Dyk je po třetí za sebou stříbrným slavíkem a Marek Ztracený po čtvrté za sebou zlatým slavíkem. Je to zápis do historie, to se nikomu mezi zpěváky kromě Karla Gotta nepodařilo.

Během přímého přenosu byli představeni ti, kteří byli nominováni v kategorii Trinity Bank objev roku. Byli to zpěvačka Pam Rabbit, skupina Brixton a zpěvák Sofian Mejmej. A právě on se stal vítězem této kategorie, je tedy objevem roku 2024. Po třetí v historii se vyhlašovala kategorie Sýn slávy a vstoupila do ní zpěvačka Marta Kubišová. Každý z nás má na ní jinou vzpomínku, někdo třeba pamatuje její začátky, někdo ji objevil nedávno. Narodila se 1. listopadu 1942 v Českých Budějovicích. Dětství prožívala v Městci Králové a v Poděbradech, kde začátkem 60. let začala zpívat s lázeňským orchestrem. Pak už to šlo rychle, Pardubické divadlo Stop, Plzeňská Alfa, první nahrávky ve studiu, desítky hitů a v roce 1964 Pražské divadlo Rokoko, kde také později vznikla populární skupina Golden Kids. V letech 1966, 68 a 69 vyhrála anketu Zlatý slavík a i v ročníku 1970 byla nejpopulárnější zpěvačkou Československa, ale k předání ocenění tenkrát už nedošlo. Přišel zákaz zpívání. V listopadu 1989 se konal její triumfální balkonový návrat a Modlitba pro Martu se stala hitem našeho století. Mezi největší hity její kariéry patří i písnička Depeše. Hey.

kategorii hip-hop a rap se na bronzové příčce umístil Viktor Sheen, stříbro získali Atmo Music a první místo obsadil stejně jako v ročníku 2023 Kalin.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: A teď nejpopulárnější skupiny roku 2024. Poprvé je mezi 50 nejpopulárnějších skupin naší republiky Aleš Brichta Projekt a dále Benjis, DYK, Million Plus a Panoptiko. A teď první desítka kapel. Na 10. místě je skupina, která má 6 zlatých slavíků a navíc je její název v anketě od roku 1977. Je to Olympic. Poprvé v historii jsou tu, a to na 9. příčce, 4 tenoři.
2: Utich

Skupina Dimitrije Osma sedmou pozici obhájil z roku 2023 Čechomor, šestý je potřetí za sebou Divokej Bill, pátý potřetí za sebou Jelen a na čtvrtém místě je Krištof. V roce 2024 skompletovala skupina Miraj sadu slavíků a k jednomu zlatému za rok 2021 a dvěma stříbrným z následujících dvou let přišel v roce 2024 i bronzový slavík.

Na stupně vítězů kategorie skupina se v roce 2024 vrací po třech absencích Činasky a je to stříbrný slavík a zlatého slavíka dostává po 15. v historii Kabát.

Jako vždy se během slavnostního gala večera vzpomínalo na ty, kteří odešli do slavičího nebe, a mezi nimi byl i Josef Laufer.

čaj už ten vypil a tu naši písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Nejpopulárnější zpěvačky roku 2024. Nové interpretky v 50 nejpopulárnějších se jmenují Aiko a Lucie Bikárová. V roce 2024 přišlo do ankety Český slavík 1 613 462 hlasů, což je přibližně stejně jako rok předtím. V první desíce nejpopulárnějších zpěvaček toho ročníku je i jedno nové jméno, které vám prozradím za chvíli, a hned na 10. místě je Leny. 9. je Daša a mimochodem její jméno bylo poprvé ve statistikách ankety popularity v roce 2002 a teď jsme právě u toho nového jména. Poprvé je zde na 8. pozici Kateřina Marie Tichá a je to i velký skok nahoru, rok předtím byla 21.

Na sedmé příčce je loňská debutantka mezi deseti nejpopulárnějšími zpěvačkami u nás, Tereza Mašková. Lucie Vondráčková je šestá.

Ještě pro úplnost, Lucie Vondráčková je po 16. v první desítce. Po 21. je tu Anna K. a za rok 2024 je pátou nejpopulárnější interpretkou. Čtvrtá je Eva Burešová, bronzového slavíka obhájila z roku 2023 Monika Absolonová a stříbrného Lucie Bílá. Je to její pátý stříbrný slavík v kariéře.

0: proti.
1: Po třetí v historii si z pódia pro ty nejpopulárnější odnáší Eva Farná Zlatého slavíka. A to znamená, že už má 8 bronzových, 2 stříbrné a 3 zlaté slavíky, což jí řadí mezi nejpopulárnější zpěvačky historie naší populární hudby. Od mikrofonu se loučí Martin Hrdinka, hodně štěstí.

0: bych zkusit zahrát třeba C-maj.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: My jsme to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda.
3: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné páteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Uršula Kluková. Dobrý den, ahoj, vítej.
4: Ahoj, děkuji, děkuji.
3: I dnes vás to tu prostě nutí smát se s námi s velkou chutí.
1: Humoriáda.

0: A my jsme pozvali Uršovu Klukovou, ano. Ona ráda přijala naše pozvání do Humoriády,
1: že? Já jsem se těšila hrozně.
0: Hrozně nemohla strašně.
1: Vůbec jsem se nemohla už dočkat.
0: Ani dospat nemohla.
1: No to jo, to jsem mohla.
0: Tak jak se máš, co děláš?
1: No tak já v podstatě se mám dobře a jestli můžu říct teda, tak nedělám nic.
0: Nic s velkým mě? Anebo ano. Přece jenom něco?
1: Ne, tak já jsem teď v takovém období, že nic nemusím a všechno můžu.
0: Aha.
1: To je krásné.
0: A jak jsi dozrála k tomuto postavení?
1: K tomuto postavení jsem dozrála lety. Protože jsem měla narozeniny a tam se ukázalo, že už jsem v tomhletom období. Ani mě to nemuseli říkat, já jsem na to přišla sama. No prostě dokonce mě jeden můj kamarád mě říkal, Uršulo, dávej na sebe pozor, už ti není 84. Takže tím jsem zjistila, že mě je 85.
0: Aha. Tak jsme se dopočítali ano. správného čísla a teď správného prvního komika, kterého nabídneme posluchačům. Kdo by to byl podle tebe?
1: Ano, já to budu.
0: Teda no ty ne, už to jsi, ty to budeš celou hodinu.
1: Já to budu nabízet.
0: Jo, takhle,
1: tak,
0: ano,
1: já to prosím. A já nabídnu svého velkého kamaráda Pepíka, tedy Josefa Dvořáka, a sice s pidlou v zádech.
2: Se s vámi. Kde víte, o co jde? Že ne? Vy to vyjdete do divadla, nevíte na co? Horko, vy musíte mít peněz. Tak já vám pomůžu. Přátelé, naše královna. Nádherná.
3: Jo, řeši, koreši.
2: No. Už za tohle je hladomorná, tak... Ta si vyrazila vedle k sousedovi na takový flámek. A takový ten malinkatej, co jí věčně sleduje, tak ten upaloval za naším králem a všechno mu vyžvanil. A král vyhlásil sousedovi válku. Tak jsme vyfasovali zelený. Se podívejte, jak já vypadám. Přijímal jsem hostinský. Civilu hostinský, 10, 12 párek. Lidi, ale byla to bitva. My jsme se řezali. My jsme se řezali, já ne. Já měl prápor a kam šel vítr. No někdo to musí přežít, že jo? By to mohl potom vypravovat. Hlejte, víte, kolik nás bylo? Dva? Já a král? Když bylo po všem, tak král byl z bunkru. No víte, mozek musí být krytej. Celej bílej. On byl bílej i ve ksichtě. A začal se škrábat na takový kopeček a tam strom a že ze stromu uřízne kůru a synovi udělá lodičku. Takovýhle nesmysly a on říká, králi, nelezte tam, nelezte tam, znáte tu příhodu o těch zboudilých koulích. Znáte to, jo? No já bych to nemusel tady vypravovat, co tady dál. Já to nedořekl, on měl jednu pod krkem. Teď začal dělat. Bral falešnej luft. Jsem mu to ucpal drnem a on povídá, pozdravuj všetky doma. Tak vás pozdravuju, jo? A slibuju ti ten generálský flek. A bylo po něm. No co pak to čečal ze mě generál? Z ničeho nic jmenou generál. Do té doby nic a najednou generál. To udělá čekem změnu. No to je změn, lidi, já na sebe řval. Já jsem se buzeroval. Zemi nahoru, k zemi nahoru. No já jsem jednou týden nežral, já jsem si neprozradil heslo.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak Tolik kousek pytli v zádech z roku 1984. Uršula Kluková a Josef Dvořák mají spolu hodně společného?
1: Máme spolu hodně společného. Spolu jsme začínali vlastně v profesionálním divadle pracovat.
0: A spolu končíte v humoriádě?
1: Dneska. No, Pepa je můj kamarád. Hráli jsme spolu 10 let a pak jsme spolu hráli ještě 6 let.
0: Znáte se ze všech stran?
1: Známe se ze všech stran, ano, máme se rádi, jsme kamarádi, je to prostě úžasný.
0: Já pořád čekám, že uslyšíme nějakou věc, kterou jsme ještě neslyšeli o vás dvou.
1: No, tak to asi nevím, co máš na mysli. No,
0: nějaký zážitek, netradiční třeba. To,
1: no, jednou jsme šli takhle s Pepou po ulici, tam nějaký chlap prodával losy a vykřikoval: nikdo neprohrává, nikdo neprohrává, kupte si los. A Pepa mu povídá: a vyhrává někdo?
0: To je celé. Aha. A neskusili jste teda štěstí vy dva? Ne, dobře, tak máte štěstí.
1: My jsme věděli, že je to zbytečný zkoušet štěstí.
0: Dobrá, zkusíme štěstí. Kdo bude mít štěstí u našich posluchačů právě teď? Bude to Josef Dvořák anebo Ivan Mládek? Velký souboj začíná právě teď. Rozhodněte se SMS-kou, dámy a páni, u rádia Humor Mezera A nebo Humor Mezera B na čísle 90 01 04, telefon 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Tady je dnešní humoriáda, posádka Uršula Kluková a Pavel Kučera. My vás zdravíme a zveme k hlasování. Přidejte své hlasy pro Ačko, to je Josef Dvořák, nebo v tuto chvíli pro Bčko Ivana Mládka. Humor mezera A, humor mezera B, SMSky na 90 011 04, telefon 731 800 900, a tam už se chystá někdo z vás za námi. Dobrý den.
4: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy.
5: Dobrý den.
4: Zdravím vás, Pavle, paní Uršulku.
3: Zdravíme.
4: A taky. Já bych hlasoval pro pana Mládka.
3: Máme zapsáno a děkujeme.
5: Hezký Pavle, děkujeme.
3: Ano.
4: Ještě jenom chtěl jsem vám poděkovat tuhle za písničku od Iva Jahelky. Nechci toho teda zneužívat, ale ještě jsem vás dneska chtěl jednou poprosit.
3: Aha, podám prst.
4: Protože Uršulka nám naspívala krásnou písničku s Daliborem Jandou, kterou Šetodil pouštěl Patrik v humoriádě. Aha. A od té doby jsem ji vůbec neslyšel.
3: No tak nevím. Máte pro mě vždycky zajímavý úkol, ale no, nevím, jestli dnes splním, neslibuji.
4: Když to půjde, půjde, nepůjde, nepůjde, svět se nezbudí.
3: Tak jo, děkujeme. Naslyšenou.
5: Naschledanou.
3: Tak, další prosím, kdo je tu? Haló.
6: Dobrý den,
3: dobrý
6: tady paní Dana, Susti nad Labem.
5: Dobrý den.
6: Dobrý den, Uršulko, já vám přeju všechno nejlepší k vašim krásným narozeninám.
5: Děkuju, děkuju.
6: Nemáte zač.
3: A k těm, co byli, nebo k těm, co budou?
6: No, ke všem, ke všem, co budou, i těm, co byli.
3: Bereme, dobrá. A?
6: A hlasovala bych pro pana Dvořáka.
3: Máme zapsáno.
6: Ať je
3: Ústí a...
5: Ano.
3: A další města a obce naší krásné české, moravské a slezské vlasti. Dobré odpoledne, kdo pak se nám hlásí v tuto chvíli? Haló, haló.
7: Dobrý den, tady Petr Hrzdonek, já vás zdravím.
5: Dobrý den.
7: Váš tu usmělou děvčicu vedle vás. Mm-hmm. Vás teda.
3: Tak teda dík. A?
7: Ale tak tím nesnižuju vaši hodnotu. Jako.
3: No to byste si ani nedovolil, že?
5: Ne.
3: Tak, a? Hlasujete A nebo B?
7: Bčko, asi.
3: Píšeme si Ivana Mládka od vás. Díky, naslyšenou.
5: Děkujeme.
3: Dobré odpoledne.
8: Haló?
3: Ano, posloucháme, jsme na pnutí.
8: Dobrý den, všechny tam vás zdravím. Hlavně paní Uršulku.
5: Dobrý
8: a den. Chtěl bych Ačko.
3: A kdo?
8: A jestli by to bylo možný, tak čochta na Polednici.
3: Tak vy máte hodně náročná přání, to vám neslibuji. Ale kdo pak volal, nevíme křesní jméno, místo.
8: Jo, Jirka Rozenej Plzeňák, momentálně Opava.
3: Dobře, tak jo, máme zapsáno. I váš hlas je tam.
5: A děkujeme.
3: Přesně tak, a zveme dalšího ještě. Dobrý den.
9: Dobré odpoledne.
5: Dobrý den.
9: Já si vás oba dva zdraví.
3: Ano.
9: A já bych chtěl, prosím vás, pana Mládka.
5: Děkujeme.
9: Víkend.
3: Ano, děkujeme. Nápodobně. Chci říct, že prosit můžete krásně nebo sebekrásně, ale stejně hlasování rozhodne, stejně jako v tuto chvíli. Josef Dvořák nám bude pokračovat, je to vítěz. O zmláceném Dvořákovi se jmenuje výstup z kola plného hvězd, které uváděl náš kolega Aleš Cibulka.
10: Já si dovedu představit, že když dohrajete v divadle, tak přijdou faninky, chtějí podpisy, nesou vám dárky, chtějí se s vámi vyfotografovat. Stalo se někdy, že třeba přišel nějaký nespokojený divák, že se mu to nelíbilo, chtěl vrátit vstupné, nebo já nevím, udělal ještě něco horšího?
11: Ne, to si nespomínám.
10: Nikdy?
11: Možná jo, ale nebyl jsem u toho.
10: Nikdy vás nechtěla zmlátit a říct...
11: To jo!
10: Jo, zmlátit jo!
11: To pozor! To... Vy to víte, Aleši? Já jsem jeden snad a doufám jediný herec.
10: Ano.
11: v republice, který byl zmácený divákem.
10: To mě zajímá.
11: Opravdu, ale mě střískala baba.
10: A za co?
11: My jsme hráli v Děčíně odpolední a večerní představení s pidlou v zádech, takový představení, který, na který lidi chodili, hrnuli se na něj, byli nadšený, jásali, tleskali. A je závěr tohodle představení, já zůstal na scéně sám, epilog představení, povídám a najednou slyším, jak v portálu se někdo baví. Já jsem říkal, mohli by ty kluci, ty technici to vydržet. Já vím, že to je záběr, každý den hrajeme i dvakrát, ale mohli by to vydržet. A ono to sílilo v tom portále. Jenomže když hrajete s divákama, tak se nemáte čas koukat do portálu, někoho okřikovat. Musíte hrát dál a dál. A teď já jsem slyšel jenom, jsem říkal, co to je tohle? Protože už jsem slyšel, jako opravdu už byl vedle rachot a výkřik. To jsem se otočil a vytřeštil jsem oči, protože z portálu se na mě hnala baba z holí. Přítáž ke mně, co ti dám? První ránu jsem vykryl, to jsem chytil, to jsem dostal, druhou ránu jsem vykryl a měl takovýhle jeli tolerance. A ona, a teď jsme se přitahovali o tu hůl, já chci gota! Což jsem jí samozřejmě nemohl. Kdybych býval uměl aspoň trošičku, tak jsem tam trošičku zapěl jako mistr, ale baba mě svískala, byla děkovačka, my jsme se klanili, mý kamarádi nic nevěděli, protože byli v šatně, ty netušili vůbec, že šéf už dostal naboucháno. Diváci si mysleli, že to patří k představení, tak tleskali, říkají si, to je zajímavý, to je závěr, to je zvláštní závěr. Tak jsem je na konci ujišťoval, že to není úmysl, že si takovouhle osobu nevozíme sebou, že to je jenom pozornost města Děčína. A pak jsme zjistili, co se stalo. Tahle dotyčná byla v psychiatrický léčebně a měla vycházku. A nějaký utkvělo v hlavě, že chce slyšet gota, tak střískala mě.
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: S námi v Humoriádě je dnes Uršula Kluková. Uršula má dnes slušivý outfit, ne, že by jí to jindy neslušilo, ale dnes je to nějaké slavnostnější, výraznější.
2: No, mám to nový.
1: To je
2: všechno.
1: Kvůli nám, že je pátek, že je svátek, tak
2: no,
1: trošku.
2: No a že to mám nový.
1: Jo.
2: Já jsem si to vzala schválně sem, protože jsem vám asi řekla, že vám všem vytřu zrak.
1: Já už skoro nevidím. No tak, ale ty jsi zmínila ještě, že jsi pořídila něco krásného dnes na jedné akci.
2: Ano.
1: Prozradíš?
2: No tak já jsem si pořídila toho víc, ale nerada bych to všechno říkala, jo, co jsem...
1: Aby to neměli všichni stejné potom, aby nechodili Uršuly.
2: Ne, já jsem si pořídila peruánský přehoz takový.
1: Poncho?
2: No, není to přímo poncho, spíš pončinko. Protože je to kratoučký a má to takovou velikánskou kapucu.
1: Tak takhle to umí tento obleček pojmenovat jenom Uršula.
2: Si ho schválně nevzala. Nechtěla jsem vás vyděsit.
1: A to by ti to bylo horko ještě. Na to bude čas,
2: aha,
1: ne?
2: Aha, to je pravda. No. Tak to děkuju, že jsi mi to řekl, že jsem tak chytrá, že jsem si to nevzala kvůli tomu, že by mi bylo horko.
1: Tak, pojďme do archivu. Mm-hmm. Jaké další želízko v ohni máme pro posluchače?
2: Já mám želízko. No. Tak to je prosím Miloslav Horníček, hovorí přes rampu, a sice o pobytu v Americe.
3: Tady je dotaz, proč jste nám v Kanadě stloustl a okolik?
4: To je spíš můj dotaz, proč se vám zhoršil zrak a o tolik? Protože... Vážím přesně tolik, jako před odjezdem, to je 85 kilo. Je to moc, já vím. Ale je to tolik, jako před odjezdem. Čili se tady nějak pokazil zrak, anebo vidíte všecko radostněji už. Tak dále.
3: Nebo ti podstrčili váhu tam doma někde. Můžete nám říci, zda se nějak více projevil přes tu velkou vzdálenost v Americe pocit vlastenectví?
4: Projevil, samozřejmě, že jo. Já jsem, to už jsou takové pocity, které člověk buď nemá, nebo si je nepřiznává, nebo nepřipouští, já nevím co, ale tam najednou začal v člověku promlouvat malý zapadlý vlastenec a marně ho člověk plašil. Já jsem ho plašil, já jsem říkal, huš do rajzedi, jo. A on vzdoroval a hlásil se o slovo pořád. Tak jsme spolu vedli takové dlouhé polemiky a skutečně zesílil za to. Možná, že on se to ve mně spravil.
3: Tady je dotaz. Líbí se vám ono hulákání vydávané za big beatovou hudbu, nebo jen předstíráte z pozornosti či slušnosti, že se vám to líbí?
4: Ano, k tomu bych řekl toto. Já nejím špenát. To vždycky zdůrazňuju, protože když mě lidi zvou potom, tak už je jim jasno, co mě nemají nabízet. Já nejím špenát a v tom obrovském rozmezí jídel možná každý z nás něco nejí. Já třeba v tom obrovském rozmezí hudby, protože od dechovky přes big beat, folklor až po Beethovena je všecko hudba. Nemám, tak jako mě vypadl kolíček pro špenát, mě vypadl kolíček pro komorní hudbu. Dechový kvintet mě nic neříká. Tudíž si nedávám špenát a nechodím na dechový kvintet. Ale obojí nevylučuji ani z jídla, ani z hudby a netvrdím, že to není jídlo, že to není hudba a že ti, kdo to poslouchají, buď předstírají, nebo ti, kdo to jedí, že předstírají, že jim špenát chutná, protože to se dost těžko předstírá. Já závidím každému, komu chutná špenát a komu se líbí komorní hudba, protože je o dva požitky bohatší než já. Já všecko, čemu nerozumím a co mě nechutná, považuji za své ochuzení. A nikdy bych neříkal, že to není jídlo nebo to, že není hudba. Ale český divák je tak jaksi zařízen, že přijde-li do restaurace a dá si, třeba kdybych já si dal roštěnku, kterou mám rád, to říkám pro případ, že by mě někdo zval, a a vidím souseda, který jí špenát, tak ať se nají, já mu ho přeju, ten špenát, ale český divák je tak zařízen, že říká, moment, vedoucí, jak to, že vůbec vaříte špenát, čím byl kuchařův otec?
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik Miroslav Horníček o pobytu v dalekém zahraničí. Uršula byla také v Americe?
2: Já jsem byla v Americe a byla jsem tam 4krát.
1: Já jenom jednou.
2: Byla jsem na pozvání našich krajanů a vystupovala jsem tam s Karlem Černochem, s Pavlem Trávničkem, se Slávkem Šimkem, s Jirkou Krampolem. No a bylo to úžasný. Takže my jsme tam jezdili vlastně ob 2 roky vždycky. A už jsem tam byla tak známá, my jsme jezdili na tu Niagáru, já už jsem tam jezdila jak na mácháč. A dokonce už jsem měla známosti tam v těch stáncích, co prodávali ty dobroty a korále a to, protože vždycky jsem si tam něco koupila a to. Takže když jsme přijeli, tak oni už mě zdraví.
1: Hello, Ursula.
2: Hello. Nebo hi.
1: Hi. Co si koupíš? No dobře. Takže Uršula v Americe jako doma. Na některých místech tedy.
2: Na některých místech jenom. Ne všude samozřejmě jako doma, ale na ty Niagáře.
1: A umíš trošku anglicky nebo trošku víc?
2: Jenom sure baby.
1: Co to je?
2: Jistě děťátko. Jinak nic. No a potom hello, samozřejmě.
1: No tak jo, hello dali. Tak prosím vás, pojďme dále. Teď česky nabídneme Miroslava Horníčka dál, anebo Jitku Molavcovou s Lubomírem Lipským a Jiřinou Bohdalovou ve scénce Schůzka 7 trpaslíků. To by bylo možná veselé a hravé, uvidíme.
2: Jo,
1: každopádně posluchače vyberou. SMS-kou Humor Mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.
1: V nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
2: Juta, já už vím.
1: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
2: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
1: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
3: Co by jsme to nestihli?
1: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
3: Na blbosti, jo?
1: Těší se Patrik Rozehnal.
3: Krasavče!
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
4: A jednu krasavici máme ve studiu. Uršula Kluková už se těší na naše posluchačské hlasování. Miroslav Horníček anebo Jitka Molavcová a spol. Tak přátelé, vyberte si právě teď na našem telefonu. Kdo pak volá? Dobrý den.
5: Dobrý den, Honza Broumov.
6: Honzo? Dobrý den, Honzo.
5: Jurču, ahoj, já tě zdravím.
6: Je, ahoj, Honzo, to
5: a
6: je Honza.
5: Rád, že tě slyším aspoň v humory, když už tě nepotkávám na náměstí.
6: No jo, tak to víš. Ale, no.
5: Vy jste, když jsi byla posledním v humoriádě, tak jste mluvili o tom, jak jezdíš autem. Můžu tam dát jednu malou historku?
6: Ty? No tak jo.
5: No prosím tě, hele, máme dvě, jedna je dlouhá, ale tohle
4: to bude kratší.
6: To ne, to radši kratší. Aby...
5: Seděl, hele, přišla si jednou ke mně do kanceláře a říká, Honzo, pojď, mám nový auto, pojď se podívat, jo. Tak jsem se šel podívat, jako abych ho obdivoval, o autech dneska vím méně než v 5 letech, jo. Teď říká, pojď, já tě svezu. Tak jsem myslel, že objedeme na městí. Pak ne, vyjeli jsme ven, říkám, tak dobrý, tak objedeme město. Ne, vyjeli jsme z města, jo. Jeli jsme se zejít Mánkovice, já jsem měl, to bylo v únoru, já jsem byl v bači v nějakých trepkách, jakože z práce a tak, v košili. Když jsme přijeli 10 kilometrů do meziměstí, tak jsem říkal, ty Uršulo, čiče, mě je docela zima, jo. A ty si jela dál. Říkám, ty Uršulo, prosím tě, já mám volat v kanceláři, odemčený dveře, zapnutý program, je mě zima, drko tam, můžeme jet? A ty říkal, Honzo, promiň, ale já to neumím otočit.
4: Upřímná, jako vždy. Ano.
5: 14 kilometrů do Teplice, tam jsme to otočili. Ježíš,
4: to byla
5: hele,
4: jízda.
5: Vybral bych si horně se a rád tě slyším. Ahoj.
6: Je,
4: no tak,
6: ahoj,
4: ale Honzo, my nevíme, koho volíte.
6: Teď říkal Horňase.
4: Říkal. Jo, no, my jsme to zamluvili. No tak pardon, je to tam napsáno, naschledanou. Otázka se nabízí, who is Honza? Kdo je Honza?
6: Honza je můj kamarád a byl to šéfik naší knihovny Broumovský.
4: Jenom, aby nedošlo k nějakým dezinformacím, že?
6: Ne.
4: Že Honza něco víc a...
6: Ne, Honza je fajn.
4: Dobře, Honza je fajn. Kdo bude fajn dál na našem telefonu? Dobré odpoledne, koho zdravíme? Dobrý den.
7: Dobrý den, tady František Kralupy, zdravím vás, paní Uršulko, i vás, pane Pavle. A kdyby paní Uršula, když Pepika zvláčeli holí, kdyby připomněla, jaký tenkrát pokousal pes, jak vytrávila, jestli už zapomněla, anebo radí.

0: radši, když by o tom nechtěla mluvit, ať o tom nemluví.
1: Budeme vzpomínat na to hezké.
2: Ne, dneska o tom nebudeme mluvit, protože zrovna mám psa doma trošku nemocnýho.
1: Tak, ale hůl má sebou.
0: To chápu, to chápu.
2: Ano,
1: tak jo.
0: Jinak vám přeji stále zdraví a jste bezvadní. Díky.
1: Františku, děkujeme. Tak nevím, jestli jsme hlasovali, ale byl to hezký výstup. Pojďme přidat další hlas. Dobrý den.
3: Dobré odpoledne. Zdraví vás Rapotic, posluchačka Jana.
1: Dobrý
3: a
1: den.
3: Volila bych pana Hornička.
2: Ano.
3: A ještě zdravím zvlášť paní Uršulku.
2: Děkujeme vám.
3: Krásně a hodně zdravíčka.
2: Děkuju, děkuju.
3: Naslyšenou.
1: Děkujeme, naslyšenou. Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne. Já bych také chtěla paní Uršulku milou pozdravit. A chci pana Hornička a chtěla jsem ještě dodat, já bydlím v Kralupech a slyším tady pořád toho pana Františka a nevím, který to je.
1: Tak možná, že na náměstí se taky potkáte jako Uršula s Honzou. Nevím, neporadím. Třeba napoví příště pan František, náš posluchač. Tak no. Zdravíme.
4: Naschledanou.
1: Taková nečekaná setkání tu máme
2: to,
1: v Humoriádě.
2: To úžasný.
1: No a teď se sejdeme opět s panem Horníčkem, to je vítěz. Další nahrávka archivní je připravená.
5: Víte, já jsem tu četl krásný citát z Karla Čapka, protože když budu mluvit za sebe, tak se musím opřít o nějakého klasika. Když bych mluvil za sebe, tak budu v podezření, že předstírám. Karel Čapek napsal, že člověk by se asi styděl vydat jisté tělesné zvuky veřejně, ale nestydí se veřejně prohlásit, že moderní malířství je mazanice. A nebo že Big Beat je hulákání. A že je to stejné, nebo ne-li horší fópa, než to první, ale že za toto se nikdo nestydí. To napsal Karel Čapek, to neříkám já. Ale já mu věřím, já to podepisuji, já tím jenom podpírám svoje tvrzení, že všecko patří do hudby a když mně se to nelíbí, tak musím aspoň respektovat, že těm druhým jo. Já vím, že jsem tím klesl v jedněch půvabných očích třeba, ale nedá se nic dělat. Tak tolik.
6: Chtěl byste žít ve Spojených státech?
5: Ne.
6: Jaký měl...
5: Musím to rozvádět? Ne.
6: No, já myslím, že bys aspoň větu rozvitou z toho mohl udělat.
5: Nechtěl.
6: Děkuji, nechtěl, aspoň.
5: Ano, děkuji, nechtěl.
6: Ano.
5: No ne, mě to nikdo nenabízí. Kdyby mě nabízal, řeknu děkuji, nechtěl, ale mě to nikdo nemějí se neptají.
6: Třeba nabídka přijde.
5: To není nabídka, ne, ne. S tímhle písmem ne.
6: Tak dotaz.
5: To by bylo na stroji a na báječném papíře.
6: A co bys řekl pak?
5: Thank you, no.
6: No všem to bys musel napsat na stroji asi.
5: A na báječný papír.
6: Ano. Což by bylo horší.
5: No.
6: Jaký měl úspěch Karel Gott v Montrealu?
5: Měl úspěch. Tady problesky zprávy, že ne, protože my jsme zvyklí, že ten, kdo za nás někam vyjede, buď bude první a pak je to zlatý hoch, a nebo bude druhý a pak už to je podezřelý. A když je třetí, tak je to gauner, podvodník a my ho žijeme. Mně se vždycky líbí, že třeba na naše hokejisty, když jsou třetí, se zlobí hlavně lidé, kteří sami pracují v oboru, který vůbec nesnese evropský, natož pak světový měřík. Tak ať se každý snaží být reprezentantem, ať jeho obor vynikne. Ale proč mám nadávat klukům, kteří jsou třetí na světě? Vždyť je to fantastický, když tato malá zemička je v něčem třetí na světě. I toho není moc, v čem jsme třetí na světě.
6: Když jsme národ Komenského, jakou reformu školství byste navrhoval?
5: No, to já nejsem kompetentní. My jsme sice národ Komenského, ale já sám nejsem hoden jeho odkazu. Já jsem ve 14 letech dělal přijímačku na učitelák v domnění, že nemohla se sám nic naučit, budu učit jiné. Nevzali mě a od té doby se mi občas v noci zjevuje Komenský a tak kyne prstem a já nevím, jestli mě hrozí nebo děkuje.
7: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak, jaké bude další přání našich posluchačů, zatím netušíme, ale máme pro vás tipy. Ačko by mohl být Ivan Mládek, vracíme ho do hry, a Bčko Jitka Molavcová s Lubomírem Lipským a Jiřinou Bohdalovou. Vyberte si sami SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900. A teď potěšíme zvláště Honzu, který chtěl písničku s Uršulou, tak tady máme jednu specialitku s Josefem Dvořákem pro vás.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tak to byl doslova plivanec, Uršuly Klukové, to musíme vysvětlit.
2: Plivanec to nebyl.
1: Tchuj.
2: No jo, to bylo jenom jako.
1: No jasně, bylo to divadlo, kladivadlo přímo.
2: Kladivadlo to bylo a bylo to krásné, my jsme hodně zpívali. Ty jsi vybral takovou písničku, takovou atypickou trošičku, ale bylo to hezký, no. Líbilo se mi tam.
1: No tak tu písničku s Daliborem Jandou už jsme tady v Humoriádě měli před časem. Nakonec budeš mít dárek i pan Honza, posluchač, a všechny faninky Dalibora Jandy, ten bude zpívat ve finále. Ale ještě tam nejsme.
2: Aha.
1: Ještě musíme hlasovat v závěrečném kole,
2: ano.
1: Takže Uršula si na svůj elegantní účes nasadí elegantní sluchátka a můžeme slyšet další hlasování. Dobré odpoledne. Haló. Ztratili řeč, tak se jim líbila ta ukázka. To jste vy?
3: Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Tak stlumíme rádio, především, ať tam nemáme 27 hlasů. Super, kdo to je?
3: Tady Josef Balcár, Louny.
1: Josef, dobře.
3: Já bych chtěl pozdravit paní Uršulu.
2: No, jo.
3: A chtěl bych sem hlasovat Bečko.
1: Aha. Dobře.
2: Tak děkujeme
1: Máme
2: moc.
1: Máme to tam. Děkujeme krásně. Hezký víkend. Dobré odpoledne, kdo je s námi?
4: Haló, tady krásná Plzeň,
2: ano.
4: Tady Mirka.
1: Krásná Mirko, zdravíme, dobře.
2: Zdravíme, Mirko.
1: A, B.
4: Uršulko, stejná krevní skupina, vyšší zdravotnická škola.
2: Ano.
1: Sestřičky se nám tu sešly.
2: Porodnice. Jsme byli spolu.
4: A 40 let psychiatrie.
2: Ano.
4: Následky nejsou.
1: A to nestihneme všechno probrat.
2: Co jsme dělali?
1: To příště.
4: Já vás moc zdravím, přeju oběma hodně zdraví, všechno nejlepší, spokojenost a radost ze života.
1: A
4: chtěla bych Ačko.
2: Děkujeme. Naschledanou.
1: Ano, zdravíme srdečně a běžíme do archivu pro Ivana Mládka.
5: Oblékám se sice prostě, ale čistě, vkusně a účelně. Neuznávám maloměšťáky, kteří neustále něco schánějí. Snaží se odlišit od ostatních a chtějí být moderní za každou cenu. Maloměšťáci, to je kapitola sama pro sebe, jak já je nenávidím. Házím je do jednoho pytle s vesničany. Se kterými si nic nezadají. Za tři základní znaky maloměšťáctví považuji honbu za módou, za druhé falešný stud, za třetí bydliště do 3000 obyvatel. Já oblékání nevěnuji přílišnou pozornost a to je, myslím, správné. Postupně vám teď popíši, co si dnes vezmu na sebe. Začnu u hlavy a skončím u nohou. Tak, na hlavu si dnes nevezmu nic. Je teplo, potila by se mi hlava a zbytečně bych si zničil účes. Ne, že bych neměl velký výběr čepic. Ve skříni mám dva klobouky, z toho jeden tyrolák, několik rádiovek, beranici a slamák. Vybavit se takovou řadou pokrývek nebylo pro mě jednoduché. Mám hrozně velkou hlavu, všechno jsem si musel nechat dělat na zakázku. Nevím, po kom ji mám tak velkou, jak já už kvůli té hlavě zkusil. Nejvíc mě však bolejí posměšky od Jarunky. Když jsem se jednou pakoval do lázně, utrousila. Zuzane, když se s tou svou velikánskou holou hlavou postavíš na kufr a připažíš, tak vypadáš jako razítko. Hrozně se mě to tenkrát dotklo. A šel jsem dokonce druhý den k lékaři, jestli by se s tím nedalo něco dělat. Pan doktor mě hlavu proklepal a řekl, že je naprosto v pořádku. Jen se mě zeptal, jestli jsem v mládí nedělal hodně beraniduc. No samozřejmě, že dělal, ale to dělá skoro každé dítě. U sousedů nedělají například nic jiného. Táta tam přijde z práce domů a hned jde po svých dvou dětech hlavou. Je na beraniduc úplný maniak. Jeho děti mají každou chvíli rozbité hlavičky a lékaři jim na zdravotním středisku přezdívají křapky.
1: pokračování příště. Možná si někteří myslí, že tady byla Květa z Doktorů zpočátku právě teď ve studiu, protože opět běží seriál, opět se to dává.
2: Jo, tak to já jsem neviděla.
1: No tak vás. Už to víš.
2: No, tak to já se kouknu.
1: No a cítíš se někdy jako Květa?
2: Ani ne.
1: Já jsem si vybavil tu scénu, jak jste paní Herfortovou, tvojí kamarádku, ano, sundávali z toho stromu, jak jste šplhali pro imelí, abyste vyrobili vánoční výzdobu. No, tak veselé to bylo. No, tak přejeme, ať jsou posluchači veselí a hraví stejně jako ty a stále zdraví.
2: Ano, já taky. Já se taky loučím a naschledanou, mějte se dobře a hlavně nebuďte smutný.
1: Ano, jahodový koktejl Dalibor & je tady. Dobrou chuť přeje Pavel Kučera.

0: Bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Vlakovou dopravu na trase z Tišnova do Nedvědice a ze Znojma do Hodonic tento týden omezí Výluka. Vláda dnes nejspíš schválí rozpočet na příští rok. Hokejisté brněnské Komety si proti Hradci Králové připsali první výhru sezony. A dnes čekáme proměnlivou oblačnost a teploty do 18 stupňů. Dobré ráno, u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá David Hasman. Vlaková spojení mezi Tišnovem a Nedvědicí a Znojmem a Hodonicemi od dneška do pátku omezí plánovaná výluka. Vlaky linky S31 na Brněnsku a S8 na Znojemsku nahradí autobusy. Důvodem je údržba trati a oprava kolejí.
2: Výluky na obou tratích jsou jen v dopoledních hodinách. Mezi Tišnovem a Nedvědicí vlaky nepojedou vždy od 7.30 do 13.25 a v úseku ze Znojma do Hodonic od 7.40 do 13.40. Autobusy budou odjíždět přímo od železničních stanic a z dalších míst uvedených ve výlukovém jízdním řádu. Markéta Hušková, Český rozhlas.
0: Lesníci na Vysočině testují nové postupy, které mají zabránit šíření lesních požárů. V porostech vytvářejí záseky a frézují cesty, které mají pomoct včasnému zásahu hasičské techniky. Pokračuje lesní správce Michal Toufar.
3: Se snažíme dodržovat šířku a výšku, aby se těžká technika dostala na naše lesní cesty. A v tom konkrétním porostu a v každém porostu se snažíme rozčleňováním lesa zajistit, aby se ta těžká technika dostala co nejblíže.
0: Vláda by dnes měla schválit finální podobu rozpočtu na příští rok. Lídři vládní koalice se ve čtvrtek dohodli na tom, že schodek nakonec bude o něco nižší než ministerstvem financí původně navržených 389 miliard korun. O kolik ale neřekli. Vicepremiér Karel Havlíček z ANO řekl, že měli při škrtání omezené možnosti.
4: Ten rozpočet je mimořádně našponovaný, je to 97% mandatorních, čili zákonných výdajů, čili každý vidí, že v zásadě tam není velký manévrovací prostor, pokud nechceme sahat do bezpečnosti, pokud nechceme sahat do výstavby silnic, dálnic a pokud nechceme ohrozit energetickou bezpečnost, což jsme jasně řekli, že neučiníme.
0: Opozice označuje navrhovaný deficit v době hospodářského růstu za neobhajitelný. Sport. Hokejová Kometa Brno porazila ve třetím kole Tipsport Extraligy na domácím ledě Hradec Králové 3-1. Po dvou prohrách na hřištích soupeřů si tak Brněné připsali premiérové vítězství v sezóně. Pomohlo k tomu i to, že v průběhu utkání trenér Libor Zábranský výrazně přeskládal složení útoků.
5: Když se nám ty utkání nevyvíjí tak, jak chceme, tak já si myslím, že to je povinnost všech kaučů hráčům pomoct a najít jim v ten daný moment to správné místo a někdy to trefíte, někdy ne, ale ten vývoj zápasu vždycky určí samotní hráči a ti, co si ten čas na ledě zaslouží, tak to prostě dohrají. Počasí.
0: Na jihu Moravy dnes čekáme proměnlivou oblačnost, ráno a dopoledne ještě i skoro jasno. Odpoledne a večer mohou vyskytnout přeháňky. Nejvyšší odpolední teploty 15 až 18 stupňů. Vád bude mírný, přes den čerstvý severozápadní vítr. Biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Provoz na dálnicích a hlavních trasích v regionu je teď ráno bez výrazných komplikací, jezdí se plynulé, hlášenou nemáme žádnou nehodu. Tak ať to vydrží, šťastné cesty přeje David Hasman.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Dobré ráno, Moravo, jsou 4 minuty po 5 hodině. Posloucháte Český rozhlas Brno a jsme rádi, že jste si nás naladili na začátku nového týdne. Je pondělí 21. září roku 2026, což je 264. den letošního roku. Do konce roku už zbývá pouhý 101 den. Léto ještě astronomicky nekončí, podzimní rovnodennost nastane ve středu 23. září, zhruba ve 2 hodiny, ale o tom si ještě určitě povídat budeme. Svátek má dnes Matouš, písničku všem Matoušům pošleme po 8. hodině a zajímavá pranostika pro dnešek po svatém Matouši čepici na uši, tak uvidíme, jestli to bude pravda, ale o tom až první předpověď počasí. No a samozřejmě písničky, které nestárnou, vám budou dělat společnost od samého začátku a začneme dlouhou nocí s Helenou Vondráčkovou, Mademoiselle Giselle nám pak představí Václav Neckář. Pavel Kašpar u mikrofonu, přejeme vám krásné vstávání, ať se vám dnešek rozjede v pohodě, nic se vám nepřipálí, nerozlije a nikdo vás nerozčílí. Dobré ráno.
1: Český rozhlas Brno.

Tady je Český rozhlas Brno, je 5 hodin a 11 minut, posloucháte nás v pondělí 21. září 2026. Dnešek je Mezinárodním dnem Alzheimerovy choroby. Symptomy nemoci v roce 1907 poprvé popsal německý psychiatr Alois Alzheimer. V té době byla Alzheimerova choroba považována za velmi vzácné onemocnění. Aktuální odhady ukazují, že v Evropě žije asi 9 milionů lidí s demencí a okolo 140 tisíc z nich je v České republice. V roce 1847 byly na ostrově Mauritius vydány nejznámější a také nejvzácnější poštovní známky na světě. Červený a modrý Mauritius s chybným nápisem poštovní úřad. Místo správného poštovné zaplaceno. Kvůli této chybě se z nich staly filatelistické rarity. Červených se dochovalo 15 kusů a modrých jen 12. V roce 1913 se narodila herečka Věra Ferbasová a o 10 let později také herečka Luba Skořepová. V roce 1937 se 21. září konal pohřeb prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Stal se symbolem zármutku i víry v budoucnost a už pouhý rok později, 21. září 1938, zástupci Anglie, Francie požádali ultimativně prezidenta Beneše o odstoupení Sudet Německu. Vláda pak vyslovila souhlas s navrhovaným odstoupením, což v zápětí potvrdila také Mnichovská dohoda. Kulaté 80. má dnes velká česká herečka Daniela Kolářová. Narozeniny má dnes brněnská rodačka, módní návrhářka a textilní výtvarnice Liběna Rochová. Podle svých slov je Evropankou, Brno má ale ráda. Pyšná na něj byla zejména v dobách divadla Husa na provázku, Hosta do domu nebo Literárních novin. V roce 1959, tedy před 67 lety, bylo založeno slavné satirické divadlo Večerní Brno. Bylo to v době, kdy vznikala řada divadel malých forem, například Rokoko nebo Semafor. Tato divadla měla společný humor, satiru a také svůj vzor Osvobozené divadlo. Mezi vrcholné inscenace Večerního Brna patřila hra Milana Údeho Král Vávra. Ve Večerním Brně působila také celá plejáda skvělých herců vedle stálého souboru, kde hrál třeba i Karel Augusta. Zde hostovali třeba Miroslav Horníček, Eva Pilarová nebo Ljuba Hermanová. V roce 1963, přesně 21. září, se uskutečnila premiéra filmu režiséra Karla Zemana Baron Prášil, který vznikal ve zlínských ateliérech. A rok 1968, 21. září, znamenal také nástup pětidenního pracovního týdne, kdy byly volné soboty. Až na výjimky a ty byly pak přesunuty kvůli svátkům. Nicméně pracovní soboty zůstávaly v té době ještě dále. A skončíme dnes ve světě muziky. Narozeniny by dnes oslavil Leonard Cohen. Narodil se totiž 21. září 1934. Jeho básnický osud a životní osud je velmi zajímavý, protože začínal kdysi jako básník a v podstatě zpěvákem se stal až ve svých 33 letech. Pochází z Kanady a svým velmi specifickým způsobem projevu se zapsal do paměti spousty lidí. Jeho písničky znáte i z našeho vysílání a Leonarda Cohena u příležitosti nedožitých 92. narozenin si připomeneme písničkou Closing Time. Písnička, která mluví o tom, že v baru je sice zavíračka, ale je to v podstatě takový celý životní příběh.

0: 92. narozeniny by dnes oslavil Leonard Cohen. Počasí. Tady je Český rozhlas Brno, je 5 hodin a 19 minut. Čas na počasí. Teploty na jihu Moravy se pohybují v rozpětí mezi 11 a 14 stupni Celsia a předpověď ta dnes slibuje ráno a dopoledne skoro jasno. Odpoledne a večer se mohou vyskytnout přehánky, oblačnost bude proměnlivá. Nejvyšší teploty dnes mezi 15 a 18 stupni Celsia, k tomu mírný, přes den až čerstvý, severozápadní vítr do 30 km za hodinu, místy v nárazech do 55 km/h. Bio je dnes na jedničce a slunce, které vyjde v 6 hodin a 37 minut, zapadne v 18 hodin a 56 minut. Dobré ráno.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Zpívala vám Věra Špinarová, je 5 hodin a 23 minut, tady je Český rozhlas Brno. I plané výhrůžky pronesené v rozčilení mají následky. Upozorňují jihomoravští policisté na svých webových stránkách v souvislosti s případem, kdy 32-letý muž na pracovnici úřadu práce v Brně do telefonu křičel, že vezme brokovnici a všechny na úřadě postřílí. Vyděšení úředníci zavolali policii a ta si pro rozohněného klienta brzy přišla. Putoval rovnou na služebnu. Dalším šetřením zjistili, že podezřelý žádnou střelní zbraň nevlastní a své chování považoval za špatné, litoval toho. Přesto je nyní podezřelý ze spáchání trestného činu násilí proti skupině obyvatel i proti jednotlivci, za kterým v případě odsouzení může hrozit až roční trest vězení. Jihomoravští hasiči bohužel hlásí tragický víkend. Po požáru rodinného domu v Hruškách na Břeclavsku v sobotu dopoledne zemřela žena a zranil se muž. Oba se nadýchali kouře. Ženu se i přes resuscitaci nepodařilo zachránit. Muže záchranáři převezli do nemocnice. Požár podle vyšetřovatele způsobil škodu asi 500 000 korun. Příčinu hasiči zjišťují. A ke ztrátě života došlo bohužel také v sobotu u Bítova na Znojemsku. Při otáčení tam havarovala cyklistka, která při pádu ztratila vědomí. Záchranáři na místo povolali vrtulník, který měl transportovat do nemocnice. Bohužel z místa nehody se vracel prázdný. Přes intenzivní resuscitaci se ji nepodařilo zachránit. 5 hodin a 25 minut, buďte na sebe opatrní, na svých cestách, doma, kdekoliv. Tady je Český rozhlas Brno. Zprávy pro vás dnes připravuje David Hasman a ty další tu budou už za 5 minut. Přejeme vám hezký poslech a dobré ráno.

0: půl šesté.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Brněnský dopravní podnik za posledního půl roku zaplatil za naftu asi o 21 milionů korun více než v předchozích 6 měsících. Ceny pohonných hmot rostou od únorového americko-izraelského útoku na Irán. Průměrná cena nafty v Jihomoravském kraji byla tehdy mírně přes 33 korun za litr. Dnes je téměř o 15 korun vyšší. Zdražování paliv se zatím do výše jízdného nepromítne. Dopravní podnik častěji nasazuje plynové autobusy. Řemeslníci dokončili opravy kabin na fotbalovém stadionu v Udolní ulici v Blansku. Práce vyšly na víc než 40 milionů korun. Dělníci postavili novou přístavbu a před budovou jsou 40 parkovacích míst pro klub i návštěvníky. Fotbalový stadion nechalo město v uplynulém roce kompletně zrekonstruovat. Má díky tomu novou střechu, toalety pro návštěvníky a taky rozvody. Kroměřížská radnice připravuje stavbu kruhového objezdu na křižovatce ulic Obvodová a u Rejdiště u supermarketu. Zastupitelé už schválili výkup prvního pozemku, který je pro výstavbu nutný. Kruhová křižovatka zrychlí dopravu a přinese bezpečnější provoz pro chodce, kterým tu chybí přechod přes silnici. Sex business se stále více přesouvá na internet. Ministerstvo spravedlnosti ale kvůli tomu změnu zákona nechystá. Podle mluvčího rezortu Vladimíra Řepky umožňují současné předpisy postihovat například obchodování s lidmi nebo sexuální nátlak. Policie letos do srpna zaznamenala jeden případ digitálního kuplířství, loni celkem 3. Organizace pomáhající obětem předpokládají, že skutečný počet poškozených je ale vyšší. A počasí na Jihomoravě dnes čekáme prominlivou oblačnost, ráno a dopoledne ještě i skoro jasno. Odpoledne a večer se mohou vyskytnout přeháňky. Nejvyšší odpolední teploty 15 až 18 stupňů. Biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: S omezením počítejte ve Velké Meziříčí ve Vrchovecké ulici. Havarovalo tam osobní vozidlo, na místě zasahují složky IZS. Tolik doprava aktuálně. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 5 hodin a 39 minut. Vláda chce od příštího září zakázat používání mobilů na základních školách. Plošný zákaz chce včlenit do novely školského zákona. Podle předkladatelů by to mělo přinést větší soustředění dětí na výuku, lepší školní klima a méně rizik spojených s používáním telefonů. Některé brněnské školy ale mobily omezují už teď. Místo nich většinou dětem nabízejí jiné možnosti, jak trávit přestávky. Při výuce moderní technologií navíc je využívají.
1: Pojďme teď mobily, prosím, dát do boxíku.
2: Vyzvala na začátku matematiky učitelka Štěpánka Bajerlová. Studenti ale nezůstanou jen u sešitu s propiskou. Ve dvojicích pracují s iPadem.
3: Jedna polovina plus dvě třetiny je dvojtečka.
4: Dobře, tak vypočítáme to, jo?
5: Tak to musíš prvně ten spodní číslo dát na šestku.
4: Bohu, máme to správně, pěkně nadko.
2: Počítají Antonín a Natálie.
6: Takže vlastně jak se snažíme jako přemýšlet o tom, kde ty technologie pomáhají a vlastně ukazovat nějaké smysluplné využití. A samozřejmě jako pro žák je to jako zajímavější.
2: Říká učitelka matematiky. Kromě hodin mají jejich mladší spolužáci na základní škole zakázané mobily i o přestávkách. Na chodbách ale mají připravené knihy a hry.
6: Pingpongový stůl, jestli je to kulečník, jestli je to skládání pucle, aby měli chuť prostě ten telefon odložit.
2: Doplnila Štěpánka Bajerlová.
7: Já se teda většinou čtu nebo chodím za kamarádama v jiných ročnicích.
2: Svěřuje se Markéta a přikyvuje i Sebastian.
8: Asi nejvíce hraju kulečník s kamošem a vždycky si dáme proti sobě zápas, je to vždycky zábava.
9: Využíváme hodně jako ty digitální technologie ve výuce, takže naše snaha je rozvíjet digitální kompetence a v této perspektivě pro nás je důležité, aby škola netvořila bariéru mezi tím, co se děje ve škole mimo tu školu.
2: Doplňuje ředitel laboratorní školy Labyrint Břetislav Svozil. Podle výzkumníka Libora Juhaňáka z Masarykovy univerzity nedávné výzkumy

0: počasí.
1: A s Elánem pro vás přinášíme také další aktuální předpověď počasí. 6:15 je čas, když jste s námi. Teploty na jihu Moravy se pohybují mezi 11 a 14 stupni Celsia. A předpověď pro dnešek. Ráno zpočátku a dopoledne bude převážně polojasno beze srážek, během odpoledne však bude oblačnosti přibývat a po zbytek dne bude už převažovat oblačno nebo i zataženo s lokálními přeháňkami. Nejvyšší teploty dnes mezi 15 a 18 stupni Celsia a vítr dnes svěží, čerstvý severozápadní, zpočátku tedy bude mírný, ale přes den se rozfouká až do 30 km za hodinu a v nárazech místy až do 55 km za hodinu. No a večer pak bude vítr slábnout. Teploty dnes jasné, slunce to vyjde v 6 hodin a 37 minut a zapadne 4 minuty před 19. hodinou. Bio je na jedničce. Pavel Kašpar u mikrofonu. Přejeme krásné pondělní ráno.
0: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 5 hodin a 50 minut. A řeč bude teď o květinách. V dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo se Martin Písařík zaměří na tulipány.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že tulipány se kdysi prodávaly za velmi vysoké ceny? Pocházejí pravděpodobně ze střední Asie či Turecka. Perští zahradníci se zabývali jejich křížením již v prvním tisíciletí, dnešní podobu ale získali později. Prodej a vývoz tulipánů ze země se přísně kontroloval, přesto se rozšířili i do okolních zemí a jejich obliba stále vzrůstala. Na osmanském dvoře se v 16. a 17. století odehrávala skutečná tulipánová mánie. Ve stejné době se tulipány dostaly i do Evropy a především do Nizozemí. Tulipány se staly znakem postavení, po němž toužil úplně každý. Jejich cibule se záhy zařadily mezi luxusní zboží a hlavní holandské vývozní artikly. Ceny některých exemplářů, především s vícebarevným okvětím, šplhaly do nevídaných výšin. Neudržitelná mánie dospěla ke konci roku 1637, kdy celá bublina splaskla a mnozí zbankrotovali. To se hodilo zbožným kalvinistům. Ti květinovou horečku zuřivě odsuzovali jako honbu za prchavým luxusem a krach využili k propagandě. I proto je dnes obtížné posoudit, nakolik jsou zprávy o této události přesné.
1: Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Bylo 6 hodin.
3: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: Na Jižní Moravě vzniká nebo v poslední době vzniklo zhruba 20 ordinací praktiků, pediatrů a zubařů. Třetí blok Dukovanské elektrárny znovu dodává elektřinu do sítě. Oprava na fotbalovém stadionu v Uherském Hradišti zabrání zatékání do tribuny. A počasí dnes čekáme proměnlivou oblačnost a teploty do 18 stupňů. Dobré ráno, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší David Hasman. Zhruba 20 ordinací praktických lékařů pro dospělé, pediatrů a zubařů v posledních měsících přibyla v Jihomoravském kraji. Některé z nich zahájily provoz už v létě, jiné začnou fungovat na podzim. Stále jsou ale v kraji oblasti, kde lékařské ambulance chybí nebo mají vyčerpanou kapacitu. Jde zejména o menší obce. Pacienti tak mají delší čekací doby nebo musí dojíždět do větších měst.
4: Například v Ratíškovicích na Hodonínsku otevře nový pediatr ambulanci 1. listopadu. Aktuálně přijímá nové pacienty, kterých může být až 1200. Dojíždět tam můžou i dětští pacienti z Dubňan, Milotic, Vacenovic nebo Kyjova. Nového pediatra eviduje Všeobecná zdravotní pojišťovna taky ve Znojmě, stejně jako 3 nové zubaře. A praktický lékař otevře od října ordinaci v přízemí hlavní budovy nemocnice Hustopeče. Hana Novotná, Český rozhlas.
2: V jaderné elektrárně Dukovany energetici obnovili dodávky elektřiny z třetího výrobního bloku. Odstavený byl od 17. července kvůli výměně části paliva, kontrolám a servisu zařízení. Dukovanská elektrárna má 4 bloky. V srpnu byl souběžně s třetím odstavený i 4. kvůli údržbě jejich společných zařízení. Podobná situace podle současných plánů nastane znovu až v roce 2032. Uherské Hradiště opravilo východní tribunu městského fotbalového stadionu. Řemeslníci na železobetonových stupních udělali sanační práce za víc než 3 miliony korun, které prodlouží jejich životnost a zároveň zamezí zatékání srážkové vody do prostor pod tribunou. Příštím roce je v plánu zásadní rekonstrukce osvětlení, říká mluvčí hradišťské radnice Jan Pášma.
5: Práce budou zahrnovat jak výměnu stávajících svítidel v osvětlovacích stožárech, tak i nové osvětlení v prostoru tribun a výměnu rozvodů. Modernizace bude stát více než 20 milionů korun, více než 8 milionů činí dotace z evropských fondů.
2: Ukrajinským a americkým diplomatům se podařilo dohodnout schůzku prezidentů. Volodymyr Zelenský napsal na sociální sítě, že se s Donaldem Trumpem setká tento týden v New Yorku. Metropole hostí valné shromáždění OSN.
6: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na svém telegramovém účtu potvrdil, že o podrobnostech schůzky se s Donaldem Trumpem dohodl v průběhu nedělního telefonického rozhovoru. Zelenský dodal, že diplomacie nabrala na dynamice a setkání s Trumpem může mnohé změnit. Podle ukrajinského prezidenta je prioritou číslo 1 cesta k míru. Existují nové myšlenky, které se týkají kroků k deeskalaci a základních bezpečnostních otázek, energetických, zemědělských a ochrany lidských životů, napsal Zelenský. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
3: Počasí.
2: Na Jihomoravě dnes čekáme proměnlivou oblačnost, ráno a dopoledne ještě i skoro jasno. Odpoledne a večer se mohou vyskytnout přeháňky. Nejvyšší odpolední teploty 15 až 18 stupňů. Biozátěž mírná.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Komplikace u Velkého Mezříčí na silnici 360 na příjezdu z Křižanova. Kousek před mostem Vysočina těžce havarovalo osobní vozidlo. Na místě zasahují záchranáři a podle potřeby mohou zastavovat provoz. Projíždějte opatrně. Tolik doprava. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Krásný den vám všem, milí posluchači, 5 minut po 6. hodině je s vámi Český rozhlas Brno. Začíná nový týden, je pondělí 21. září 2026, svátek dnes slaví Matouš a dnešek je také světovým dnem Alzheimerovy choroby, což jsme zmiňovali už před hodinou. Navíc je také dnešek dnem minigolfu, takže pokud si chcete zahrát, tak dnes to bude s oslavnou fanfárou a pokud patříte mezi milovníky sladkostí, tak dnešek je také dnem pekanových sušenek. Můžete si pochutnat, upéct a udělat si radost. My vám uděláme radost písničkami, které nestárnou a začneme s Karlem Gottem, Ráno jedu dál a přidáme Jarmilu od Pavla Dobeše hned v zápětí. Pavel Kašpar u mikrofonu, přejeme krásné vstávání, ať se vám celý týden daří. Dobré ráno.
3: Český rozhlas Brno.

0: Posloucháte Letní ráno Českého rozhlasu Brno.
1: Jarmila vždycky mi radila, abych pracovní dobu dodržel. Dneska mě, ale náramně, táhlo domů a tak jsem prostě šel. Jarmila má totiž dneska narozeniny, proto jsem dnes přišel dříve o 2 hodiny. Na stole sklenice, smích slyšet z ložnice, v předsíni stojí pánské střevíce. Vytahuji saktovky květiny, uvažuji, kdo asi přijel z rodiny. Typuji nejspíše na strýce, kdo jiný měl by přístup až do ložnice. Kdo jiný než strejda z dědiny, vzpomenu si na Jarmilu, nejsem jediný. V ruce mám kytici, už stojím v ložnici, vidím, že nevymřem po přeslici. Kde pak jejda, není to strejda, Františku, ty máš boty úplně jak on. Přičemž nechávám prostor úvahám, vyhledávám optimální tón, kterým bych oba dva jednak pohanil, přitom abych nikoho slovem nezranil. Takže jsem chvíli stál, pak říkám krucinál, tebe bych soudruhu tady nehledal. Dodnes mě mrzí, že jsem byl drzý a že jsem pracovní kázeň porušil. Dřív než o hodinu vypnul jsem mašinu, čímž jsem rozdělanou práci přerušil. Oba si mě postavili na kobereček, to jak zle mi vyčinili, nedal jsem si za rámeček. Z nevěry nedělám závěry, mrzí mě, že jsem u nich pozbyl důvěry.
2: Tady je Český rozhlas Brno, je 6 hodin a 10 minut, byla legendární Jarmila Pavla Dobeše. Osobní konverzace, intimní fotky a videa nebo třeba zasílání spodního prádla. Tak funguje sex business na internetu. Spolu s ním se do kyberprostoru přesouvá i související kriminalita. Podle organizací, které pomáhají ohroženým i obětem, je ale těžké některé činy postihovat.
3: Na Facebooku jsem si začala psát s Tomášem. Myslela jsem si, že je mu 16 let.
4: Citujeme z reálného případu, který uveřejnilo ministerstvo vnitra na webu Obchod s dětmi.cz. 13-leté dívce říkejme Jana.
3: Tomáš postupně získal moji důvěru a přesvědčil mě, abych mu posílala moje intimní fotky a videa. Netušila jsem, že Tomáš je dospělý muž, který pak s mými fotkami a videi začal obchodovat na internetových seznamkách.
4: Kromě známé metody Loverboy, tedy navázání blízkého kontaktu skrz manipulaci, se do podobné situace může dostat oběť i třeba prostřednictvím legitimně se tvářící nabídky práce, říká ředitelka české organizace La Strada, která pomáhá vykořisťovaným i obětem obchodu s lidmi, Markéta Hronková.
5: Tam hodně funguje Telegram, Facebook, jsou to takové ty uzavřené komunikační kanály, kdy nabídka třeba se objeví někde veřejně, ale potom celá ta konverzace už se přesune do nějaké skupiny.
4: Přes profily na sociálních sítích inzerují svůj intimní obsah taky ženy poskytující sexuální služby. Intimní fotky a videa na internetu prodávají spíš mladé ženy a dívky. Často si neuvědomí, že obsah může uniknout a poměrně časté je i vydírání. Většina žen navíc odklikne souhlas platformě bez přemýšlení, říká vedoucí brněnského poradenského centra Rozkoše bez rizika Alena Holoušová.
6: Pak přicházejí různé agentury, které vám nabízejí, budu odpovídat na nějaké nechtěné maily, nechtěné čety, zařídím za vás reklamu, ale zase si od vás vezmu třeba nepřiměřený množství vašeho výdělku.
4: V Česku už policie eviduje i případy takzvaného digitálního kuplířství, potvrzuje mluvčí policejního prezídia Ondřej Moravčík.
7: Za celý rok 2025 jsme v oblasti kybernetické kriminality evidovali celkem 3 skutky kuplířství. V letošním roce je to prozatím jeden.
4: Úpravu zákona s ohledem na přesun činů do online prostoru ministerstvo spravedlnosti teď neplánuje. Změna by však mohla podle ředitelky organizace La Strada Markéty Hronkové nastat v případech nucené práce nejenom v sex businessu, díky evropské směrnici.
5: Kdy mnoho firem se vlastně vyvinují z toho, kdy jednoznačně musí vědět, že ti lidé, kteří pracují pro ně přes nějakou agenturu nebo přes nějakého zprostředkovatele, nepracují ve stejných podmínkách.
4: Česko mělo směrnici přijmout do poloviny července letošního roku. To se nestalo. Zákon leží v poslanecké sněmovně a může hrozit pokuta v řádu nižších milionů eur. Evropská komise zatím řízení proti Česku nezahájila. Ministerstvo spravedlnosti ho ale čeká v následujících týdnech. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: počasí.
1: Tady je Český rozhlas Brno, 6 hodin a 17 minut máme pro vás předpověď počasí. Teploty na jihu Moravy se pohybují aktuálně v rozpětí mezi 11 a 14 stupni Celsia a předpověď pro dnešek ta slibuje ráno a dopoledne skoro jasno, odpoledne a večer se mohou vyskytnout přeháňky a oblačnosti bude přibývat. Nejvyšší teploty mezi 15 a 18 stupni Celsia, mírný přes den až čerstvý, severozápadní vítr do 30 km za hodinu, místy s nárazy kolem 55 km za hodinu. Bio je na jedničce a slunce, které dnes teprve vyjde zhruba za 20 minut v 6 hodin a 37 minut, zapadne 4 minuty před 19. hodinou. Dobré ráno.
2: Milý Zdeňku, co vzkážete světu, až vám bude 102 let?
3: Až se probudím 6. prosince roku 2053, to mě bude 102 let, otevřu oči a řeknu, je, to je krásné, ještě žiju. A co vy?
2: Já bych chtěla brát každý den jako výhru.
3: Takže vyhrajte i vy s Českým rozhlasem Brno.
2: Zavolejte do studia, až uslyšíte tento výherní signál.
4: Český rozhlas Brno slaví 102 let a vy můžete vyhrát.
2: Pokud se zadaří, jedno vydání knihy Temné letopisy moravské bude vaše.
3: I s podpisem a věnováním autorů. Narozeninová soutěž Českého rozhlasu Brno trvá do konce září.
2: Hodně štěstí!
0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.
5: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

Tady je Český rozhlas Brno, zpívala vám Jitka Zelenková. Dnes je Brumov Bylnice jedním městem. Tehdy do jeho vytvoření zbývalo 7 let a obě tenkrát samostatné obce tragickým způsobem provázala železniční tragédie. Stala se v neděli 28. dubna 1957, krátce před 4. v noci. Přes Bylnici tehdy projížděl po kolejích na Horní Lideč červený motoráček, známý pod přezdívkou Hurvínek. Poslechněte si temné letopisy Moravské. Každý pátek ve vysílání Českého rozhlasu Brno a také online na webu či v aplikaci Můj rozhlas. I na našem webu brno.rozhlas.cz. Zprávy pro vás připravuje David Hasman a ty další tu budou za 6 minut.

0: 7:30.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Vlaková spojení mezi Tišnovem a Nedvědicí a Znojmem a Hodonicemi od dneška do pátku omezí plánovaná výluka. Vlaky linky S31 na Brněnsku a S8 na Znojemsku nahradí autobusy. Důvodem je údržba trati a oprava kolejí. Autobusy budou odjíždět přímo od železniční stanice a dalších míst uvedených ve výlukovém jízdním řádu. Lidé od dneška nemůžou používat cyklostezku spojující Hodonín s Dubňany. Její povrch poničily prorůstající kořeny a místy je pro cyklisty nebo bruslaře nebezpečná. Kvůli opravám bude do 15. listopadu uzavřená. Obnova cyklostezky vyjde na zhruba 11 milionů korun, z toho 2 miliony zaplatí město Dubňany. Zbytek pokryje dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Řidiče v Kroměříži navádějí na volná parkovací místa nové informační panely. Jsou na náměstí Míru, Milíčově náměstí a v ulici 1. máje. Radnice za ně zaplatila 700 tisíc korun. Slibuje si od nich větší komfort pro řidiče a efektivnější využití parkovacích ploch. Vláda má dnes schválit konečnou podobu státního rozpočtu na příští rok. Koalice se už dohodla, že původně navrhovaný schodek 389 miliard korun ještě o několik miliard sníží. Vicepremiér Karel Havlíček z Hnutí ANO ale upozorňuje, že prostor pro škrty je kvůli povinným výdajům omezený. Opozice naopak považuje navrhovaný deficit v době hospodářského růstu za příliš vysoký. A počasí na jihu Moravy dnes čekáme zpočátku polojasno, během dopoledne přibývání oblačnosti na oblačno nebo i zataženo s lokálními přeháňkami. Nejvyšší odpolední teploty 15 až 18 stupňů. Biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Dálnice D52 na Vídeňské na příjezdu do Brna u Futura je nehoda. V pravém pruhu se srazila dvě vozidla, tvoří se kolona. Počítejte se zdržením. Tolik doprava aktuálně. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 6 hodin 38 minut. Milí posluchači, osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Až do konce září vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dnes si povíme o tom, jak správně používat blinkry. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Používání blinkrů a celkově světel je v silničním provozu absolutní nutnost. Má vliv na plynulost, prevenci i bezpečnost. Zároveň slouží třeba jako poděkování. Někdo vám dá přednost, tak mu tak říkajíc zbliknete. A víte vůbec, jestli to smíte dělat? Dnešní otázka tak zní, jak správně používat blinkry a světla. Vše potřebné vysvětlí plukovník Jan Straka. Smím probliknout a poděkovat nebo ne?
3: Z pohledu zákona bychom to dělat neměli, protože zákon upravuje přímo používání těch výstražných světel a tam je to v podstatě při nebezpečí, zejména při nějakém náhlé možnosti snížení rychlosti, zejména na dálnicích to vidíme často a tam je to velmi užitečné, že v podstatě jakmile začnou auta brzdit, tak dávají na vědomí, bacha, něco se tam děje právě těmi výstražnými světly. Nicméně nevím, že by to někdo úplně trestal.
2: A když už jsme u těch světel, častokrát narazíme na situaci, kdy někdo z řidičů nepoužije směrová světla. Musí je opravdu použít vždy?
3: V podstatě pokaždé, když měníme směr jízdy, měli bychom používat směrová světla. Já budu mluvit o blinkrech. Ty blinkry bychom měli používat vždy před započetím toho úkonu, abychom dali na vědomí těm ostatním účastníkům, že budeme něco dělat, že budeme měnit směr jízdy. V případě třeba například předjíždění dáme blinkr, započneme úkon, potom ho vypneme a v okamžiku, kdy se dostáváme zase zpátky před to vozidlo, dáme blinkr na druhou stranu. Jakmile jsme ve svém vlastním jízdním pruhu, tak ho vypínám.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Brno, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Tady je Český rozhlas Brno, přesně 6:45, neseme vám aktuální počasí. Teploty na jihu Moravy se pohybují momentálně mezi 11 a 13 stupni Celsia a předpověď pro dnešek slibuje ráno a dopoledne skoro jasno, odpoledne a večer se mohou vyskytnout přeháňky. Nejvyšší teploty 15 až 18 stupňů Celsia, mírný přes den čerstvý, severozápadní vítr do 30, v nárazech až do 55 km za hodinu. Připravte si tedy na poměrně hodně větrný den. Vítr pak bude slábnout až k večeru. Stupeň číslo 1, to je biopředpověď pro dnešek. V 6 hodin a 37 minut dnes vyšlo slunce, což je zhruba před 8 minutami, a zapadne v 18 hodin a 6 minut. Pavel Kašpar u mikrofonu Českého rozhlasu Brno. Přejeme hezký poslech a krásné ráno.
2: Pondělí 21. září budou dobré rady o předcházení vzniku odpadu. Mým hostem bude Helena Továrková. Jak prodloužit život věcem? Proč to, co je rozbité, nemusí hned do koše? Své nové spokojené majitele může najít třeba vaše nepotřebné oblečení nebo i pokojové květiny. Tímto povídáním si připomeneme také Evropský týden udržitelného rozvoje. Na poslech i setkání se těší Jarka Vykoupilová.
0: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání.
1: V cyklu Fajnšmekři v sedmičce zahraje ve studiu Českého rozhlasu Brno špičkový soubor etnické hudby. Jmenuje se podle jmen členů prostě JMO a těmi jsou muzikanti ze Švýcarska, Senegalu a Izraele. Základ hudby JMO je africký veselý zpěv, ale evropské dechy i bicí nástroje dávají muzice jasný řád. Trio JMO vystoupí v budově rozhlasu 23. září od 19 hodin. Lístky pořídíte nejsnáz na brno.rozhlas.cz na titulní straně pod názvem Vstupenky na Fajnšmekry. Na koncert špičkové etnické hudby JMO vás zvu 23. září od 19 hodin do studia 7 Českého rozhlasu Brno.

Tady je Český rozhlas Brno, je 6 hodin na 50 minut, hráli a zpívali vám Činasky. Před námi je na vlnách Českého rozhlasu Brno přehled očekávaných událostí dnešního dne. Pondělek mimo jiné přinese zasedání zastupitelstva Jihomoravského kraje a řešit bude třeba dotace na pomoc obcím nebo převody pozemků. Mezi Tišnovem a Nedvědicí a Znojmem a Hodonicemi ode dneška v dopoledních hodinách nepojedou vlaky. Výluka kvůli údržbě trati potrvá do pátku. V Brně se dnes koná konference spolupráce knihoven a škol. Letošní ročník se zaměří na práci s dětmi a mladými lidmi se specifickými potřebami a znevýhodněními. Desítky institucí v celé republice se zapojují do Evropského týdne udržitelného rozvoje, například Vysoké učení technické v Brně. Dnes v této souvislosti na Fakultě informačních technologií zahajuje výstavu Dekarbonizace Česka. No a pokud máte chuť na trochu muziky, tak Brno dnes dostane dvojitou dávku osmdesátek. V hale na Vodově se totiž představí Alphaville společně se zpěvačkou Sandrou. Koncert začíná od 19. hodiny. No a Alphaville bude hrát i písničky z alba Navždy mladý, což se víc než dobře hodí k dnešnímu jubileu Daniely Kolářové, slaví 80. Zprávy dnes připravuje David Hasman, ty další tu budou za 8 minut.

písničky, které nestárnou. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Zábavy. V sobotu 26. září v Brně na Šelepce. Od 14. do 18. hodiny vás čeká příjemné posezení, kavčo s koláčkem a program, který bude hlavně o radosti a společně stráveném čase. Vystoupí Šlágr Parta. Hudební host Felix.

0: kolébce. Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
1: Bylo 7 hodin.
2: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: Dopravní podnik města Brna kvůli nárůstu ceny nafty častěji nasazuje na linky plynové autobusy. Vláda má připravená opatření proti drahým palivům. Dnes by je měla oznámit. Hokejová Kometa Brno doma otočila extraligový zápas s Hradcem Králové a vyhrála 3-1. A počasí dnes čekáme oblačno až zataženo a teploty do 18 stupňů. Dobré ráno, u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá David Hasman. Brněnský dopravní podnik za posledního půl roku zaplatil za naftu asi o 21 milionů korun víc než v předchozích 6 měsících. Ceny pohonných hmot rostou od únorového americko-izraelského útoku na Irán. Průměrná cena nafty v Jihomoravském kraji byla tehdy mírně přes 33 korun za litr. Dnes je téměř o 15 korun vyšší. Zdražování paliv se zatím do výše jízdného nepromítne. Dopravní podnik častěji nasazuje plynové autobusy, popisuje mluvčí podniku Hana Tomaštíková.
3: Protože ty ztráty na cenách plynu jsou nižší než u té nafty, tak my se ve výpravě autobusu snažíme upřednostňovat plynové autobusy, protože tam ten finanční dopad je pro nás nižší.
1: Vláda dnes představí opatření proti vysokým cenám pohonných hmot, oznámil to ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO. Zatím nechtěl říct podrobnosti. Paliva v posledních týdnech prudce zdražují kvůli eskalaci konfliktu na Blízkém východě i nedostatečným kapacitám rafinérií. Třeba německá vládní koalice proto už oznámila, že od října mimo jiné sníží daň z benzinu i nafty. Český kabinet podle Havlíčka nejdřív čekal na reakci okolních zemí.
4: My jsme jasně řekli to, že v momentě, kdyby reagovaly okolní země, tak jsme připraveni reagovat rovněž. Vypadá to, že okolní země se chystají udělat určitá opatření, to znamená v ten samý den my řekneme náš postup.
1: K reakci na rostoucí ceny energií vládu vyzývá i opozice. Třeba bývalý ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka z KDU-ČSL kritizuje, že kabinet ještě nemá dostatečně naplněné zásobníky plynu na zimu. Řekl to v televizi CNN Prima News. Podle Havlíčka ale nedostatek nehrozí. Velehrad na Uhersko-Hradisku přestavuje tamní turistické centrum. V přízemí nově vzniknou dvě ordinace pro praktického a zubního lékaře. Ti budou působit v soukromém objektu, který je hůře přístupný zejména pro starší lidi. Vybudování ordinací bude stát 9,5 milionu korun. Hotové by měly být do konce října.
5: Za dalších 2,5 milionu korun se změní také funkční využití prvního patra. Místo výstavy velehradského perníku tam vzniknou prostory pro novou knihovnu s komunitním centrem. Konat by se tam měly například přednášky nebo programy pro děti. Michal Sladký, Český rozhlas. Sport.
1: Extraligoví hokejisté Komety Brno si připsali první výhru v sezóně. Ve třetím kole doma porazili Hradec Králové 3-1. Brňané přitom ve druhé minutě dostali rychlý gól a museli tedy otáčet skóre. K úspěchu pomohl i brankář Eugen Rabčan, který za Kometu chytal v soutěžním utkání poprvé.
6: Tak člověk má hociaké myšlienky a ještě jeden na čo potom. Chvála Bohu, hneď bola tam ďalšia veľká šanca a podarilo sa mi ju zneškodniť. Potom človeku trošku narastie sebavedomie, chalani dobre čistili to pred branou, mal som ľahké strely a už od tej druhej tretiny to bolo úplne super a veril som v to, že proste vyhráme.
2: Počasí.
1: Na Jihomoravě dnes čekáme zpočátku polojasno, během dopoledne přibývání oblačnosti na oblačno nebo i zataženo s lokálními přeháňkami. Nejvyšší odpolední teploty 15 až 18 stupňů. Biozátěž mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Na dálnici D52 na příjezdu do Brna ve směru z Pohořelic. Dlouhá kolona na Vídeňské před sjezdem na Futurum je nehoda. Srazil se tam dvě auta a projíždí se pouze jedním pruhem. Kolona asi na 40 minut od sjezdu na Rajhrad. Tolik doprava aktuálně. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Krásný den vám všem, milí posluchači Českého rozhlasu Brno. Krásné pondělí 21. září vám od mikrofonu přeje Pavel Kašpar. Po 7. hodině tradičně písničky, které nestárnou, začneme s obyčejným klukem Petra Reska. Stál jsem vedle, bude zpívat Radek Tomášek a vy už potom určitě nebudete stát vedle, ale vezmete si do ruky své telefony a zahrajete si s námi další kolo soutěže Jak se u nás mluví. Soutěžní slovo bude tentokrát z Beskyd. Pro výherce máme román, který se jmenuje Příběh písně. Do soutěže věnovalo nakladatelství Jota. Chcete-li si s námi zahrát, ještě zopakuju linku sem k nám do studia 726465200. Hned po dvou písničkách neváhejte, zavolejte a zkuste to. I když byste slovo neznali, můžete vybrat některou z variant. A v posledních dnech se našim posluchačům víc než dařilo poznávat právě ta slova, která vůbec neznali. Věřím tomu, že tomu tak bude i dnes. Pochutnejte si na snídani šťastnou cestu do školy, do práce, kamkoliv teď vyrážíte. Dobré ráno.
2: Český rozhlas Brno.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 7 hodin a 12 minut, je tu soutěž, jak se u nás mluví. Pro dnešní soutěžní slovo jsme vyrazili do Beskyd a ptáme se vás, co by Valaši mohli mínit slovesem mlzgnout. Co to podle vás bude? Dneska tedy hádáme sloveso a ptáme se vás, co to znamená, když se na Valašku řekne sloveso mlzgnout. Zavolejte 726 465 200, linka sem k nám do studia. Těšíme se na vaše tipy, jsem zvědav, co dnes řeknete. 726 465 200, číslo sem k nám do studia, zavolejte, zkuste to. Pavel Kašpar, Český rozhlas Brno, dobré ráno, kdo je tam?
1: Dobrý ráno, Leona.
0: Leono, krásné ráno přeju, vítejte. Tak co byste řekla, co znamená sloveso mlzgnout, když se řekne na Valašsku v Beskydech, co to bude?
1: Já si tvrdím, protože vůbec nevím.
0: Netušíte, tak zkusíme možnosti. Může to znamenat buď za A mlsat, nebo za B něco nebo někoho uhodit, a nebo za C někoho pomluvit. Tak Leono, co myslíte, že to bude? Mlsat Ačko, někoho uhodit Bčko, nebo někoho pomluvit Cčko? Co myslíte?
1: Tak zkusím.
0: Co zkusíte?
1: Zkusím to Ačko.
0: Zkusíte Ačko mlsat. Dobře děláte. Je to přesně tak, mlzgnout. Já jsem si říkal, že tohle mi přijde takové nejméně pravděpodobné. A vidíte, je to opravdu tak. Gratuluju. Tak dnešní knížka je vaše. Poprosím vás, nezavěšujte, domluvíme se na předání ceny. Byl to jenom tip, nebo jste si vzpomněla
1: jenom
0: na něco?
1: Jenom tip. No tak něco, jako někdy jsem to slyšel, ale vůbec bych... Nevím, prostě.
0: Ale skvělé. Máte dneska dobrý odhad, určitě toho využijte i šťastnou ruku navíc. Mějte se hezky, Leono, děkujeme za zavolání. Naslyšenou. 7 hodin a 14 minut je čas, kdy je s vámi Český rozhlas Brno. Dáme si Roda Stewarta po písničce Počasí, no a soutěž, jak se u nás mluví, to bude zase zítra krátce po 7 hodině. Pavel Kašpar u mikrofonu, dobré ráno.

0: počasí.
1: Zpíval vám Rod Stewart na vlnách Českého rozhlasu Brno. Je pro vás připravena předpověď počasí v 7 hodin a 18 minut. Jak to vypadá aktuálně s teplotami? Na jihu Moravy se pohybují mezi 10 a 12 stupni Celsia, v Ivanovicích na Hané už je 13 stupňů, to znamená, že na některých místech šla teplota lehce dolů, na některých naopak lehce nahoru, ale to rozpětí se příliš nemění. Předpověď pro dnešek: ráno a dopoledne skoro jasno, odpoledne a večer se mohou vyskytnout přehánky. Nejvyšší teploty 15 až 18 stupňů Celsia. Mírný přes den až čerstvý severozápadní vítr do 30 km za hodinu, místy s nárazy kolem 55 km za hodinu. Bio je na jedničce a slunce, které dnes vyšlo v 6 hodin a 37 minut, zapadne 4 minuty před 19. hodinou. Dobré ráno.
0: Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál.
2: Slavnosti ovoce v Předklášteří se letos uskuteční v pondělí 28. září.
3: A naše dopolední vysílání u toho nemůže chybět. Viď, Jarko?
2: Borko, máš pravdu. Nemůžeme si nechat ujít výstavu i ochutnávku starých odrůd ovoce.
3: Nebo setkání s ovocnáři pomology, kteří vám mohou pomoci s přesným určením vašich výpěstků jablek a hrušek.
2: Bude i možnost posedět u sousedského stolu, který bude plný domácích ovocných moučníků.
3: Takže nás nezapomeňte poslouchat ve speciálním Dobrém dopoledni Českého rozhlasu Brno.
2: A to ve státní svátek v pondělí 28. září v čase od 10 do 12 hodin. Těšíme se na vás.
3: Jarka Vykoupilová a Borek Kapitančik.
0: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

choť do kláštera krásná víla. Teď pohár lásky spolu vypijeme do dna. Dám ti to nejlepší, co ve mně ještě zbylo. Jen nechoď do kláštera, buď tak hodná.

Český rozhlas Brno slaví 102 let a vy můžete vyhrát. Zavolejte právě teď k nám do studia na číslo 726 46 5200 a knížka Temné letopisy moravské může být vaše. Hodně štěstí.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 7:25. Známý signál oznámil, že tu další kolo naší hry o temné letopisy moravské ke 2. narozeninám Českého rozhlasu Brno. Stačí, když po zaznění signálu zavoláte co nejrychleji na známou linku 726465200. Dovoláte-li se jako první, knížka je vaše. No a dnes tou nejrychlejší byla posluchačka Eva. Evo, vítejte, hezké ráno.
1: Hezké ráno všem.
0: Tak předně gratuluju, dneska jste byla opravdu nejrychlejší, takže temné letopisy moravské jsou vaše. Co říkáte vy na naši rubriky temné letopisy moravské?
1: No je to bezva, jako poslouchám to, líbí se mi to.
0: Teď si to budete moct i přečíst v knížce s podpisy. A Evo, vzhledem k tomu, že to je knížka, kterou věnujeme našim posluchačům ke 2. narozeninám Českého rozhlasu Brno, tak vždycky pro vás máme připravenou naše výherce také jednu 102 otázku. Mě by zajímalo, kdybyste si ve 102 letech mohla vybrat nové povolání, co byste chtěla dělat?
1: No, nové povolání. Tyši. No, to je hodně složitý.
0: To byl takový váš sen? Co byste třeba, když by ty možnosti byly, chtěla vyzkoušet?
1: Fakt, to je jako, to jste mě zaskočil.
0: Tak zkuste.
1: A ve 102 letech, no, tak to asi...
0: Já vím, že to už je požehnaný věk na nějakou další práci, ale přesto, představte si, že byste měla tu kouzelnou možnost v těch 102 letech si vybrat nějaké povolání svých snů. Jaké by to bylo, kdybyste se pak vrátila do svého mládí?
1: Ježiš. To fakt jako... Někde na recepci třeba.
0: Někde na recepci by vás to bavilo. No vidíte, to ano. Se dá dělat i ve 102 letech. Co víte? Takže klidně, já si myslím, že takovou recepční by určitě uvítali. Děkuju moc krát a děkujeme také za dnešní zavolání. Gratulujeme k výhře. Mějte se moc pěkně a těšte se na knížku. Pošleme ji. Mějte se hezky. Krásný den.
1: Naschledanou. Mám taky. Naschledanou. Český rozhlas Brno. Písně.

0: je půl osmé.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Zhruba 20 ordinací praktických lékařů pro dospělé, pediatrů a zubařů v posledních měsících přibyla v Jihomoravském kraji. Některé z nich zahájily provoz už v létě, jiné začnou fungovat na podzim. Stále jsou ale v kraji oblasti, kde lékařské ambulance chybí nebo mají vyčerpanou kapacitu. Jde zejména o menší obce. Pacienti také mají delší čekací doby nebo musí dojíždět do větších měst. Podrobněji se tématu budeme věnovat krátce před 8 hodinou. V Melkusově ulici ve Znojmě dnes začíná oprava silnice. Úsek od plovárny po semafory u silnice Dukelských bojovníků bude do 11. října úplně uzavřený. Kromě opravy vozovky vznikne ukrytého bazénu, také autobusový záliv a nový přechod pro chodce s ostrůvkem. Autobusy pojedou po objízdné trase přes Krapkovu ulici k náhonu a kolem Kauflandu. Zlín prodá zhruba 7500 metrů čtverečních pozemků v lokalitě Boněcký rybník v Přílukách za 254 milionů korun. Investor tam plánuje postavit 4 bytové domy a dalších 100 milionů korun vložit do infrastruktury. Část pozemků si město ponechá pro vlastní bytovou výstavbu, kterou chce financovat z peněz získaných prodejem. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský oznámil, že se s americkým protějškem Donaldem Trumpem dohodli na schůzce v New Yorku. Datum jednání neupřesnil. Ve městě se ale příští týden koná valné shromáždění OSN, kam míří řada světových státníků. Při rozhovoru Zelenský Trumpovi poděkoval za nedávné vyslání zmocněnců Steva Witkoffa a Jareda Kushnera do Kyjeva. Ocenil taky podpis zákona zavádějícího rozsáhlé sankce proti Rusku. A počasí na Jihomoravě dnes čekáme zpočátku polojasno, během dopoledne přibývání oblačnosti na oblačno nebo i zataženo s lokálními přehánkami. Nejvyšší odpolední teploty 15 až 18 stupňů. Biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D52 na příjezdu do Brna z Pohořelic čekejte dlouhé kolony. Od 13. kilometru až k nehodě u Futura. Tam se srazila dvě auta, zdržení asi 50 minut. Tolik doprava aktuálně. Pohodové cesty přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 7 hodin a 40 minut. Jsme rádi, že jste s námi. Vláda chce od příštího roku zakázat používání mobilů na základních školách. Plošný zákaz chce včlenit do novely školského zákona. Podle předkladatelů by to mělo přinést větší soustředění dětí na výuku, lepší školní klima a méně rizik spojených s používáním telefonů. Některé brněnské školy ale mobily omezují už teď. Místo nich většinou dětem nabízejí jiné možnosti, jak trávit přestávky. Při výuce moderních technologií je naopak využívají.
1: Pojďme teď mobily, prosím, dát do boxíku.
2: Vyzvala na začátku matematiky učitelka Štěpánka Bajerlová. Studenti ale nezůstanou jen u sešitu s propiskou. Ve dvojicích pracují s iPadem.
3: Jedna polovina plus dvě třetiny je dvojtečka.
4: Dobře, tak vypočítáme to, jo?
5: Tak to musíš prvně ten spodní číslo dát na šestku.
4: Bohu, máme to správně, pěkně natko.
2: Počítají Antonín a Natálie.
6: Takže vlastně jak se snažíme jako přemýšlet o tom, kde ty technologie pomáhají a vlastně ukazovat nějaké smysluplné využití. A samozřejmě jako pro žák je to jako zajímavější.
2: Říká učitelka matematiky. Kromě hodin mají jejich mladší spolužáci na základní škole zakázané mobily i o přestávkách. Na chodbách ale mají připravené knihy a hry.
6: Pingpongový stůl, jestli je to kulečník, jestli je to skládání pucle, aby měli chuť prostě ten telefon odložit.
2: Doplnila Štěpánka Bajerlová.
7: Já se teda většinou čtu nebo chodím za kamarádama v jiných ročnicích.
2: Svěřuje se Markéta a přikivuje i Sebastian.
8: Asi nejvíce hraju kulečník s kamošem a vždycky si dáme proti sobě zápas, je to vždycky zábava.
9: Využíváme hodně jako ty digitální technologie ve výuce, takže naše snaha je rozvíjet digitální kompetence a v této perspektivě pro nás je důležité, aby škola netvořila bariéru mezi tím, co se děje ve škole mimo tu školu.
2: Doplňuje ředitel laboratorní školy Labyrint Břetislav Svozil. Podle výzkumníka Libora Juhaňáka z Masarykovy univerzity nedávné výzkumy neprokázaly souvislost mezi používáním mobilů ve školách a chováním žáků.
10: Ty data, které máme, které jsme analyzovali, tak tam spíš to naznačuje to, že ty zákazy sami o sobě úplně jakoby se nezdají souviset s těmi výsledky, kterých asi typicky chceme jako dosáhnout, ať už zlepšení školních výsledků, nebo třeba snížení kyberšikany, nebo zlepšení duševního zdraví.

0: počasí.
1: Tady je Český rozhlas Brno, 7:45 a minuta k tomu čas na počasí. Teploty na jihu Moravy se pohybují v rozpětí mezi 10 a 13 stupni Celsia. A jaké počasí dnes čekáme? Ráno a dopoledne může být skoro jasno, odpoledne a večer bude oblačností přibývat a mohou se vyskytnout přeháňky. Nejvyšší teploty dnes mezi 15 a 18 stupni Celsia, mírný přes den až čerstvý severozápadní vítr povolené rychlostí do 30 km za hodinu, místy v náraz až do 55 km za hodinu. Bio je na jedničce a slunce, které vyšlo v 6 hodin a 37 minut, zapadne 4 minuty před 19. hodinou. Dobré ráno.
2: Máte rádi horňácký folklor? Připomeňte si s námi každou zářijovou středu místní letošní jubilanty. A o kom bude řeč? Ve vzpomínce pamětníků to budou Emil Miškeřík, Jan Šácha, Jaromír Miškeřík, vypravěč Vašek Mlýnek, Josef Tomeš nebo Vladimír Klusák. S mikrofonem přímo na Horňácko vás zvou Maria Hvozdecká a jako host Petr Mička. Každou středu po 19. hodině v pořadu Na pěknou notečku nebo v aplikaci Můj rozhlas.
3: Dopolední vysílání ve čtvrtek 24. září přivítá výtvarníka a spisovatele Pavla Čecha. Řeč bude o obrázcích, básním a chystané výstavě. Jaká byla cesta od profesionálního hasiče k ilustracím a obrazům? Jak vznikají náměty pro komiksy určené dětem a dospívajícím? A proč tohoto muže tak fascinují?

0: I staré zahrady, labyrinty, tajemné uličky vymyšlených měst, ale i legendární rychlé šípy. O tom všem si s ním budu povídat a vy si to nenechte ujít. Zve Jarka Vykoupilová.
1: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání.
2: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 7 hodin a 51 minut. Pokud hledáte nového praktického lékaře, pediatra nebo zubaře, máme pro vás dobrou zprávu. Na Jižní Moravě podle dat Všeobecné zdravotní pojišťovny a zástupců kraje v druhé polovině letošního roku přibylo asi 20 ordinací. Některé z nich už začaly fungovat, jiné otevřou na podzim. Téma teď probereme s redaktorkou Hanou Novotnou. Hanko, vítej, hezké ráno.
1: Dobré ráno.
0: Ve kterých městech mají nebo budou mít pacienti nové doktory?
1: Hodně jich přibude třeba na Hodonínsku. Noví zubaři začnou ordinovat přímo v okresním městě, ale taky třeba ve Veselí nad Moravou, Svatobořicích Mistříně nebo v Dubňanech. Tam budou hned dva noví zubaři, ale až na jaře příštího roku. Město totiž musí nejdřív nechat opravit a zmodernizovat jejich ordinace a bydlení. Zázemí najdou v místě bývalého autoservisu u zdravotního střediska a budou přijímat nové pacienty. Dubňany hledali taky nového pediatra. Tuhle odbornost se podařilo sehnat v Ratíškovicích, kde lékař otevře ambulanci 1. listopadu. Aktuálně přijímá nové pacienty, kterých může být až 1200 a brzy bude v provozu i online objednávací systém. Ordinace může sloužit i pro dětské pacienty právě z Dubňan, Milotic, Vacenovic nebo Kyjova. Nového pediatra eviduje Všeobecná zdravotní pojišťovna třeba taky ve Znojmě, stejně jako tři nové zubaře. A když se podíváme na praktické lékaře, tak se otevírají ordinace ve Vracově na Kyjovsku, Oslavanech na Ivančicku, Vyškově nebo třeba ve Strážnici a Moravském Písku na Veselsku. Od října začne fungovat nový praktický lékař i v přízemí hlavní budovy nemocnice Hustopeče. Ošetří každého pacienta bez nutnosti registrace.
0: Dá se popsat, ve kterých oblastech naopak lékaři chybí?
1: Posílit dostupnost zdravotních služeb je dlouhodobě potřeba hlavně v menších obcích a venkovských oblastech. Tam je většinou obtížnější najít náhradu za lékaře, který ukončí činnost, případně kde kapacita stávajících ordinací není dostatečná. Pro pacienty to znamená většinou delší čekací lhůty nebo nutnost dojíždět do většího města, což je problematické zejména pro starší lidi. Pojišťovny podle toho evidují takzvané preferované oblasti, které lékaři potřebují obsadit. V případě praktických lékařů jsou to obce v okolí Hustopečí, Kyjova, Tišnova a Znojma. Pediatři chybí na Ivančicku, Kuřimsku a v obcích kolem Slavkova u Brna.
0: Snaží se města, kraj nebo pojišťovny nějak lékaře motivovat, aby přišli právě do těchto oblastí?
1: Ano, těch možností je několik. Města a obce nabízí třeba právě bydlení nebo opravení ordinací a pojišťovny zase lékařům nabízí finanční příspěvky. K otevření nové ordinace pro dospělé dostanou ke smlouvě v některých oblastech 800 tisíc korun, v případě pediatrů to může být až milion. Všeobecná zdravotní pojišťovna nabízí nově i stipendia pro mladé lékaře, kteří vzdělání teprve dokončují, pokud se zaváží k působení v preferované oblasti, tedy tam, kde je lékařů málo.
0: S redaktorkou Hanou Novotnou jsme mluvili o nově vznikajících ordinacích praktických lékařů, pediatrů i zubařů a zmínili jsme i oblasti, kde naopak ordinace chybí. Hanko, díky za informace, přejeme hezký den a naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Detektivové vyšetřují vraždu majitele tiskárny. Kriminální seriál Místo zločinu Ostrava. ČT2. Případ trojnásobné vraždy, která otřásla Francií. Jean Gabin ve filmu podle skutečné události. Případ Dominici. A ČT Art uvede u příležitosti významného životního jubilea herečky Daniely Kolářové představení činoherního klubu. Milá Evičko, milý Lučku. Pondělní večer s Českou televizí.
1: Přesný čas vám přináší matracezahubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.

0: bylo 8 hodin.
1: Český rozhlas Brno, zprávy.
0: Vlakovou dopravu na trase z Tišnova do Nedvědice a ze Znojma do Hodonic tento týden omezí výluka. Blanenští fotbalisté mají na stadionu v Údolní ulici nové kabiny. Vláda dnes projedná finální podobu státního rozpočtu na příští rok. A dnes čekáme oblačno až zataženo a teploty do 18 stupňů. Dobré ráno, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a s nimi David Hasman. Vlaková spojení mezi Tišnovem a Nedvědicí a Znojmem a Hodonicemi od dneška do pátku omezí plánovaná výluka. Vlaky linky S31 na Brněnsku a S8 na Znojemsku nahradí autobusy. Důvodem je údržba trati a oprava kolejí.
2: Výluky na obou tratích jsou jen v dopoledních hodinách. Mezi Tišnovem a Nedvědicí vlaky nepojedou vždy od 7.30 do 13.25 a v úseku ze Znojma do Hodonic od 7.40 do 13.40. Autobusy budou odjíždět přímo od železničních stanic a z dalších míst uvedených ve výlukovém jízdním řádu. Markéta Hušková, Český rozhlas.
0: Řemeslníci dokončili opravy kabin na fotbalovém stadionu v Údolní ulici v Blansku. Práce vyšly na víc než 40 milionů korun. Dělníci postavili novou přístavbu a před budovou jsou 40 parkovacích míst pro klub i návštěvníky.
3: Fotbalový stadion nechalo město v uplynulém roce kompletně zrekonstruovat. Má díky tomu novou střechu, toalety pro návštěvníky a taky rozvody. Úpravy se dočkalo i okolí budovy. Radnice nakoupila do kabin nové vybavení a zápasy se diváci víc užijí díky modernějšímu ozvučení. Z Blanska Alena Hesová, Český rozhlas.
0: Vláda se dnes sejde, aby schválila návrh rozpočtu na příští rok. Deficit má mít nakonec nižší než ministerstvem financí původně navržených 389 miliard korun, o kolik ale ministři ani premiér neřekli. Opozice navrhovaný schodek kritizuje. Například Marian Jurečka z KDU-ČSL říká, že se rozpočet začal řešit příliš pozdě a proto je teď schodek tak vysoký.
4: Já to vlastně vnímám, že to je amatérský přístup, protože všichni ti politici, kteří tam sedí v té vládní koalici, ví, že rozpočet se začíná připravovat někdy v březnu, v dubnu. Tam měli být nastoupení u paní ministryně říkat, které všechny reformy chtějí motoristé nebo SPD prosazovat, měli je do legislativy už napsat, už je mohli mít třeba někde před třetím čtením a mohli s nimi pracovat do příštího roku.
0: Do kampaně s názvem Nestrať úsměv se od dneška do pátku zapojuje krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně, a to v rámci oddělení ústní, čelistní a obličejové chirurgie. Akce upozorňuje na význam prevence a včasného záchytu nádorových onemocnění ústní dutiny. Pokračuje mluvčí krajské nemocnice Dana Lipovská.
5: Na vyšetření je nutné se předem objednat na telefonním čísle 577 552 312. Zájemci mohou přijít každý den od 13. do 15. hodiny do ambulance v přízemí 21. pavilonu. Vyšetření trvá zhruba 15 minut, je zdarma, rychlé, bezbolestné a není k němu potřeba žádanka.
1: Počasí.
0: Na jihu Moravy dnes čekáme zpočátku polojasno, během dopoledne přibývání oblačnosti na oblačno nebo i zataženo s lokálními přeháňkami. Nejvyšší odpolední teploty 15 až 18 stupňů. Biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na D52 na příjezdu do Brna ve směru z Pohořelic vás stále zdrží kolony. Od 14. kilometru až k nehodě u nákupního centra Futurum. Vozidla jsou po nehodě už na straně, i tak se ale zdržíte asi půl hodiny. Tolik doprava. Šťastné cesty přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Krásný den vám všem, milí posluchači, tady je Český rozhlas Brno, naladili jste si nás na začátku nového týdne v pondělí s datem 21. září. Máme radost, že jste s námi. Dnešek je dnem, kdy svůj svátek slaví všichni páni kluci nositelé křestního jména Matouš, blahopřejeme. A nejenom všem Matoušům, ale také všem dnešním narozeninovým oslavencům posíláme písničku Když láska schází od Ivety Bartošové. Buďte zdraví, šťastní a spokojení. spojení a užívejte dnešního dne klidně od samotného počátku, nestyďte se. Přidáme také 10 prstů pro život, ty nám bude servírovat Dalibor Janda a za chvíli už je to také počasí od brněnských meteorologů. Pavel Kašpar u mikrofonu, dobrou chuť ke snídani a šťastnou cestu, ať už vyrážíte kamkoliv. Dobré ráno.
1: Český rozhlas Brno.

0: Je 8 hodin a 12 minut, zpíval vám Dalibor Janda a na řadě je počasí s brněnskými meteorology.
1: Počasí.
0: A teď po 8 hodině u mikrofonu Jitka Kučerová. Jitko, hezké ráno, vítejte.
2: Dobré ráno.
0: Jak to vypadá v tuto chvíli s počasím a teplotami?
2: Na obloze je spíš taková proměnlivější oblačnost. Někdy nad ránem jí bylo málo, tak teď už začíná přibývat. Převažuje tedy spíše oblačno, hlavně v jižní části kraje může být někde i obloha polojasná. Pokud jde o teploty, tak ty jsou teď většinou kolem 12-13 stupňů, ve vyšších polohách tak zhruba kolem 11. Vítr aktuálně fouká od severozápadu a už je často mírný, jsou ještě místa sem tam, kde může foukat i vítr slabší, ale spíše už začíná převažovat ten mírný vítr.
0: Jaké počasí Jitko přinese 21. září?
2: Dnešek by měl provázet proměnlivou oblačnost, nebo by měl být provázen proměnlivou oblačností, spíš ale takovou větší, nebo aspoň občas se bude zvětšovat, až možná do skoro zatažena. Spolu s tou oblačností, právě tou zvětšenou, se postupně začnou objevovat i přehánky. Teď v těch dopoledních hodinách by jich mělo být jenom spíš méně, hlavně na severu kraje. Potom během odpoledne v severní a východní polovině kraje ty přehánky občasné a večer se potom srážky mohou objevit i v jihozápadní části kraje. Teploty nejvyšší dnes by měly šplhat mezi 16 až 19 stupňů a vítr postupně bude foukat čerstvý, takže ta pocitová teplota bude nižší. Od severozápadu místy může mít i nárazy kolem 50 km v hodině a večer by měl vítr částečně slábnout.
0: Jitko, když se podíváme na výhled pro úterý a středu, přijdou tyto dva dny podobné stylem počasí pondělku nebo budou jiné?
2: Zítřek už by té oblačnosti mohl mít v průměru o něco méně, alespoň zpočátku, potom i během toho zítřejšího dne postupně bude ta oblačnost proměnlivá, podobně možná jako dnes celkově, ale možná o něco maličko menší než v tom dnešním dni a také i zítra se mohou objevit v průběhu dne nějaké lokální už přehánky jenom, zase hlavně na severu a východě kraje, večer pokud se tady budou objevovat, tak by se ty srážky měly vytratit, teplo ty zítra malinko nižší než dnes 15 až 18, ráno 10 až 7. No a středa ta by mohla být slunečnější, s teplotami hlavně v ranních hodinách docela nízko, tam to vypadá už jenom třeba na 9 až 5 stupňů, ty nižší hodnoty v údolích a polojasná víceméně obloha.
0: Moc krát díky. Jitko, jak to vypadá s teplotními rekordy pro 21. září?
2: Nejvyšší hodnota 32,5 stupně byla naměřena v roce 1947 ve Valticích a Pohořelice v roce 1952 měly nejméně minus 2,1 stupně Celsia.
0: Říká meteoroložka Jitka Kučerová. Jitko, přejeme krásné dny, mějte se hezky a brzy naslyšenou.
2: Naslyšenou, hezký den.
0: Děkujeme.
1: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.
3: Milý Zdeňku, co vzkážete světu, až vám bude 102 let?
4: Až se probudím 6. prosince roku 2053, to mě bude 102 let, otevřu oči a řeknu, je, to je krásné, ještě žiju. A co vy?
3: Já bych chtěla brát každý den jako výhru.
4: Takže vyhrajte i vy s Českým rozhlasem Brno.
3: Zavolejte do studia, až uslyšíte tento výherní signál.
5: Český rozhlas Brno slaví 102 let a vy můžete vyhrát.
3: Pokud se zadaří, jedno vydání knihy Temné letopisy moravské bude vaše.
4: I s podpisem a věnováním autorů. Narozeninová soutěž Českého rozhlasu Brno trvá do konce září.
3: Hodně štěstí!
1: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 20 minut. Jsme rádi, že jste si nás naladili v pondělí 21. září. Srdce, kotva, chléb nebo třeba půl litr piva. To jsou symboly, které jsou znázorněné na fasádě kostela blahoslavené Marie Restituty na brněnském sídlišti Lesná. Světice Marie Restituta rodným jménem Helena Kavková se narodila v Brně a podle dochovaných svědectví měla ráda pivo a guláš. A právě tento brněnský kostel je od včerejška nově posvěcený.
1: Tak na tento oltář, tento dům se stoupí Boží požehnání, když konáme tuto službu a označujeme je křížmem. Ať jsou pro nás viditelným znamením tajemství Krista a jeho církve.
2: Základem svěcení kostela bylo pronesení tzv. Konsekrační modlitby. Římskokatolický biskup Pavel Konzbul pomazal nový oltář olejem a prostor pokropil svěcenou vodou. Do oltáře taky vložil ostatky českých svědců.
3: Tří mučedníků, Jana Sarkandra, blahoslaveného Jana Vuly a Václava Drboli a potom ještě ostatky svaté Zdislavy patronky rodin.
2: Oltář z mramoru má 3,5 tuny a znázorňuje mušly, popisuje autor oltáře René Vlasák.
4: Aby to nebyl jenom design, tak ta ikonografická symbolika je teda aspoň pro mě nebo pro nás, co jsme dělali, je prostě strašlivě důležitá. Proto menza je v podobě nebo v symbolu mušle, což je symbol Panny Marie.
2: V kostele přibyl taky svatostánek, křtitelnice nebo ambon, odkud se čte při mši z Bible.
4: Je to jeden válec, který má v sobě otištěný druhý válec, který není vidět, a to je vlastně symbolika starého a nového zákona.
2: Teď už má kostel všechno potřebné vybavení a tak bylo možné ho vysvětit, doplňuje biskup Pavel Konzbul.
3: A tím, když se kostel zasvětí, tak to znamená, že jakoby se zapíše do toho katastru v uvozovkách božích nemovitostí a už může sloužit jenom k náboženským účelům. A srovnat bychom to tak trošku mohli, že když si postavíte třeba domek a můžete v něm už přespat, ale tak musí být zkolaudovaný, takže to byla trošku taková jako boží kolaudace.
2: Stavbu zaplatili hlavně věřící prostřednictvím sbírek a darů. Kostel získal v roce 2020 titul Stavba roku. Z Brna Aneška Hlávková, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: je Pavel Kašpar a Český rozhlas Brno. Dobré ráno, Moravo. Vstáváme s vámi.
1: My už jsme vzhůru. A co vy?

0: Je 8:30.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Brněnský dopravní podnik za posledního půl roku zaplatil za naftu asi o 21 milionů korun víc než v předchozích 6 měsících. Ceny pohonných hmot rostou od únorového americko-izraelského útoku na Irán. Průměrná cena nafty v Jihomoravském kraji byla tehdy mírně přes 33 korun za litr. Dnes je téměř o 15 korun vyšší. Zdražování paliv se zatím do výše jízdného nepromítne. Dopravní podnik častěji nasazuje plynové autobusy. Uherské Hradiště opravilo východní tribunu městského fotbalového stadionu. Řemeslníci na železobetonových stupních udělali sanační práce za víc než 3 miliony korun, které prodlouží jejich životnost a zároveň zamezí zatékání srážkové vody do prostor pod tribunou. V příštím roce je v plánu zásadní rekonstrukce osvětlení. Vláda podle ministra průmyslu Karla Havlíčka z hnutí ANO už ví, jak chce reagovat na zdražování pohonných hmot. Konkrétní kroky zveřejní dnes. K rychlejší reakci kabinet vyzývá opozice, která upozorňuje taky na zásoby plynu před zimou. Marian Jurečka z KDU-ČSL tvrdí, že nejsou dostatečné. Havlíček obavy odmítá a říká, že nedostatek plynu nehrozí. Výstava více než 250 druhů živých hub dnes začíná v muzejním depozitáři Alšovka ve Znojmě. Jedná se o exempláře z lesů, polí i luk z Jižní Moravy, Vysočiny a Jižních Čech. Exponáty do výstavy mohli kromě odborníků věnovat i amatérští houbaři. K vidění bude do 24. září. A počasí na jihu Moravy dnes čekáme zpočátku polojasno, během dopoledne přibývání oblačnosti na oblačno nebo i zataženo s lokálními přeháňkami. Nejvyšší odpolední teploty 15 až 18 stupňů. Biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: V Brně je ucpaná D1 na příjezdu z Vyškova. Od sjezdu na Rousíno v Krohlence pojedete asi 20 minut. A kolony stále taky na D52 z Pohořelic do Brna. Od 13. kilometru až k D1 zhruba na 25 minut. Tolik doprava. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Brno.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 38 minut, čas na setkání s naším stálým spolupracovníkem, sportovcem, tělem i duší, panem Jaromírem Meixnerem. Po dvou úvodních prohrách na kluzišti soupeřů včera hokejisté Komety na domácím ledě porazili Hradec Králové 3-1, přičemž se na 3 body hodně nadřeli. Pane Meixnere, co ví na to? Vítejte, dobré ráno.
1: Ano, krásné slunečné ráno a to odpovídá tomu včerejšímu hokejovému výsledku, ale když se dostaneme v hokej, dovolte, abych mírně odbočil, protože baseballová extraliga má nového mistra, Hroší Brno získali první titul v historii klubu a sice porazili v 7. zápase na půdě Kotlářský Praha, tento pražský tým, a vyhráli 8-6. Vítězství došli v 11. směně. A pozor, prohrávali 0-5, v 7. směně srovnali a potom ve 2. nastavení se to dovedli do vítězství. Nebudu tady posluchače zatěžovat těmi termíny a tak dále. Takže velká gratulace k Jundrovskému mostu, kde mají Hroší sídlo, a samozřejmě blahopřání nejvíc Tomáši Ovesnému, sportovnímu řediteli, který baseballový klub vybudoval a přivedl k historickému mistrovskému titulu. 3 tituly má brněnská Technika, 26, a teď tedy Hroší mají ten. Takže Hroší, Hrošíci, Hrošťata, velká gratulace, bravo. Tak a teď ten hokej. Samozřejmě, otázka by spíš měla, existuje nějaký zápas, kdy se nenadře, ten tým a časný, vždycky se dneska nadřete, protože hokej je dneska boj, taková ta procházka růžovým sadem, to už dneska bohužel, nebo ne, díky bohu, nefunguje. Je to úplně jiný sport, než jsme hrávali my. Tak ano, Kometa se pořádně nadřela, měla špatný úvod, už v 2. minutě dostala, inkasovala gól, trošku tam to zaspali všichni na ledě v té obrané fázi, Kevin Klíma zajížděl s pukem za branku, všichni koukali, kde vyjede na druhé straně, ale on to lišácky poslal u první tyčky na jíždějícímu Jerglovi a ten skoro do prázdné branky dal gól. Myslím, musím říct, že hradišti tlačili, byli takový živější v té třetině, ale brankář brněnský chytal dobře, i když mu trošku puky vypadávaly, ale obrana to tam tentokrát spolehlivě čistila. No a potom ve 2. třetině americký obránce Vítkovský nechytatelnou bombou srovnal, což bylo důležité, pak jsme si tam na tribuně, my dětkové, říkali, tak kdo dá ten vítězný, ten gól, tak to bude asi vítězný, což se v podstatě skoro projevilo, protože ve 3. třetině ujížděl a nám zbořil, faulovali ho, je trestné střílení sám a takovým tím svým blafáčkem do backendu šup pod paži a pak ještě dal razítko tomu při akci 2-1 flek, takže Kometa vyhrála 2-1 a musím říct, že se opravdu na ten výsledek dost nadřela.
0: Pane Meixnere, tak tady hodnocení k zápasu a teď mi řekněte, po 6gólové nadílce v Třinci se dali asi očekávat změny v brněnské sestavě. Stalo se, provedli trenéři změny a na jaké pozici konkrétně?
1: No tak ano, ty změny samozřejmě se dali očekávat a pochopitelně mělo to logiku, tak největší změna se odehrála na pozici brankáře, protože Aleš Teska, který chytal ty 2 zápasy, dostal volno. A trenér Zábranský to vysvětlí na tiskovce. Máme 3 skvělé brankáře a tentokrát jsme se rozhodli takto. A do branky šel 25-letý Slovák Eugen Rabčan, který přišel v létě z Banské Bystrice. A musím říct, že ten zápas mu až na ten první gól, takový docela nešťastný z jeho pohledu, chytal fantasticky z 33 střel hradeckých. Měl, pustil 1 gól a měl úspěšnost 96,97, skoro 97%, což je fantastická bilance, zatímco Kometa vystřelila jenom 21krát. Takže ano, Brňané byli nesmírně efektivní, když vezmeme, že vystřelili jenom 21krát, zatímco Hradeští, tedy díky hlavně Hrabčanovi, jinak se v sestavě poprvé objevil také obránce Svozil, ten navrátil ze zámoří, vyhráli obránci Gulaši a Mikiska, ten si ještě nezahrál, a skutečníků vyhrál také Čajkovič. Takže ty změny tam jsou, potom taky trošku tam zase museli zamíchat tou sestavou, to se běžně tak dělá, když se nedaří, aby se to nějak oživilo. Opět hrál mladý Hartl, což je prima, protože má 17 roku. No a v pátek hraje Kometa v Olomouci a v neděli přivítá mistra Pardubice. Tečka.
0: Pane Majstere, moc krát díky. Už teď se těšíme na další setkání s vámi. Mějte se hezky, naslyšenou.
1: Nasledanou.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas

0: počasí.
1: Tady je Český rozhlas Brno, 8:45 minuta, k tomu čas na předpověď počasí. Teploty na jihu Moravy se nesměle odlepují od svého dna. 11 až 13 stupňů Celsia, takové je rozpětí teplot v tuto chvíli. A předpověď, ráno a dopoledne skoro jasno, odpoledne a večer se mohou vyskytovat přehánky. Nejvyšší teploty 15 až 18 stupňů a dnešek bude větrný, čerstvý severozápadní vítr do 30, v nárazech až do 55 km za hodinu. Bio je na jedničce. Slunce vyšlo 7 minut po 6:30 a zapadne 4 minuty před 19. hodinou.
2: Pondělí 21. září budou dobré rady o předcházení vzniku odpadu. Mým hostem bude Helena Továrková. Jak prodloužit život věcem? Proč to, co je rozbité, nemusí hned do koše? Své nové spokojené majitele může najít třeba vaše nepotřebné oblečení nebo i pokojové květiny. Tímto povídáním si připomeneme také Evropský týden udržitelného rozvoje. Na poslech i setkání se těší Jarka Vykoupilová.
0: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání.
1: V cyklu Fajnšmekři v sedmičce zahraje ve studiu Českého rozhlasu Brno špičkový soubor etnické hudby. Jmenuje se podle jmen členů prostě JMO a těmi jsou muzikanti ze Švýcarska, Senegalu a Izraele. Základ hudby JMO je africký veselý zpěv, ale evropské dechy i bicí nástroje dávají muzice jasný řád. Trio JMO vystoupí v budově rozhlasu 23. září od 19 hodin. Lístky pořídíte nejsnáz na brno.rozhlas.cz na titulní straně pod názvem Vstupenky na Fajnšmekry. Na koncert špičkové etnické hudby JMO vás zvu 23. září od 19 hodin do studia 7 Českého rozhlasu Brno.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 49 minut. Ať je to brokátová sukně, je originál. I tak by se dalo popsat každé vystoupení spolku Glonárky z Ostopovic. Ženy a děvčata spojuje láska k folkloru i k místním tradicím a s mikrofonem se za nimi vypravila Jarka Vykoupilová.
1: Glonárky z Ostopovic aneb ženská chasa a já se ptám, co vlastně glonárky znamenají?
2: To je v Ostopovicích známá obecně taková věta. Jdeme do Glonára na rybíz. To je území nad Ostopovicama, kde rostla velká spousta rybízů kdysi.
1: Říká Barbora Opršálová.
2: Dříve se pěstovala ve velkém vinná réva, to bohužel skončilo a začali se pěstovat ve velkém rybízi.
1: Jak dlouho funguje váš spolek těch akčních nadšených bab?
2: První zmínka o babských hodech v Ostopovicích je zhruba z roku 1947. Mnohem větší a intenzivnější vývoj byl na konci 70. let, a to zájmem etnografů Zdeňky Jelínkové a Jaroslava Juráška. Díky nim při svazu žen v Ostopovicích vznikl nejprve z začátku ryze ženský soubor. Na začátku 80. let taky vznikl dětský folklorní soubor s názvem Hájek. Oba tyto soubory vedla zpočátku moje maminka Anička Slámová. Další zastavení historické bude v roce 2024, kdy mě oslovila jedna maminka a přišla s tím, že by strašně ráda obnovila babské hody. Říkala mi: prosím tě, našim chlapům se nechce do kroja, ale my máme ten folklor, ty kroje tak rádi, pojďme to oživit. No tak jsme se toho chytli a letos už máme třetí ročník babských hodů, 10.10. Všechny moc srdečně zvu.
1: Co je to další, co děláte?
2: Nejsou to jenom zkoušky, nácviky, naší babské besedy nebo brněnských kol, ale scházíme se na besedě o údržbě, uchování, žehlení, škrobení kroju.
1: Co vám osobně přináší to, že jste součástí tohohle spolku?
2: Pro mě je důležitý asi nejvíc propojování těch generací.
3: Co vy, chlapci, co myslíte, že vy neste k dostání? Je vás v Brně na zeleným rinko, kopa za dva grécáry.
2: Letos máme 4 kolony, 32 dospělých žen a k tomu jednu kolonu, takže 8 holčiček zhruba ve věku prvního stupně. Já fakt jsem v tom folkloru od 11 let. Mě to prostě baví předávat dál. Je to důležité, co po nás zbyde.
1: Je něco typicky ostopovického na kroji?
2: Vyšívka bílá, od toho je to ostopovický bílák. Mám trošičku poježděný jakoby celý svět. Byla jsem v Číně, v Japonsku, protože jsem hudebnice. Ale my ten folklor opravdu máme úplně jedinečný, nádherný. Je to...
1: Jste dojata.
2: Srdeční záležitost.
0: Letošní obnovené babské hody v Ostopovicích se uskuteční 10. října. Tuto reportáž i ostatní najdete na našem webu i v aplikaci Můj rozhlas.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 55 minut. Dobré ráno, pondělní s datem 21. září se pomalu chýlí ke svému konci a ve studiu opět se mnou po víkendu skvěle odpočatý, naladěný, určitě i dobře najezený, Zdeněk Junák. Zdeňku, vítej, krásné ráno.
1: Děkuji ti za velmi milé přivítání, Pavlíku, zdravím tebe, zdravím všechny posluchače, vezmu to koncem. Ano, snídal jsem vydatně.
0: V trávě?
1: Protože to já musím. Já se musím nasnídat,
0: jo.
1: No a potom tady už se těším sem, kde si dám tady toho svého oblíbeného turečka. No, takže jako jo, v pohodička, akorát opravdu to spaní je pořád takové blbé, protože nemám tu Jirenku vedle sebe, víš.
0: Ano.
1: Jak to prostě nemáš,
0: nepoplácám
1: to. A, takže, ale ještě dnešní noc a ještě zítřejší noc a pak už tady bude. Takže tak, no jinak my máme za sebou velmi úspěšnou premiéru. Letnice, takže...
0: Jak to dopadlo, dobrý?
1: Dopadlo to jako tedy odezva, je bych řekl, jako velmi příjemná. Víš, jako já jsem zvědavý vždycky na kolegy, kteří jako na tom byli a kteří to tak trošku rozeberou. Samozřejmě není člověk, aby se zavděčil lidem všem, občas tak každý na tom najde nějakou tu skulínku, ale když bych to potrhl a sečetl, tak jako opravdu odezva byla velmi, velmi příjemná. Takže
0: krása,
1: všechny
0: krása.
1: I tebe a... Děkuji. Prosím tě, dneska ráno, když jsem teda vytáhl čumák, tak to bylo teda zataženo, to vypadalo, že...
0: No, dneska už na kalhoty.
1: No a prosím tě, přízemní mrazíky, to už jako ponožky nosíš, abys neumrzl nožičky?
0: Nožičky už jsem schoval, pro jistotu, aby mě ještě dlouho nosili.
1: I když slibuju babí léto, tak doufejme, že se ještě dočkáme, jinak ti přeji krásný dnešní den a zítra opět se tady s tebou budu těšit.
0: Těším se taky, Zdeňku, krásný den tobě a samozřejmě i vám všem, milí posluchači. Na závěr trocha poezie, dnes pera klasika Heinricha Heineho v překladu Jindřicha Flusra. Báseň se jmenuje Zpočátku jsem málem klesl. Zpočátku jsem málem klesl, myslel dál, že nelze žít. A pak jsem to přeci jen nesl, ale jak, to nechme být. Mějte se hezky, zítra naslyšenou.

0: Bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Na Jižní Moravě vzniká nebo v poslední době vzniklo zhruba 20 ordinací praktiků, pediatrů a zubařů. Třetí blok dukovanské elektrárny znovu dodává elektřinu do sítě. Hokejisté brněnské Komety si proti Hradci Králové připsali první výhru sezony. A počasí dnes čekáme oblačno a zataženo a teploty do 18 stupňů. Dobré dopoledne, u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá David Hasman. Zhruba 20 ordinací praktických lékařů pro dospělé, pediatrů a zubařů v posledních měsících přibyla v Jihomoravském kraji. Některé z nich zahájily provoz už v létě, jiné začnou fungovat na podzim. Stále jsou ale v kraji oblasti, kde lékařské ambulance chybí nebo mají vyčerpanou kapacitu. Jde zejména o menší obce. Pacienti tak mají delší čekací doby nebo musí dojíždět do větších měst.
2: Například v Ratíškovicích na Hodonínsku otevře nový pediatr ambulanci 1. listopadu. Aktuálně přijímá nové pacienty, kterých může být až 1200. Dojíždět tam můžou i dětští pacienti z Dubňan, Milotic, Vacenovic nebo Kyjova. Nového pediatra eviduje Všeobecná zdravotní pojišťovna taky ve Znojmě, stejně jako 3 nové zubaře. A praktický lékař otevře od října ordinaci v přízemí hlavní budovy nemocnice Hustopeče. Hana Novotná, Český rozhlas.
0: V jaderné elektrárně Dukovany energetici obnovili dodávky elektřiny z třetího výrobního bloku. Odstavený bylo od 17. července kvůli výměně části paliva, kontrolám a servisu zařízení. Dukovanská elektrárna má 4 bloky. V srpnu byl souběžně s třetím odstavený i 4. kvůli údržbě jejich společných zařízení. Podobná situace podle současných plánů nastane znovu až v roce 2032. Ministerstvo zemědělství podpořilo mezi lety 2017 až 2025 zemědělský výzkum celkem 3,3 miliardami korun. Nedokáže ale vyhodnotit jeho reálné dopady ani přínosy. Zjistil to Nejvyšší kontrolní úřad. Podle něj příjemci peněz ve většině případů dosáhli plánovaných výsledků. U některých zemědělských výzkumů byly ale přínosy omezené nebo neprokazatelné. Ministerstvo zemědělství se závěry kontroly nesouhlasí. Dopady je podle něj potřeba posuzovat na úrovni celého programu, ne v jednotlivých případech.
1: Sport.
0: Hokejová Kometa Brno porazila ve třetím kole Tipsport Extraligy na domácím ledě Hradec Králové 3-1. Po dvou prohrách na hřištích soupeřů si tak Brňané připsali premiérové vítězství v sezóně. Pomohlo k tomu i to, že v průběhu utkání trenér Libor Zábranský výrazně přeskládal složení útoků.
3: Když se nám ty utkání nevyvíjí tak, jak chceme, tak já si myslím, že to je povinnost všech kaučů hráčům pomoct a najít jim v ten daný moment to správné místo a někdy to trefíte, někdy ne, ale ten vývoj jsou vždycky určitě samotní hráči a ti, co si ten čas na ledě zaslouží, tak to prostě dohrají.
1: Počasí.
0: Na jihu Moravy dnes čekáme zpočátku polojasno, během dopoledne přibývání oblačnosti na oblačno nebo i zataženo s lokálními přeháňkami. Nejvyšší odpolední teploty 15 až 18 stupňů, biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: V Brně je velmi ucpaný okruh ve směru z Bohunic do Žabovřesky. Tam nehoda u tunele Hulinky v Žabovřeské ulici. Šťastné cesty.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Sválám, i když bez bělouše, s přáním k svátku pro Matouše. Vím, že není vybíravý, ocení i přání zdraví. Ve vzduchu však cosi visí. Nesu dárek velkorysý, předám ho rád na to tata, ceny je jak hrouda zlata. Je pro chlapy, ba i ženské, umí čáry nadpozemské. Můj dar kouzlí úsměvy, je to hudba se zpěvy. Ano, je přesně tolik hodin, kolik právě je. A to je ten správný čas pro srdcovky Zdeňka Junáka.
4: Český rozhlas Brno. Srdcovky.

Věčnej mužský svět nepochopí nikdy ženský ten báječný mužský svět. Život nevyhraješ v bingu, o ten třeba bojovat. Možná doma víc než v ringu, ženský nechápou to snad. Občas jsme jen trochu smutní, svobodu že třeba dát. Za tajemství minisukní, ale dál chcem riskovat. Ten báječnej mužský svět, ten báječnej mužský svět.

Jsme buď v klubu gentlemani, nebo páni z nemanic. Pro nás rozdíl v tom moc není, jedný hry jen rub a líc. Ať si hrajem s mikroskopem, nebo s klíčem na svíčky,

0: Nuž, moji milí posluchači, vítejte v srdcovkách Zdeňka Junáka. Dneska máme pondělí 21. září roku 2026. Začínáme nový týden, tak já vám přeji, abyste do něj vykročili tou správnou nohou a doufám, že vás pro dobrou náladu po celý týden taky naladí dnešní srdcovky. Když jsem se díval do kalendáře, tak vidím, že svátek mají muži, pánové, chlapci, honosící se křestním jménem Matouš. Takže všem Matoušům, Maťám nebo Matíkům, jak jim říkáte, vinšujeme všecko nejlepší. My jsme v sobotu měli u nás v divadle, v Městském divadle Brno, premiéru světovou premiéru hry Letnice. Ta hra vznikla na motivy románu Miroslava Hlauča a zdramatizovali to pánové, naši dva dramaturgové, Miroslav Ondra a Honza Šotkovský a spolu s režisérem Stanoslovákem. Stano, ten se potom ujal taky režie. No, když jsme to začali zkoušet, ten román je nádherný, ale přece jenom vystupují tam laňky, že jo, zvířata různá, a takže vlastně jsme váhali, jak to bude vypadat, jak se to všechno inscenuje a tak dále, protože samozřejmě film má jiné výrazové prostředky, divadlo má jiné výrazové prostředky. Ale musím říci, že po premiéře odezva byla velmi, velmi vstřícná a když jsem si povídal se svými kolegy, protože kolegové jsou vždycky kritičtější než normální divák, tak opravdu byli většina opravdu spokojená, takže asi se nám to povedlo. Takže já vás všechny srdečně zvu, když si najdete čas, taky seženete vstupenku, k nám je to těžké, navštívte prostě hru Letnice. Ptal jsem se pana režiséra, jak bychom to měli nazvat, jestli je to balada, drama, veselohra, takže spíš je to magický realismus. Tož tak. A už tady mám přáníčko z mailové adresy a to zní takto. Prosím o písničku pro naši lektorku Tajči, paní Libuši Dosedělovou. Paní Dosedělová nezištně a obětavě působí při klubu seniorů v Králově Poli. Protože v době prázdnin je klub zavřený, cvičila s námi každý týden na dvoře, za což jí byly královopolské tajčinky velmi vděčné. Písničku Loch Lomond jí prosím zahrajte v podání Radúzy. Libuško, máme tě moc rádi, Rita. Milá paní Rito, rád splním vaše přáníčko pro vaše tajčinky. Vybrala jste si písničku, takže už jsou tady Radúza, Vabi Daněk a Loch Lomond.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Tak to byla písnička Loch Lomond, Raduza a Vabidaně, krásná, krásná písnička. No, moji milí, ukládáte si doma věci na bezpečné místo? Takový ten prostor, kam dáváte něco opravdu důležitého, aby se to náhodou nestratilo. Doklady, náhradní klíče, záruční list, peníze na horší časy, nebo třeba ten malý šroubek, o kterém víte, že ho brzy budete potřebovat. Člověk si to místo vybírá pečlivě. Řeknete si, dám to sem, tedy tady to najdu vždycky. Pak uběhne půl roku a přijde chvíle, kdy tu věc opravdu potřebujete. Otevřete první šuplík, nic. Druhý, taky nic. Prohledáte skříň, krabice, kapsy zimních bund a začnete přemýšlet, co jste vlastně tehdy tím slovem bezpečné místo mysleli. Protože čím bezpečnější místo člověk vybere, tím větší může být šance, že už ho nikdy nenajde. Ale nezoufejte, hledanou věc většinou nakonec objevíte náhodou. Ve chvíli, kdy hledáte něco úplně jiného. Takže bezpečné místo samozřejmě mějte. Jen si možná někam napište, kde je. A ten papírek si dejte někam, kde ho určitě najdete. Musím se vám přiznat, že dokud jsem byl svobodný, tak jsem trošku takový ten nepořádek ve věcech měl. Ale pak jsem se oženil a moje žena je pečlivá, takže třeba důležité listy, jako je záruční list, křestní list, maturitní vysvědčení, z vysoké školy vysvědčení a tak dál, to máme takovou prostě, takovou slohu, velkou slohu, kde to jedenka ukládá, tam jsou všechny ty, jako to přibývá, že máte internet, že máte televizi, na všechno máte hesla, jo, takže všude ty hesla jsou uloženy, je to hezky popsaný, takže to je přehledné. Ale potom přijdou obyčejné věci, jak jsem zmiňoval, třeba klíče, nebo třeba nějaká ta věcička, kterou nepotřebuju každý den, ale občas ji potřebuju. A potom v mém případě jsou to ještě flešky třeba, že jo, který mám tak jako popsaný a teď je mám různě uložené někde a pak je nemůžu najít. Tak já mám takový, my máme menší byt, tak mám menší pracovní stůl, takový psací a tam mám takový různý poličky a na jedné té poličce mám takovou krabici. Není moc velká, nemá víko, ale je a já cokoliv řeku, toto budu potřebovat někdy, nevím kdy, tak to tam hodím. No a potom tu věcičku hledám, tak to všechno proberu a tutově to tam najdu. Takže já mám, není to bezpečné místo, že by mi tam někdo něco nemohl ukrást, to ne, je to velmi přehledné, ale je to bezpečné místo, kde opravdu to, co hledám, bezpečně najdu. Tož tak a už vám pouštím bezpečně Petru Janů.
1: Český rozhlas Brno.

Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.

0: Tak to je, Petr, nať, chráň svoje bláznovstva. A já už tady mám další přáníčka. To první je z mailové adresy a zní takto. Moc vás i posluchače tohoto báječného pořadu zdravím. Prosím o písničku od Pavla Nováka mladšího a Petra Šišky Píseň Morava. Je to moc krásná píseň, škoda, že ji nehrajete. Dokonce skončila na prvním místě v anketě. Zahrajte mi ji prosím v pondělí 21.9.2026. Moc vám předem děkuji a přeji vám i posluchačům zdraví a pohodu. Hodně síly a radosti a žádné starosti. Pěkné poslouchání písničky přeji všem posluchačům, pracovnicím a pracovníkům Českého rozhlasu Brno. Ještě jednou moc děkuji a přeji hezký den. Pepa z Hané, Přerov. Toho času domov Alfreda Skeného, Pavlovice u Přerova. Milý Pepo, děkujeme za přáníčko, taky vám přejeme pevné zdraví a tak dál, ale bohužel přání vám splním a rád, ale nezazní písnička Morava, protože hned v zápětí tu mám další přáníčko a tam je přání úplně jiné písničky a to přišlo dříve než to vaše. Takže jsem musel upřednostnit to přání jiné. Mějte se hezky, nezlobte se, ale písnička určitě zazní. Tak a mám tady přáníčko z mailové adresy a to zní takto. Dobrý den, pane Junáku, milé srdcovky. Měla jsem tu čest shlédnout nové činoherní představení v Městském divadle Brno. Letnice. O tom, jak je krásné, poetické a výtvarně úžasné, psát nebudu. To diváci jistě ocení sami. Co mě však velmi zahřálo u srdce, bylo vidět po dlouhé době na jevišti všechny mužské divadelní bardy pohromadě. Naprosto dokonalá volba pana režiséra a naprosto dokonalé herecké výkony. Pánové, smekám. Prosím, zahrajte písničku Švihák lázeňský pro všechny letnické pány, protože to šviháci stále jsou. S úctou, Pavlína Huráková. Je, milá paní Pavlíno, moc děkuji, já to všem svým kolegům vyřídím, tedy těm švihákům, bardům. No a ještě tady mám přáníčko ze záznamníku, to si pojďme poslechnout.
1: Dobrý den, Vognerová, já bych chtěla zahrát v pondělí Je tak pro radost paní Jarce Pokorné a její přítelí písničku Lázeňský švihák. Prosím, že to posílá Lenka.
0: Milá paní Lenko, rád splní vaše přáníčko. Ano, zazní švihák lázeňský, takže ještě jednou se omlouvám Pepovi z Hané Přerov, že tedy opravdu tahle ta přáníčka přišla dřív. Takže přání bylo vysloveno, vybrali jste si písničku, už je tady Jiří Schellingera, projdeme se lázeňskou kolonádou.

0: Love changes everything, zpívala skupina Il Divo. Krásná věc, nádherná, úžasná. No, takže, moji milí, máme pondělí. To jsme si řekli hned na začátku. Je taky dokonce 21. září. To jsme si taky řekli. Ochlazuje se nám. Ale co jsme si neřekli, že máme před sebou celotýdenní hádanku kdo, kdy, kde. Tak. A já jim připomínám, že tuhletu hádanku pro vás každý týden připravuje editor Českého rozhlasu Brno Miloš Šenkýř. To hádání spočívá v tom, že každý všední den od pondělí do pátku vám přečtu jednu indicii, vy pak v pátek to všecíčko dáte dohromady, promyslíte, prošpekulujete, podtrhnete, sečtete a z toho vám vyjde výsledek. A ten mi prosím pošlete na mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz. Do předmětu napište heslo soutěž a hlavně nezapomeňte připojit vaši korespondenční adresu, protože z vás, co uhodnete, pak vylosujeme jednoho šťastného výherce, který obdrží cenu a tou je CDčko s operou Její pastorkyňa, operou Leoše Janáčka. Je to opera o třech jednáních. Zpívají Jenůfu, Libuše Domanínská, Stařenku, Soňa Červená a řada dalších operních pěvců. Tak. Dnešní, tedy pondělní indicie zní takto. Pokud se na některém místě dobře a hluboce spí, pak je to rozhodně tohle. Opakuji pondělní indicii. Pokud se na některém místě dobře a hluboce spí, pak je to rozhodně tohle. Tak to byla pondělní indicie, dívám se do playlistu a už vám bude zpívat Hana Zagorová.
1: Co tě znám, tak...

0: Přes Tito Hlavý a Michal Tučný. Dívám se na hodiny 9:45, nejvyšší čas, abych splnil poslední přáníčko dnešních srdcovek, a to zní takto. Zahrajte prosím písničku Marcely Lajferové Slnko pro moji manželku Libuši. V tento den je to 58 let od naší svatby a tak si touto písničkou manželce poděkovat za krásné roky, které jsme spolu prožili. A povědět, že je mým spolehlivým každodenním sluníčkem, i když venku prší a doba je úplně jiná, než na jakou jsme byli zvyklí. Děkuji za písničku a přeji vám samé spokojené a vděčné posluchače, jako jsme my s manželkou. S pozdravem, Jaroslav Bulín, Vsetín. Milý pane Jaroslave, díky moc za přízeň a protože v tom manželství těch 58 let jedete po boku své paní, tak tu písničku si samozřejmě zasloužíte i vy. A tak když dovolíte, řadím se do zástupu, dlouhého zástupu gratulantů a vinšuji vám také dlouhá společně prožitá léta ve štěstí a zdraví. Vybral jste písničku, takže Marcela Lajferová a Slnko.
1: Český rozhlas Brno.

kdybych se narodil před 100 lety v tomhle městě. U Larišů na zahradě trhal bych květy své nevěstě. Moje nevěsta by byla dcera šef

nejhezčí ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky, jednou

uchazečem knih. U prohasku dělal bych od 5 do 5 a 7 zlatek za to bral bych. Měl bych krásnou ženu a 3 děti, zdraví bych měl a bylo by mi kolem 30, celý dlouhý život před sebou, celé krásné 20. století.

kdybych se narodil před 100 lety v jinačí době. U Larišů na

večer by zněla od Mojzese melodie dávno věká. Bylo by léto 1910.

0: co ho čeká. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
1: Tož, moji milí posluchači, Jarda Nohavica, Jarek Nohavica, abych byl přesný, dovedl dnešní srdcovky zdárně do svého cíle. Ale jak je mým dobrým zvykem, ještě vám zopakuji pondělní indicii do celotýdenní hádanky Kdo, kdy, kde. Zní takto. Pokud se na některém místě dobře a hluboce spí, pak je to rozhodně tohle. Tak to byla pondělní indicie, já vím, kde se dobře spí, ale já vám to nemůžu říct, protože to bych vás zavedl sám, to se vůbec netýká té celotýdenní hádanky. No a ještě než se rozloučíme, tak vám taky připomenu, že rád plním vaše přáníčka, rád vám hrají písničky na přání, ale musíte mi to dát vědět. Máte tyto tři možnosti. Buď mi to necháte, zavoláte na telefonní číslo, tedy 737 250 358, tam mě to namluvíte svým vlastním hlasem, to pokud se vám nechce psát. Záznamník je vám k dispozici non-stop. Nebo mě to můžete dát vědět přes e-mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz a nebo přes webový formulář, který najdete na našich webových stránkách brno.rozhlas.cz nebo zlín.rozhlas.cz. A pokud chcete zařadit přání v konkrétní den s konkrétní písničkou, prosím, pište mi a dejte mi to vědět v dostatečném předstihu. Tak, to je pro dnešek všechno. Mějte se moc a moc hezky a zítra v úterý po 9:00 se opět na vás budu těšit. Naschledanou.
2: Český rozhlas Brno. Srdcovky.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
2: Bylo 10 hodin.
3: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: Dopravní podnik města Brna kvůli nárůstu ceny nafty častěji nasazuje na linky plynové autobusy. Ve Znojmě začíná oprava silnice u plaveckého bazénu. Lesníci z Vysočiny začali budovat cesty pro hasiče. A dnes čekáme oblačno až zataženo a teploty do 18 stupňů. Dobré dopoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší David Hasman. Brněnský dopravní podnik za posledního půl roku zaplatil za naftu asi o 21 milionů korun víc než v předchozích 6 měsících. Ceny pohonných hmot rostou od únorového americko-izraelského útoku na Irán. Průměrná cena nafty v Jihomoravském kraji byla tehdy mírně přes 33 korun za litr. Dnes je téměř o 15 korun vyšší. Zdražování paliv se zatím do výše jízdného nepromítne. Dopravní podnik častěji nasazuje plynové autobusy, popisuje mluvčí podniku Hana Tomaštíková.
4: Protože ty ztráty na cenách plynu jsou nižší než u té nafty, tak my se ve výpravě autobusu snažíme upřednostňovat plynové autobusy, protože tam ten finanční dopad je pro nás nižší.
2: V Melkusově ulici ve Znojmě dnes začíná oprava silnice. Úsek od plovárny po semafory u silnice Dukelských bojovníků bude do 11. října úplně uzavřený. Kromě opravy vozovky vznikne ukrytého bazénu také autobusový záliv a nový přechod pro chodce s ostrůvkem. Autobusy pojedou po objízdné trase přes Krapkovu ulici k Náhonu a kolem Kauflandu.
5: Kvůli uzavírce se obousměrnými stanou ulice Aninská a místní Dukelská vedle pošty. Na některých místech bude kvůli šířce vozovky zákaz zastavení. Úplně nepřístupná bude ulice Za plovárnou. Od 12. října se pak práce přesunou blíž k Sedlišovickému mostu a Loutské ulici, zatímco v přední části Melkusovy ulice se provoz obnoví. Krištof Podaný, Český rozhlas.
2: Průseky a vyfrézované cesty začaly v letošním roce budovat lesníci v porostech na Vysočině. Důvodem byl nárůst počtu lesních požárů, které vznikaly kvůli horkému a suchému počasí. Cesty mají zabezpečit, že se hasičská technika dostane přímo do zasažených míst. Přístup chybí často v místech, kde se lesy obnovují po kůrovcové kalamitě. Jde o pilotní projekt, který by v budoucnu mohl být standardem i v jiných částech země, říká mluvčí Lesů České republiky Eva Jouklová.
6: S tímto postupem jsme začali na Vysočině, kterou postihla kalamita nejvíce, a tam ho testujeme.
2: Prezident Petr Pavel dnes v New Yorku zahajuje návštěvu Spojených států. Tento týden se tam na zasedání valného shromáždění OSN sejde asi 130 představitelů členských zemí. Prezident chce získat podporu pro českou kandidaturu na nestálého člena Rady bezpečnosti OSN. Shromáždění se zúčastní i ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů.
0: Počasí.
2: Vy dnes čekáme zpočátku polojasno, během dopoledne přibývání oblačnosti na oblačno nebo i zataženo s lokálními přeháňkami. Nejvyšší odpolední teploty 15 až 18 stupňů. Vát bude zpočátku mírný, přes den čerstvý severozápadní vítr. Biozátěž mírná.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: V Brně je ucpaná Bítejská Žabovřeská ulice, okruh ve směru z D1 na Svitavy. Je tam nehoda za tunelem Hlinky a kolona se táhne u Spisáreckého tunelu. Tolik doprava aktuálně. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: 21. září je Mezinárodním dnem míru. V kalendáři je napsáno jméno Matouš. Tady bych se zastavila, protože na Matouše se podle tradice často láme počasí a léto oficiálně končí. Ostatně pranostika na svatého Matouše vyměni slámu za lože, aby ti nebyla zima, samozřejmě. No a svatý Matouš svačinu zakous. Tahle pranostika zase naznačuje, že se na poli už nepracovalo tak dlouho, takže svačinky nebyly třeba. Co ovšem potřebujete určitě, tak to je, věřím, pondělní dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno. To nabídne výlet s jihomoravským stopařem, seriálovou pozvánku, ale třeba i babské rady anebo písničky, které nestárnou. Těšte se a zůstaňte s námi. To je přání v úvodu téhleté dvouhodinovky od Jarky Vykoupilové, která vám bude, věřím, dobrým průvodcem.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Náš regionální stopař Vojtěch Halaš pokračuje v objevování zajímavých obcí Jihomoravského kraje. Každý týden mu náhoda určuje místo, kam se vydá. A během jediného dne se snaží zjistit, čím je daná obec zajímavá a co stojí za vidění. Naposledy byl ve Hvozci, kde mu obyvatelé vybrali další zastávku. Ivaň u Novomlýnských nádrží. Tak Vojto, já tě teď zdravím na místo. Krásné dopoledne.
2: Ahoj Jarko, hezké dopoledne tobě i posluchačům.
1: Jaké počasí je v Ivani?
2: Tady je nádherně. No, pár mraků vidím, ale jinak je úplně vymeteno.
1: Výborně. Co se chystáš tedy? Pardon, co už si navštívil, co jsi zjistil o Ivani? Já vím, že jsi takový všudy bílek, tak povídej.
2: Projít jsem toho ještě moc nestihl, dojel jsem před chvílí, ale co jsem si zjišťoval o Ivani, to vám určitě můžu říct, jelikož první písemná zmínka o této obci pochází z roku 1257 a kolem historie obce svého času byla dokonce i legenda o hradu. Starší prameny totiž mluvili o hradu v Ivani, jeho existence se ale archeologům dodnes potvrdit nepodařila. Ale Ivani rozhodně i tak není bez památek. Dominantou obce je kostel svatého Bartoloměje z roku 1791, který vznikl na základech ještě starší kaple. Velkou devízou Ivani je především okolní krajina. Obec lemují lužní lesy a některé jejich nejzachovalejší části jsou dokonce chráněné. Patří mezi ně například přírodní rezervace Plačkův les, říčka Šatava nebo přírodní památka Dolní Mušovský luh. No a pokud vás místo historie láká spíš archeologie, tak vás bude zajímat, že se v okolí zkoumaly také pozůstatky římského polního tábora. Dnes je Ivaň moderní obcí, v roce 2024 tu otevřeli nový kulturní dům a obec je taky oblíbeným výchozím místem pro cyklisty. Prochází tudy cyklostezka Brno-Vídeň i vinařské stezky a docela pohodlně se odtud můžete vydat k Novomlýnským nádržím. Ale já jsem momentálně kousek od místní základní školy a zdá se teda, že oblíbeným dopravním prostředkem místní mládeže nebudou kola, ale koloběžky. Těch je tady totiž zaparkovaných před školou asi 15 a kolo teda žádné. Takže to je spíš pro turisty ty kola.
1: Tak pěkné postřehy, co se tedy chystáš ještě v Ivani a okolí navštívit?
2: Tak určitě mě bude zajímat právě kostel svatého Bartoloměje, o kterém jsem mluvil. Má tu být i fara, barokní budova z druhé poloviny 18. století, kaple Panny Marie Pomocné. No a samozřejmě nemůžu vynechat ty výhledy na Pálavu a nějaký výlet okolo obce. A jako vždy si také nechám poradit od místních, kam se buď tady v obci nebo v jejím okolí vydat.
1: Vojto, děkujeme za informace, tolik tady regionální stopař Vojta Halaš, který dnes tráví den v obci Ivaň. Těšíme se na další akční informace přímo z terénu. Přeju ti, ať tě nedožene žádná třeba dešťová přeháňka a ať se všechno podaří podle plánu. Naslyšenou.
2: Děkuji moc, hezký den, naslyšenou nebo tady v Ivani naschledanou.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje. Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: první dopolední vysílání 22. září po 11. hodině bude o futsalu. Ve studiu přivítám výraznou posilu klubu Hellas Brno Radima Zárubu. Přiblíží, co ho přivedlo zpět do Brna, jaké ambice má v klubu a jak v brněnském futsalu působí nejen na pozici hráče, ale také jako sportovní ředitel SK Řečkovice. Na zajímavý rozhovor i váš poslech se těší Zdeněk Truhlář.
1: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání.
2: Český rozhlas Brno slaví 102 let a vy můžete vyhrát. Zavolejte právě teď k nám do studia na číslo 726 46 5200 a knížka Temné letopisy moravské může být vaše. Hodně štěstí.

0: Marika Gombitová, její vyznaní, píseň náročná na zpěv, často si ji také berou účastníci různých pěveckých soutěží jako velkou výzvu a úkol. Ale pojďme zpět k našemu vysílání, stále posloucháte Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno. A protože máme měsíc září, tak vy víte, že celý tento měsíc vám nadělujeme příjemné dárečky, když se ozve soutěžní signál, získá a dovoláte se jako první, získáte knihu Temné letopisy moravské, a to i s věnováním. Teď se to podařilo panu Zdeňkovi, kterého vítám ve vysílání. Krásné dopoledne.
1: Dobrý den, stále zdraví.
0: Ano, stále zdraví, to potřebujeme, děkujeme za krásné přání. Tak, protože přece jen jsme si připomínali letos v září 102 let od počátku moravského vysílání, tak bych vás také chtěla, pane Zdeňku, poprosit, jestli byste vymyslel nějaké pěkné přání, když si představíme, že máte 102 let, díváte se takhle na svět kolem sebe, co byste popřál? Třeba i sobě nebo ostatním?
1: No tak to jde, tak v prvé řadě dobré zdraví.
0: Ano.
1: A život v míru a pokoji všem lidem, co na světě existuje.
0: Tak to je krásné, široké přání. Tak já vám děkuju za tahle milá slova i za to, že jste se zúčastnil soutěži. Gratuluji k výhře, kniha i s podpisem autora je samozřejmě vaše. Mějte se moc hezky a naslyšenou.
1: Děkuji a mějte příjemný den.
0: Díky, no a pro vás ostatní nebuďte zklamaní nebo smutní, naopak vyčkávejte, protože soutěžní jingle volejte se ozývá v našem vysílání ráno, dopoledne, odpoledne, tak jako různě, takže chceme tím dát najevo, že máme rádi posluchače věrné, kteří nás poslouchají celý den. No a v našem dopoledním vysílání už za malý okamžik pozvánka, nebude ledas jaká, jediný seriálový festival u nás hostí právě Brno, začne už ve středu a my vás na něj budeme srdečně zvát.
2: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Písnička k filmu Nekonečný příběh vás, věřím, potěšila. 32 minut po desáté posloucháte Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno. Od mikrofonu vás zdraví Jarka Vykoupilová. A nebudu tady dlouho sama, protože Mezinárodní festival seriálu Serial Killer Brno se uskuteční od nadcházející středy do pondělka. Mezinárodní festival by měl přinést kvalitní seriálové novinky z celé Evropy. A na podrobnosti se teď budu zvědavě ptát vedoucího programu Dana Vondry. Dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne.
0: Jsem ráda, že mi děláte společnost. Co je podle vás to nejzajímavější, co festival přinese z domácí seriálové tvorby, tedy české nebo slovenské?
1: Tak my letos zakládáme novou soutěž, která se jmenuje Czech Killer, kde chceme reflektovat vlastně zvyšující se nejenom kvantitu, ale kvalitu české tvorby. Takže festival ve středu otevře oddíl B Jana Prošinovského a Petra Kolečka, což je černá komedie z prostředí vězení. Dále se diváci mohou těšit na Kamaráda, to je nová třídílná minisérie České televize natočená podle skutečného případu, která vlastně pojednává o tématech manipulace, zneužívání důvěry mezi učitelem a žákem. Takže určitě doporučuji. Dále je to například minisérie Táta od Prima Plus a dále uvedeme ještě Hec, což je mysteriózní kriminálka od České televize a Record Woman, což je příběh tranzice vlastně sportovce Zdeňka Koupka a je to příběh ze 30. let, takže diváci se mají určitě na co těšit z domácí tvorby.
0: Je toho dost, samozřejmě, že vždy přijedou i herci, představí se ten tvůrčí tým, je to tak? Většinou.
1: Ano, přesně tak. Vlastně u všech těch českých seriálů tady máme celkem bohaté zastoupení v delegacích od herců, režisérů, takže diváci, když přijdou na ty projekce, tak u většiny těch seriálů potom budou moct i debatovat, potkat se s tvůrci, takže to je určitě bonus navíc.
0: A to je vzácné, přesně tak. Zmiňte prosím i zajímavé zahraniční seriálové novinky.
1: Určitě, my těch zahraničních seriálů tady máme více jak 20, jsou to vlastně seriály, které ještě diváci neměli možnost v Česku vidět. Já bych vypíchl třeba například Reykjavík Fusion, což je islandský seriál a je to takové fascinující spojení kuchyňského dramatu, kriminálky a thrilleru. Dál je to třeba Rodina nade vše, což je taková baskická černá komedie o jedné dysfunkční rodině se skvěle napsanými postavami a mě ještě zaujal vlastně seriál, který uvádíme v hlavní soutěži Pride Time Killer, který se jmenuje Variova Vera a to je polský seriál, který pojednává o epidemii pravých neštovic v 60. letech ve Wroclawi, takže myslím si, že to rozpětí těch žánrů je opravdu velké a myslím si, že diváci určitě neudělají chybu, ať zavítají na jakoukoliv projekci.
0: Každý se tady přijde na své, a to doslova. Pojďte připomenout, na jakých místech se festival v Brně uskuteční a ještě něco z doprovodného programu prozradíte?
1: Určitě. Tak vlastně hlavní projekční místo je v divadle Husa na Provázku. A dále se projekce konají v divadle na Orlí a na televizním institutu na Dominikánské ulici. A samozřejmě máme i doprovodný program, který ta hlavní část se odehraje v sobotu na Jakubském a Moravském náměstí. Takže tady budeme mít například stand-up show Humorně založeny. A například tady budeme mít i natáčení podcastu Hodný, zlý a kritický, který se odehraje na Jakubském náměstí. Spolupracujeme vlastně s iniciativou Fuck Cancer, což je organizace zaměřená na boj s rakovinou, která vlastně na Moravském náměstí bude mít stánek, kde bude probíhat samovyšetření, osvětová činnost. A v sobotu na Jakubáku další spolupráce, bude se to jmenovat s Killerem na dřeň, kde se vlastně návštěvníci, diváci mohou registrovat do vlastně jako dárci kostní dřeně. No a naposledy bych ještě jako poslední věc bych ještě doporučil v neděli večer po slavnostním zakončení se bude konat koncert kapely Lukáše Pavláska s názvem Team Building, kam jsou hosté festivalu srdečně zváni. Takže myslím si, že i v rámci toho doprovodného programu je na co zavítat.
0: Ano, si to všechno užijeme. Tak zdá se, že to bude opravdu veselé, zajímavé, inspirující a zábavné. Děkuji za rozhovor. Přeji festivalu spoustu spokojených seriálových nadšenců a vám osobně organizačně zlomte vás a mějte se hezky. To byl Dan Vondra za festival seriálu Serial Killer.
1: Moc krát děkuji za pozvání a mějte se pěkně, na shledanou.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: cyklu Fajnšmekři v sedmičce zahraje ve studiu Českého rozhlasu Brno špičkový soubor etnické hudby. Jmenuje se podle jmen členů prostě JMO a těmi jsou muzikanti ze Švýcarska, Senegalu a Izraele. Základ hudby JMO je africký veselý zpěv, ale evropské dechy i bicí nástroje dávají muzice jasný řád. Trio JMO vystoupí v budově rozhlasu 23. září od 19 hodin. Lístky pořídíte nejsnáz na brno.rozhlas.cz na titulní straně pod názvem Vstupenky na Fajnšmekry. Na koncert špičkové etnické hudby JMO vás zvu 23. září od 19 hodin do studia 7 Českého rozhlasu Brno.
1: Hostem v poradně pro zdraví 23. září bude lékařka Šárka Kuncová a probereme téma léčby závislosti na tabáku. Proč je pro člověka těžké přestat kouřit, i když ví, že kouření škodí zdraví? Jak dnes odborníci pomáhají lidem s odvykáním kouření? A jaká rizika pro zdraví sebou nesou elektronické cigarety? To vše probereme s naším hostem a prostor bude i pro vaše dotazy. K poslechu srdečně zve Sandra Silná.
2: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání.

0: Písnička Křídla iluzí a také Václav Neckář. Věřím, že jste si vzpomněli třeba i na seriál Básníci, protože tahle ta písnička tam v jednom z dílů v titulcích zněla. Myslím, že se povedla. Pochází z roku 1985, utíká to utíká. No ale my se teď vrháme směle do Babských Hrad. Ty v dobrém dopolední s Českým rozhlasem Brno nemohou chybět. Co tak hledat si ne špenát, ale okurku? Může být nejen součástí jídelníčku, ale třeba také osvěžovačem vzduchu. Tak jak na to? A také jak na to, abychom ji dobře skladovali a dlouho vydržela? To všechno se dozvíte v dnešních Babských radách. Potom se těšte ještě na Janu Kiršner, Anetu Langrovou nebo kapelu Kamelot. Ti všichni vás doprovodí až k 11. hodině, než začnou aktuální zprávy a potom také pondělní dobré rady.
1: Babské rady.
0: Jak skladovat čerstvé okurky, aby se nám nekazily? Okurky mají rády pokojovou teplotu a tmavé místo. Ideální je spíš nebo sklep. Pokud tyto možnosti nemáme, postačí k uskladnění stín poblíž okna. A co v případě, když okurku načneme, ale nesníme, pak ji dáme do lednice. Nejlepší je využít k tomu přihrádku pro zeleninu a ovoce. Ovšem načlou okurku bychom měli sníst co nejdříve. Pokud začne měknout, už si na ní tak nepochutnáme. Když okurku v obchodě najdeme v orosené fólii, mějme se na pozoru. Ve vlhkém prostředí se totiž okurky rychle kazí. Věděli jste, že slupky od okurek nám mohou krásně provonět domácnost? Stačí je dát do hrnce s vodou, přidat pár kapek citronu a vše chvíli povařit. Domácnost se brzy provoní příjemnou a osvěžující vůní. A až následně můžeme slupky od okurek hodit do bioodpadu. A ještě jedna zajímavost. Šťáva z okurek prospívá dásním.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou. Český rozhlas Brno, písně.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: 11 hodin.
3: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: Nejvyšší správní soud potvrdil rozsudek, který zrušil povolení ke zvýšení hladiny nových mlýnů na Jižní Moravě. Blanenčtí fotbalisté mají na stadionu v Údolní ulici nové kabiny. Hokejová Kometa Brno doma otočila extraligový zápas s Hradcem Králové a vyhrála 3-1. A počasí jí dnes čekáme oblačno až zataženo a teploty do 18 stupňů. Dobré dopoledne u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá David Hasman. Povolení ke zvýšení hladiny nádrží Nové Mlýny na Jižní Moravě bylo nezákonné. Potvrdil to nejvyšší správní soud s odkazem na rozsudek krajského soudu v Brně. Případem se proto musí znovu zabývat ministerstvo zemědělství. Zvýšení hladiny až o 35 cm požadovalo povodí Moravy. Nádrže by podle něj zadržely více vody třeba pro zemědělské závlahy. Ekologičtí aktivisté ale upozorňují na dopad na živočichy v okolí. Ministerstvo dříve povolení potvrdilo, i když ještě nebyly pravomocné. Mocně schválené potřebné výjimky z ochrany přírody. Podle nejvyššího správního soudu je ale potřeba tyto souhlasy získat ještě před vydáním povolení. Řemeslníci dokončili opravy kabin na fotbalovém stadionu v Údolní ulici v Blansku. Práce vyšly na víc než 40 milionů korun. Dělníci postavili novou přístavbu a před budovou jsou 40 parkovacích míst pro klub i návštěvníky.
4: Fotbalový stadion nechalo město v uplynulém roce kompletně zrekonstruovat. Má díky tomu novou střechu, toalety pro návštěvníky a taky rozvody. Úpravy se dočkalo i okolí budovy. Radnice nakoupila do kabiny nové vybavení a zápasy se diváci víc užijí díky modernějšímu ozvučení. Z Blanska Alena Hesová, Český rozhlas.
2: Policisté evidují do letošního srpna jeden případ digitálního kuplířství. Za celý loňský rok byly 3. Podle organizací poskytujících pomoc obětem i ohroženým může být ale poškozených mnohem více. Ministerstvo spravedlnosti změny zákona kvůli přesunu sex businessu online ale neplánuje. Podle mluvčího rezortu Vladimíra Řepky současná legislativa k postihu stačí.
5: Nepovažujeme za vhodné zavádět zvláštní trestně právní pravidla pouze proto, že se určité jednání odehrává na internetu. Rozhodující má být povaha a závažnost samotného jednání, nikoli to, zda k němu dochází na internetu nebo ve fyzickém prostředí.
2: Dodává, že podle konkrétního případu lze jednání postihnout třeba jako trestný čin obchodování s lidmi, sexuálního nátlaku nebo jiný čin související s pornografií. Sport. Extraligoví hokejisté Komety Brno si připsali první výhru v sezóně. Ve třetím kole doma porazili Hradec Králové 3-1. Brňané přitom ve druhé minutě dostali rychlý gól a museli tedy otáčet skóre. K úspěchu pomohl i brankář Eugen Rabčan, který za Kometu chytal v soutěžním utkání poprvé.
6: Tak člověk má hociaké myšlienky a ještě jeden na čo potom. Chvála Bohu, hneď bola tam ďalšia veľká šanca a podarilo sa mi ju zneškodniť. Potom človeku trošku narastie sebavedomie, chalani dobre čistili to pred branou, mal som ľahké strely a už od tej druhej tretiny to bolo úplne super a veril som v to, že proste vyhráme.
3: Počasí.
2: Na jihu Moravy dnes čekáme zpočátku polojasno, během dne postupně přibývání oblačnosti na oblačno nebo i zataženo s lokálními přeháňkami. Nejvyšší odpolední teploty 15 až 18 stupňů. Vát bude zpočátku mírný, přes den čerstvý severozápadní vítr. Biozátěž mírná.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Na dálnici D1 pozor na příjezdu do Brna ve směru z Vyškova. U sjezdu na Holubice se dojíždí do krátké kolony. Brzdí se do zastavení na kilometru 210. Tolik doprava aktuálně. Šťastné cesty přeje David Hasman.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Třídíte odpad a myslíte, že je to dostačující? Možná vás následující hodince doslova přesvědčíme o tom, že je dobré rozšířit si obzory. Dobré rady ty pondělní dnes nabídnou to, jak předcházet vzniku odpadu. Tak proto tady bude milý vzácný host Helena Továrková z nadace Veronika, která nás právě poučí o tom, jaké možnosti jsou, jak můžeme i my osobně prodloužit život věcem. Podíváme se tedy na to, proč je důležité řešit odpad ještě ve chvíli, kdy nevznikl. Jaké věci lidé podle zkušeností vyhazují zbytečně a možná nejčastěji a dá se do nových návyků třeba zapojit i drobotina, tedy děti nebo vnoučata. Tohle všechno probereme a budeme rádi, když se nás budete také ptát. I dnes máme telefonní linku otevřenou do Kořán, vede přímo do studia 726 46 5200. Dobrý poslech i náladu vám přeje Jarka Vykoupilová.

0: Petr Kotvalc dospíval svůj gejzír a já jsem ráda, že mohu otevřít pondělní dobré rady, pořad užitečný, plný rad a věřím, že i vašich dotazů. Vítám tady teď srdečně ředitelku nadace Veronika Helenu Továrkovou. Krásné dopoledne.
1: Hezký den.
0: Dobrý den. My si budeme povídat, jak bylo avízováno o předcházení vzniku odpadu i o tom, jak prodloužit prakticky život věcem. Možná si na úvod pojďme říct, který druh takového toho klasického odpadu je podle vás tím nejhůře zpracovatelným, nebo tím, který zatěžuje životní prostředí v té nejvyšší míře?
1: Já bych na to měla dvě odpovědi, protože jedna taková ta technická, ta se hned nabízí a to jsou typicky obaly, materiály, věci, které jsou prostě složeny z více různých surovin. To může být i třeba obyčejný obal od nějaké mysli tyčinky, ale pokud máte zvenku plast a uvnitř vidíte, že se to leskne, je to stříbrné, to znamená, že tam je hliník, tak to už jsou vlastně dva materiály a najednou je těžké to zpracovat, protože jsou to dva materiály spojené dohromady. Podobné je to u oblečení, že když máte třeba bavlněné tričko, ale je tam příměst elastanu, tak zase už se to špatně zpracovává, protože tam jsou zase dva různé materiály. A to jsou pořád ještě takové jednoduché příklady, ale asi si každý dokáže představit, že když se potom podívá třeba na nějaký elektrospotřebič nebo na mnohem složitější věc, tak tam těch materiálů je mnohem více. Takže s tím, jak prostě roste to množství těch materiálů, tak je vlastně složitější a složitější tu věc vlastně nějakým způsobem pak pro nás zpracovat. Tak to by byla ta technická stránka, ale ono to má pak i tu stránku toho množství odpadu, protože ten nejhorší odpad je asi ten zbytečný a dneska ho vidíme opravdu hodně, protože s tím, jak je možné věci produkovat třeba ve velkém objemu a hodně levně a objednat si je snadno třeba z Asie napřímo, tak je docela běžné, že třeba na oslavu si lidé objednají nějaký třeba oblečení, trička a podobně, které mají na sobě jednou, že jo, pak to vyhodí. Napadá mě typicky takové ty třeba rozlučky se svobodou. Teď jsem procházela přes hlavní nádraží, tam byla skupinka takových mladíků, asi měli nějakou takovouhle rozlučku v plánu a byli oblečení do skoordinovaného stejného oblečení, nějaké růžové polyesterové košile a kraťasy. A to je přesně taková věc, kterou si říkáte, to si asi všichni objednali za pár korun někde z Číny a zároveň to už byl odpad ve chvíli, kdy jim to posílali, protože v tom už nikdy chodit nebudou. Že?
0: Takže... Přesně tak, děkujeme. Je dobré se na to podívat právě šířeji, takže si pojďme zodpovědět možná tu nejdůležitější otázku toho dnešního setkání a to je, proč je podle vás důležité řešit odpad ještě ve chvíli, kdy nevznikl. Přemýšlet nad tím, co si kupuji, co si pořizuji.
1: Přesně tak, protože tam vlastně tomu můžeme předejít, protože ono se to nezdá, člověk a spousta lidí může mít takovou tu krátkodobou radost, když si něco nového pořídím a samozřejmě má to svoje místo v životě, ale na druhou stranu musím myslet i na to, že ono každá ta věc sebou nese nějakou, jak tomu říkají minimalisté, mentální zátěž a vy potom musíte, že jo, se o ní starat, někdy musíte uložit, pak si ji třeba nějak musíte zbavit, případně když se vám nějak poláme nebo oblečení roztrhne, tak musíte řešit, co s tím. Takže zase čím méně se toho nakoupíte, tak tím menší mentální zátěž. Takže i tak se na to člověk může vlastně podívat. A ta druhá stránka je vlastně u lidí, kteří ty produkty samotné navrhují, designují, ať už je to třeba oblečení, ale může to být právě i třeba různé elektrospotřebiče, protože právě v tom procesu toho návrhu, když ten produkt teprve vzniká, tak se dá spoustě toho odpadu předejít.
0: Předejít, přesně tak.
1: A je třeba fajn, že jsou už dnes ty přístupy a obory, které se na to zaměřují. My třeba v nadaci Veronika hodně spolupracujeme s oborem oděv a udržitelný design na střední škole umění a designu a tam právě přímo tady v Brně učí třeba studenty, jak přemýšlet o třeba navrhování oděvu tak, aby předešli tomu potenciálnímu odpadu už v tom procesu návrhu.
0: Děkujeme za ty úvodní informace, těšíme se na další. Ředitelka nadace Veronika Helena Továrková je naším milým hostem a povídat si s ním budu až do pravého poledne. Vy se k nám můžete připojit, buď dotazem nebo sdílením zkušeností. Telefonní spojení je známé, ráda ho zopakuji, 726 46 5200.
2: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Společnost vám dělá dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno, pondělní dobré rady. Dnes s ředitelkou nadace Veronika Helenou Továrkovou budeme připomínat to, jak důležité je předcházet vzniku odpadu i to, jak můžeme prakticky prodloužit život věcem. Tak my už jsme probrali, naznačili jsme, že třeba textil dovážený z Asie, ten úplně nejlevnější, se těžko recykluje, co s ním. Jaké věci lidé podle vašich zkušeností vyhazují úplně zbytečně, kromě třeba tohoto textilu?
1: Naší zkušenosti v nadaci Veronika, protože tady vlastně v Brně provozujeme dva dobročinné obchody, kam nám lidé právě darují věci, co už sami nevyužijí, tak vidíme, že je to ale opravdu hodně třeba u toho textilu. Jsou to kusy oblečení, kterým by třeba stačila nějaká malá oprava nebo já nevím, ožmolkování svetru, zašití díry, vyměnění zipu a ten původní majitel by pořád ten oděv mohl nosit. A zas pro nás je to složité, protože nemáme kapacitu všechny ty věci opravovat, takže my potom třeba taky už tu věc nemůžeme využít a je nám to líto, že se to nenajde toho nového majitele a ten další život. A pak vlastně u jiných věcí to často bývají třeba i reklamní předměty, musím říct, to je takové to, co nás jako trápí, protože naštěstí se to už v poslední době mění, že už nemají třeba firmy takovou potřebu jako na všechno natisknout obrovské logo i na hrníček a podobně a zaplavit tím velké množství lidí, protože ty věci s tím výrazným logem často lidé dávají pryč a zároveň samozřejmě nikdo nechce, ani zadarmo, často. Takže samozřejmě ty reklamy předměty mají pořád, chápu to ve světě, svůj smysl, ale myslím si, že je potřeba, aby ty firmy nebo organizace, které je vytváří, tak k tomu přistupovaly hodně odpovědně a opravdu si řekli, jestli taky neprodukují rovnou odpad, protože ta naše zkušenost je, že když ta loga jsou opravdu výrazná, tak se to potom nedá prostě dál využít, že pokud to ten původní majitel nechce nebo nevyužije, tak někoho dalšího už si to opravdu hledá velmi těžko.
0: Já možná tady můžu úplně osobně z rozhlasového zákulisí říct takový dobrý příklad z praxe, co se týče oblečení. My tady sem tam máme takové výměnné bazárky. Někdo donese tašku s něčím, co už nepotřebuje, jiný si to zase odnese a podobně. Také máme jednu úžasnou paní vrátnou, kterou tímto zdravím, a která umí všechno zašít, opravit, zkrátit, zabrat, vyměnit zip. No prostě úžasná záležitost. Takže my tady žijeme poměrně dobře ekologicky, co říkáte?
1: To je pravda, že takový člověk, který dokáže ostatním pomoct třeba těmi opravami, tak to je opravdu jako takový zlatý grál, jako bych řekla, a velký benefit v pracovním kolektivu. A je právě fajn, když někoho takového v okolí má, to můžete se na něho obrátit. No ale když ne, tak člověk se může třeba dneska sám trochu posnažit a zjistit, jestli by to třeba nezvládl a nenaučil se tu věc opravit sám.
0: Myslím, že tou dobrou praxí je i třeba pořádání takových těch různých výměných bazárků, například maminky z mateřských center to často dělají, protože to dětské oblečení se často nevyužije úplně a je škoda ho někam vyhazovat, když je téměř nové. Jak se díváte na tuhle aktivitu?
1: To je samozřejmě skvělá, protože to předchází právě vzniku toho odpadu nebo těch nechtěných věcí a myslím, že je tam důležitý i ten komunitní princip, že ono je to přece fajn, jako když se potkáte s těmi ostatními a máte z toho jako příjemně strávený čas a ještě u toho třeba pošlete nějaké věci dál. A myslím si, že ten komunitní princip nebo to setkávání je tam taky velmi důležité a dá se to hlavně udělat i v malém nebo prostě v tom místě, kde máte ty věci, které zrovna chcete poslat dál, protože vždycky snažit se je dostat někam dál k někomu, koho třeba neznáte, je vždycky trochu složitější, než oslovit, já nevím, kamarádky, kolegyně, další třeba rodiče ze školy nebo školky, kteří jsou přímo ve vašem okolí.
0: Děkujeme. Opět další dobré rady v podání ředitelky nadace Veronika Heleny Továrkové. Posloucháte dopolední vysílání a my za okamžik probereme třeba to, jak se naučit novým návykům, úplně prakticky, jak třeba do nich zapojit i vaše děti a zeptám se i na to, zda se vztah lidí k věcem v posledních letech mění. A teď nevím, jestli k dobrému nebo k horšímu, to se dozvíme za malý okamžik.
2: Dobré rady s Českým rozhlasem Brno. Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál.
0: Dopolední vysílání ve čtvrtek 24. září přivítá výtvarníka a spisovatele Pavla Čecha. Řeč bude o obrázcích, básním a chystané výstavě. Jaká byla cesta od profesionálního hasiče k ilustracím a obrazům? Jak vznikají náměty pro komiksy určené dětem a dospívajícím? A proč tohoto muže tak fascinují staré zahrady, labyrinty, tajemné uličky vymyšlených měst, ale i legendární rychlé šípy? O tom všem si s ním budu povídat a vy si to nenechte ujít. Zve Jarka Vykoupilová.
2: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, písně.

0: Flamengo, svou lásku jsem rozdal. Další písnička k pohodě pondělního dopoledne. Posloucháte Dobré rady s Českým rozhlasem Brno. Možná by stálo za to říct takovou pěknou slovní hříčku, že odpad na nás někdy může dopadat. My si o těch dopadech, ale i o prevenci povídáme s ředitelkou nadace Veronika Helenou Továrkovou. Pojďme probrat nějaké to číslo osobního odpadu. Ono je to známo, kolik vyprodukujeme tak průměrně a co je to nadprůměrné, ta hrůza, kde se třeba daří, jsou konkrétní místa v Česku, kde se daří to i zvládat lépe.
1: To se může každý posluchač, posluchačka teď zamyslet a typnout si v hlavě nějaké číslo. A já můžu prozradit, že ten průměr za celou Českou republiku na obyvatele je zhruba kolem nějaké půl tuny za rok. Takže zhruba něco přes 500 kilogramů, což vám může připadat jako obrovské číslo, že člověk si to nepředstaví, že by tolik toho za rok vyhodil. Samozřejmě jsou rozdíly většinou v menších obcích, to bývá více, ale nebo na venkově, protože tam třeba máte více nějakého zahradního odpadu a dáte třeba nějaké stavební úpravy sem tam, takže vám to trochu naroste. Ve městech obecně to bývá zase o něco méně, ale nemusí to být úplně pravidlem, protože ti šampioni, ty obce, které jsou na tom úplně nejlépe v České republice, tak ty dokáží ten odpad stáhnout na obyvatele v podstatě na desetinu toho, co je ten průměr.
0: Desetinu, to je velký rozdíl.
1: To se nezdá, že to je vůbec možné, ale je to možné. A já, když jsem se díval, kdo je třeba takový šampion oceněný, tak je to třeba Štítná nad Vláří, která má zhruba kolem nějakých těch 50 kilogramů necelých, snad dokonce na osobu na rok, ale třeba i Fulnek se drží někde kolem těch asi zhruba 100 kilogramů, takže jsou pořád třeba na méně než pětině toho průměru. A většinou se to daří právě díky tomu, že ty obce hodně komunikují, motivují ty lidi, motivují je tím, že platí opravdu jenom za ten odpad, který vyhodí, takže jsou sami zainteresovaní na tom, aby ho bylo co nejméně.
0: Výborně. Pojďme se podívat na to, jak začít sám u sebe, úplně možná prakticky, s drobnými změnami, které mohu začít dělat teď hned po poslechu tohoto pořadu. Jaké to jsou, co byste doporučil?
1: Tak já myslím, že nejdřív se podívat na to, jestli opravdu nekupuji nějaké věci zbytečně, které potom generují ten odpad, který vyhazují. Já se to snažím většinou ukazovat třeba na příkladu toho, když si lidé zvyknou kupovat třeba veškeré nápoje jako balené, to znamená, že třeba nepoužívají to, že by používali vodu z kohoutku nebo nějaké vařené nápoje, jako třeba čaj, ale všechno si vlastně nosí domů, tak si to musíte domů, nejenže si to musíte koupit a donést, pak to teda vypijete a pak to vlastně zase musíte nějak zlikvidovat a odnést třeba do tříděného odpadu, což je spousta činností navíc, které, když použijete třeba tu kohoutkovou vodu, tak nemusíte dělat. Tak to je zrovna takový jednoduchý příklad, který je asi použitelný pro spoustu posluchačů a posluchaček. A neznamená to, že by se museli vzdát úplně veškerých třeba minerálek, které pijí, ale je dobré myslet na to, že vlastně si kupuji zároveň s tím nápojem i tu práci, kterou na to musím odvést sám.
0: Zrovna jsem si o víkendu všimla v jednom obchodním centru, že tam někdo si dával nějaké pečivo třeba do třísáčku zároveň pro jistotu. Tak jsem se zarazila malinko. Je možné i tady třeba myslet na to, že jsou látkové pytlíčky na pečivo, nebo to udělat nějak jinak, abych se i tomuhle vyhnul?
1: Určitě zároveň, já si uvědomuji, že třeba pro spoustu lidí, zvlášť když jsou to třeba rodiny s dětmi, tak je to jakoby velká zátěž na to myslet, že pořád si nosit ty svoje tašky, ty svoje sáčky. A myslím si, že stojí za to se třeba i ozvat, zvlášť, že je to třeba i menší obchod, ale i třeba v tom větším obchodě říct, že byste to ocenili, kdyby vám třeba nabídli nějakou možnost vratných sáčků, vratných tašek. Ono se to může zdát jako neproveditelné, ale není to tak, protože třeba v severských zemích je to mnohem častější, běžnější. A myslím, že to hodně odvisí od toho, abychom si vlastně říkali, co chceme, jako my, kteří nakupujeme, tak abychom si jenom třeba nezůstali u toho, že zanadáváme na to, že by to šlo jinak, ale abychom to opravdu řekli tam, kde to bude mít nějaký dopad. A ono se to nezdá. Někdy stačí opravdu pár lidí, kteří se ozvou a už se o tom třeba někde začne přemýšlet. vymýšlet a začnou se kalkulovat ta řešení nebo vymýšlet a může se potom vlastně změnit celý ten systém. Určitě třeba skvělý příklad je to, jak se vlastně během pár let třeba v Česku rozšířily vratné kelímky na různých velkých akcích, trzích, na festivalech, stadionech a podobně, kdy před ještě třeba nějakými 10 lety byste se prostě na festivalu, na koncertě brodili po té akci, po kotníky v plastových kelímcích a vlastně dnes na to v podstatě nenarazíte a je to výhodnější, jak pro nás, kteří ty akce navštěvují, že to je příjemnější, tak je to vlastně výhodnější i pro ty pořadatele, takže jsou všichni spokojenější.
0: Takže ještě jedna otázka. Myslíte si tedy, že se vztah lidí k věcem posledních letech změnil a jak?
1: Rozhodně třeba roste poptávka po těch opravách a potom, že vlastně asi přes nějaké 2/3 lidí, myslím, že jsou to skoro až 3/4 napříč Evropskou unii, říkají, že chtějí mít možnost více věci opravovat a chtějí vlastně produkty, které se dají opravovat. Mm-hmm. A oproti tomu jde to, že je to velmi složité, protože síť těch různých opraváren moc neexistuje, i samotní výrobci to třeba nenabízí, i když teď k tomu budou nově vlastně nuceni ze zákona, ale zase myslím, že to bude na nás, abychom se ozvali a abychom si vlastně o to řekli, že na to máme nárok a že to chceme.
0: Říká Helena Továrková, host našeho dopoledního vysílání. Naším tématem je stále předcházení vzniku odpadu i to, jak prodloužit život věcem. No a dostaneme se také k jednomu zajímavému pozvání, kde by vás k tomu mohli motivovat ještě víc než my dvě.
2: Dobré rady s Českým rozhlasem Brno.

0: Stále vám společnost dělá dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno. Tento týden si připomínáme Evropský týden udržitelného rozvoje a my vás za okamžik budeme zvát na jednu akci, která bude opravdu užitečná. Já si stále povídám s ředitelkou nadace Veronika Helenou Továrkovou a mám teď takový dotaz, vy už jste tu novinku naznačila, Národní platforma pro opravy. Co tohle přinese pro nás klasické spotřebitele?
1: Myslím, že posluchači a posluchačky o tom asi určitě ještě neslyšeli, ale je to vlastně úplná novinka. Možná slyšeli o evropské legislativě Right to Repair jako právo na opravu, kterou teď vlastně měli povinnost všechny státy nějakým způsobem zavést do své legislativy. No, u nás to se to trošku opozdilo, ale teď ke konci září už to taky vejde v platnost. A tady ta Národní platforma pro opravy je jedna z věcí, která vlastně bude taková novinka, protože vy budete mít vlastně možnost online tady v tomhletom registru najít si místo, kde vlastně nejblíže ve vašem okolí můžete najít vlastně opravnu, která vám nějaký produkt opraví. A důležitá další věc třeba, která si myslím, že tam je taky jako hodně zajímavá pro v podstatě pro každého, že pokud vy třeba v záruce se vám nějaký produkt nějakým způsobem porouchá, tak místo nového produktu, když zvolíte tu opravu, tak máte potom nárok na prodloužení té záruky o dalších 12 měsíců, aby to vlastně motivovalo lidi k tomu opravovat a využívat ty původní produkty, které si koupí, a ne třeba rovnou sáhnout po výměně potom novém. Takže to je taky docela jako zásadní novinka. A stejně tak, že vlastně výrobci musí myslet na přiměřené ceny těch oprav, pokud už to bude mimo tu záruku.
0: Ano.
1: A dokonce musí i poskytnout náhradní díly, což dneska taky byl často problém, že vlastně pro ty výrobce je výhodné dělat ty systémy jako uzavřené, že se vlastně takové to, že se vlastně nedostanete ani dovnitř, protože na to musíte mít speciální třeba nějaký šroubovák nebo zařízení. Je to všechno integrované třeba u telefonu dneska, že jo, takže to vlastně pomalu ani neotevřete, nepodíváte se do toho. A toto se teda týká opravdu takových těch nejčastěji, nebo takových těch jako velkých spotřebičů, jako praček, ledniček, nebo třeba vysavačů a potom těch telefonů, protože ty se taky vlastně mění velmi často, jenom kvůli tomu, že se je třeba neoplatí opravit.
0: No, když jsme u těch oprav, tak den oprav, ten proběhne už zítra. Je to taková jedna z pěkných motivačních akcí, kterou vlastně spolu pořádáte. Prozraďte nám, s kým a kde se bude konat.
1: Tak podařilo se nám vlastně spojit s Vysokým učením technickým a oni poskytli svůj prostor centrum VUT Tržnice na Zelném trhu v Brně, takže tam se zítra odpoledne od nějakých 15.30 do 18.30 bude právě ten den oprav, ten Repair Day odehrávat. A my už máme tady s touhletou akcí zkušenosti v nadaci Veronika, už jsme loni něco zkoušeli v menším, bylo to hlavně zaměřené na opravy textilu, ale právě třeba díky tomu spojení s VUT se nám podařilo získat další ty opraváře, dobrovolníky, a tak budeme moct nabídnout třeba i opravy právě nějakého drobného elektra a taky třeba ukázky renovace nábytku a potom další třeba různé drobné opravy. A co je na tom moc pěkné, takže právě VUT oslovilo seniory, seniorky z univerzity třetího věku, protože to jsou často lidé, kteří byli zvyklí celý život si věci třeba opravovat a mají ty dovednosti. A právě mezi nimi našli ty dobrovolníky, kteří doplní ty už naše z nadace Veronika, aby se připojili jako ti opraváři. Takže bude fajn, že se tam třeba i potkají různé generace a budou moct předávat ty zkušenosti, které třeba za ten život načerpali.
0: Výborně, takže svap oblečení, doplňku drobnosti do domácnosti, kytko, blešák, to mě zaujalo, že třeba i nějaká pokojovka, kterou už nechcete, nebo se vám nevejde někam, můžete ji přinést, vyměnit, prodat, jak budete chtít. Věřím tedy, že to bude stát za to, ekoporadna, případné dotazy budete zodpovídat vzorně, předpokládám.
1: Přesně tak, bude tam kolegyně poradkyně Renata Placková, která už se těší určitě na všechny dotazy a hlavně ty, co se týkají právě ekologicky šetrného provozu třeba domácnosti nebo ekologicky šetrného uklízení. A když tady padla řeč o tom kytkoblešáku a pokojovkách, tak tam bude i náš úžasný dobrovolník Polda Bartoš, který je odborník právě na péči o pokojovky, takže pokud vám nějaká pokojovka vadne nebo se jí nedaří, tak se můžete poradit, stačí možná třeba vyfotit, nemusíte ji nosit sebou, když je to nějaká větší palma, ale Polda se určitě bude snažit najít řešení pro vaše hynoucí květiny.
0: Takže děkujeme za pozvání. Den oprav tedy už zítra 22.9. 15.30 až 18.30 centrum VUT Tržnice Zelníte 14 v Brně, tedy přímo v centru. No a nám už zbývá jenom troška času, ale my využijeme určitě užitečně. Já se za malý okamžik ředitelky nadace Veronika Hleny Továrkové zeptám třeba na to, co člověk může donést do jejich dobročinného tedy obchůdku, aby tím udělal další krok k tomu, že věc nevyhodí, ale dá jí nový smysl a nový život.
2: Dobré rady s Českým rozhlasem Brno.
3: Hostem v poradně pro zdraví 23. září bude lékařka Šárka Kuncová a probereme téma léčby závislosti na tabáku. Proč je pro člověka těžké přestat kouřit, i když ví, že kouření škodí zdraví? Jak dnes odborníci pomáhají lidem s odvykáním kouření? A jaká rizika pro zdraví sebou nesou elektronické cigarety? To vše probereme s naším hostem a prostor bude i pro vaše dotazy. K poslechu srdečně zve Sandra Silná.
2: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání.

0: Petr Spálený a jeho Josefína v našem dobrém dopolední v Dobrých radách. Stále si moc ráda povídám s Lenou Továrkovou, ředitelkou nadace Veronika. My jsme mluvili o tom dni oprav zítřejším. Já ještě doplním, nebo doplníme společně, že tam budou ti zmínění dobrovolníci. Nemůžeme teda úplně garantovat, že všechno opraví, co přinesete, ale zároveň by to mohla být výzva pro dobrovolníky budoucí, kdyby nás třeba poslouchali nějací šikovní seniori, muži, zruční, kteří rozumí třeba elektroopravám a podobně, tak je vítáte, je to tak?
1: Rozhodně, protože věřím tomu, že ta akce se bude do budoucna určitě opakovat a že tohle není poslední den oprav, Repair Day, který pořádáme. A pokud právě vy třeba sami, kteří posloucháte, tak umíte vyměnit nějakou šňůru nebo poradit s zapojením světla, případně třeba vás baví i nějaké drobné renovace nábytku, umíte s tím třeba poradit, případně i nějaké šicí opravy, opravy oděvu, tak se nám určitě můžete do nadace Veronika ozvat, protože moc rádi zapojíme další dobrovolníky a dobrovolnice do nějaké nadcházející akce a věřím, že těch opravujících není nikdy dost, protože ten zájem většinou bývá docela velký.
0: Máme tady jeden dotaz od posluchačky Markéty, která nám napsala, kam mám dát platičky od léku, jak je třídit, dají se vůbec třídit?
1: Tak to je zrovna právě příklad z toho docela komplikovaného odpadu, protože většina těch plat od léku, to bude kombinace plastu a hliníku a tam to musíte prostě dávat do směsného odpadu, ale zase bych si zrovna s tím nedělala tak velkou hlavu, protože v objemu toho odpadu to nebude nic zásadního, takže pokud třeba třídíte všechno ostatní, jako je bioodpad, papír, plast a snažíte se třeba myslet na to, aby toho odpadu nebylo zbytečně moc, tak zrovna u těch léků, tak tam má kombinace třeba těch materiálů svůj smysl, že opravdu tam ten hliník taky přispívá k tomu, že to lépe chrání třeba nějakou trvanlivost.
0: Je to nezbytné, to se pojďme asi říct.
1: Tam to má opravdu větší smysl, než třeba u nějaké mysli tyčinky, která nemusí být prostě v obalu kombinovaném z plastu a z hliníku.
0: Tak, mluvili jsme v úvodu o vašich obchůdcích nadačních, dobročinných. Určitě posluchače napadla otázka, co tam tady mohou přinést, aby tím odlehčili své domácnosti, zároveň pomohli nevytvářet odpad a ještě pomohli vám?
1: Přesně tak, tam se dá všechno tohle spojit a pokud máte doma jakékoliv hezké věci, které vlastně vy sami nevyužijete, typicky třeba oblečení, boty, doplňky, takové ty věci, nesedí mi to, nenosím to, tlačí mě to, není to můj styl, moje barva, tak to jsou všechno věci, které u nás najdou uplatnění, ale nejenom to oblečení, ale třeba i takové věci jako nějaké sklo, porcelán, keramika, které nevyužíváte, případně nějaké drobné elektronické spotřebiče, vybavení do domácnosti, také knížky, zvlášť když jsou to třeba nějaké novější tituly, třeba tak do 5 až 10 let od vydání, tak o to je vždycky obrovský zájem, případně i třeba nějaké stolní hry nebo sportovní vybavení, hračky. A my je moc rádi přijmeme, máme vlastně tady v Brně 2 dobročinné obchody, jeden je na Pekařské 38 a druhý je v Králově Poli na Palackého třídě 25 a v podstatě kdykoliv v otevírací době od pondělí do pátku od 9 do 6 je možné se zastavit a vlastně ty věci tam darovat. A budeme moc rádi, když na nás budete myslet s těmi opravdu ne příliš použitými, spíše jako novými věcmi, protože my velmi rádi bychom toho využili mnohem víc, ale lidé jsou stále náročnější, takže i my vidíme, že třeba to, co by se před pár lety v našem obchodě snadno uplatnilo, tak dnes už to třeba tak jednoduše nejde, takže musíme vybírat opravdu takové ty jako top kousky.
0: Děkujeme za všechny informace, které zazněly. Myslím, že jsme motivovali, inspirovali k tomu, jak předcházet vzniku odpadu. Hostem byla ředitelka nadace Veronika Helena Továrková. Přejeme všechno dobré nejen tomu zítřejšímu dni oprav, ale vůbec činnosti vaší nadace, ať se daří a děkujeme za váš čas i ochotu přijít.
1: Moc děkuji.
0: Jarka Vykoupilová vám také děkuje za pozornost, milí posluchači. To je taková vždycky tečka před tím pravým polednem. Pokud jste třeba nestihli dobré rady celé, zajímají vás, můžete zkusit zpětný poslech na našem webu nebo najdete pořady přehledně podle jmen hostů, případně podle témat v aplikaci Můj rozhlas. I to je cesta k tomu, abyste o nic z našeho vysílání nepřišli. Teď si dáme ještě chvilku hudby. Petr Můk, Jirka Korn nebo Miroslav Žbírka, potom také aktuální zprávy i z dopravní situací nebo počasím. No a odpoledne Morava, krásná zem, ta samozřejmě v našem vysílání nemůže chybět. Mějte se tedy hezky, hodně sil do nového týdne, optimismus a všechny úkoly, ať vám jdou pěkně od ruky. To je přání ode mě, já se na vás budu těšit ve čtvrtek od 10. dopolední opět naslyšenou.

0: Bylo 12 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Tento týden můžou lidé mapovat skla nebezpečná pro ptáky. Cyklostezka mezi Dubňany a Hodonínem je ode dneška na 2 měsíce uzavřená. V turistickém centru ve Velehradě vznikají ordinace pro lékaře i prostory pro novou knihovnu. Dnes čekáme oblačno až zataženo a teploty do 18 stupňů. Hezké poledne, u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá Hana Florianová. Lidé můžou ode dneška pomoct ornitologům s mapováním uhynulých a zraněných ptáků v okolí skleněných ploch. Takzvaný týden skleněného zabijáka potrvá až do neděle. Pro sklené a zrcadlící pláštění budov, zastávky veřejné dopravy, výlohy obchodů nebo třeba zimní zahrady ročně připraví o život až 1 000 000 ptáků po celém Česku. Doplňuje koordinátorka akce Gabriela Dobruská.
2: Okamžiku, kdy budovu obejde, zkontroluje, jestli se u ní nenachází nějaký mrtvý pták, případně otisky po kolizi na skle. Výsledek toho svého pozorování potom může zadat přes jednoduchý formulář, kde vlastně Česká společnost ornitologická sleduje výskyt nebezpečných ploch.
0: Lidé ode dneška nemůžou používat cyklostezku spojující Hodonín s Dubňany. Její povrch poničily prorůstající kořeny a místy je pro cyklisty nebo bruslaře nebezpečná. Kvůli opravám bude do 15. listopadu uzavřená. Obnova cyklostezky vyjde na zhruba 11 milionů korun. Z toho 2 miliony zaplatí město Dubňany. Zbytek pokryje dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Podle manažerky dobrovolného svazku obcí mikroregion Hodonínsko Patricie Juráňové mají opravy zabránit opětovnému prorůstání kořenů.
3: 75 cm cyklostezky se zakope do metrové hloubky folie, která by měla zabránit růstu kořenům. A ještě s dodavatelskou firmou zvažuje, že by jsme ten kufr stabilizovali cementem, že by jsme tu desku dělali pevnější, ale jestli ty kořeny zastavíme, to nedokážeme říct.
0: Velehrad na Uhersko-Hradišťsku představuje tamní turistické centrum. V přízemí nově vzniknou 2 ordinace pro praktického a zubního lékaře. Ti dosud působí v soukromém objektu, který je hůř přístupný zejména pro starší lidi. Vybudování ordinací bude stát 9,5 milionu korun. Hotové by měly být do konce října. V prvním patře nově budou prostory pro knihovnu. Vláda dnes představí opatření proti vysokým cenám pohonných hmot, oznámil to ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO. Paliva v posledních týdnech prudce zdražují kvůli eskalaci konfliktu na Blízkém východě i nedostatečným kapacitám rafinérií. Třeba německá vládní koalice už proto oznámila, že od října mimo jiné sníží daň z benzinu i nafty. Český kabinet podle Havlíčka nejdřív čekal na reakce okolních zemí.
1: Počasí.
0: Na jihu Moravy dnes čekáme převážně oblačno nebo zataženo s lokálními přeháňkami, nejvyšší odpolední teploty mezi 15 a 18 stupni a biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Pozorněte na silnici číslo 54 ve Stražovicích na Hodonínsku. Na výjezdu z obce směrem na Kyjov je tam na silnici rozházených několik dlažebních kostek. Na D1 dejte pozor na 205. kilometru ve směru na Brno. Na Kranici je odstavená dodávka s poruchou. V místě navíc velmi silný provoz, stojí tam zejména kamiony. Šťastnou cestu od mikrofonu vám přeje Hana Florianová a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno.

Tak to byla Pavlovická stará hora, polka Blahoslava Smišovského a Stanislava Pěnčíka. No a Moravu krásnou zem zahájila mistřiňanka. Pohodový poslech. Pěkný den vám přeje Jiřina Ostrá. A jak je zvykem, nejprve se podívám, kdo má svátek. Jsou to Matoušové, na Slovensku to jsou Matoušové. Přeji vše dobré. No a dál už můžete přát i vy. A určitě máte komu. Tady je telefonní číslo 726 46 520 a tady je další písnička.

0: To byl Jožka Černý, kterého doprovodila kapela Petra Olivy. No a teď už tady mám první telefonáty, tak jako první se dnes dovolala paní Věra z Lanžhota. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní Jirinko, zdravím vás všetky a všetky posluchače. A chtěla bych dneska popřát k 91. narozeninám paní Bětce Svobodové z Petrova. Máme ji strašně rádi, přeju jí to aj za mojího manžela Jaru, protože je to skvělá žena, v jejím věku málo kdo dokáže to, co ještě ona zahradu obcházet a všetko. Trošku má teďka problém s nožičkou, stavovali jsme se za ňu, ale to bude za dobré, Bětuško. Přejeme hodně zdravíčka, lásky, kterou ti dávají děti, Bětuško, prostě mají ta všetci rádi a my také. Přejeme, nech si v pořádku a bude dobře. Všetko nejlepší, srdečně pozdravujeme všetky.
0: Tak paní Bětka je věrnou posluchačkou našeho vysílání, je, paní Věro, ještě. Takže my se samozřejmě k vašemu přání s dovolením připojujeme. Přejeme paní Bětce, která je na svůj věk velmi aktivní a také má velmi ráda dechovku a různé ty akce, takže ať se jí daří i nadále. Naschledanou.
1: Děkuji moc.
0: Naschledanou. A už z Petrova telefonát paní Košturíková. Dobrý den.
2: Ano, krásný dobrý den. No a je to tu do té dlouhé řady těch gratulantů, kteří v těchto dnech přejí paní Bětce Svobodové. Jsem se na řadu dostala i já. A jsem za to moc ráda. Milá Bětko, ze srdce vám přeji to nejdůležitější. Ať je vaše zdraví prostě to nejpevnější, jak může být, a je ho opravdu, opravdu hodně. Přeju také stálou pohodu, přeju vám dobrou náladu a pořád úsměv na tváři, tak jak jsme u vás na to zvyklí. No mějte se moc pěkně, děkujeme za ptáníčka od vás, vždycky nás potěšila. A moc vás ještě jednou zdraví Košturíkovi a paní Ostrá, vám moc děkuji.
0: No nemáte za co, já jenom bych chtěla ještě doplnit, že u paní Bětky Svobodové by si určitě zasloužila velké poděkování její dcera, která ji všude na ty akce vozí a paní Bětka se tak může radovat nejenom z těch pěkných písniček, ale také z pěkného kamarádství, které si vytváří. Tak,
2: ano, Bohunka je skvělá, ano. Taky poděkování.
0: Nashledanou. Na řadě písnička Stodolenka Brass Band Čohaj.

0: To byla Stodolenka Jiřího Vrány a Vladimíra Salčáka, hrál, jak už bylo řečeno, brass band Šohaj. No a teď jsem tady měla 3 telefonáty, 2 milé posluchačky půjdou do vysílání, takže slovo dávám paní Ludmile z Biskupic. Dobrý den.
1: Hezký, i když slunný větrný den, svátek bude mít Jaromír. Tak v Biskupicích je to Kočí, v Radkovici u Hradkovice je Pekárek a ještě taky bude zanedlouho Václava, tak je příbuzný od příbuzné manžel Dřevojan, teď jezdí z Třeviče do Radkovicní na chalupu a Biskupicích k nám do kostela. A tak všem, kdo mají svátek nebo narozeniny, no zkrátka všem posluchačům pěknou písničku. Děkuji, hezký den, naschledanou.
0: No vám taky, naschledanou. Tak paní Ludmila měla také svátek vlastně, takže blahopřeji. No Jaromírové mají svátek 24. září a Václavové 28. září. Ale teď už dávám slovo paní Jarce Šuralové. Dobrý den.
2: Dobrý den, paní Ostrá. U telefonu Jarka Šuralová, Hodonín. Mám vám takovou prosbu. Zdravím vás, vašeho kolegu, Český rozhlas Brno a Zlín. Včera jsem oslavila společné požehnané moje narozeniny. Přišli tam jak moja rodina, přátelé, velice jsme se potěšili. Tak bych chtěla poděkovat moje dceři, zabili jejím manželovi, jak se o vše zasadili. A ještě bych potom chtěla poděkovat všem přátelům a známým. Přátelé a známým, moc vám děkuju, moc jste mi udělali radost. Paní Ostrá, vám děkuju za prostor, za písničku. Naschledanou.
0: No a co myslíte, udělá vám radost i hudební dárek od nás, paní Jarko, k vašim narozeninám?
2: Paní Ostrá, mám dechovku ráda.
0: No výborně, tak pomaličku už ho můžete začít rozvazovat. Hezký den,
2: děkuji.
0: Všechno nejlepší.
2: Děkuji,
0: no a ten třetí telefonát, to byla paní Ludmila Zapletalová. Pro ní jsem hrála písničku Ze srdce, byla to ta oblíbená Komenská vesnička, tak já jsem ráda, že paní Ludmila Zapletalová poslouchala. Tato písnička zazněla i pro pana Milana Makovičku ze Štítar a ještě jsme se dozvěděli, že má tuto písničku velmi ráda, teď doufám, že to nepopletu, paní Rachunková, tak já vás všechny zdravím, přátelé. No ale teď už zdravím další milou jubilantku. Dnes slaví narozeniny, to cituji, naše spolupracovnice paní Marie Ševčíková z Březové. Hodně zdraví, štěstí, pohodu a radost každého dne jí přejí švadlenky z Moravské ústředny Březová. Písničku předávají Legrůti.
3: Český rozhlas Brno.

0: Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
1: Radioservis představuje
2: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
3: No a teď už Morava krásná, jsem s Jiřinou Ostroma, tady dva telefonáty. Na jednom vím, že je paní Pavla a na tom druhém nevím, kdo čeká, to se dozvíme za chvilku. Teď dám slovo paní Pavle ze Zlechova. Dobrý den.
4: Dobrý den, já vás zdravím ve studiu, protože bylo zvyklý v sobotu, tak bych chtěla poslat přáníčko po vašich rozhlasových vlnách s hezkou písničkou paní Zitě Bémové do Jevíčka. Přejeme jí hodně, hodně zdraví, štěstí, pohody a hodně, hodně zdravíčka. To nejvíc potřebuje, to i celo srdíčka posílá Růženka s Pavlou. A pak bych chtěla velké poděkování poslat do Boršic celé obci, protože vyhráli obec roku, celkové ano, republikové ano. Roku. Tak jim gratuluje Babinec ke Zlaté stuze a všichni, co tam s něma se zúčastnili. Bylo to vynikající, bylo to ohromné zážitek, na který nelze zapomenout. Takže jim přejeme, ať se jim dál daří, ať všechno zvládají a ať pokračují dál, jak mají všechno načaté, vymýšlené, prostě to, co mají naplánované, ať se jim splní.
3: Ať se v obci Boršice i nadále tak krásně žije, nakonec obec roku. Paní Pavlo, to je úžasné ocenění. Tentokrát...
4: No to je úžasné ocenění. To máte, paní Jiřinko, pravdu.
3: Takže všem tam blahopřejeme, nesmíme zapomenout ani na paní Zitu Bémovou, paní Pavlo.
4: Ano, ano.
3: No, pro všechny bude písnička za chviličku. Naschledanou.
4: Děkuju, naschledanou.
3: No a kdo pak je na tom druhém telefonu? Dobrý den.
5: Dobrý den, dobrý den, paní Ostrá, tady je Jiřa Florianová Petrová. A taky bych se chtěla připojit k těm gratulantům, kteří dneska přejí Běce Svobodové k tím 91. narozeninám. Bětko, ještě jedenkrát přeju štěstí, zdraví, lásku, boží požehnání a taky velký dík patří Bohunce, která nás včera zavolala, aby jsme došli a připravila ti pěknou oslavu. My jsme s kamarádkama tam poseděli, povykládali a Bětka je pořád sami úsměv, tak jak a vzpomíná Dechovku a všechny, co ji mají rádi. Děkuji vám. Ano. Bohunce patří veliký dík za to všecko, co pro maminku dělá.
3: Tak, tak. Ano. No, paní Bětka je velice společenský člověk. Ano. Ani by jsme nehádali ten věk.
5: Tolik roku,
3: no,
5: že?
3: Jasně. Jo. Tak jo, tak jen tak dál, paní
5: Děkuju.
3: Bětko. A vám? Hezký den přeji, nashledanou.
5: Děkuji, dneďku moc krát, nashledanou. Jiřa to přeje z Petrova.
3: Ano, paní Jiřa Florianová z Petrova, nashledanou. A už další přání dědečkovi Josefovi Malenovskému ze Sulimova k jeho 85. narozeninám přejeme pevné zdraví, životní elán, nepolevující optimismus a spoustu dalších let prožitých v kruhu nejbližších s úsměvem na tváři a v naprosté pohodě. To přejí manželka Irena a vůbec celá rodina a já už jenom říkám, užívajme, kamarádi.

0: Tak dozněla pěkná polka Antonína Koníčka a Anny Žilkové v podání Boršičanky. No a mezi tím se k nám dovolala z Napa Jedel paní Kořínková. Dobrý den.
1: Dobrý den. Všechny vás tam zdravím a prosím vás, zahrála byste písničku Květě růžičkové z Lovčiček. Ona se zítra dožívá narozenin. Já bych jí přála hodně zdraví a štěstí. Jsem její spolužačka a kamarádka. Moc vás o to prosím a moc k vám děkuji.
0: Paní Kořínková, to ani nemusíte tak moc prosit, i když samozřejmě, jak je to od vás milé. Já ráda pro tuto naši věrnou posluchačku pošlu nějakou hezkou písničku. No a také vám, že jste tak hezky poblahopřála, že jste si vzpomněla na tu svoji spolužačku.
1: No já prostě na ty, to se nedá zapomenout. Máme 83 roku, ale my si nepamatujeme, co bylo včera, především, ale co bylo spíš všechno, pamatujeme.
0: No jasně, jaké šatičky jste měla, když jste šla do první třídy, to je známe. Tak jo, paní Kořínková, jen tak dál a doufám, že i ta písnička přinese radost. Naschledanou.
1: Děkuji vám, moc naschledanou.
0: Naschledanou. No a písnička a přání k dnešním 87. narozeninám patří panu Václavovi Večeřovi z Nové Vsi u Třebíče. Tak napřed to přání. Tak tiše jako sen přišel tvůj narozeninový den. Žij si blaze v plném zdraví, užívej toho, co tě baví. Ať se štěstí na tě směje, to ze srdce ti přejem. Našemu milému tatínkovi, dědečkovi a pradědečkovi přejeme do dalších let vše nejlepší, hlavně hodně pevného zdraví, životního optimismu a vitality. Přijmi naše přání i k tvému blížícímu se svátku Václava, který oslavíš 28. září za celou rodinu, dcery Anna a Romana s rodinami. A ještě tady se rozblikal telefon, tak já si ho před písničkou ještě vezmu. Zdravím, kdo pak je u telefonu? Tady Ostra.
2: Jo, tady je Trnava u Zlína.
0: Ano, Jirko, tak vy už jste ve vysílání, tak co máte na srdci?
2: Já mám na srdci tu soutěž, co tam probíhá, to je na jiném čísle?
0: Jo, soutěž, tak ta ještě teď není, ta bude asi, myslím, odpoledne, že? Jo, tak.
2: Ne, už teď, jako to vždycky bývá před 3/4 na jednu.
0: No jo, jenže teď kolik je hodin? Teď je 12:37 a já se nepamatuju, že bych to v Moravě krásné zemi tu soutěž měla. To určitě se je v jiných pořadech, takže nemusíte se omlouvat, pane Jirko, a dál pozorně sledujte naše vysílání, za což vám děkujeme. Tak jo, nashledanou. Nashledanou. Takže už ta písnička, ještě připomenu, paní Květě Růžičkové patří a také panu Václavovi Večeřovi a je to kraj Dobře vstrojený.

0: Dozněla písnička Antonína Perničky, hráli Bojané. No ale teď už mám tady telefonát z Mikulova. Je to paní Anička. Dobrý den.
1: Dobrý den a přeju pěkný den všem posluchačům, všem, co prostě to poslouchají, hodně zdraví a krásný pořad, co máte, za který moc děkuji. A ráda bych chtěla nechat zahrát Aničce Pitrové z Frištáku ke svým 40, které bude mít zítra. Všechno nejlepší, hodně zdraví, spokojenosti a slunce v duši. Mm-hmm. Děkuji, to je všechno.
0: Tak to je taky vaše spolužačka, že, paní Aničko?
1: Ne, to není, to já už tu jednou tak stala.
0: No, já jsem to zkusila, že, paní Kořínková před chvilkou přála paní Květě Růžičkové, té spolužačce, no tak jsem to tak nadhodila.
1: Jestli... No, a tak bylo by to dobrý, kdybych měla ten věk.
0: No jasně, o tom člověk nepochybuje. Tak jo, tak si užívejte i vy života.
1: Jak vám děkuji. Děkuji a mějte se hezky.
0: Naschledanou. A teď už je na telefonu pan Milan Makovička. Dobrý den.
2: Dobrý den, Jiřinko, já vás velice moc zdravím ještě jednou a všechny dechovkáře. Já bych chtěl dneska se připojit taky k tomu přání ty Větušce Svobodové z Petrova. A popřát jí. Větuško, já vám přeju k vašemu krásnému výročí hodně štěstí, zdraví, spokojenosti a pořád takovou náladu a vitalitu, jakou máte. Užívejte si co nejdéle a dejte si na tu oslavu hezkou skleničku vínečka. To vám přeje Milan Makovička.
0: Tak paní Bětka si dnes skutečně užívá pěkných, laskavých slov.
2: Mhm. Protože Jiřinko, asi si to zaslouží, protože když má takovou opatrovnici tu dcerušku Bohunku, tak snad je ve všem spokojená. No a ještě bych tu písničku chtěl poslat vám do rozhlasu, manželce pro potěšení a všem známým a přátelům. Urbánkovým, Špačkovým, Mirkovi z Bánova, no zkrátka všem.
0: Jo, tak písnička už je
2: Jiřinko,
0: připravená.
2: Opatrujte se a
0: a někdy zase naschledanou. Tady je prosba o zahrání písničky pro sbor dobrovolných hasičů Nesovice, který v sobotu 19. září slavil založení sboru. Velké poděkování patří nejenom hasičskému výboru, obecnímu úřadu Nesovice a v neposlední řadě veliteli hasičů panu Zdenkovi Martincovi, ale také všem, kteří se na této zdařilé akci podíleli. Děkuji občané Nesovic, kteří se akce zúčastnili. No a mám tady aktiv zasloužilý hasičů Jihomoravského kraje. Dnes slaví bratr Jaromír Richter z Velkých Němčic 77. narozeniny. Takže bratře Jaromíre, samozřejmě vám blahopřejeme jménem hasičům k vašim narozeninám krásným, 77. No a hasiči vám také děkuji za všechnu tu práci, kterou jste odvedl, či možná ještě odvádíte pro ně. No a přeji vám jen to dobré, hodně zdraví, štěstí a pohody. Nastupuje Láca Ranka, Kloboucká paráda.

No tak to byla kloboucká paráda v podání Lácaranky. Byla to polka Antonína Koníčka Josefa Dovka. Mám tady další přání. Dnes otevírá svou 85. stránku svého života paní Ludmila Číhalová z Huštěnovic. Moře zdravíčka, štěstíčka, pohodičky, lásky a božího požehnání přeje bývalá skoro sousedka z Huštěnovic, Bohunka s manželem Pepou, nyní z Rynholce ze Středočeského kraje. A ještě jedno přání pro paní Ludmilu, cituji, chtěla bych touto cestou nechat zahrát naší drahé mamince Ludmile Číhalové z Huštěnovic u Uherského Hradiště, která 16. září oslavila svátek a dnes slaví 85. narozeniny. Společně s ní přímo ve stejný den slaví i vnučka Andrejka, a to 22. narozeniny. Přejeme jim proto hodně, hodně zdravíčka, štěstí, pohody a boží požehnání a do dalších let spoustu elánu a naší drahé mamince za všechno, co pro nás dělá, velký srdečný dík. Máme je všichni moc rádi. No a to přejí dcera Radka, zároveň maminka Andrejky s přítelem Pavlem a syn Přemek s rodinou. Milované mamince paní Marii Němečkové z Havřic 87. narozeninám hlavně zdraví, boží požehnání a radost v kruhu nejbližších přejí synové Staňa a Vlastík s rodinami. A ještě tady mám přání, milá paní Bětko Svobodová z Petrova, k vašim narozeninám vám z celého srdce přejí hlavně pevné zdraví, hodně štěstí, radosti a spokojenosti. Ať máte kolem sebe vždy hodné a milé lidi, kteří vás mají rádi a dokážou vám vykouzlit úsměv na tváři. Přeji vám mnoho

krásných chvil pohody, splněných přání a ještě spoustu krásných let naplněných zdravím a radostí. Užijte si svůj narozeninový den co nejkrásnější a ať je pro vás plný sluníčka, úsměvů a příjemných okamžiků. Ze srdce Jarda Wolf z Otnic, no a malé výročí hrají i Štvánci.

István si dohráli, tady čtu. Chtěl bych tímto popřát paní Bětušce Svobodové z Petrova k jejím krásným 91. narozeninám. Milá Bětuško, přeji ti hodně zdravíčka a lásky od blízkých. Buď stále tak čilá a veselá, to ti přeje Hana Klesková z Liptálu. Paní Anička z Miroslavita píše, paní Ostra, velice zdravím a moc děkuji za písničku Pojď s námi, takže pojď se mnou. Ta další je pro všechny přátelé, děkuji a zdravím taky pro vás, paní Aničko. No a tady je úplně poslední. Zahrajte krásnou písničku jako poděkování všem, co se podíleli na akci vyhlášení obce České republiky a vyhlášení vítězů v obci Písečná. Kdo tam nebyl, může litovat. Nádherná výzdoba, bohaté občerstvení, příjemní lidé. Naše obec Boršice vyhrála. Včera bylo poděkování v kavárně Greta, hrála muzika, opět úžasná akce. Moc děkujeme všem, co přiložili ruku této náročné akci, jen tak dále občané Boršic, poslední písnička Slavíček.

Tak to byla Nivničanka, no a tak jako každé pondělí i dnes vás srdečně zve Moravská kapela na taneční podvečer Dechovka na přání do MK klubu na Vlhkou 21 v Brně od 17 do 21 hodin. No ale teď je 12 hodin 58 minut, takže Morava, krásná zem, končí. Pěkný den přeje a nashledanou krátce po 18. hodině se těší Jiřina Ostrá, závěrečná orchestrální skladba Gloria Skopidlna Jaroslava Brhela.

0: dnes večer v České televizi. ČT 1. Detektivové vyšetřují vraždu majitele tiskárny. Kriminální seriál Místo zločinu Ostrava. ČT 2. Případ trojnásobné vraždy, která otřásla Francií. Jean Gabin ve filmu podle skutečné události. Případ Dominici. A ČT Art uvede u příležitosti významného životního jubilea herečky Daniely Kolářové představení činoherního klubu. Milá Evičko, milý Lučku. Pondělní večer s Českou televizí.
1: Bylo 13 hodin.
2: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: Dopravní podnik města Brna kvůli nárůstu ceny nafty častěji nasazuje na linky plynové autobusy. V brněnských Akátkách vznikne naučná stezka kolem stepní louky. Kroměříská radnice plánuje další kruhovou křižovatku. Dnes čekáme převážně oblačno a teploty do 19 stupňů. Hezké odpoledne, jsou tady zprávy Českého rozhlasu Brno a s nimi Hana Florianová. Brněnský dopravní podnik za posledního půl roku zaplatil za naftu asi o 21 milionů korun víc než v předchozích 6 měsících. Ceny pohonných hmot rostou od únorového americko-izraelského útoku na Irán. Průměrná cena nafty v Jihomoravském kraji byla tehdy mírně přes 33 korun za litr. Dnes je to téměř o 15 korun víc. Zdražování paliv se zatím do výše jízdného nepromítne. Dopravní podnik častěji nasazuje plynové autobusy, u kterých není finanční ztráta tak výrazná. V brněnském lesoparku Akátky vznikne příští rok nová naučná stezka. Okruh nazvaný Akátecká divočina připravuje spolek Země Kvítkov. Zastupitelé mu na to schválili příspěvek 300 tisíc korun. Návštěvníci si na 5 zastaveních kolem přírodně cené stepní louky vyzkoušejí například jednoduché hry zaměřené na smyslové vnímání. První zájemci by se lokalitou mohli projít v květnu. Význam stezky vysvětluje za spolek Země Kvítkov Ilona Zlomková.
3: Hlavní myšlenkou stezky je ukázat lidem, že i přímo v Brně, mezi sídlišti, máme cennou a zajímavou přírodu, o které možná ani nevědí a která stojí za pozornost a ochranu. Chceme lidi vést k tomu, aby ji poznávali citlivě a pomáhali ji chránit.
1: Kroměřížská radnice připravuje stavbu kruhového objezdu na křižovatce ulic Obvodova a Urejdiště u supermarketu Kaufland. Zastupitelé už schválili výkup prvního pozemku, který je pro výstavbu nutný. Podle mluvčího města Jana Vondráška kruhová křižovatka zrychlí dopravu a přinese bezpečnější provoz pro chodce, kterým tu chybí přechod přes silnici.
4: Město potřebuje vykoupit 3 pozemky o celkové výměře asi 250 metrů čtverečních. Město oslovilo zhruba před rokem všechny vlastníky, s jedním se domluvilo na směně pozemků, další 2 vlastníci souhlasili s prodejem.
1: Vláda by měla dnes schválit finální podobu rozpočtu na příští rok. Lídři vládní koalice se ve čtvrtek dohodli na tom, že schodek nakonec bude o něco nižší než ministerstvem financí původně navržených 389 miliard korun. O kolik ale neřekli. Vicepremiér Karel Havlíček z ANO řekl, že měli při škrtání omezené možnosti. Opozice označuje navrhovaný deficit v době hospodářského růstu za neobhajitelný. Například podle Mariana Jurečky z KDU ČSL začal kabinet hledat úspory příliš pozdě.
2: Počasí.
1: Na jihu Moravy dnes čekáme proměnlivou, převážně velkou oblačnost, hlavně v severní a východní polovině kraje můžeme občas počítat i s přeháňkami. Nejvyšší odpolední teploty budou mezi 16 a 19 stupni, vár bude čerstvý, severozápadní vítr a biozátěž bude mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Čerstvá nehoda je teď na 3. kilometru dálnice D2 ve směru na Brno. Srazila se tam 2 nákladní auta. Pravý jízdní pruh je kvůli tomu úplně neprůjezdný. Na místě je policie i záchranáři, počítejte se zdržením. Kvůli nehodě osobního auta, které narazilo do dopravního značení, je momentálně neprůjezdný jeden pruh taky v Chrlické ulici v Modřicích u Brna. I tam je policie, ale projedete. Šťastnou cestu vám přeje Hana Florianová.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Osobnosti Česka. Pořad regionálních stanic Českého rozhlasu s významnými a inspirativními osobnostmi, které ve svém životě něco dokázaly. Už po písničce se na vás těší Oskar Hess a jeho dnešní host.

0: Osobnosti Česka.
1: Krásný dobrý den, milí posluchači. Tady je Oskar Hess a posloucháte pořad Osobnosti Česka. Mým dnešním hostem je Jitka Zelenková. Dobrý den, Jitko.
2: Krásný dobrý den.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Jitka Zelenková je česká zpěvačka, která se přezdívá dáma se sametovým hlasem. Na scéně je už více než 50 let. Proslavila se jako vokalistka po boku Karla Gotta, ale také jako sólová umělkyně s nezaměnitelným altem a osobitým výrazem. Její písničky jako Zázemí, Ty mi smíš i lhát, Mít svůj kout nebo Bez lásky láska není znají celé generace. Naspívala jako první v Česku legendární Haleluja od Leonarda Cohena. Přespívala řadu světových hitů a dodnes koncertuje s komorním triem i s velkými big bandy. Jitko, vaše cesta k hudbě nebyla úplně přímočará. Vy jste se sice narodila do hudební rodiny, ale jako malá jste chtěla být zdravotní sestrou. Je to tak?
2: Ano, je to tak, nejenom zdravotní sestrou, ale také lékařkou. A vzniklo to tak, že když mě bylo 11, tak jsem byla ze školy v přírodě a dostala jsem tam akutní kloubový revmatismus a zánět srdečního svalu. Odvezli mě do Vimperku, do nemocnice a já místo, abych trpěla, tak jsem začala obdivovat lékaře a sestry. Ležela jsem tam 6 neděl úplně bez hnutí a učila jsem se znova chodit. No prostě je to těžká nemoc. Pak mě převezli do Prahy a já jsem si vzala do hlavy, že musím se věnovat tomuhle povolání, protože jsem to začala obdivovat, obdivuju dodnes. Dodnes jsou to pro mě největší osobnosti. To znamená, že když přijde lékař v bílém plášti, tak já udělám a už úplně mlčím a je to pro mě modla. A oni to věděli potom tam v té nemocnici, tak mě vybavili kufříkem plným obvazů, injekcí. No je to taková úchylka, bych řekla u mě. A já jsem píchala injekce gumovým panenkám a pořád jsem někoho obvazovala. To mám dodnes, že já sebou vozím různé, samozřejmě, prášky a obvazy. A když jsme byli třeba s Amforou, protože já jsem taky dlouholetá členka tohoto seskupení fotbalového vykopávačka vlastně, výkopářka, tak jsme byli na mnoha zájezdech a tam jsem pomáhala svým kolegům třeba. Třeba Jiřině Bohdalové, když sletěla v chrámu Borobudur, někde to bylo na Bali, myslím, a rozbila si koleno, tak já hned, počkej, to se musí, to mám, a tak jsem jí to hned obvázala. A Honzu Rosáka jsem taky pomáhala dostat s nějakým, hráli tenis ve 12 a bylo horko, tak jsem mu dala přesně rady, co má udělat.
1: Ale nakonec jste skončila, naštěstí, pro štěstí nás všech, u té hudby.
2: No, protože já nejsem studijní typ a jakmile chcete být lékařem, tak se musíte učit. A já nejsem studijní. Já jsem byla na takových přestupních stanicích. V Brně jsem se narodila, tam jsem byla do 5 let. Pak jsem, můj otec, dirigent, tenkrát byl ještě houslista v Brně, tak chtěl být dirigentem a už měl angažmá a maminka zase měla jinde angažmá, tak rozhodl, že tomu dítěti bude nejlépe u babičky, u dědy v Rakovníku. Takže já jsem vyrůstala v Rakovníku, pak jsem byla chviličku přestupní stanice v Praze a pak jsem šla za tátou do Poděbrad, protože máma nastoupila do Pražského filharmonického sboru a odjeli na zájezd do Itálie na měsíc, takže já jsem šla k tátovi do Poděbrad a tam jsem začala zpívat. Já jsem hrála samozřejmě celou dobu na klavír a na tom má zásluhu nejenom babička, ale i táta a pérovali mě ještě málo, protože dneska by se mi to hodilo, protože na klavír se musí cvičit totiž. A jak, já nejsem ani studijní, ani cvičící, takový ten systematik.
1: Jaký jste typ? Typ hvězdy?
2: Já ne. Já mě prostě dělám to, co mě baví. A jakmile mě to přestane bavit a nějak naplňovat, tak skočím prostě na něco jiného. Ale já už v těch 10, 11 jsem cítila, že chci nějakým způsobem zpívat. Tak samozřejmě jsem chodila s rodiči do opery a na balety a tak dál. To mě nutili. Jakmile vám někdo něco nutí,
1: Tak jdete proti tomu.
2: Tak člověk jde prostě proti tomu. Jo. Ale já jsem chtěla zpívat a ve škole jsem nutila prostě děcka, spolužáky, aby zpívali a hrála jsem, to, jak šly ty styly hudby, tak byly třeba rock and roll, jo, tak já jsem takhle hrála ten rock and roll, pojďte zaspíváme si a tenkrát s vahilštinou Long Tong Sally, Piri Michigan, ta-da-da-da-da, oh baby, a takže jsem pořád, už jsem chtěla zpívat a ještě i jako dítě, jak jsem byla nemocná, tak jsem si popisovala texty zpěváků a pak, když začal být populární třeba Valda, tak jsem úplně milovala Valdu, protože byl takový ten čart a měl ten charismatický projev. Potom v podstatě to mělo docela rychlej spát. Byla jsem oslovená, abych natočila písničku do filmu Bylo čtvrt a bude půl, což je krásný film z roku 68 režiséra Vladimíra Čecha a hraje hlavní roli Vašek Neckář a to byla už jazzovka taková jako docela těžká. Pavel Kopta psal ten krátek, krásný. A v tom samém roce na podzim byla další soutěž, která se tenkrát jmenovala První celostátní festival amatérských zpěváků v Jihlavě. A tam jsem teda jela na tu soutěž a doprovázela mě opis, skvělá kapela, to byla z Apola, tenkrát byly divadla malých forem, že bylo Rokoko, Apollo, Semafor.
1: Jak vzpomínáte na své angažmá v divadle Rokoko? No, to vám Rokoko řeknu, protože na Martu Kubišovou, to musíme zmínit.
2: No, to vám řeknu. Já samozřejmě pořád to byl můj idol, jo, veliký. Ona mě motivovala nejenom, samozřejmě tam to bylo v tom hlase, že teď já byla alt, ona byla ale hlavně idol, prostě se vším všudy. Vlasy, malování.
1: Linky.
2: Linky, krémem na boty.
1: Cigára.
2: Krémet, cigára. No tak o těm cigaretům vám řeknu historku. Prostě ten Darek Vostřel, jak mě viděl v tom Apollu, tak se mě zeptal, co děláš, já chodím do školy a kdy, jak dlouho ještě, no budu maturovat za rok, tak až odmaturuješ, tak k nám nastoupíš. Mě řek. Jo, a já je, no nastoupíš k nám. No, protože oni totiž, Marta Kubišová, Helena Vondráčková, Vašek Neckář, měli uskupení Golden Kids a začali jezdit hodně na zájezdy. A vlastně ředitel Darek Vostřel potřeboval taky nějaký lidi, který by je nahradili v těch hrách, které se tam hrály. Tam se hrály takový, ne minihry, bylo to malé divadlo, divadlo malých forem, takový mini muzikály.
1: Jo,
2: takový
1: jako
2: hra se zpěvy, nebo tak nějak. A prostě hra doplněná pěknou muzikou, pěknými písničkami. A moje první angažmá spočívalo v tom, že já jsem se alternovala.
1: Hned první, a vy jste se alternovala se svým idolem.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je zpěvačka Jitka Zelenková. Mě by zajímalo, jaké vnímáte největší rozdíly mezi tehdejším uměleckým divadelním prostředím a tím dnešním. Největší rozdíly.
2: Ty jsou tak obrovský.
1: Markantní.
2: No to jsou markantní rozdíly. Zaprvé je natolik jiná doba, že zejména teď, že možná, že to je tím, jak celý svět se zbláznil a je chaos a je všechno možný negativně. A dneska budeme pozitivní, jo?
1: Ano, ale ten svět není. No a v čem je to tak jako jiný pro vás?
2: Lidé se chtějí bavit teďko. A myslím si, že už tak úplně, no, oni taky co slyší z rádia hodně a nemyslím si, že v rádích se hrajou kvalitní věci a že k lidem se dostává dobrá hudba, protože v Americe, když řeknete Sinatra, tak to zná i malý dítě. Když řeknete někomu na ulici zaspívej, tak vám každý začne zpívat buď standard, nebo muzikál, nebo něco dobrýho. Ale tady vám sotva zaspívá dítě, pes nám spadla, tady je blbá hudební výchova prostě. A hudební vedení, to si myslím. Práce je naprosto jiná. Dneska si myslím, že lze udělat zpěváka i s ne úplně dobrého, talentovaného člověka, protože to studio tomu pomůže, ta technika. Že? Tak dneska naspíváte věc a máte ty dolaďovače, všechno vám se to doladí. Dneska je potřeba vymyslet projekt.
1: Produkt možná, ano. Jak to prodat vlastně.
2: A jak to ten produkt.
1: Ten marketing.
2: Marketing. Dneska je nejdůležitější prostě marketing. A tenkrát bylo důležitý, že musíte umět zaspívat. A už vám to dám na příkladu, když se točilo ve studiu, v jakýmkoliv studiu, tak vlastně bylo nejlepší, když jste tu písničku zaspívali dobře celou v kuse, protože se stříhalo nůžkama.
1: Ano.
2: A hlavně nádechy, že jo. Tak a já speciálně, jak jsem se vyvíjela, tak se vyvíjel můj styl. Hele, já jsem tenkrát v těch 17 zpívala greco. Od standardu, swingu, Martu, Kubišku, nebo to, co bylo populární, to, co se mi líbilo, ale všechno možný. Pak mě byly nabízeny české písničky různýho typu, popový, míň dobrý, nedobrý. Některá se podařila. Vím, že skládal výborně Boban Ondráček, skladatel, legenda. Ale zkoušela jsem všechno možné. Než jsem se dopracovala k Jitce Zelenkové, tak to trvalo strašně dlouho. Hmm. A dopracovala jsem se tam až přes texty Edy Bergnera. Jo, takže, ale to už skáču. Je prostě ta doba naprosto jiná. Pracuje se i můžou si dělat lidé sami ve studiu. Můžou i vytvořit skvělý věci. Je strašná škoda, že já jsem interpret. Já nejsem autor. Trošku mi to mrzí. Ale nemám ten dar napsat si ani text, ani text, protože jsem ukecená tak, že prostě tam je potřeba to
1: jak sformovat, trošku scvrknout.
2: Aby ten obsah byl prostě dokonalý, ale v té formě textový. Takže no vůbec. A muzika, honí se mi tolik hudby v hlavě, že vlastně, když toho máte, to je právě to, když toho je hodně, tak se málo co podaří, tak aby to byla ta terapie. Já se do toho prostě nepouštím, já jsem interpret.
1: Rozumím.
2: A baví mě interpretovat, proto třeba dělám i zahraniční věci, hodně jsem dělala po mužích, protože mě baví předělat to do své podoby.
1: Já se ještě vrátím k panu Karlu Gottovi, vy jste u něho strávila 13 let jako vokalistka, jako solistka a vy jste si prý spolu vykali až do 50, je to tak?
2: Vykali a ono to není tak úplně špatný, já prostě nějak nedošlo na tykání a byl to pro mě přece jenom pořád takový šéf a nevím, já to s tím vykáním i docela jako mám, že já si vykám s lidma poměrně dlouho, ale když mi bylo pade, to znamená v roce 2000 a to byl křest dcerečka mýho Jitka, tak on tam byl, taky jeden z kmotrů, tak tam jsem mu to navrhla. Karle, nemohli bychom si konečně začít tykat. No Jituš, no jasně, já jsem pro... No jo, ale nám to nešlo. Mně to nešlo.
1: Bylo to divný.
2: Že jsem mu chvilku vykala, chvilku tykala, až potom už říkal mi vždycky, Jitu, Jituš. A byl strašně milej. On totiž byl takový, že on byl pyšnej na své solisty, ale i na muzikanty. A když jsme byli třeba, my jsme jezdili hodně do německy mluvících zemích, kdekoliv ve světě, když jsme byli, tak mu záleželo na tom, aby jeho solista měli úspěch. Tak nás krásně uvedl. Strašně mu záleželo na tom, jak jsme oblečeni, jak ten úspěch máme, aby ty lidi reagovali. No to je tak to byla vzácná povaha i jako co se týká směrem k fanouškům, že on se jim věnoval opravdu až úplně do roztrhání.
1: Říká se, že nikdy nikoho neodmít. Je to
2: nikdy.
1: Pravda? Je to pravda?
2: Nikdy. Až do poslední chvíle podepisoval. S každým poseděl a ještě měl jednu jeskru, kterou já nemám. Bohužel je to teda hrozný. Já si nepamatuju jména. A nepamatuju si tváře taky. Takže se zjeví někdo v jiném obleku někde jinde, než bych ho čekala. A znám ho. Hrozný. Hrozný. Já jsem úplně, mám nějakou poruchu.
1: Poruchu. To mají dneska všichni. A vy jste si...
2: Já to tak mám. Jako celý život. Jo. A on si pamatoval. Karel si pamatoval jak jména, tak i toho člověka. Dobrý den. A to je prostě milý. Mně se jednou stalo, že mi Láďa Štajdl strašně sprdnul. Už dávno jsem tam nebyla, ale my jsme pak jednu dobu spolu dlouho nemluvili, protože já jsem pak odešla z kapely, ne od Karla, protože Karel to rozpustil dávno. Karel to rozpustil v roce, tuším, 86, ale mě si bral na sola třeba do první půlky a tak dál, ale zrušil sbor a zrušil dechy. Tak chtěl moderní zvuk, prostě jiný zvuk chtěl.
1: Co jste si od pana Gotta odnesla lidsky i pracovně?
2: Poctivost, tak jak dělá dramaturgii, protože to je nesmírně důležitý a v mém případě je to akutní, protože já mám hodně pomalých písniček, ale mají jiný charakter. To znamená, že když já řadím si písničky na svůj koncert, tak mě záleží na tom, jak ty písničky půjdou za sebou a kde se bude mluvit, kde se nebude mluvit, aby to mělo tah. A to jsem si odnesla od Karla, protože já jsem ho celou dobu pozorovala, jak to dělá.
1: A učila se.
2: Jo. A poctivost, poslouchám, pořád poslouchat hudbu, nebát se nových stylů, jít do nových věcí.
1: Experimentovat?
2: Ano, to určitě.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je zpěvačka Jitka Zelenková. Jak vnímáte ještě rozdíl mezi tou hudbou, kterou vy jste poslouchala, dejme tomu 70. roky, protože tam vznikla nejlepší hudba historicky, a mezi tou dnešní hudbou? Máte, orientujete se v hudbě?
2: Ne na všechno.
1: Ano.
2: Samozřejmě bym lidi, kteří jsou populární a na který chodí lidi, který plní haly i pláně.
1: A i pláně, letenské pláně.
2: Ano. A k těm všem hodně populárním lidem musím říct jednu zpěvačku, která mě oslovuje a kterou poslouchám. A už jsem slyšela po několikáté její CDčko, pouštím si to v autě, a dokonce jednou, když to pouštěli mý kamarádi, naštěstí mám o 35 let mladší kamarády, naštěstí, jo, to je dobrý totiž, jo. Nestýkat se jenom se svýma ročníkama, protože. A tak jsme poslouchali v autě a já jsem ještě, než jsem pochopila, že to je ona, ke který mířím, tak jsem řekla, zesil to. To je americká zpěvačka, to je muzika, která se mi líbí. To je Eva Farna. Takže prostě protože má hlas super, dělá si to všechno sama, má autory výborný, má výborný texty totiž. A ty texty, zase mám, jakmile husí kůže, tak je to znamení.
1: Tak je to správně.
2: Jo. Má senzační texty, současný, mluví za svoji generaci a je jí rozumět. Nepřehazuje přízvuky. Já vnímám prostě některý lidi, kteří opravdu jsou hodně populární. Mě vadí ta čeština, jo. Já strašně ráda pracuji s češtinou a s textama, které mě byly napsané těma autorama, jako Pavel Vrba, Eda Krečmar, Eda Pergner, s kterým jsem dělala dlouhý roky, a v současné době říkám Vaškovi Koptovi, který je schopný prostě té starší babě udělat text, který já bych si představovala, abych s tou češtinou mohla pracovat, i když je to přetextovaná prostě zahraniční věc a tak dále. Ale prostě mě vadí to prznění té češtiny.
1: A vadí vám ta angličtina, která je, ten anglicizmy, hele, že ta čeština se przní trošku, ano, mění se hodně.
2: Ano, mění se to, hele, je to trend. Mně to může vadit, a pak samozřejmě, no jo, babě, kolik je, tak je jasný, že jí to vadí. Já jsem pro buď zpívat anglicky, ale netahat angličtinu do češtiny. A vadí mi, když se čeština zpívá jako angličtina. Protože tak se totiž zpívá. Proto to tak je. Proto jsou přehazované přízvuky. Ale mě to vadí.
1: Vy máte takovou jako neuvěřitelnou, neuvěřitelně živou energii. Je ještě něco v současné době, co vás zarmoutí? Nebo když si vzpomenete, třeba když se vrátíte zpátky do historie, co vám je jako líto? Čeho litujete? Nebo...
2: No, jedný věci, ovšem litovat něčeho nemá smysl, že jo?
1: Je to pravda.
2: To je prostě blbost.
1: Co vás ale dokáže opravdu zarmoutit třeba dneska, ještě si řeknete?
2: Já jsem takový zvláštní typ. Občas si poslechnu kouče Jana Milfajta, který to právě říká, že za to nemůžou lidi jako takový, ale že vzadu ta opička malá v orgán, jako který, protože si pamatujete křivdy, no, tak já, ano, pamatuju si křivdy, kdy mě třeba nechtěli vydat první LPčko Zázemí a tvrdili mi, to jsou samý pomalý a se neprodá. A hrozný problém s tím byl. A pak to, když jsem, prostě o všechno jsem musela strašně bojovat. A nechte mi zaspívat tu písničku. Ježiš, to je zase pomalý. To bude ten pohřeb. Ale já jsem na tom vznikla, že jo? Na tom vznikla ta Jitka Zelenková a ty, ano, texty se dají krásně prostě zpívat v těch pomalých věcech. A tak jsem o to bojovala. A pak to vždycky dobře dopadlo. Ale dlouho to trvalo. Čili já jsem první LPčko, dneska se tomu říká vinyl, a je to v módě a to samozřejmě krásná deska vinylová, že? Tak to jsem měla, to jsem byla rokoko, talenti, big bandy, Karel Gott, ale až mě bylo 30, tak jsem měla první velkou desku a už jsem na to měla materiál a stejně jsem o ní musela bojovat. Pak zase další křivda, natočila jsem jako jedna z prvních swingovou desku standardů, prostě tady v Ačku s big bandem a s velkýma smyčcema. Dneska by to stálo takových peněz. A já jsem na to byla hrdá, krásný texty, krásný aranžma. A zas, my jsme se rozhodli, že to nevydáme. No já, když už to bylo domluvený, jo. A to bylo furt něco. Takže já se takovýhle muzikantský křivdy, že mě někdo podceňuje někdy nějak, jako a dáváme to najevo. No tak to si člověk tak jako pamatuje, ale a pořád se učím si z toho nic nedělat. Mm. A už si rozhodně nedělám nic, když si přečtu nějaký hnusný komentář na sociální síti. Tak to dokonce do něčeho jdu vědomě s tím, že si to slíznu. Tak to potom řeknu, no jo, s tím jsem počítala, tak to jako mě, tak to je zajímavý. Tam je to nejsprostší, ale mrzí mě to nejméně. Mě to spíš takový ty křivdy, které se týkaly, já nevím, kolegů, nebo prostě lidí z branže, že mě tak třeba úplně nevěřili, nebo tak nějak, jo, ale
1: to čertovém, už je čertovém. Jak se udržujete? Já jsem si tady někde přečetl, že chodíte do kryokomory a že vám pomáhá studená Plzeň. To je recept na váš hlas?
2: Absolutní recept na můj hlas. Tak já bych teda řekla, že na prvním místě je dobře se vyspat. A u toho se teda s dovolením trošku zastavím, protože já blbě spím. No, protože jak jsme tu ve tři, tu se dostanete do postele v 11. 5 ráno, zájezdy, tady, tamhle, tuhle to. A rozházený prostě celý ten rytmus, spánkový režim. A já se nemůžu dostat do postele prostě. A já se musím přinutit, prostě nekoukat se do mobilu a tak dál, přinutit se, jít si lehnout, třeba si něco číst, mě to úplně hrozný. Takže ale spánek je na prvním místě a před důležitou věcí. Musím spát jak 7 hodin. Musím je naspat. Nejlepší je 7,5, já už to mám tak jako vychytaný, že 7,5. Tak když se to povede, tak to je takový malý zázrak.
1: Že to je dobrý spánek?
2: Studená Plzeň před a po, úplně to takhle vyžahnu, je to vorosený a teď to do toho krčku letí studený, to je takový mňam. A kryokomora, to mi kdysi poradili na hlasovém centru, už se tam byla, je to dobrý, tak jsem tam poprvé přišla, já nevím, to už je pár let zpátky, 3 roky možná. A neříkám, že tam chodím pravidelně, někdy mám pauzu, protože jsem pryč. Ale je to senzační. A když mám před důležitým vystoupením, tak si udělat pár těch kůr. A nehledě na to, že to je účinek prostě téměř okamžitý, jo? Protože ten unavený hlas, který je nakřáplej, tak se prostě vyhladí, no tak překrvený, tak se to svrkne, že?
1: Ano, ano.
2: A udělávám to neuvěřitelnou euforii. Já jsem, když jsem tam byla poprvé, tak jsem vylezla z té kryokomory a skočila jsem tomu, tam je olympionik u toho Roman, takový vysoký, pohledný chlapík, tak jsem mu skočila okolo krku. Já jsem tak šťastná. Taková euforie zvláštní a jako udržuje to člověka jako v takovém dobrém běhu a je to fajn.
1: Mně se opravdu líbí ta vaše jako nekončící neuvěřitelná energie. A co byste vzkázala lidem, kteří se bojí stárnout, nebo kteří mají pocit, že už je na nějakou věc pozdě? To je moje poslední otázka.
2: Já si myslím, že pakliže není člověk omezen pohybem anebo nějakou nemocí, takže na nic není nikdy pozdě. Že když je nějaký nápad anebo možnost, takže se člověk má snažit to udělat, i když se mu nechce. A že má chodit mezi lidi a má se stýkat, má vnímat to, co říkají mladší ročníky, i když se mu to nemusí líbit. A má poslouchat názory svého okolí, který mu důvěřuje a neříká mu zrovna příjemné věci. Má se zaměřit na lidi, který mu říkají právě věci, které se mu špatně poslouchají, protože si je pak může přebrat a je to lepší, než když pořád vám někdo říká, že jste úžasný, báječný a že jste nejlepší. No tak to nikam nevede. Tak asi.
1: Říká sametový hlas Jitky Zelenkové. Jitko, moc krát děkuju, že jste zavítala sem do studia. Děkuju vám za krásný rozhovor.
2: Moc děkuju, Oskare.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Bylo 14 hodin.
3: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: Dva vězni v Brně utekli z nestřeženého pracoviště, pátrá po nich policie. Více než 250 druhů živých hub ode dneška uvidí lidé na výstavě ve Znojmě. Lesníci z Vysočiny začali budovat cesty pro hasiče. Dnes čekáme převážně oblačno a teploty do 19 stupňů. Hezké odpoledne, u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá Hana Florianová. Policie vyhlásila pátrání po dvou vězních, kteří v prvním zářijovém týdnu utekli z nestřeženého pracoviště v Brně. Dnes o tom informovala policejní mluvčí Andra Cejnková. Oba muži si odpikávali trest v kuřimské věznici. Při práci v Brně se jim podařilo z oploceného areálu utéct a policejní pátrání zatím nebylo úspěšné. První z mužů je 35-letý Mariánec Bala, který je 176 cm vysoký, má hubenou postavu, modré oči a vousy mívá zastřižené na bradku. Druhým uprchlým vězněm je 30-letý Lukáš Kasprík. Muž je 170 až 175 cm vysoký. Střední postavy, má hnědé oči i vlasy. Fotografie jsou k vidění na webu policie. Jakékoliv informace k pohybu či pobytu ohledaných osob mají lidé hlásit na tísňovou linku 158. Výstava více než 250 druhů živých hub dnes začíná v muzejním depozitáři Alšovka ve Znojmě. Jedná se o exempláře z lesů, polí i luk Jižní Moravy, Vysočiny a Jižních Čech. Exponáty do výstavy mohli kromě odborníků věnovat i amatérští houbaři. K vidění bude do 24. září. Pokračuje autor výstavy Radomír Němec.
4: Kromě teda hub budeme mít i panely, na kterých jsou doplněné druhy z jiných období roku. Výstavu zahajujeme tradičně v pondělí ve 4 hodiny komentovanou prohlídkou a bude pokračovat přednáškou zkušených mykologů na téma houby z Znojmska.
2: Průseky a vyfrézované cesty začaly v letošním roce budovat lesníci v porostech na Vysočině. Důvodem byl nárůst počtu lesních požárů, které vznikaly kvůli horkému a suchému počasí. Cesty mají zabezpečit, že se hasičská technika dostane přímo do zasažených míst. Přístup chybí často v místech, kde se lesy obnovují po kůrovcové kalamitě. Jde o pilotní projekt, který by v budoucnu mohl být standardem i v jiných částech země.
5: Sport.
2: Hokejová Kometa Brno porazila ve třetím kole Tipsport Extraligy na domácím ledě Hradec Králové 3-1. Po dvou prohrách na hřištích soupeřů si tak Brňané připsali premiérové vítězství v sezóně. Pomohlo k tomu i to, že v průběhu utkání trenér Libor Zábranský výrazně přeskládal složení útoků.
6: Když se nám ty utkání nevyvíjí tak, jak chceme, tak já si myslím, že to je povinnost všech kaučů hráčům pomoct a najít jim v ten daný moment to správné místo a někdy to trefíte, někdy ne, ale ten vývoj zápas. Jsou vždycky určitě samotní hráči a ti, co si ten čas na ledě zaslouží, tak to prostě dohrají.
3: Počasí.
2: Na jihu Moravy dnes čekáme proměnlivou, převážně velkou oblačnost, hlavně v severní a východní polovině kraje můžeme občas počítat i s přeháňkami. Nejvyšší odpolední teploty mezi 16 a 19 stupni a biozátěž na jedničce.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Kvůli nehodě dvou nákladních aut je částečně uzavřená dálnice D2 na 3. kilometru ve směru na Brno. Průjezdný je teď jenom levý jízdní pruh, počítejte tam se zdržením. A dvě nákladní auta se srazila taky na silnici 50 u Buchlovic na Uhersko-Hradišťsku. S opatrností tam ale projedete. Dobře dojeďte.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno. Přeju vážení přátelé i dnes, tedy v ten poslední letní pondělní den roku 26. Od mikrofonu vás zdraví Borek Kapitanček a gratuluji všem Matoušům, kteří dnes slaví své jmeniny. Ale mám ještě dalších pár výročí, která bychom si mohli v úvodu našeho dobrého odpoledne připomenout. 67 let, tak dávno je to, co v Brně vzniklo satirické divadlo Večerní Brno. První satirické divadlo po druhé světové válce, které začalo hrát na území Československa. A před 58 lety začal v Československu platit pětidenní pracovní týden, kdy soboty byly až na výjimky volné. Tak já vám přeju krásné volné odpoledne a abyste dodělali všechno to, co jste během dopoledne začali. A aby vám to šlo od ruky. A abyste si užili písniček, které nestárnou, které pro vás mám přichystány. A předpovědi počasí a pozvánky na výlet. A všeho toho, co obvykle dobré odpoledne přináší. Dnešek není výjimkou, za chvíli uslyšíme Jitku Kučerovou, meteoroložku brněnské pobočky ČMU, abyste věděli, do jakého počasí se máte přichystat třeba na zítřek nebo na pozítřek. Tak ještě jednou. Nerušený poslech.
3: Český rozhlas Brno.

0: počasí.
1: Skoro o 50 let nazpět vás vzal Drupy se svojí písničkou Vadový a konkrétně do roku 1977. Už to jednou zaznělo a pro jistotu to ještě jednou řeknu. Je to vlastně poslední letní pondělí roku 26, které prožíváme. A to se mi v Brně zdá poněkud větrné. Je tomu tak i na dalších místech Jižní Moravy? To už je otázka na Jitku Kučerovou, meteoroložku brněnské pobočky ČHMU. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
1: Fouká tak na celém území Jižní Moravy?
2: V podstatě fouká, vítr je čerstvý, jenom jsem tam někde možná chvílemi mírný, nárazy má i do 50 km v hodině a právě snižuje pocitovou teplotu. Ony ty teploty oproti včerejšku po přechodu studené fronty klesly asi o 8 stupňů v průměru, takže teď odpoledne jsou nejčastěji tak mezi 17 až 19 stupni Celsia, ale ten vítr právě tu pocitovou teplotu snižuje. K tomu je takové docela proměnlivé počasí. Na obloze se střídají mraky, i když jich spíš převažuje hodně, tak přece jenom postupují rychle a spolu s nimi i přehánky. Ty se teď objevují hlavně v severní části Jihomoravského kraje, v severní polovině. Ty přehánky postupují od severozápadu, směřují zhruba k jihovýchodu. V té jihozápadní části kraje zatím těch přehánek moc není, jsou spíš jenom takové drobnější, zanedbatelné, anebo ty vodní kapky ani nepadají na zem.
1: Zmínila jste přehánky, byť rychle postupující, můžeme je tedy čekat i během odpoledne a na večer, že?
2: No přesně tak, ty přehánky by měly dále se objevovat nad územím Jihomoravského kraje, hlavně v té severní a východní polovině, ale potom postupně i v jihozápadní části kraje, někdy k večeru a během večera. Vítr ten by měl večer alespoň snad částečně slábnout, no a teploty ty už moc stoupat nebudou, naopak v noci by měly klesat nejčastěji mezi 10 až 7 stupňů, no a po většinu noci bude také převažovat oblačno, případně až zataženo i nadále v noci s lokálními přehánkami. Zítra k ránu pak ty srážky budou většinou ustávat a zároveň se začne víc protrhávat oblačnost.
1: Svítat začne zítra v úterý 22. září, něco málo po 6. hodině. Potom vyjde sluníčko, v Brně to bude přesně v 6 hodin a 39 minut a západ zítra v 18 hodin a 54 minuty středoevropského letního času. K zítřku dodám ještě to, že nás čeká stupeň číslo 1 biometeorologické zátěže. A jaké počasí bude zítra, Jitko?
2: Zítřek bude také provázen proměnlivou, převážně větší oblačností, ale ráno může být více nějakého polojasna nebo dokonce i skoro jasna. Potom v průběhu dne ta proměnlivá oblačnost a přehánky už asi zítra oproti dnešku o něco méně se budou objevovat jenom lokální a spíš zase podobně jako dnes v severní a východní části kraje. Večer by pak ta oblačnost se měla rozpouštět, ubývat a přehánky ustanou. Teploty zítra odpoledne jenom malinko nižší než dnes, 15 až 18 a vítr bude foukat mírný během dne zase, ale asi jen přechodně a na některých místech čerstvý od severozápadu.
1: Na ty teploty jsem čekal, zítra tedy do 18 stupňů Celsia. Já si to chtěl jenom porovnat s jednou pranostikou, která říká, že po svatém Matouši čepici na uši a dnes právě toho svatého Matouše máme. Jaký bude ten další vývoj počasí, tedy co nás čeká ve středu a ve čtvrtek?
2: Středa by mohla být taková slunečnější a malinko teplejší, 16 až 20 stupňů maximální teploty, ráno 9 až 5. No a v noci a v ranních hodinách čekáme jenom málo oblačnosti anebo dokonce žádnou, takže skoro jasno, případně jasno. Během dne potom postupně polojasno až oblačno, bude se zase tvořit nějaká kupovitá oblačnost a večer se zase může oblačnost částečně a přechodně zmenšovat. Vítr bude foukat i nadále od severozápadu až severu, ale ty průměrné rychlosti už budou o něco nižší.
1: S informacemi o počasí se přihlásila do Dobrého odpoledne Českého rozhlasu Brno Jitka Kučerová. Děkuji za předpověď a zdravím do brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. Naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.
1: Slavnosti ovoce v Předklášteří se letos uskuteční v pondělí 28. září.
2: A naše dopolední vysílání u toho nemůže chybět. Viď, Jarko?
1: Borko, máš pravdu. Nemůžeme si nechat ujít výstavu i ochutnávku starých odrůd ovoce.
2: Nebo setkání s ovocnáři pomology, kteří vám mohou pomoci s přesným určením vašich výpěstků jablek a hrušek.
1: Bude i možnost posedět u sousedského stolu, který bude plný domácích ovocných moučníků.
2: Takže nás nezapomeňte poslouchat ve speciálním Dobrém dopoledni Českého rozhlasu Brno.
1: A to ve státní svátek v pondělí 28. září v čase od 10 do 12 hodin. Těšíme se na vás.
2: Jarka Vykoupilová a Borek Kapitančik.
0: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání.

0: Posloucháte Dobré odpoledne Českého rozhlasu Brno a soudě podle toho, co vidím na oficiální webové stránce téhle zpěvačky, tedy Marušky Rotrové, tak můžu říct, že nejblíž nám, Jihomoravanům a Jihomoravankám, bude 31. října při svém koncertu, tedy vystoupení ve Zlíně v Kongresovém centru. 31. října v 19 hodin. Ale to mi vlastně napovídá, že bych vás mohl pozvat ještě na další místo, kde by se vám mohlo líbit, a to ještě dnes. A je to vlastně výzva všem frankofoním a všem, kteří mají blízký vztah k francouzštině a francouzské literatuře. V rámci rezidenčního programu Villa Bohéma představí v Brně francouzská autorka Rachel Scholz své knihy a přečte ukázky ze své nové tvorby. A to právě dnes, 21. září, v 17 hodin a 30 minut. Ve své tvorbě se autorka pohybuje na pomezí fikce, poezie a současné reality a hledá způsoby, jak jazykem propojovat zdánlivě vzdálené světy. Setkání otevře pohled do jejího tvůrčího procesu a k otázce, která se vine napříč její tvorbou. Jak se rodí nápad a jak se z něj stává příběh? Vstup je zdarma, tlumočení do češtiny zajištěno a místo konání 8. patro parkovacího domu Dominy Park v Husově ulici dnes od 17 hodin a 30 minut. Teď už zbývají jen necelé 4 minuty do 14:30. Čekáme na spojení s naším regionálním stopařem Vojtou Halašem. No a to čekání vyplníme písničkami, které nestárnou, ale taky jedním zvonkem od Edy Štatlaře.
1: Edův zvonek.
2: Na náplavce u Švarcavy láme dědo chrohlajze a hází je kačenám. Kolem jde baba a jak to zčohne, už beka.
3: Že se nestydíte, vy si tady házíte a plítváte chálko. Vy nevíte, vy sobče, že v Africe umírají lidi od modru?
2: No ale jo, vím, samozřejmě, že to vím. No ale já tak daleko nedohodím.
4: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Doufám, že vám fajn také, vážení přátelé. Už za malou chvilku uslyšíte to, co jste slyšet měli. Jinými slovy, já se teď vlastně chlubím, že nás náš regionální stopař opravdu nemine. Takže já si dovolím přivítat našeho kolegu Vojtu Halaše. Dobré odpoledne.
1: Ahoj Borko, hezké odpoledne tobě i posluchačům.
0: A k tomu dodám, že náš regionální stopař Vojta Halaš zamířil dnes do obce Ivaň, ležící u Novomlýnských nádrží. No a ptám se, kam se během dne stihl podívat a co tě v Ivani zaujalo?
1: Tak začal jsem u místního kostela a u vedlejší bývalé fary, která dnes slouží místnímu vinařství, takže mě k sobě lákal všudy přítomný burčák. Já jsem teda neochutnal, ale cyklisté, kterých tu projížděl za celý den mnoho, to zvládli i za mě. Na severním okraji obce jsem pak zastavil u kaple Panny Marie Pomocné, zastaví trochu stranou od samotné obce a nabízí i příjemné místo k zastavení a k posezení. A když už jsem teda byl na kraji Ivaně, stačilo se rozhlednout právě odsud jsou krásné výhledy směrem k Pálavě nebo na okolní vinohrady. A je tady také květinová farma. Zajímavým místem je také nový kulturní dům, do kterého jsem se měl možnost podívat. A ten je tady moc hezký. Obec ho postavila teprve před 2 lety a dnes slouží jako prostor pro společenské i kulturní dění. No a nyní jsem zamířil na místo, o kterém jsem netušil a poradili mi ho až místní, na 3D lukostřelnici. Tady se střílí nejen na klasický terč z kruhy, ale i na plastové makety zvířat rozmístěné v terénu. Takže jsem teď potkal třeba medvěda, kachny, srnky nebo divočáka. Připadám si tak trochu jako na lovu, tak snad si mě nikdo zlovnou zvěří nesplete.
0: Kachny. Víš to, Vojto? No, asi to nevíš. Ty teď vlastně tak trošku supluješ služby Wikipedie, i když bych to neměl moc říkat. Já si vždycky otevřu stránku, která souvisí s obcí, kterou navštívíš. A je taková, řekl bych, poměrně stručná, takže my vlastně přispíváme k všeobecné vzdělanosti. Tak mi ještě řekni, jak v obci Ivaň fungují spolky.
1: Tak o spolky tady není nouze, pod hlavičkou Sokola fungují především místní fotbalisté, Sokol má ale vedle samotného sportu na starosti i společenské akce. Součástí obce jsou také dobrovolní hasiči, k vodě zase míří rybáři, místní skupina Moravského rybářského svazu pořádá závody pro děti i dospělé a stará se taky o slepé rameno řeky Jihlavy, kterému se říká Jezírko, a to neslouží jenom teda rybářům, je také místem pro společenské posezení a setkávání. No a kdo má raději přesnější mušku než rybářský prut, může se vydat právě sem na lukostřelnici. No a abych nezapomněl, jak jinak tady zastoupení v obci mají samozřejmě také místní vinaři.
0: Tolik regionální stopař Vojtěch Halaš, který dnešek tráví v obci Ivaň. Vojto, děkujeme za informace a zdravíme do větrné obce, kterou navštívil a myslím, že tam ještě vydržíš, že jo? Nebo už se pletu?
1: Ještě tady chvilku budu, teď nám začíná malinko poprchat, tak doufám, že u toho nezmoknu.
2: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
0: Ještě jedno ohlednutí za nedávným výletem, který absolvovala Hana Varmužová, a tedy ještě jedna pozvánka na Vysočinský výšlap vás čeká v dobrém odpolední Českého rozhlasu Brno už za pár minut.

vlakem a snem. Můj život letí vesmírem a bez tebe pochopil jsem žádný smysl.

0: cyklu Fajnšmekři v sedmičce zahraje ve studiu Českého rozhlasu Brno špičkový soubor etnické hudby. Jmenuje se podle jmen členů prostě JMO a těmi jsou muzikanti ze Švýcarska, Senegalu a Izraele. Základ hudby JMO je africký veselý zpěv, ale evropské dechy i bicí nástroje dávají muzice jasný řád. Trio JMO vystoupí v budově rozhlasu 23. září od 19 hodin. Lístky pořídíte nejsnáz na brno.rozhlas.cz na titulní straně pod názvem Vstupenky na Fajnšmekry. Na koncert špičkové etnické hudby JMO vás zvu 23. září od 19 hodin do studia 7 Českého rozhlasu Brno.
1: Úterní dopolední vysílání 22. září po 11. hodině bude o futsalu. Ve studiu přivítám výraznou posilu klubu Hellas Brno Radima Zárubu. Přiblíží, co ho přivedlo zpět do Brna, jaké ambice má v klubu a jak v brněnském futsalu působí nejen na pozici hráče, ale také jako sportovní ředitel SK Řečkovice. Na zajímavý rozhovor i váš poslech se těší Zdeněk Truhlář.
2: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání.

0: Dobré odpoledne, vážení přátelé. Přeju vám, abyste měli krásnou cestu, až se na ní vydáte podle toho, co vám teď chce říct Hana Varmužová z Klubu českých turistů. Dobré odpoledne, Hanko.
1: Dobré odpoledne.
0: Posledně jsme byli v Šepkovicích u Třebíče a vy jste ještě ani zdaleka nevyčerpala všechny své zážitky, dojmy a poznámky z cesty. Posloucháme vás.
1: No víte, mně se zdá, že lidé pořád jako víc baží po takových těch top destinacích a přitom je spousta takových krajin, kde nepotkáte živáčka, ale spoustu zajímavostí, ať už přírodních nebo kulturních, a já jsem si ty Šepkovice velmi oblíbila. A tentokrát ta vycházka bude taková, nechci říct přírodovědná, ale bude to toulání krajinou. Protože, jak už jsem předeslala, turistické cesty tu nejsou, ale jsou tu hezké polní cesty. Potkáte cestou spoustu křížků. A tak já jenom tak naznačím i něco o historii Šepkovic. Ono ve středověku to bylo poměrně velké sídliště, protože se tady protínaly dvě obchodní cesty. Jednak ta Haberská od Jaroměřic, která směřovala do Čech a vlastně spojovala Čechy a Moravu. A ta druhá byla taková místní, to byla spojnice mezi Dačicemi a Třebíčem. Bylo tu hradiště, byl tu hrad a pod ním se prostě ty karavany kupecké míjely, jenomže to už je dávno pryč. Dneska je to obyčejná vesnice, kde hospodaří lesníci, myslivci, zemědělci a o tu krajinu se starají nádherně, protože i tuhle krajinu postihla kůrovcová kalamita, ale oni ji tak báječně likvidují, že dneska už skutečně na mnoha těch místech vyrůstá nový les a je to hezké se tam podívat. Kousek od Šepkovic jsou dva velké kopce. Jeden se jmenuje Tašky. Na vrcholu je samozřejmě pěkný kříž, kousek dále je odpočívadlo a když půjdete dolů směrem k silnici, která spojuje Šepkovice s Lesoňovicemi, tak potkáte ještě malý půvabný rybníček, kde je odpočívadlo, taková myslivecká chata a ten rybníček se taky jmenuje Tašky. A právě i u toho

0: Bohužel bobry jsme neviděli, jsou to noční tvorové, jenom když jsme se šli už za tmy podívat k té bobří hrázi, tak jsme slyšeli razantní šplouchnutí, tak před námi prostě utekli. Podél toho potoka dojdete ještě do krásné lokality, která se jmenuje Hájik. Je to přírodní rezervace a je to velmi starý lipový háj a jsou tam lípy, které byly vysazeny někdy na konci 18. století. Těch už je pomálu. Další jsou samozřejmě mladší, ale jsou to impozantní stromy nádherného vzhledu a tam si lehnout pod ten strom a dívat se do korun, tak to je úplně balzám na duši. Nedaleko je pak rybník, kde se dá koupat. Jeden z našich návštěvníků říkal, tady je lepší voda než na Brněnské přehradě, skutečně báječná rybniční voda. A je tu ještě jeden rybník, ten je z roku asi 2008, to postavilo myslivecké sdružení, ten se jmenuje V dílech a tam zase kvete spousta stulíků, leknínů, je tam orobinec, rákosí, spousta ptactva, takže tam máte kolem Šepkovic pořád co pozorovat.
1: Děkuji moc krát za vaši pozvánku, Hanko, a těším se na další.
0: Hezké dny.
2: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si předsevzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
2: Přijďte si užít den plný hudby a zábavy. V sobotu 26. září v Brně na Šelepce. Od 14. do 18. hodiny vás čeká příjemné posezení, kavčo s koláčkem a program, který bude hlavně o radosti a společně stráveném čase. Vystoupí Šlágr Parta, hudební host

0: Bylo 15 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Ministerstvo se musí znovu zabývat povolením, které by umožnilo zvýšit hladinu nových mlýnů o 35 cm. Ve Znojmě začíná oprava silnice u plaveckého bazénu. Zastupitelé Olomouckého kraje schválili dohodu s firmou Agel o provozování nemocnic. Zítra čekáme převážně oblačno a teploty do 18 stupňů. Hezké odpoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás připravila Hana Florianová. Povolení ke zvýšení hladiny nádrží Nové Mlýny na Jižní Moravě bylo nezákonné, potvrdil to nejvyšší správní soud s odkazem na rozsudek Krajského soudu v Brně. Případem se proto musí znovu zabývat ministerstvo zemědělství. Zvýšení hladiny až o 35 cm požadovalo povodí Moravy. Nádrže by podle něj zadržely víc vody třeba pro zemědělské závlahy. Ekologičtí aktivisté ale upozorňují na dopad na živočichy v okolí. Ministerstvo dříve povolení potvrdilo, i když ještě nebyly mocně schválené potřebné výjimky z ochrany přírody. Podle nejvyššího správního soudu je ale potřeba tyto souhlasy získat ještě před vydáním povolení. V Melkusově ulici ve Znojmě dnes začíná oprava silnice. Úsek od plovárny po semafory u silnice Dukelských bojovníků bude do 11. října úplně uzavřený. Kromě opravy vozovky vznikne ukrytého bazénu také autobusový záliv a nový přechod pro chodce s Ostrůvkem. Autobusy pojedou po objízdné trase přes Krapkovu ulici k Náhonu a kolem Kauflandu.
2: Kvůli uzavírce se obousměrnými stanou ulice Aninská a místní Dukelská vedle pošty. Na některých místech bude kvůli šířce vozovky zákaz zastavení. Úplně nepřístupná bude ulice Za plovárnou. Od 12. října se pak práce přesunou blíž k Sedlišovickému mostu a Loutské ulici, zatímco v přední části Melkusovy ulice se provoz obnoví. Krištof Podaný, Český rozhlas.
0: Olomoučtí krajští zastupitelé dnes schválili návrh dohody se soukromou zdravotnickou skupinou Agel o založení společného podniku. S hejtmanstvím bude provozovat nemocnice v Přerově, Prostějově, Šternberku a Jeseníku. Podnik by měl fungovat od června příštího roku, kdy vyprší dosavadní smlouvy kraje a Agelu. Pokračuje hejtman Ladislav Okleštěk z Hnutí ANO.
3: Předpokládáme, že to přinese stabilizaci poskytování zdravotní péče, že budeme mít větší vliv na to, jakým způsobem se bude posouvat zdravotnictví na území Olomouckého kraje.
0: Česko do poloviny července nestihlo přijmout evropskou novelu o prevenci obchodování s lidmi. Hrozí proto pokuta. Řízení s Českem, ale Evropská komise zatím nezačala. Cílem legislativních změn je podle ředitelky české organizace La Strada, která pomáhá ohroženým i obětem obchodování s lidmi Markéty Hronkové, postihnout sex business. Dopad bude mít změna trestního zákoníku, ale na nucenou práci obecně. Novela, která by směrnici uzákonila, čeká na projednání v Poslanecké sněmovně.
1: Počasí.
0: Na jihu Moravy zítra čekáme proměnlivou, ale převážně větší oblačnost a lokálně se objeví přehánky. Večer bude oblačnosti ubývat a přehánky ustanou. Nejvyšší odpolední teploty budou mezi 15 a 18 stupni a biozátěž na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Dvě osobní auta se srazila v Zámecké ulici v Moravském Krumlově na Znojemsku. Kvůli vyšetřování je tam momentálně neprůjezdný jeden jízdní pruh. Se zdržením potom počítejte na dálnici D2 na příjezdu do Brna. Na 3. kilometru se došetřuje nehoda dvou nákladních aut a jede se jedním pruhem. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Dobré odpoledne, milí posluchači a vážené posluchačky. Právě teď, 4 minuty po 15. hodině, stojíme na prahu dalšího kousku našeho dobrého odpoledne. Tentokrát i s připravenou řidičskou abecedou a taky s tím, co v učebnicích nebylo. Ale dozvíte se i o dopravních stavbách na cizích pozemcích. A za chvíli, věřím tomu, se ozve někdo z vás, kdo rád soutěží a má rád dechovku. Tahle kombinace je, myslím si, jasná, tedy bude jasnější po té, co vám řeknu, že vás čeká trefa, tradiční telefonní soutěž po písničkách Karla Zicha a zpěvačky Eleny Miles a také jedna hezká cena. CDčko dechové hudby Šarovec pro toho, kdo dvakrát správně odpoví na otázky, které jsou prozatím skryty pod názvy otázkových okruhů. Pro dnešek si budete moci vybrat mezi brněnskými osobnostmi, večerníčky, vesmírem a křížovkou. U mikrofonu je Borek Kapitánček a za chvilku se začnu dívat, kdo nám volá, tedy kdo chce soutěžit.
1: Český rozhlas Brno.

0: Tak to byl vlastně sklonek 80. let. Písnička Black Velvet v podání Eleny Miles na vlně Českého rozhlasu Brno. Ale teď se vracíme k tomu, co je obvykle touto dobou vždy v dobrém odpoledni. Když to nevíde dnes, můžete to zkusit zase zítra, tedy být tak rychlý jako náš dnešní soutěžící Igor. Zkusíte-li se dovolat na stejné číslo jako on? 726465200. Igore, přeju vám dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Rád byste, a já z toho usuzuju, že jste milovníkem dechovky, rád byste vyhrál CDčko Šarovce. Hraje vám Šarovec. K tomu vlastně slouží dnes ty dvě otázky, které zatím ještě nepadly, ani nemohly. Ještě jste nevybíral dvě ze čtyř otázkových témat. Tak co je vám nejbližší? Brněnské osobnosti, večerníčky, vesmír, křížovka?
1: No dáme ty večerníčky a tu křížovku.
0: Je vybráno. V křížovce nedostanete možnosti, jak odpovědět, tedy varianty, které tady dávám dohromady. Ale k večerníčkům rozhodně ano. Právě jimi budeme začínat během té minuty, kterou právě spouštím a která je určena naší telefonické trefě. Kníže pán a kněžna Majolena. To jsou postavičky jednoho večerníčkového seriálu. Ale já se ptám, kterého? O vodníku Česílkovi, o kocouru Mikešovi, nebo o loupežníku Rumcajzovi?
1: O loupežníku Rumcajzovi.
0: A teď otázka křížovkářská. Co byste napsal do křížovky, najdete-li v legendě hypnotický stav na 5 písmen? Hypnotický stav. Výraz?
1: Trans.
0: Říkáte trans.
1: Nic jiného mi nenapadá.
0: No tak nápad je to dobrý. Ale ještě vám neřeknu, jestli taky správný, protože běží minuta, během níž si vždycky brousí zuby na krásnou cenu naší soutěžící, tak si ještě chvilku brušte. A teprve teď vám můžu říct, že jste si brousil zuby správně. Máte CDčko Šarovce. Hraje vám Šarovec, protože hypnotický stav na 5 je skutečně trans, buď to S anebo Z na konci, ale to už my neřešíme. A skutečně kníže pán a kněžna Majolena jsou postavičkami z večerníčku o loupežníku Rumcajzovi. Za chviličku si od vás vezmu vaši adresu, všechno, co potřebujeme k poštovnímu doručení zmíněné výhry, která patří vám, Igore. No a to už bude mimo vysílání, takže ještě do něj, do vysílání vám přeju dobré odpoledne a gratuluju.
1: Děkuji vám.
0: Igor vydrží na telefonu a vy, když si ještě malou chvíli počkáte, tak se dozvíte něco málo důležitého pro všechny řidiče a řidičky. Za chvilku pro vás budeme mít řidičskou abecedu. Až do konce září vám každý den radíme, jak se na silnici chovat v situacích, ve kterých řidiči často chybují.
2: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Zdeňku, co vzkážete světu, až vám bude 102 let?
1: Až se probudím 6. prosince roku 2053, to mě bude 102 let, otevřu oči a řeknu, je, to je krásné, ještě žiju. A co vy?
0: Já bych chtěla brát každý den jako výhru.
1: Takže vyhrajte i vy s Českým rozhlasem Brno.
0: Zavolejte do studia, až uslyšíte tento výherní signál.
1: Český rozhlas Brno slaví 102 let a vy můžete vyhrát.
0: Pokud se zadaří, jedno vydání knihy Temné letopisy moravské bude vaše.
1: I s podpisem a věnováním autorů. Narozeninová soutěž Českého rozhlasu Brno trvá do konce září.
0: Hodně štěstí!
2: Český rozhlas Brno, písně.

0: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno, přeju vážení přátelé. Kdyby se vás třeba někdy někdo v nějaké soutěži ptal, kdy Karel Svoboda pro Karla Gotta napsal tuhle písničku, tedy Lásku bláznivou, tak odpovězte v roce 1969 a výhru máte v kapse. Ovšem tohle byla verze, kterou do našeho dobrého odpoledne přinesla Bára Basiková. A tohle je to, nač jsem vás vlastně také připravoval. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu. Ať je za volantem nejen veselo, ale hlavně bezpečno. Až do konce září vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dnes, tedy v pondělí 21. září, si povíme o tom, jak správně používat blinkry, tedy ukazatele směru. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Používání blinkrů a celkově světel je v silničním provozu absolutní nutnost. Má vliv na plynulost, prevenci i bezpečnost. Zároveň slouží třeba jako poděkování. Někdo vám dá přednost, tak mu tak říkajíc zbliknete. A víte vůbec, jestli to smíte dělat? Dnešní otázka tak zní, jak správně používat blinkry a světla? Vše potřebné vysvětlí plukovník Jan Straka. Smím probliknout a poděkovat nebo ne?
3: Z pohledu zákona bychom to dělat neměli, protože zákon upravuje přímo používání těch výstražných světel a tam je to v podstatě při nebezpečí, zejména při nějakém náhle možnosti snížení rychlosti. Zejména na dálnicích to vidíme často a tam je to velmi užitečné, že v podstatě jakmile začnou auta brzdit, tak dávají na vědomí, bacha, něco se tam děje právě těmi výstražnými světly. Nicméně nevím, že by to někdo úplně trestal.
2: A když už jsme u těch světel, častokrát narazíme na situaci, kdy někdo z řidičů nepoužije směrová světla. Musí je opravdu použít vždy?
3: V podstatě pokaždé, když měníme směr jízdy, měli bychom používat směrová světla. Já budu mluvit o blinkrech. Ty blinkry bychom měli používat vždy před započetím toho úkonu, abychom dali na vědomí těm ostatním účastníkům, že budeme něco dělat, že budeme měnit směr jízdy. V případě třeba například předjíždění dáme blinkr, započneme úkon, potom ho vypneme a v okamžiku, kdy se dostáváme zase zpátky před to vozidlo, dáme blinkr na druhou stranu. Jakmile jsme ve svém vlastním jízdním pruhu, tak ho vypínám.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: A to já dělám, tedy s těmi blinkry, i když jedu před 11. hodinou večerní po lidu prázdné Palackého třídy a potom okolo Mundur depa, nikde nikdo tam není a jsou tam zaparkovaná auta, protože modré zóny jsou modré zóny, že? Ale to je samozřejmě na každém z nás. Zítra si povíme o tom, jestli smíme za jízdy jíst. To je zajímavá otázka. Co vás čeká za chvíli v našem dobrém odpoledni? Peníze, projekt i asfalt jsou, ale rekonstrukce začít nemůže. Silničáři v Jihomoravském kraji u některých oprav brzdí složité majetkoprávní problémy. Miliony metrů čtverečních pod krajskými silnicemi totiž kraji vůbec nepatří. Jak je to možné? A které opravy kvůli tomu stojí? Právě to probereme s redaktorkou Aneškou Hlávkovou za pár chvil. Český rozhlas.

0: Posloucháte Dobré odpoledne Českého rozhlasu Brno a já vám přeju, aby ten poslech byl nerušený, abyste slyšeli všechno důležité, které pro vás máme přichystáno i v dalších minutách. Já už to vlastně částečně naznačil. Silnice patří kraji, pozemky pod ní ale desítkám a někdy i stovkám lidí. Na takovou situaci narážejí jihomoravští silničáři při plánování oprav častěji, než by se mohlo zdát. Složité majetkoprávní poměry pak důležité rekonstrukce brzdí i na několik let. Víc už si teď ale řekneme s kolegyní, s redaktorkou Anežkou Hlávkovou, která ví mnohem víc než já. Dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: No a protože víš víc než já, tak se ptám, jak velké části silnic v kraji se ten problém, který jsem popsal, týká?
1: Jde o skoro 10 kilometrů čtverečních pozemků pod krajskými silnicemi. Problém vznikl ještě před přebodem části státních silnic na kraje před zhruba 20 lety. Hejtmanství tehdy získalo do své správy silnice druhých a třetích tříd, včetně nedořešených majetkoprávních problémů. Jihomoravský kraj se od té doby snaží tyto pozemky bezúplatně převést, případně je vykupovat. Dosud se podařilo takto převést přes 33 tisíc metrů čtverečních do krajské správy. Když totiž silnice vede přes soukromý pozemek, nemůžou ji krajští silničáři bez souhlasu majitelů opravovat.
0: Jsou tedy v tuto chvíli nějaké stavby, které kvůli tomu silničáři nemůžou zahájit?
1: Ano, jde třeba o rekonstrukci silnice mezi Tuřany, Telnicí a Moutnicemi na Brněnsku. Podle mluvčí správy a údržby silnicí Jihomoravského kraje Moniky Švehlové silnice potřebuje kompletní opravu. Tu ale brzdí nutnost vypořádat 74 pozemků, které mají 112 vlastníků. Další taková silnice spojuje Ochoz s Brněnskou Líšní. Tam silničáři majetkoprávní problémy řeší poslední 4 roky. Na vytíženou silnici je kromě rekonstrukce povrchu potřeba rozšířit nebo doplnit autobusové zálivy. Silnice ale vede přes 156 pozemků, které nepatří silničářům, ale 61 soukromým vlastníkům.
0: Jak je možné, Anežko, že tolik pozemků pod silnicemi před převodem na kraje vůbec státu nepatřilo?
1: Často šlo třeba o silnice, které kopírovaly trasu polních cest. S tím se silničáři nejčastěji setkávají třeba v případě silnic třetí třídy. Problémy s majetkoprávním vypořádáním přinesly i restituce, kdy se tyto dříve státní pozemky rozdělovaly mezi soukromé vlastníky. Případně si je někdo od státu koupil. A často to byli i spekulanti, kteří by pozemky silničářům rádi prodali za vyšší cenu. Tam, kde se nepodařilo dohodnout, silničáři můžou přistoupit i k vyvlastnění.
0: Naráží silničáři na podobné problémy třeba i s mosty?
1: Podle mluvčí Moniky Švehlové jen velmi zřídka, ale stává se to. Několik let trvala dohoda s majitelem pozemku, přes který vedl most vyžadující opravy. Podobně nejasné bylo vlastnictví mostu přímo na hranici se Slovenskem u Lanžhota. Nebylo jasné, která země má údržbu na starosti. Tam se ale podařilo dohodnout a o náklady na opravu se podělí česká i slovenská strana a už taky řeší termín této opravy.
0: O tom, proč jihomoravské krajské silnice často vedou přes soukromé pozemky, i o tom, jak se s tím silničáři snaží vypořádat, jsme v Dobrém odpoledni Českého rozhlasu Brno mluvili s redaktorkou Anežkou Hlávkovou. Patří ti dík za podrobné informace a přeju dobré odpoledne.
1: Díky, hezké odpoledne.
0: 15 hodin 39 minut, nejvyšší čas říct vám aspoň pár chvil dopředu, o čem bude za chvíli řeč v našem vysílání. O květinách. V dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo se totiž Martin Písařík zaměří na tulipány.
2: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Máte rádi horňácký folklor? Připomeňte si s námi každou zářijovou středu místní letošní jubilanty. A o kom bude řeč? Ve vzpomínce pamětníků to budou Emil Miškeřík, Jan Šácha, Jaromír Miškeřík, vypravěč Vašek Mlýnek, Josef Tomeš nebo Vladimír Klusák. S mikrofonem přímo na Horňácko vás zvou Marie Hozdecká a jako host Petr Mička. Každou středu po 19. hodině v pořadu Na pěknou notečku nebo v aplikaci Můj rozhlas.
1: Hostem v poradně pro zdraví 23. září bude lékařka Šárka Kuncová a probereme téma léčby závislosti na tabáku. Proč je pro člověka těžké přestat kouřit, i když ví, že kouření škodí zdraví? Jak dnes odborníci pomáhají lidem s odvykáním kouření? A jaká rizika pro zdraví sebou nesou elektronické cigarety? To vše probereme s naším hostem a prostor bude i pro vaše dotazy. K poslechu srdečně zve Sandra Silná.
2: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že tulipány se kdysi prodávaly za velmi vysoké ceny? Pocházejí pravděpodobně ze střední Asie či Turecka. Perští zahradníci se zabývali jejich křížením již v prvním tisíciletí, dnešní podobu ale získali později. Prodej a vývoz tulipánů ze země se přísně kontroloval, přesto se rozšířili i do okolních zemí a jejich obliba stále vzrůstala. Na osmanském dvoře se v 16. a 17. století odehrávala skutečná tulipánová mánie. Ve stejné době se tulipány dostaly i do Evropy a především do Nizozemí. Tulipány se staly znakem postavení, po němž toužil úplně každý. Jejich cibule se záhy zařadily mezi luxusní zboží a hlavní holandské vývozní artikly. Ceny některých exemplářů, především s vícebarevným okvětím, šplhaly do nevídaných výšin. Neudržitelná mánie dospěla ke konci roku 1637, kdy celá bublina splaskla a mnozí zbankrotovali. To se hodilo zbožným kalvinistům. Ti květinovou horečku zuřivě odsuzovali jako honbu za prchavým luxusem a krach využili k propagandě. I proto je dnes obtížné posoudit, nakolik jsou zprávy o této události přesné.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Necelých 8 minut před 16. hodinou využiju ještě jednou šanci k tomu, abych vám popřál dobré odpoledne, protože za chvilku už se budu muset odmlčet, slovo naopak dostane Hana Florianová a čerstvé zprávy na vlně Českého rozhlasu Brno. Takže zase zítra po 14. hodině v dobrém odpoledni naslyšenou, ale vlastně ještě jedna věc, no spíše několikero věcí, ale shrnout by se to dalo pod souhrný titulek Příští program, tedy mělo by zaznít i to, že v Humoriádě po 16. hodině vás čeká, co by host Humoriády Libuše Švormová a že po 17. hodině tradičně můžete očekávat další den v kraji. No a druhou část Moravy krásné země, tu uslyšíte po hodině 18. a znovu vás tou hodinkou s lidovými písničkami bude provázet Jiřina Ostrá.

0: Bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Brno, zprávy.
0: Vláda znovu zasáhne proti vysokým cenám pohonných hmot, od října obnoví regulaci. Tento týden můžou lidé mapovat skleněné plochy nebezpečné pro ptáky. Cyklostezka mezi Dubňany a Hodonínem je ode dneška na 2 měsíce zavřená. Zítra čekáme převážně oblačno a teploty do 18 stupňů. Hezké odpoledne, u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá Hana Florianová. Vláda od října obnoví regulaci cen pohonných hmot, marži zastropuje na 2 korunách a 50 haléřích za litr. Zároveň sníží spotřební daň z nafty. Ministerstvo financí o tom informovalo na síti X. Každý pracovní den bude rezort znovu stanovovat maximální cenu paliv pro následující den. Opatření má podle ministerstva reagovat na rostoucí ceny paliv kvůli konfliktu na Blízkém východě. Regulace bude platit do konce října. Vláda zároveň zavedla mimořádnou sektorovou daň pro rafinérie, která se bude uplatňovat letos a příští rok. Reaguje tak na mimořádný růst rafinérských marží. Lidé můžou ode dneška pomoct ornitologům s mapováním uhynulých a zraněných ptáků v okolí skleněných ploch. Takzvaný týden skleněného zabijáka potrvá do neděle. Pro sklené a zrcadlící pláštění budov, zastávky veřejné dopravy, výlohy obchodů nebo třeba zimní zahrady ročně připraví o život až 1 milion ptáků po celém Česku. Doplňuje koordinátorka akce Gabriela Dobruská.
2: V okamžiku, kdy budovu obejde, zkontroluje, jestli se u ní nenachází nějaký mrtvý pták, případně otisky po kolizi na skle. Výsledek toho svého pozorování potom může zadat přes jednoduchý formulář, kde vlastně Česká společnost ornitologická sleduje výskyt nebezpečných ploch.
0: Lidé ode dneška nemůžou používat cyklostezku spojující Hodonín s Dubňany. Její povrch poničily prorůstající kořeny a místy je pro cyklisty nebo bruslaře nebezpečná. Kvůli opravám bude do 15. listopadu uzavřena. Obnova cyklostezky vyjde na zhruba 11 milionů korun. Z toho 2 miliony zaplatí město Dubňany. Zbytek pokryje dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Podle manažerky dobrovolného svazku obcí mikroregion Hodonínsko Patricie Juráňové mají opravy zabránit opětovnému prorůstání kořenů.
3: 75 cm cyklostezky se zakope do metrové hloubky folie, která by měla zabránit růstu kořenům. A ještě se dodavatelskou firmou zvažuje, že by jsme ten kufr stabilizovali cementem, že by jsme tu desku dělali pevnější, ale jestli ty kořeny zastavíme, to nedokážem říct.
1: Počasí.
0: Na jihu Moravy zítra čekáme proměnlivou, ale převážně větší oblačnost a lokálně se objeví přehánky spíše v severní a východní části kraje. Večer bude oblačnosti ubývat a přehánky ustanou. Nejvyšší teploty budou mezi 15 a 18 stupni a biozátěž bude na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Se zdržením počítejte na dálnici D2 na příjezdu do Brna. Na 3. kilometru se došetřuje nehoda 2 nákladních aut a projíždí se stále jen levým jízdním pruhem. V kolonách za nehodou stojí zejména kamiony. Omezený průjezd je taky v Ivančické ulici v Dolních Kounicích na Brněnsku. Srazila se tam 2 osobní auta. Jsou na místě policisté, kvůli vyšetřování je jeden pruh neprůjezdný. Šťastnou cestu od mikrofonu vám přeje Hana Florianová.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
4: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné pondělní odpoledne, přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Libuše Švormová. Dobrý den, vítejte.
5: Dobrý den, já se omlouvám, že jsem to naše krásné světle prostředí tady tak zatmavila. Já jsem přišla v černém, protože jdu večer do divadla, tak jsem si vzala.
4: Já mám taky černou, nejdu do divadla, takže no, jsme se vyladili, i když jsme se nedomlouvali předem. No. To je paráda. Dobře vyladěné odpoledne, však to říkám vždycky. Dámy a páni, máme bohulibé cíle prožít spolu rozšafné chvíle.
1: Humoriáda.

0: Posloucháte dnešní Humoriádu, jak už se představila dáma v černém dnes, Libuše Švormová. Je tu z jistých důvodů v tomto oděvu této barvy. Je to divadlo. Co to bude konkrétního nás zajímá?
1: Já se jdu podívat, protože zároveň má taky dneska narozeniny Daniela Kolářová, osmdesátiny, a ona hraje v divadle Mana, což je ve Vršovicích, nějakou komedii, kterou neznám, jmenuje se to Návod k přežití. Tak doufám, že kromě toho, že ona bude jistě výborně hrát, takže to bude taky trošku poučné.
0: Ano, vy jste to trošku předslavili v Tobogánu rozhlasovém s Alešem Cibulkou. No. Jaké to bylo?
1: No, to bylo roztomilý, no, to, tam byl Petr Kostka, Carmen, takže všichni říkali takový ty, Petr ji varoval, že teďka jde teprve, že teď jde do stáří.
0: Aha, že to teprve začne všechno.
1: Pak někdo tam taky říkal, to už nevím kdo, že náš věk je zase bezvadný v tom, že nikdo nemůže říct, že jsme zemřeli předčasně.
0: Tuším, že Hynek Bočan, že to řekl pan režisér.
1: Bočan byl tam Stivín, krásně foukal a bylo to roztomilý.
0: Nakonec zeptáme se Aleše Cibulky osobně v páteční Humoriádě, tady bude hostem, tak se ho doptáme na ty další podrobnosti. Teď nás zajímá, paní Švormová, koho nám vyberete pro začátek?
1: No tak já vyberu toho, kdo sklad snad dneska, teď jsem já zbreptala, kdo snad nesklame nikdy, Oldřicha Kaisera.
2: Hovor s Nastasiou Kinskou.
3: Vítám všechny příznivce z pravodajského servisu Země koule. Promiňte mi, že jsem trošku dejchaná, ale jsme zde v hotelu Pupu, teda Pup, no, a jsme tady v baru a já jsem přímo načapala paní Nastasiu Kinskou, herečku, tady ve svém volném čase, a já bych se jí ráda zeptala na něco. Připravila jsem si plno zajímavých otázek. A, takže já bych se vás zeptala, jste herečka? Vlastně ne. Vlastně to jasný, že jo, to se ptát nebudu. Takhle, natočila jste nějaké filmy? Vlastně ne, to taky. Ne, já vím, já jsem to zblbla, vím. Takhle, bych se chtěla zeptat. Tak to ne, to je jasný. Film se točila, herečka jste. A počkejte, takhle. Já, kdo vám dělá tyhle ty vlasy? To je strašně hezký. To bych taky chtěla.
4: Hezký?
3: Cože?
4: Cože?
3: No, že to je pěkný, jako ty vlasy, no, tohle. Kdo vám to dělá, ty?
4: Tohle. Like, we almost have the same color, Lily.
3: Cože?
4: Cože,
3: já asi mluvím moc rychle, co? Já vím, to mě taky vždycky říkali prostě, že strašně mluvím rychle.
4: Tu parles français?
3: No, to taky, přesně. No, ty maláš, to mi taky takhle říkali, prostě už ve škole jako odmala. A to je jedno, to sem nepatří. No, takhle, paní Nastasio, já bych se ráda zeptala. Cože? A to se neplete. Takhle, já bych se ráda zeptala, jak dlouho asi tady budete?
4: Deutsch, Italian? Italiano, pali Italiano.
3: No. Já si mluvím tak pomalejc. Jak dlouho tady asi budete?
4: Monika, I don't understand you. What am I supposed to do?
3: Cože?
4: I don't understand.
3: Já nevím teda, ale mě normálně všichni rozumějí, když mluví. Mě fakt nerozumíte, jo? Tak ještě jednou, jo, pomalu. Jak dlouho tady ještě v Karlových Varech budete?
4: Budete.
3: No to se ptám já. Ježiš, počkejte vlastně. Já jsem blba. Já už vím. Vy mě vlastně nerozumíte, že jo? No jo, vlastně teď jo, teď vy vlastně mluvíte, nemluvíte česky, že ne?
4: My ještě můžu, American Rhapsody.
3: Vy nemluvíte česky.
4: Eš,
3: A jo, já vím, když já jsem blbá. Ne, promiňte, já jsem blbá, ale to se mi stává vždycky tohle, promiňte mi, paní Nastasio, já mám takovou smůlu, protože kolegové se mi zase budou smát.
4: I hope this will be translated.
3: Paní Nastasio,
4: I want you to see my director. wrote a story, and it was her life story. And this is the movie we're presenting, American Rhapsody. And it's the story of her life, of her family, how she got left behind, and her family immigrated to America, and how hard it was to get the little baby, you know, through the Iron Curtain, and how the family came back together. That's a very personal story to her, and we're all here, and it means so much to us that we're
3: here.
4: Will you come tonight? Yeah?
3: No, jistě.
4: Okay.
3: No.
4: Okay.
3: Tak jo.
4: Thank you.
3: Ahoj. Ahoj. Jo, jo. Ahoj. Ahoj. Ahoj. Ahoj. Ahoj. Ahoj. Jsem tak šťastná.
4: Ahoj.
3: Nastasi, Nastasi.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik Oldřich Kaiser jako jednojazyčná reportérka v rozhovoru se světovou hvězdou v Karlových Varech. Zasmáli jsme se. Ano, tak je to vždycky tak přirozené, že někdo, kdo neumí cizí jazyk, tak se snaží tomu, kdo mu nerozumí česky, pomalu vysvětlit, aby rozuměl. Tak, přátelé, myslím, že vybrala dobře. Libuše Švormová, vy si to vyhodnoťte sami. Když chcete Oldřicha Kaisera, zvolte Ačko. Pokud byste chtěli herecké historky našich velkých hvězd, jako je třeba Josef Beck, tak si zvolte Bčko. Humor mezera A nebo B. SMSkujte na 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Tady je Humoriáda, dnešní posádka Libuše Švormová a Pavel Kučera vás zdraví a vy na našem telefonu. Dobrý den.
2: Dobrý den. Já bych sem chtěl pozdravit paní Libušku.
3: Dobrý den.
2: A myslím, že budu mluvit za všechny. Děkuju za Angeliku.
1: Ona opět běží v těchto
3: teď
1: měsících.
3: Teď zrovna náhodou, ano, běží.
2: A hlasuju Bčko.
1: Ano, nekonečný příběh Angeliky a od vás máme hlas B. Děkujeme pěkně, za naslyšenou. Pravou. Dobré odpoledne. Haló, haló, je tam někdo? Už vás slyšíme? Ale pán nás zřejmě neslyší. Dobrý den, kdo je s námi?
4: Dobrý den.
1: Dobrý den.
4: Tanda Zedník, vás Pavle zdraví, paní Švormovou.
3: Dobrý den.
4: Já bych rád doposlech ten rozhovor s těmi řečmi.
1: No, on už asi skončil. My tu máme další ukázku jinou, tentokrát s Oldřichem Kaiserem. Ono to tam...
4: Kaisera, no.
1: No, už se loučili s Nastasiou Kinským. Tím tykáním, pokud jste poslouchal dobře, tak jste zaslech taky.
4: Děkuju vám moc, ahoj.
1: Naslyšenou, dobré odpoledne. Haló.
5: Dobrý den, Jana Dolní Němčí volá.
3: Dobrý
5: zdravím
3: den.
5: Zdravím vás, Pavle, zdravím vašeho hosta Libušku.
1: Zdravíme.
3: Děkuju.
5: A já bych si přála pokračování Ačko pana Kaisera.
1: Máme zapsáno a děkujeme taky. Dobré odpoledne, zdravíme.
6: Dobrý den, tady posluchačka Alice, zdravím vás Pavle, zdravím Libušku Švormovou.
3: Dobrý den.
6: A prosila bych Ačko.
1: Děkujeme i za váš hlas a těšíme se na slyšenou.
6: Dobře, na slyšenou.
1: Dobrý den.
7: Dobré odpoledne, dáma prv.
1: Dobrý den.
7: Zde vás Petr Zelhoty, přál bych si pana Kaisera.
1: Děkujeme za váš hlas. Mějte se hezky. No a ještě jednoho si vyspovídáme, kdo pak je s námi teď.
8: Dobrý den, tady Petr Zezdonek.
1: Dobrý den.
8: Já vás oba dva zdravím, zvlášť dámu.
3: Děkuju, dobrý den.
8: A já bych pokračoval s tím Kaiserem.
1: Děkujeme pěkně a mějte se hezky, Petře. Tak sečítáme, přičítáme všechny hlasy i SMS a výsledek je Oldřich Kaiser pokračování. Anekdota z hry a z kouzelníka.
9: Potkali se dva. Señor Juárez Rodrigo Santamare da Silva de la Cruz a señor Manuel Rodriguez Antonio de Stefano del Longo. O čem máš ty bouly na hlavě? Ptá se señor Manuel Rodriguez de Stefano del Longo, señora Juárez Rodrigo Santamare da Silva de la Cruz. Ale včera jsme byli s Jacintou, Juanitou, Anou, Máriou, Perezovou, de Eugenio na Amazonce a sedla si mlečela moucha. A to tě tak štíplá? Ptá se señor Manuel Rodriguez Antonio de Stefano del Longo, señora Juárez Rodrigo Santamare da Silva de la Cruz. Naštěstí ne, ha, ha, ha, se señor Juárez Rodrigo Santamare da Silva del Longo, naštěstí můj bratr Alvarez Antonio de Stefano del Longo zabil lobotou.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Tak to byla vzpomínka možná na léto, na windsurfing od Jiřího Korna, hudební vzpomínka. Teď jdeme opět do našeho archivu a někoho nám vyloví teď pro vás, abyste se zasmáli při pondělku, náš dnešní host Libuše Švormová.
2: Tak já tentokrát dám Františka Ringo Čecha, kterýho mám vůbec ráda, tak jako malíře a vůbec ho mám ráda.
1: Tak je to veselý chlapík, tak uvidíme, co předvede ve Všechno party s Karlem Šípem.
3: Teď mě opravuje furt, blbeček, já ho nemám rád. A mezi náma teď je takovej, to je válečný stav. My jsme teď jako, jestli jste viděli Válka rozehových, než se zabili. Tak já třeba, on mě furt poučuje. No. Furt mi opravuje mi pravopis, to já nesnáčím.
4: On tomu rozumí. Počítač myslíš, ne Novotný?
3: Ne Novotný může, ale... Ten počítač furt mi podtrhává a já napíšu třeba Salvátor, Allende vypálil kulku dum-dum. A on mi napíše dum-dum. A já dám delete, dum-dum a zase dum-dum. Hrozný.
4: On neví, co je dum-dum.
3: Ano, nebo napíšu mailoval. On mi to počkrtne a nabídne mi alternativy. Víte jaký? Aby si byl, jak je blbej. Mailoval mi potrh, miloval, mašloval, maloval. To je přece idiot. No, co si děláš? A já napíšu třeba napíšu, dělám mu na schvály, jo? Napíšu, smrdíš čipovej hnuse. A on to musí vytisknout, protože jsou, ale už na ně vidím, jak to dělá nerad. Jak se v něm ty koncový elektronky, ty... Jak se mu ten transformátor přehrývá. Ale musí to vytisknout.
4: Ano.
3: A já říkám, počkej, ještě vypnu, poliju tě kafem. A když ho zapnu, on nebude vědět, kdo mu to udělal. No. A teďka já, dneska jsem mu dal ránu teda. Nechci se chlubit, mám nad ním trochu vrch. Jo. Napsal jsem mu před del pr.
4: Tak na té klávesnici.
3: Ano, ano. Ať lidí.
4: Já musím vysvětlit, že ty jsi si přines tenhle ten tahák, to má svoji logiku, protože ty jsi věděl, že tady mluvíme o počítači.
3: To je obžaloba, to je obžaloba.
4: A ty momentálně píšeš nějakou knížku, nějaký cestopis, jestli...
3: Ano, my píšeme s Novotným cestopis.
4: Ano.
3: A já ho teda musím psát na něm.
4: Na počítači.
3: Na počítači, no a...
4: Ty mu nemůžeš přijít na jméno.
3: No, no protože to je, on mi, já píšu v pohodě a teď chci skončit a on mi napíše, chcete uložit změny? Jaký, blbečku? Já jsem žádný nedělal. Já píšu svoji knihu. Jaký změny, pitomče? Tak ne, a on mi vymaže všechno, co jsem napsal za ten den.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik prozatím František Ringo Čech a počítače. Nedá mi to, zeptám se paní Libuše,
2: jo,
1: tak to jaký mají vztah
2: úplně
1: s počítači?
2: Úplně mimo mě. Naštěstí mám manžela, který v tom opravdu umí, takže to, na co potřebuju, tak se ho zeptám. No. Ale ne počítače, manžela.
1: Tak to je, no samozřejmě, on se zeptá.
2: Já už jsem tohleto nějak nestihla, no.
1: Tak ale to se neomlouvejte. Já jsem čekal i zápornou odpověď, že prostě k tomu nemáte vztah, máte určitě hezký
2: ale
1: vztah k daleko
2: to,
1: jiným věcem.
2: Ale to víte, že jo.
1: Tak jo. Budeme dál s Františkem Ringo Čechem a s Karlem Šípem ve Všechno party povídat o počítačích, nebo se přihlásí Rádio Bubu online. Miloslav Šimek a Zuzana Bubílková. Hlasujte, dámy a páni, u rádia SMS-kou Humor Mezera A, Humor Mezera B na 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Humoriáda pokračuje, v tuto chvíli si můžete vybrat Františka Ringo Čecha anebo Miloslava Šimka se Zuzanou Bubílkovou. Tak co vy na to? Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne, Honzo z Vlkavy. Zdravím vás, Pavle, i paní Švormovou.
3: Dobrý den.
2: A já bych určitě hlasoval pro Rádio Bubu.
1: Dobře, takže Bečko, paní Švormová už se na vás, Honzo, těšila. Utkvěl jste jí v paměti nějakým
3: Vím,
1: způsobem.
3: Vím, že voláváte často.
2: Volávám často, protože humoriáda je pořad, který se snažím nevynechat.
1: My jsme rádi, že patříte do naší party rozehrané. Tak jo, děkujeme, naschledanou.
2: Naslyšenou.
1: Dobrý den, kdo je s námi? Haló, stlumíme rádio, prosím, a představíme se. Ano, už je tady paní.
4: Alena, Brno.
1: Ano.
4: A pana Ringo Čecha.
1: Dobře, píšeme si Ačko, děkujeme pěkně a ptáme se dalšího, pro koho by byl on nebo ona. Dobrý den.
5: Dobrý den, tady František Radbina Dvrtavou. Zdravím dvě empatické osoby.
1: Jako nás, jo.
5: A pana Pavla.
1: Děkujeme.
3: Jsme rádi.
5: A chtěl bych Františka, on by mi to neodpustil. Buďte tak hodný.
1: Dobře, má tam váš hlas. Když jste František, tak volíte Františka, to je jasně.
5: Rád vás slyším a zdravím. Zdravím Švadlenku a Zdeníčku. Mějte se hezky.
1: Naslyšenou. Dobré odpoledne. Tak ještě jednou se zeptáme, kdo pak je s námi. Dobrý den, jste tam?
6: Dobrý den, tady Milan ze Soběsu.
1: Je tam někdo, dobrý den.
6: Dobrý den, tady Milan ze Soběsu, zdravím.
1: Ano.
6: Já bych hlasoval pro pana Ringo Čecha.
1: Máme zapsáno Ačko. Nápodobně. Dobrý den.
7: Dobrý den, tady Věra a chtěla bych pana Čecha a zdravím moc a moc vašeho hosta. Mám jí moc ráda a je pořád tak pěkná, mladá. Prostě jí mám ráda moc.
3: To jste hodná.
1: Vidím to taky, tak mám tady před sebou. Přímo to, o čem hovoříte. Jako obrázek, myslím. Nemyslím to jako paní Libuši Madam. Mějte se hezky.
7: Je to prostě hvězda.
1: Je. A září tady s námi i v září. Tak.
7: Ano.
3: Zalichotila jste mi, děkuju.
1: Tak jo. Lichotky jsme dokončili, hlasování taktéž a můžeme pokračovat s Františkem Ringo Čechem.
8: A to není všechno. Pořádním obtěžím najednou vyjede bublina. Jestli do 7 vteřin něco neudělám, ztratím všechny uložený data a neřekne co. A teď počítá 7, 6, 5, 4 a já udělám teda něco. Klik, všechno vymazaný. Já tu knihu píšu furt první 3 řádky.
9: Ale budou v té knize taky pasáže tyhle ty
8: počítači? Ano, to je z té knihy. Ano. Já jsem si to dneska ráno vyklikl.
9: Ano. Tak co tam máš ještě jako nějaká zkušenost? Řekni nám, co máš počítače, co se ti přihodilo.
8: No, zpátky ke Šmejdovi. Já jsem vynechal data, jo? Jsem na horách a musel jsem ho přepnout na telefonní linku. Doma mám, pane Hernády, INDS?
10: ISDN.
8: A ještě něco, má to skopčácký jméno, něco jako Hans, Walter nebo Schmidt. No. Teď už vím, že to je Fritz.
9: Ano, dělá.
8: No, nejdou mi maily. A třeba Novotný, když mě, byli jsme v Mongolsku, a on v Ulaanbaatáru otevřel něco, kde mi lidi píšou, že jsem idiot. 5000 vzkazů tam mám. Já to vůbec nevěděl. Tam mi někdo píše, jak hned první urážka, jak můžu, když oni vědí, že se nemáme rádi, sprdel. A tak prostě píšou, jak jsem mohl vůbec si dovolit chtít být ministr kultury, když nemám rád počítač. To přece nemá, jak si zvědění, to je technický pokrok. To je z Hlbakovicí, nemá nic společného. To je prostě technokratická záležitost. A tam, já jsem říkal Novotnýmu, tak musíme těm lidem nějak něco říct, tak jim někam zavolám. On říkal, není jim kam volat, jako to oni jen tak napsali takovýhle věci a jim nemůžu je zjistit a udat.
9: A proč v Mongolsku on ti vyjíždí takovýhle věci?
8: Novotný je genius.
9: On je z nás asi nejdál, teda musím říct, já tak jako vím, Novotný je tak jako počítačově, že jo, nejvyspělejší. Když vemu třeba Karla a s dovolením i paní Holubovou, tak že jo, ten Petr
8: má bude velkou výhodu.
9: No?
8: Novotný vstává stejně, ve 4 hodiny, když já vstávám, začínám pracovat, Hernády spí.
9: Ano.
8: Čili Hernády ho volat nemůžu, to si dělám poznámky, volat Hernády. To je v 9 ráno už takový posloupen. Ale Novotný je vždycky vzhůru. Víte, co on udělá? Teď, pane Herné, to jsem vám neříkal včera, jsem vám ještě nevolal. On začne zvonit.
9: Kdo?
8: Ten...
9: Počítač. A proč zvoní?
8: Nevím. Já jsem mu nic neudělal, nic jsme si ještě neřekli a on zvoní. Tak já už umím restartovat, tak já ho třeba 3x za sebou restartuju.
10: To dělám taky.
8: No, furt ho restartuju.
9: A ty myslíš, že mu nějak ubližuješ tím, nebo?
8: Asi, já myslím, že ho to bolí.
9: Jo.
8: No, jinak bych to nedělal.
10: To se má dělat, že jo? To dělají všichni. Jak je nějaká, něco se děje, tak všichni restartujou.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak máme dokončenou návštěvu ve Všechno party o počítačích. No a jdeme se přesunout k dalšímu souboji. Vracíme vám do hry, tentokrát proti sobě herecké historky a Rádio Bubu, čili Miloslav Šimek a Zuzana Bubílková v politickém harašení. Tak tuším, že by si paní Švormová vybrala raději herecké historky, je jí to nakonec bližší?
3: No, jednu takovou kratičkou. Já jsem jednou točila nějaký seriál a točili jsme v exteriéru, tam byly ty vozy, maskérna, kostýmérna, tam mě upravili a to já jsem vylezla ven a proti mě šel takový pán se velmi vstřícným úsměvem a já jsem si říkala, no ten bude chtít buď se vyfotit nebo podepsat fotku nebo tak, tak jsem taky vlídně k němu přistoupila a on říkal, co tady děláte? Já říkám, no tady se bude točit, tak tady chodím a on říká, hledáme lidi do komparzu, nechtěla byste. A on mě nepoznal.
1: Měla jste ho zmást a říct, že klidně i komparz si zahraju no, ve svém vidíte, filmu.
3: Ještě bych měla možná 2 honorá.
1: No, proč ne? Dobře, tak přátelé, zkuste hlasovat. Herecké historky Ačko, Bčko, Radio Bubu. Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04. Přivítáme vaše SMS hlasy na telefonu 731 800 900. Ty vaše hlasy hlasovaté. Život plyne dál.

0: dokud budu jenom trochu vnímat.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
2: Tak skupina Miraj s Mirajem Navrátilem nám tu zpívala a hrála o tom, že chce tančit zimou i létem, když jsme u těch ročních období, nastupuje nám pomalu podzim. Které období má nejraději Libuše Švormová?
3: Já léto, teda upřímně řečeno, pro mě to teďka tak trošku jako končí už, ale pak jsou zase hezký listnatý lesy a ty barvy a to mám taky ráda.
2: No na všem můžeme najít něco hezkého, že? Tak přátelé, najdete si svůj humor, budou to herecké historky anebo Rádio Bubu s Miloslavem Šimkem a Zuzanou Bubílkovou. To je aktuální otázka pro vás, konkrétně pro vás na telefonu. Dobrý den. Haló, a tak jsem se těšil a člověk by se neměl těšit, měl by hezky očekávat, kdo pak přijde. Dobrý den.
4: Dobrý den, dobré odpoledne, zdravím do humoriády vás, Pavle, a dobrý vašeho den. Milého hosta, paní Libušku Švormovou. Libuško, moc vás zdravím, přeju vám vše dobré.
3: To jsem ráda.
4: Hlasuji, Pavle, pro Ačko a všem ano. Posluchačům přeji hezký večer či příjemné úterní ráno, příjemné probouzení, možná do trochu uplakaného dne všem posluchačům. Humoriádnice Růža z Lichnovska, nashledanou.
2: Děkujeme, naslyšenou. Dobré odpoledne, zdravíme.
5: Dobré odpoledne, tady Josef Skladná, zdravím vás oba dva.
3: Dobrý den.
5: A vybral bych za B.
2: Ano, pana Šimka s paní Bubílkovou. Děkujeme pěkně.
5: Ano.
2: Hezký den. Naslyšenou. Dobré odpoledne, vítejte.
6: Dobré odpoledne, Pavlíku. Zdravím vás i paní Libušku Švormovou.
3: Dobrý den.
6: Přeju vám oběma krásný den a byla bych pro Bčko, pro Bobu.
2: Ano.
6: Byla jsem tady na ní u nás, mám fotku s panem Krampolem, takže
2: vás pobavili. Tak jo, souhlasíme. Děkujeme. Vám taky. Souhlasíme dokonce až tak, že tu máme součet a výsledek, takže se můžeme těšit na Bubu dvojice Bubílková Šimek.
7: Pane prezidente, teď otázka se objevuje pro vás. Posluchač Roman Dutý se ptá, myslíte si, že to Evropská unie myslí vážně s tím omezením volného pohybu pracovních sil?
8: No, nevím, ale pro každý případ doporučuji, abyste doma nacvičovali vstup do Evropské unie podobně jako já.
7: A to je jak, pane prezidente?
8: No, takhle, musím poslouchat a 7 let bez ní nikam nesmím.
9: Pane prezidente, ještě pro vás. Ano. Posluchačka Eva Hovorová se ptá, proč naopak my, tedy Česká republika, nechceme 7 let po vstupu do Evropské unie povolit prodej naší půdy cizincům?
8: No, je to myslím z toho důvodu, abychom si ještě 7 let mohli zpívat Čechy krásné, Čechy mé. Protože až se naše půda jaksi rozprodá, tak si budeme moci zpívat akorát tak, kde domov můj.
7: Předsedo Klausi, teď je záběr na vás. Ano. Vy asi chcete reagovat, protože já vidím, že se vrtíte.
8: Ano, ano, já přiznávám, paní Bubílková.

0: Uklidněte se a buďte bez obav. On to národ nějak vydrží. Pane prezidente, když už na vás tak přišla řeč, víte, že jste mě taky pěkně naštval? Vás, pane premiére, čím? Čím čaraga, čím? No co to zas ten prezident? Ten je úplně mimo, já se zvencnu. Slyším dobře, jaký pak čím čarára, čím čím? Promiňte, pánové, to se mi tam věru připletl špaček, že?
1: Pane Zemane, tak čím vás pan prezident naštval?
0: No podívejte se, já se na velikonoční pondělí ženu ještě za tmy z Vysočiny na hrad, abych jako první vyšlehal první dámu a tam se od Matého dozvím, že paní Dáša na hradě není a že sedí s kraslicemi v Portugalsku na pláži.
2: To jsem zvědav, co se z toho vylíhne.
3: Samozřejmě v Rádiu Bubu s Miloslavem Šimkem a Zuzanou Bubílkovou se o hlasy známých politiků postaral mistr imitátorů Václav Faltus. Mm-hmm. Tak a to je závěr dnešní humoriády. Byla tu originální, žádná imitace. Libuše Švormová, naše hvězda. Děkujeme.
4: Já děkuju, těším se na příště.
3: Pavel Kučera přeje dobrý poslech našich dalších pořadů. Hodně zdraví a mějte se hezky.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz. We'll be right back.

0: Bylo 17 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Stát bude příští rok hospodařit se schodkem 386 miliard korun. Vláda ho oproti původnímu návrhu snížila o 3 miliardy. V brněnské hale zaspívají slavní operní pěvci Karadas a Domingo. Policie pátrá po dvou vězních, kteří utekli z nestřeženého pracoviště v Brně. Zítra čekáme převážně oblačno a teploty do 18 stupňů. Hezké odpoledne u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá Hana Florianová. Česko bude příští rok hospodařit se schodkem 386 miliard korun. Návrh státního rozpočtu schválila vláda. Oproti původnímu návrhu ministerstva financí ho snížila o 3 miliardy. Informovala o tom ministryně financí Alena Schillerová z ANO. Půjde o druhý nejvyšší schodek v historii Česka. Návrh rozpočtu teď míří do sněmovny. Jednou z prvních kulturních akcí v nové aréně v Brně na výstavišti bude koncert legendárních operních zpěváků. Tenoristé José Carreras a Plácido Domingo vystoupí 20. ledna příštího roku pod taktovkou španělského dirigenta Davida Jiménez za doprovodu Filharmonie Brno. Lidé pěvce znají hlavně z uskupení Tři tenoři, doplňuje mluvčí orchestru Kateřina Konečná.
2: Tři tenoristé, to je ve světě klasické hudby pojem. Luciano Pavarotti, Plácido Domingo a José Carreras. Dnes už jsou to tedy pouze dva tenoristé a my se spolu s nimi představíme na pódiu nové arény.
0: Policie pátrá po dvou vězních, kteří začátkem září utekli z nestřeženého pracoviště v Brně. Oba si odpikávali trest v kořimské věznici. Z oploceného areálu v Mlýnské ulici utekli 5. září. Jedná se o 35-letého Mariana Necbalu a 30-letého Lukáše Kaspříka. Policisté zveřejnili jejich fotografie a žádají veřejnost o pomoc při pátrání. Podrobnosti doplňuje mluvčí policie Andrea Cejnková.
3: Policisté využili veškeré operativně pátrací prostředky. Dosud se nepodařilo tyto muže vypátrat, proto se obracíme na veřejnost. Nemělo by se jednat o nebezpečné muže, oba jsou trestáni za majetkovou trestnou činnost.
0: Jakékoliv informace o pohybu nebo pobytu hledaných mají lidé hlásit na linku 158. Uherské Hradiště opravilo východní tribunu městského fotbalového stadionu. Řemeslníci na železobetonových stupních udělali sanační práce za víc než 3 miliony korun, které prodlouží jejich životnost a zároveň zamezí zatékání srážkové vody do prostor pod tribunou. V příštím roce je v plánu zásadní rekonstrukce osvětlení a rozvodů za zhruba 20 milionů korun.
1: Počasí.
0: Na jihu Moravy zítra čekáme proměnlivou, ale převážně větší oblačnost a lokálně se objeví přehánky, spíše tady v severní a východní části kraje. Večer bude oblačnosti ubývat a přehánky ustanou. Nejvyšší teploty budou mezi 15 a 18 stupni, vád bude mírný, během dne místy přechodně i čerstvý severozápadní vítr a biozátěž na nejnižším stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Dvě auta se srazila u Staroviček na Břeclavsku, je to za obcí směrem na Podivín. Jeden pruh je kvůli tomu neprůjezdný, na místě jsou složky integrovaného záchranného systému. Neprůjezdný pruh je teď taky na silnici číslo 42 v Žabovřeské ulici v Brně. Nedaleko křížení s Hradeckou ulicí se srazila dvě osobní auta, můžete se tam zdržet. A silný provoz je na dálnici D1 u Holubic ve směru na Brno, v kolonách tam stojí zejména kamiony. Nárazově si pak v tomto směru postojíte i okolo Brna a dál směrem na Prahu, ale je to jen provozem. Dobře dojďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
4: Dobré odpoledne, 4 minuty po 17. hodině posloucháte Český rozhlas Brno. Dnes je pondělí 21. září roku 2026. V pořadu Den v kraji vás už za malou chvíli čeká přehled aktuálních informací z našeho kraje. Krátce před 17:15 bude čas na předpověď počasí a v 17:30 budu mluvit s naším regionálním stopařem Vojtou Halašem, který dnes objevoval obec Ivaň. U mikrofonu Eliška Zárecká, dobrý poslech.
1: Český rozhlas Brno, Den v kraji.

0: Posloucháte Český rozhlas Brno, je 17 hodin a 7 minut. Dnešní zpravodajský souhrn přináší Hana Florianová.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Jihomoravském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Dobré odpoledne. Lidé můžou ode dneška pomoct ornitologům s mapováním uhynulých a zraněných ptáků v okolí skleněných ploch. Takzvaný týden skleněného zabijáka potrvá až do neděle. Pro sklené a zrcadlící pláštění budov, zastávky veřejné dopravy, výlohy obchodů nebo třeba zimní zahrady ročně připraví o život až milion ptáků po celém Česku, doplňuje koordinátorka akce Gabriela Dobruská.
3: Výsledek toho svého pozorování potom může zadat přes jednoduchý formulář, kde Česká společnost ornitologická sleduje výskyt nebezpečných ploch.
2: Zhruba 20 ordinací praktických lékařů pro dospělé, pediatrů a zubařů v posledních měsících přibyla v Jihomoravském kraji. Některé z nich zahájily provoz už v létě, jiné začnou fungovat na podzim. Stále jsou ale v kraji oblasti, kde lékařské ambulance chybí nebo mají vyčerpanou kapacitu. Jde zejména o menší obce. Pacienti tak mají delší čekací doby nebo musí dojíždět do větších měst. Například v Ratíškovicích na Hodonínsku otevře nový pediatr ambulanci 1. listopadu. Aktuálně přijímá nové pacienty. Může jich být až 1200. Nového pediatra eviduje Všeobecná zdravotní pojišťovna taky ve Znojmě, stejně jako 3 nové zubaře. Vlaková spojení mezi Tišnovem a Nedvědicí a Znojmem a Hodonicemi ode dneška do pátku omezí plánovaná výluka. Vlaky linky S31 na Brněnsku i S8 na Znojemsku nahradí autobusy. Důvodem je údržba trati a oprava kolejí. Výluky na obou tratích jsou jen v dopoledních hodinách. Autobusy budou odjíždět přímo od železničních stanic a z dalších míst uvedených ve výlukovém jízdním řádu. Brněnský dopravní podnik za posledního půl roku zaplatil za naftu asi o 21 milionů korun víc než v předchozích 6 měsících. Ceny pohonných hmot rostou od únorového americko-izraelského útoku na Irán. Průměrná cena nafty v Jihomoravském kraji byla tehdy mírně přes 33 korun za litr. Dnes je téměř o 15 korun vyšší. Zdražování paliv se zatím do výše jízdného nepromítne. Dopravní podnik častěji nasazuje plynové autobusy, vysvětluje mluvčí podniku Hana Tomáš.
4: My se ve výpravě autobusů snažíme upřednostňovat plynové autobusy, protože tam ten finanční dopad je pro nás nižší.
2: Lidé ode dneška nemůžou používat cyklostezku spojující Hodonín s Dubňany. Její povrch poničily prorůstající kořeny a místy je pro cyklisty nebo bruslaře nebezpečná. Kvůli opravám bude do 15. listopadu uzavřená. Obnova cyklostezky vyjde na zhruba 11 milionů korun, z toho 2 miliony zaplatí město Dubňany. Zbytek pokryje dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Opravy mají zabránit i opětovnému prorůstání kořenů.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: počasí.
1: Máme 13 minut po 17. hodině, je tu předpověď počasí. Podrobnosti má pro nás meteoroložka Jitka Kučerová. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
1: Jaké je právě teď počasí v městech našeho kraje?
2: Stále panuje proměnlivé počasí, obmraky se střídají celkem rychle, spíše jich převážně více, takže převažující oblačno, ale ty mezery mezi nimi mohou být chvílemi i polojasné, anebo naopak skoro zatažené. Spolu s tou oblačností se také objevují přehánky, postupují od severozápadu, teď hlavně v severní části kraje, ale nějaké drobnější se objevují, nebo objevovaly, teď odešly i ze Znojemska. Teploty jsou teď nejčastěji do 17 stupňů, tak 14 až 17, nejvyšší polohy kolem 10 a vítr fouká od severozápadu, je takový výrazný, stále ještě někde čerstvý, ale jsou i místa, kde fouká jenom mírný.
1: A jak se bude počasí vyvíjet v průběhu večera a noci?
2: Ty přehánky by měly dál pokračovat, i když obecně jich bude jakoby ubývat, takže v průběhu nočních hodin s nějakými lokálními přehánkami i nadále je potřeba počítat, možná pokud by se to dalo specifikovat, tak spíš v jihozápadní nebo naopak na severu a východě kraje, v jihozápadní části nebo na severu a východě kraje by se mohly objevovat nejčastěji, potom někdy zhruba k ránu by se už mohly postupně vytrácet, většinou ustanou a zároveň se také začne víc protrhávat oblačnost, protože i v noci nebo po většinu noci bude převažovat oblačno, případně až zataženo. Teploty nejnižší 10 až 7 stupňů a i v noci bude foukat vítr mírný od severozápadu, takže o něco malinko méně, než fouká teď.
1: Co nás čeká zítra?
2: Zítřek po ránu by mohl být většinou polojasný nebo možná krátce i skoro jasno, ale během dne zase se vytvoří ta proměnlivá, převážně větší oblačnost a oproti dnešku už zítra těch přeháněk bude méně, ale ještě se jich dočkat můžeme, takže lokální přehánky zase hlavně v severní a východní části kraje a zítra večer by pak oblačnost měla ubývat a ty přehánky se vytratí. Nejvyšší teploty malilinko nižší než dnes 15 až 18 stupňů a vítr mírný v průběhu dne zase někde i čerstvý severozápadní.
1: To byla Jitka Kučerová z Českého hydrometeorologického ústavu. Děkuji vám a přeji vám pěkný den. Naslyšenou.
2: Také děkuji. Naslyšenou.

0: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.
1: Slavnosti ovoce v Předklášteří se letos uskuteční v pondělí 28. září.
2: A naše dopolední vysílání u toho nemůže chybět. Viď, Jarko?
1: Borku, máš pravdu. Nemůžeme si nechat ujít výstavu i ochutnávku starých odrůd ovoce.
2: Nebo setkání s ovocnáři pomology, kteří vám mohou pomoci s přesným určením vašich výpěstků jablek a hrušek.
1: Bude i možnost posedět u sousedského stolu, který bude plný domácích ovocných moučníků.
2: Takže nás nezapomeňte poslouchat ve speciálním Dobrém dopoledni Českého rozhlasu Brno.
1: A to ve státní svátek v pondělí 28. září v čase od 10 do 12 hodin. Těšíme se na vás.
2: Jarka Vykoupilová a Borek Kapitančik.
0: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, písně.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Náš regionální stopař Vojtěch Halaš si ve svém seriálu dal za cíl poznat a představit nám obce Jižní Moravy. Dnes zavítal do Ivaně nedaleko Novomlýnských nádrží. Vojto, jak je to v obci se společenským životem a jaké akce si místní během roku nenechají ujít?
2: Ahoj Eliško, hezké odpoledne tobě i posluchačům. Jaro v Ivani startuje maškarním plesem, v dubnu přichází na řadu třeba tradiční koždvín a nechybí ani klasické pálení čarodějnic či stavění máje. Květen je v Ivani taky nabitý, gulášfest střídá například májová zábava, kde naposledy hrála dechová hudba Tůfaranka, anebo také rybářské závody. Největší letní událostí jsou v srpnu krojované Bartolomějské hody. 3 dny plné setkávání a dechové hudby, hodového veselí, pak vystřídá v září sousedské posezení drinky a posezení na jezírku, což je slepé rameno řeky Jihlavy, která protéká kolem Ivaně. Ani podzim ale v Ivaně neznamená konec toho společenského života. Za chvíli, tedy 10. října, přijdou na řadu Babské hody, kde bude cymbálka i dechovka a později také broučkový průvod, jak jsem se dozvěděl, lampionová akce pro děti z rodiče a spojená s ukládáním broučku k zimnímu spánku. Zima nebo prosinec pak patří projektu Rozsvěťme Ivaň, který provází obec před vánočním časem, ale nechybí také klasické předvánoční posezení, na konci roku pak svěcení vín a tradiční silvestrovský fotbálek.
1: A na závěr, co ti los určil? Do jaké obce se tedy podíváš příště?
2: Příští týden se podívám do obce Hajany. Přestože je to nedaleko od Brna, pouze jsem tou obcí vždycky projížděl, takže už teď se tam těším a rád se zase něco nového dozvím a poznám zblízka Hajany.
1: Tolik regionální stopař Vojtěch Halaš, který dnes objevoval obec Ivaň. Vojto, děkujeme. Já ti přeju ještě hezký den. Naslyšenou.
2: Hezký den a naslyšenou.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas Brno, je 17 hodin a 29 minut. Pokračuje pořad Den v kraji. Musí se komunální volby konat, i když není z koho vybírat? I tuhle otázku si ve svém dnešním glosáři klade editor Českého rozhlasu Brno Miloš Šenkýř.
1: Ve stovkách obcí už teď vědí, kdo po volbách zasedne v jejich zastupitelstvech. Hlasovací lístky, které dostávají stejně jako my ostatní do schránek, mohou vlastně rovnou hodit do koše. Mluvím o těch obcích, kde je kandidátů právě tolik, kolik je volných míst v jejich zastupitelstvech. A jedinou verzí, jak nebýt zvoleni, by bylo, kdyby u voleb nedostali ani jeden hlas, tedy ani ten svůj. Což teoreticky možné je, ale není to nijak pravděpodobné. Jenže i v těchto obcích budeme platit volební komisaře, vyčleňovat peníze na 2 dny voleb, tiskneme hlasovací lístky. Výsledkem je možná to, že místní znají žebříček důvěryhodnosti lidí, kteří kandidují. A přiznejme, často se pro tu svoji obec obětují, protože zastupitelské funkce nikdo jiný dělat nechce. V celorepublikovém srovnání je obec s jedinou kandidátkou každá třetí. A v každé šesté nevyužili ani možnosti mít náhradníky. Takže tam volby neurčí, aby měli nějaký praktický důsledek, alespoň pořadí kandidátů a těch, kteří je v případě zániku mandátu nahradí. Je na místě se ptát, jestli volby v takových místech neuzavřít automatickým zvolením ještě před hlasováním a neplýtvat penězi. A současně si říci, zamyslet se, jestli nemají pravdu ti, kteří říkají, že v tuzemsku je obcí příliš mnoho. Vláda by měla být ta, která pak vysvětlí lidem, proč může být dobré nelpět na samostatnosti za každou cenu. Proč by mohlo být zajímavé sloučit se ve větší celky, jako se to stalo například v sousedním Polsku. Jestli by v takovém případě neplatilo, že více hlav více ví, na radnicích by seděli profesionálové a měli k dispozici i větší rozpočet, který umožní i náročnější investice, byť ne všude a současně. Zdůrazňuji, že ne všude a vždy je to nutné. Ale ta pobídka tu už viditelně roky chybí.
0: To byl pravidelný pondělní glosář Miloše Šenkýře. Připomněl, že na Moravě existují stovky obcí, kde se volby vůbec nemusí konat. O jejich výsledku je jasno už teď.
2: Den v kraji.

0: Český rozhlas Brno slaví 102 let a vy můžete vyhrát. Zavolejte právě teď k nám do studia na číslo 726 46 5200 a knížka Temné letopisy moravské může být vaše. Hodně štěstí.
1: Čas letí jako bláznivý, já nešitím ho ani vy.

0: Český rozhlas Brno 1. září oslavil 102 let a vy můžete právě až do konce září vyhrát podepsaný výtisk knihy Temné letopisy moravské. Jako první se dnes k nám do studia dovolala paní Mirka. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne přeji vám i všem posluchačům.
0: Děkujeme. Já vám moc gratuluji k vaší výhře.
1: Děkuji.
0: Tak a my můžeme tady tento výtisk temných letopisů vám předat i s nějakým věnováním. Tak jaké věnování tam napíšeme? Pro koho to bude?
1: Prosila bych napsat Vašíkovi.
0: Vašíkovi. A kdo je Vašík, jestli to není tajemství, jestli nám to prozradíte?
1: Není, je to syn.
0: Výborně, takže to máte jako dárek pro vašeho syna.
1: Ano, bude Václav.
0: Tak to je krásné, tak věříme také, že mu to udělá radost a že to bude skvělý dárek. A ještě mám na vás jednu otázku. Co byste vzkázala blízkým nebo světu, až vám bude 102 let?
1: Aby si zachovali optimismus, moudrost, zdraví a hlavně, aby si všichni rozuměli.
0: To je moc pěkné přání, děkuji vám za to a ještě jednou vám tedy gratuluji k vaší výhře.
1: Já děkuji moc.
0: Přeji vám krásný den, naslyšenou.
1: Já také, naslyšenou.
2: Máte rádi horňácký folklor? Připomeňte si s námi každou zářijovou středu místní letošní jubilanty. A o kom bude řeč? Ve vzpomínce pamětníků to budou Emil Miškeřík, Jan Šácha, Jaromír Miškeřík, vypravěč Vašek Mlýnek, Josef Tomeš nebo Vladimír Klusák. S mikrofonem přímo na Horňácko vás zvou Marie Hvozdecká a jako host Petr Mička. Každou středu po 19. hodině v pořadu Na pěknou notečku nebo v aplikaci Můj rozhlas.
3: V cyklu Fajnšmekři v sedmičce zahraje ve studiu Českého rozhlasu Brno špičkový soubor etnické hudby. Jmenuje se podle jmen členů prostě JMO a těmi jsou muzikanti ze Švýcarska, Senegalu a Izraele. Základ hudby JMO je africký veselý zpěv, ale evropské dechy i bicí nástroje dávají muzice jasný řád. Trio JMO vystoupí v budově rozhlasu 23. září od 19 hodin. Lístky pořídíte nejsnáz na brno.rozhlas.cz na titulní straně pod názvem Vstupenky na fanšmekry. Na koncert špičkové etnické hudby JMO vás zvu 23. září od 19 hodin do studia 7 Českého rozhlasu Brno.

0: Posloucháte Český rozhlas Brno, je 17 hodin a 45 minut. Je čas na naši pravidelnou rubriku s názvem Černá kronika. Policie dnes informovala, že v Brně v Mlýnské ulici na začátku září utekli z nestřeženého pracoviště dva vězni. Vykonávali trest v kuřimské věznici. Prvním z nich je 35-letý Marián Necbala. Muž je 176 cm vysoký, má hubenou postavu, modré oči. Vousy mívá zastřižené na bradku. Druhým uprchlým vězněm je 30-letý Lukáš Kasprík. Muž je 170 až 175 cm vysoký, střední postavy. Má hnědé oči i vlasy. Jakékoliv informace k pohybu či pobytu hledaných mají lidé hlásit na tísňovou linku 158. Z napadení policistů při dubnovém fotbalovém zápase Zbrojovky Brno na hřišti v Opavě podezírá policie tři muže ve věku od 19 do 23 let. Podle dnešní informace kriminalistů neuposlechli výzvu a následně se zasahující policisty pokusili napadnout. Za výtržnictví a násilí proti úřední osobě jim v případě prokázání viny hrozí až 4 roky vězení. Podle policejní zprávy jeden z mužů proti policistům kopal nohou. Další na policisty hodil kelímek s tekutinou a pokusil se strhnout zasahujícímu policistovi protiúderovou přilbu. Policisté u trojice fanoušků brněnského klubu vedou takzvané zkrácené přípravné řízení. Je 17 hodin a 46 minut. Už za chvíli se podíváme na to, jaké události čekáme zítra. Tak určitě dál poslouchejte pořád Den v kraji.
1: Český rozhlas Brno.

0: 2026. Ve Vavřinci v okrese Blansko zítra oficiálně začne stavba odkanalizování a čištění odpadních vod. Pomůže i oblastem Veselice, Nové Dvory, Suchdol a části Punkevního Žlebu. Muzejníci zítra v Brně oficiálně otevřou opravený Herdanovův dům byt na ulici Hlinky s mimořádně zachovalým interiérem. Moravská zemská knihovna zítra představí knihu Pomalost od Milana Kundery, která nedávno vyšla v češtině. Stane se tak za účastí překladatelky Anny Kareninové a autora doslovu Jakuba Češky. A Česká národní banka vydává 5000 korunů se speciálním přítiskem jako součást připomínek letošního 100. výročí vzniku Národní banky Československé. K dispozici bude i na pokladně České národní banky v Brně, a to od 7:30 ráno. A to už je z pořadu Den v kraji pro dnešek všechno. Od mikrofonu se loučí a pěkný podvečer vám přeje Eliška Zárecká. Naslyšenou opět zítra.
1: Český rozhlas Brno, Den v kraji.

Slávy. Sobotu 26. září v Brně na Šelepce. Od 14. do 18. hodiny vás čeká příjemné posezení, kavčo s koláčkem a program, který bude hlavně o radosti a společně stráveném čase. Vystoupí Šlágr Parta. Hudební host

0: Mezinárodnímu dni seniorů. Přijďte se pobavit do parku na Šelepce.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.

0: Bylo 18 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Podle Nejvyššího správního soudu se musí ministerstvo zemědělství znovu zabývat výškou hladiny nových mlýnů. Více než 250 druhů živých hub ode dneška lidé vidí na výstavě ve Znojmě. V brněnských akátkách vznikne naučná stezka kolem stepní louky. Zítra čekáme převážně oblačno a teploty do 18 stupňů. Hezký podvečer, u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá Hana Florianová. Ministerstvo zemědělství se musí znovu zabývat povolením ke zvýšení hladiny vodního díla Nové Mlýny. Potvrdil to Nejvyšší správní soud. Povodí Moravy chce hladinu střední a dolní nádrže zvýšit až o 35 cm. Podle soudu ale musí být před vydáním vodoprávního povolení pravomocné taky povolení podle zákona o ochraně přírody. Děti země záměr kritizují kvůli dopadům na chráněnou přírodu. Povodí Moravy chce zvýšením hladiny zadržet více vody, například pro zemědělské závlahy. Přesňuje mluvčí státního podniku Radek Špatka.
2: Povodí Moravy samozřejmě tento rozsudek respektuje a bude dále postupovat v jeho intencích. Povodí Moravy vnímá v kontextu aktuálního hydrologického sucha a postupující klimatické změny potřebu obnovení zásobního prostoru ještě urgentněji.
0: Výstava více než 250 druhů živých hub dnes začala v muzejním depozitáři Alšovka ve Znojmě. Jedná se o exempláře z lesů, polí i luk z Jižní Moravy, Vysočiny a Jižních Čech. Exponáty do výstavy mohli kromě odborníků věnovat i amatérští houbaři. Houby, které mají sezónu v jiné části roku, uvidí návštěvníci na informačních panelech. Výstava potrvá do 24. září. V brněnském lesoparku Akátky vznikne příští rok nová naučná stezka. Okruh nazvaný Akátecká divočina připravuje spolek Země Kvítkov. Zastupitelé mu na to schválili příspěvek 300 tisíc korun. Návštěvníci si na 5 zastaveních kolem přírodně cené stepní louky vyzkoušejí například jednoduché hry zaměřené na smyslové vnímání. První zájemci by se lokalitou mohli projít v květnu. Význam stezky vysvětluje za spolek Země Kvítkov Ilona Zlomková.
3: Hlavní myšlenkou stezky je ukázat lidem, že i přímo v Brně, mezi sídlišti, máme cennou a zajímavou přírodu, o které možná ani nevědí a která stojí za pozornost a ochranu. Chceme lidi vést k tomu, aby ji poznávali citlivě a pomáhali ji chránit.
0: Řidiče v Kroměříži navádějí na volná parkovací místa nové informační panely. Jsou na náměstí Míru, Milíčově náměstí a v ulici 1. máje. Radnice za ně zaplatila 700 tisíc korun. Slibuje si od nich větší komfort pro řidiče a efektivnější využití parkovacích ploch.
1: Počasí.
0: Na jihu Moravy zítra čekáme proměnlivou, ale převážně větší oblačnost a lokálně se objeví přehánky. Večer bude oblačnosti ubývat a přehánky ustanou. Nejvyšší teploty budou mezi 15 a 18 stupni a biozátěž na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: V Husově ulici v Miroslavi na Znojemsku se srazilo osobní auto s autobusem, neprůjezdný je tam jeden jízdní pruh, zdržet byste se ale příliš neměli. A komplikace je taky v Masné ulici v Brně, po srážce auta a motorky je tam uzavřený jeden jízdní pruh, na místě jsou policisté a záchranáři, projíždějte tam opatrně, můžete se mírně zdržet. Šťastnou cestu vám od mikrofonu Českého rozhlasu Brno přeje Hana Florianová a zbytek týmu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Brno.

V podání žadovňáku zazněla na přivítanou polka Miloslava Procházky a Lenky Králové Za našima humnama. No a touto polkou i začala druhá část dnešní Moravy krásné země. Pěkný večer vám přeje Jiřina Ostrá. A hned prozradím, jaké dnes zazní písničky ze srdce. Pro pana Františka Šimka z Veselí nad Moravou to bude lidová V Zarazicách krajní dům. No a pro pana Aloise Barotka z Prusinovic pak jedna z písniček, kterou složil jeho syn, tuto otextovala Miloslava Gurská a je to Valčík Zavolej si přátel pár. No a můžete se určitě těšit i na další pěkné písničky, které jsem pro vás vybrala. A určitě se můžete těšit i na laskavá slova, která budou věnována vašim milým. Laskavost je totiž jedna z nejdůležitějších vlastností člověka. A věřte, že je i nakažlivá. No tak před takovou nákazou se nebudeme bránit. To je jasné. No a ještě kdo má svátek, jsou to Matoušové na Slovensku. Matoušové. Ještě jednou přeji vše nej a ještě telefonní číslo 726465200. A teď už cymbálová muzika, Slovácko mladší. Co to dí?

0: Tak to byly pěkné lidové, no a už tady mám první volající. Z Kostice dovolala paní Jeřábková. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, paní Ostrá, já vás zdravím v rozhlase všech. A chcela bych dnes popřát k svátku. Dneska 21. září slaví svátek Matoušek Tuček z Kostic. Matoušku, já ti přeju hlavně hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, hodně hodných kamarádů, dobré známky ve škole. Nech máš ty záliby, pořád máš jich hodně, ale ty to zvládáš, tak nech tě pořád to drží, ty záliby. A aby hodný, ty si teda, ale aby ti to vydrželo, aby dělal radost mamince, babičce a dědečkovi, abyste by měli radost velikou. Tak to ti přeju teda za celou rodinu a aj od tety Stodonic, od strýca Mírka, od všeckých, od celé rodiny. A ještě bych paní Ostra a tu písničku nech potěší celou jejich rodinu Tučkových, protože jsme do povedňa byli pohromadě tam na Hpinobraní, tak nech mají radost také. A ještě bych chtěla tu písničku poslat do Hodoně na Dolárně Marušce Koktavej, už se bude za chvíli balit, tak nech i to zdravíčko vydrží, co si tam, co se naléčila na to, tak nech jí to vydrží a nech je hlavně zdravá. A tu písničku pošlu a její spolubydlící, protože velice je Maruška spokojená, že se jí trefila taká spolubydlící, že má velikou radost.
0: Tak to je obrovská výhra, paní Jeřábková.
1: Já jsem to říkala, to je největší výhra, když dostanete dobrou spolubydlící. Takže jim přeju obě dvěm, paní, že už jede zajtra, Maruška jede pozítří, tak jim přeju, aby se dobře vrátili doma.
0: Ano,
1: užívali
0: tak
1: si zas doma pohody.
0: Určitě děvčata omládla v lázních, no, paní Jeřábková, takže ano, teď to bude život.
1: Tak cubič vachtane, včula tam kačkalí ve vodě.
0: Tak, abychom to ukončili, Matoušek Tuček si vyslechne písničku, jeho rodina.
1: Ale já písničku pošlu ještě aj do Březovej, Marušce Kročilovej a všetkým mojím známým.
0: Dobře.
1: Teď jim udělá radost.
0: Tak jo. Tak
1: pani
0: se mějte Ostra, hezky, hezký večer. Vy také. Naschledanou. A už paní Marie Tomčalová ze Suchova. Dobrý večer i vám.
2: Dobrý večer, paní Ostra. Já bych se chtěla napřed poděkovat, co mě přáli Mariím. Všech kamarádkám, co mě přáli a chtěla bych se jim popřát Běce Svobodovej hlavně pevné zdraví, štěstí, boží požehnání a jenom aby byla zdravá a jenom si vzpomínám, jak my jsme chodívali do práce a bývali jsme přes pět baráků jako od sebe a dělali jsme, já jsem měla 17 roku a ona tak 20 a tak to je můj takový životopis, že ona byla pořád veselá.
0: To jsem se chtěla zeptat, jestli Bětka měla takovou povahu jako dnes už od toho raného mládí, tak asi ano podle Marie.
2: Ano, já jsem s ní udělávala a my jsme jezdívali hned ráno z Petrova dosud do mě být na kolách a jestli to tam někdo zná, tak přes taký veliký kopec, do takého kopca jsme šli na kolách, jsme jeli do Sudoměřic, tam jsme sedli na vlečku traktorovou a tak jsme jeli až do Skalice a tak já jsem tam dělala tak do 17, do 19 roku.
0: Takže vlastně při příležitosti narozenin paní Bětky Svobodové jste i zaspomínala na mládí, krásné vzpomínky. Určitě, paní Bětka má radost dneska, protože už dostala mnoho přáníček. No a za chvilku bude pro ní další hudební dárek, paní Marie.
2: Tak jo. Ano, tak vás zdravím všechny a všechny známí.
0: Ano, poděkování patřilo všem těm, kteří přáli paní Marii Tomčalové k jejímu svátku. Tak jo, paní Marie, tak i vám hezký večer. Naschledanou.
2: Naschledanou.
0: Není zač. A už je připravena Zdounečanka.
3: Český rozhlas Brno.

0: Tak to nám pěkné písničky, byla to směska, která nese název Ze srdce, zahrála Zdounečanka. No a my si teď poslechneme pana Nechvátala. Dobrý večer.
1: Dobrý večer vám i všem posluchačům. Dnes je to přesně 5 let, co nás navždy opustila moje matka, paní Ludmila Nechvátalová, v požehnaném věku 92 let. Takže bych ji chtěl poslat tam nahoru krásnou písničku vaším prostřednictvím. Mm-hmm. Ona byla narozená přesně 16., takže měla zároveň jak
0: svátek
1: Ludmily, tak narozeniny, ale to se mě nepodařilo dovolat, tak proto jsem rád, že se mě to povedlo dneska.
0: No a pane Nechvátele, řekněte mi, jak vzpomínáte na svoji maminku. Já se ptám proto, protože na řadě je taková směska pro hasiče, to jsou takové fakt známé písničky. Tak jak zpívala vaše milá maminka? Zpívala si někdy tak doma?
1: Určitě. Za mladá byla stárka, byla spoustu.
0: No tak to určitě ty písničky znala, pane Nechvátele. A jak já tady říkám, kdo ví, jak to je, to z nás nikdo neví. Tak třeba si teď paní Ludmila Nechvátalová také zaspívá. A my ji nebudeme slyšet, ale určitě naše duše se s ní spojí. Tak pane Nechvátele, krásná vzpomínka na vaši milou maminku. Nashledanou.
1: Díky moc.
0: Nashledanou. Tak a teď ještě jeden telefonát. Dobrý den, Ostrá, kdo pak tentokrát?
2: Dobrý den, jestli jsi to já, tak jsi Drahomír Krejčíš.
0: Jste to vy, pane Drahomíre, ano.
2: Ano.
0: No, tak co má?
2: Potřeboval bych napřed zahrát jako Liduškám. Je tam Liduška paní Holoubková z Hrušek a paní Pecinová z Dubňan, jestli z Horník nebo Dolník, to už si nepamatuju.
0: Tak to už je jedno, potom, ne?
2: No, to už je skoro jedno. A potom bych rád zahrál ještě našemu chlapcovi, který má jako chlapce, který je Kuba, jo?
0: Jakub. Chlapec Jakub.
2: No, tak Jakub, dobře.
0: Ano, no.
2: Ne, jako pěknou písničku. Děkuji vám.
0: No, já už jsem, pane Drahomíre, říkala, že to bude směska, která nese název pro hasiče. A jsou to velmi známé písničky, tak i vy si můžete, pane Drahomíre, zaspívat.
2: Ano.
0: Předpokládám, že rád zpíváte.
2: Já rád zpívám a plaču u té vání.
0: No to vůbec nevadí.
2: To jsou texty nádherný.
0: Tak tyto texty vám přinesou radost, pane Drahomíre. Tak nesmíme zapomenout na vašeho Jakuba a také na ty Lidušky. Písničky budou za chviličku a vy se mějte moc hezky. Nashledanou.
2: Já vám hrozně moc děkuji.
0: Není zač.
2: Jsem moc hodná. Děkuji.
0: Nashledanou. A tady mám jeden pozdrav ze včerejška. Nevím, jestli je ještě aktuální. Přesto. Prosíme o zahrání pěkné písničky pro manžele Sedlákovi z Popůvek a jejich děti Teresku a Kristýnku. Za pomoc při sklizni hroznů na dvoře máme nachystáno 40-litrovej demižonek na burčáček. Už se těšíme, jak budeme ochutnávat. Doufám, že se nám to podaří. Pozdrav posílají děda a babička z Popůvek. No a písnička je i pro nás do studia. Tak moc děkujeme tomuto dědovi a babičce. No a písnička, no to jsem vlastně říkala, je to směs pro hasiče podání veselky.
3: Český rozhlas Brno.

0: Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
1: No ale teď už opět Morava krásná, zem s Jiřinou Ostrou, je 18 hodin 32 minut, skoro 33 minut. No a pakliže vás, přátelé, zajímá, kolik je teď v Chicagu, tak v Chicagu je teď 11 hodin 32 minut, 33 minut. No a proč o tom vůbec mluvím? Protože teď jsem měla právě telefonát takto daleka a volala mě zpěvačka, kterou jsme už slyšeli v dnešní Moravě krásné zemi v té směsi lidových písniček, a není to nikdo jiný než Olga Baričičová. Tak milá paní Olgo, to byl moc milý telefonát. Říkala paní Olga, že už zítra se vracejí, že si nás postili, že nás poslouchají, že zrovna hráli Žadoviáci. No, co říct? Já jsem ráda, že máme i takto v dálavě věrné posluchače a ještě navíc zpěvačky a zpěváky, takže já je tam všechny zdravím. A paní Olga Baričičová zase zdraví všechny vás, kteří jste si naladili Moravu krásnou zema, všechny ty její příznivce. Tak ještě jednou, paní Olgo, krásný pobyt, i když už končí, no a třeba se chystáte zrovna k obědu, my tady pomalu k večeři, tak vám přeji všem dobrou chuť. Naschledanou někdy, zase naschledanou. Tak, ale teď už bude první písnička ze srdce. A bude pro pana Františka Šimka z Veselí nad Moravou. Já k tomu ještě něco dodám, ale předtím tady mám vzpomínku. 24. srpna, tomu byly 2 roky, co nás navždy opustil náš milovaný manžel, tatínek a dědeček, pan Milan Lasovský z Klenovic na Hané. 21.9., tak to je dnes, by oslavil 71. narozeniny. Posíláme milou vzpomínku a poděkování za vše, co pro nás udělal a čím pro nás byl. Vzpomínají děti, vnoučata a za všechny pak hlavně manželka Bronislava. Tak a teď už ta první písnička ze srdce, V Zarazicách krajní dům. O tuto písničku mě poprosil pan František Šimek z Veselí nad Moravou. A při písničce on vzpomíná s blízkými na manželku Lidku, právě s ní tuto písničku často a s láskou zpívávali. No a písnička bude i pro paní Ludmilu Rybeckou ze Strážnice, která se právě v Zarazicích narodila. Tak tedy V Zarazicách krajní dům.

Tak to byla krásná vzpomínka v podání Jošky Černého a vzpomínali jsme za zpěvu lidové v Zarazicách krajní dům a hlavně vzpomínal pan František Šimek z Veselí nad Moravou na svoji milou manželku Lidku. Vzpomínal se svými blízkými, no a ta písnička byla i pro paní Ludmilu Rybeckou ze Strážnice, která se právě v Zarazicích narodila. Tak doufám, že jmenovaní poslouchali. Za chviličku bude ta druhá písnička Ze srdce, ale předtím ještě si beru Klub přátel Českého rozhlasu Brno a Zlín, protože dnes mají narozeniny tyto milé dámy. A je to Dagmar Kuželková-Spadochová, dále Alžběta Bětka Svobodová z Petrova a potom Dana Pavlíňáková ze Sudoměříc. Takže milé dámy, milé naše věrné posluchačky, samozřejmě vám v prvé řadě děkujeme za vaši přízeň, za vaši pozornost. Opravdu nás to moc těší a není to jenom fráze. A do těch let příštích vám přejeme... Přejeme vám hodně zdraví, to je jasné, ale přejeme vám také pohodu, spokojenost, lásku, mnoho úsměvů a radosti v tom dalším vašem bytí. No a ta písnička, ta bude také krásná. A je to písnička pro pana Aloise Barotka z Prusinovic, který 16. září oslavil 85. narozeniny. No a je to tatínek autora mnohých pěkných písniček, skladatele. A já jsem pro něho vybrala písničku jeho syna, kterou otextovala Miloslava Gurská Zavolej si přátel pár. Tak, tady je.

0: Tak, to byla krásná písnička, pravdivá písnička, Zavolej si přátel, ne, pár hrála Gloria a hlavně hrála pro pana Alojze Barotka z Prusinovic. Ne, z Prusinovic, který 16. září oslavil 85. narozeniny, tak ještě jednou blahopřejeme, milý pane Barotku. No a toto byla písnička, to vy určitě víte, vašeho syna Alojze Barotka mladšího a Miloslavy Gurské, tak ještě jednou krásný večer a všechno dobré do dalších let. No a teď už tady mám dva telefonáty, tak nejprve dávám slovo panu Petrovi z autoškoly. Dobrý večer.
1: Dobrý večer všem přátelům výborného pořadu. Už jsme se dlouho neslyšeli, takže chtěl bych se přidat té velké řadě gratulantů paní Běce Svobodové. Ona má 91. narozeniny. No a současně má první svátek můj syn Matouš, takže to samé, co budu přát paní Běce Svobodové, budu přát i jemu. Hlavně hodně zdraví, štěstí a ať on si naplňuje život podle představ, jak si ho bude představovat. No a to samé paní Běce Svobodové, ať si ho naplňuje dál a je tak vitální, jak jí to dlouho vydrží a doufám, že jich někdy představím. Jo, navzájem.
0: Jo, tak my už jsme byli představeni spolu, pane Petře, no paní Bětka je opravdu obdivuhodná žena. Já mám takový elán v 91 letech, no co bych za to dala. No ale co, poslouchají vaši žáci, pane Petře?
1: No, už žáky už máme doma, dneska už jsme skončili, dneska nám pršelo, jsme jezdili motorky, takže jsme to ukončili o co si dřív. A já samozřejmě paní Bětku Svobodovou dobře poznám, protože 90. nám můj bratr Mira mě tam pozval s kamarády, tak jsme jí zahráli.
0: Aha.
1: No, takže ona si mě velmi dobře pamatuje.
0: Tak vy už jste byli představeni. Dobře, takže písnička bude pro paní Bětku Svobodovou a také pro toho vašeho Matouše. Naschledanou,
1: no,
0: pane Petře.
1: Zdravím i toho bráchu Miru a z Bánova a maminku na Březovu a samozřejmě přítelkyni Magdalenu, která se stará o malého.
0: Takže ano, tak jo, tak ať vám roste do krásy a hlavně v radosti. Naschledanou.
1: Ano, děkuju.
0: Naschledanou, pane Vašku, tak co pak vy nám povíte? Dobrý večer.
2: Já vám bych si poprosil o zahrátí nějaké písničky pro mého vnuka, který bydlí v Rožnově pod Radhoštěm. Mm-hmm. A má 4-5letou dceru a má slaví zítra, to je 22. 35 roků. Je to vynikající a slušný a velmi mě pomáhá v mé práci a už v mém stáří, pochopitelně. A má dvě šikovné děti, mají. Mm-hmm. 7-letého Ríšu a 5-letou Aďulku.
0: Mm-hmm. No počkejte, pane Vašku, ale víte, co by mě fakt zajímalo? Úplně nejvíc, ano, ze všeho. Jak se tento úžasný mládenec jmenuje?
2: No, jmenuje se Michal Zich.
0: No ano, tak to je to nejdůležitější, abychom věděli jméno tohoto. Vlastně vy říkáte, že to je moc hodný, že vám pomáhá, tak
2: jo,
0: si zaslouží písničku, stejně tak jako ta jeho milá rodinka. Ano?
2: Ano, celá. I jeho žena.
0: No určitě, předpokládám, že žena patří do rodinky, pane Vašku. Takže hezký večer, musíme se rozloučit, abychom ještě stihli písničku, jo? Tak, naschledanou, dobrou noc a ještě písnička pro paní, a jméno už zaznělo, paní Danu Pavlíňákovou ze Sudoměřic, k jejím dnešním narozeninám. Hlavně hodně zdravíčka, štěstí, lásky a rodinné pohody přeje Naďa Jakubíčková a dodává. A ještě bych chtěla poděkovat všem, kteří mě přáli ať už osobně, písemně nebo po vlnách rádia, a pozdravit bych chtěla Natálku Jakšovou z Břence i její maminku, dále Jardu Wolfa a Ševelovi. ze Šardic. Tak a ještě se podívám do studiových mailů, jestli tady něco je. Paní Ostrá, děkujeme za písničku, posloucháme a moc se nás potěšila. Písničku posíláme i vám do redakce a všem do Českého rozhlasu Brno. Děkujeme, pan Jaroslav Čech. Aha, tak to byl ten milý pozdrav. No a ještě tady mám milá Dano ze Sudoměřictvím, narozeninám ti ze srdce, tak to se jedná asi o paní Pavlíňákovou, takže k tvým narozeninám ti ze srdce přeji hlavně pevné zdraví, hodně štěstí, lásky, radosti a krásných chvil s lidmi, které máš ráda. Ať je každý tvůj den naplněný úsměvem, pohodou a něčím hezkým, co ti udělá radost. Přeji ti, aby se ti splnila všechna tvá přání a aby tě životem provázeli jenom hodní a upřímní lidé. Užij si svůj narozeninový den krásně podle svých představ a hlavně s pocitem, že na tebe lidi myslí. Všechno nejlepší k narozeninám, Dano. To srdečně přeje Jarda Wolf. A písnička ta také nechybí a je to přímo sen.
3: Český rozhlas Brno.

No tak to byla pěkná písnička v podání Stříbrňanky. Byla to písnička Iva Horkého a Marty Horké se. No já doufám, že budete mít jenom samé krásné sny, přátelé, dneska v noci. Nakonec Moravu krásnou zem ukončí moravské sny, takže sny pro dnešní večer jsou nám přímo předpovězeny. No a Morava krásná zem je 18 hodin 54 minut, takže Morava krásná zem končí, dále zprávy a na pěknou notečku a bude zpívání z Valašska, Hané a Lašska. Pořad připravil Jaroslav Kneisel, no a slovem provází Markéta Ševčíková. Pěkný večer, klidnou noc přeje Jiřina Ostrá. Zítra vás pozdraví Ivana Slabáková a na závěr slíbené moravské sny. Moravské sny Miroslava Kolstrunka mladšího v podání mistříňanky.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5 996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Bylo 19 hodin.
3: Český rozhlas Brno, zprávy.
2: Důchody od příštího roku stoupnou v průměru o 300 korun. Senioři k tomu jednorázově dostanou 2000 korun. V brněnské hale zaspívají slavní operní pěvci Carreras a Domingo. Blanenští fotbalisté mají na stadionu v Údolní ulici nové kabiny. Zítra čekáme převážně oblačno a teploty do 18 stupňů. Hezký podvečer, jsou tady zprávy Českého rozhlasu Brno a s nimi Hana Florianová. Průměrný důchod od ledna vzroste o 304 korun. Senioři k tomu navíc dostanou jednorázový příspěvek ve výši 2000 korun. Schválila to vláda. Po valorizaci se tak průměrný důchod dostane na zhruba 22 200 korun. Podle ministra práce Aleše Juchelky z ANO má zvýšení důchodcům pomoc s rostoucími cenami, ale zároveň příliš nezvýšit výdaje státu do dalších let.
4: Senioři si své penze předplatili lety tvrdé práce. A pozor, důchod není sociální dávka. Je výsledkem dlouhodobé společenské dohody, která v této zemi funguje po celé generace. Jistota a důstojné stáří jsou pro nás absolutní prioritou.
2: Jednou z prvních kulturních akcí v nové aréně v Brně na výstavišti bude koncert legendárních operních zpěváků. Tenoristé José Carreras a Plácido Domingo vystoupí 20. ledna příštího roku pod taktovkou španělského dirigenta Davida Jiménéze za doprovodu Filharmonie Brno. Lidé pěvce znají hlavně z uskupení Tři tenoři, doplňuje mluvčí orchestru Kateřina Konečná.
5: Tři tenoristé, to je ve světě klasické hudby pojem. Luciano Pavarotti, Plácido Domingo a José Carreras. Dnes už jsou to tedy pouze dva tenoristé a my se spolu s nimi představíme na pódiu nové arény.
2: Řemeslníci dokončili opravy kabin na fotbalovém stadionu v Údolní ulici v Blansku. Práce vyšly na víc než 40 milionů korun. Dělníci postavili novou přístavbu a před budovou jsou 40 parkovacích míst pro klub i návštěvníky. Fotbalový stadion nechalo město v uplynulém roce kompletně zrekonstruovat. Má díky tomu novou střechu, toalety pro návštěvníky a taky rozvody. Úpravy se dočkalo i okolí budovy. Olomoučtí krajští zastupitelé dnes schválili návrh dohody se soukromou zdravotnickou skupinou AGEL o založení společného podniku. S hejtmanstvím bude provozovat nemocnice v Přerově, Prostějově, Šternberku a Jeseníku. Podnik by měl fungovat od června příštího roku, kdy vyprší dosavadní smlouvy kraje a AGELu. Hejtmanství si od spojení slibuje například větší stabilizaci poskytování zdravotní péče.
3: Počasí.
2: Na jihu Moravy zítra čekáme proměnlivou, ale převážně větší oblačnost a lokálně se objeví i přehánky, to spíše v severní a východní části kraje. Večer bude oblačnosti ubývat a přes přehánky ustanou. Nejvyšší teploty budou mezi 15 a 18 stupni. Vár bude mírný, během dne místy přechodně i čerstvý severozápadní vítr a biozátěž bude na nejnižším stupni.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Osobní auto s motorkářem se srazilo v ulici Rybáře v Tvrdonicích na Břeclavsku. Na místě jsou záchranáři, projíždějte tam opatrně. Bouralo se taky na silnici číslo 54 u obce Boršice u Blatnice na Uhersko-Hradišťsku. Srazila se tam dvě osobní auta, i tam zasahují záchranné složky. Na silnici navíc unikly provozní kapaliny, místem ale projedete. Šťastnou cestu vám od mikrofonu přeje Hana Florianová.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Na pěknou notečku.
1: Milí posluchači, příjemný podvečer vám v úvodu dalšího vydání pořadu Na pěknou notečku přeje Markéta Ševčíková. V dnešním hudebním výběru nás autor pořadu Jaroslav Kneisel provede několika národopisnými regiony a bude to spíš severnější část naší milé Moravěnky. Hudebně okusíme Hanou, Lašsko i Valašsko, ale na závěr nás čeká i jedna, řekla bych, panonská perlička. Začneme nyní na nejrozsáhlejším a vpravdě zajímavém středomoravském regionu. Hanácká lidová kultura a její doklady sahají hluboko do minulosti. Projevy hudebního a tanečního folklóru nepatří k těm na první pohled a poslech nejefektnějším, ale nacházíme v nich odlesky starých vrstev hudební tradice, poetiku doširoka otevřené krajiny i odkaz jejich nositelů a vlastně i dávných tvůrců. Hrdých Hanaček a Hanáků, kteří dodnes nedají na svůj region dopustit. Před několika lety přijeli do olomouckého rozhlasového studia nahrávat členové cymbálové muziky Luňák, která je doma v obci Sazovice, tedy v jeho východním cípu rozsáhlého hanáckého regionu. Pokud netušíte, kde přesně obec Sazovice leží, tak vám je nyní umístím do trojúhelníku měst Otrokovice, Zlín a Holešov. A aby těch měst nebylo málo, tak si poslechneme dvě písně, které byly zapsány u Prostějova. Hraje cymbálová muzika Luňák a zpívají Michaela Navrátilová-Doležalová a Barbora Paštěková-Doležalová. Příjemný a zatím v celku poklidný poslech.

Cymbálovou muziku Luňák ze Sazovic v dnešní pěkné notečce vystřídali jednou nahrávkou také dudáci Trihuci, tedy jmenovitě Ondřej a Lucie Trihukovi. Takto interpretovali gajdošskou píseň z Ořechova, takže jsme se dnes vlastně neplánovaně podívali i na Brněnsko. Ale teď už pěkně podle v úvodu slíbeného, a to na Lašsko. No, ale ani to není tak úplně pravda. Budou nám totiž vyhrávat a prospěvovat členové cymbálové muziky a souboru Valašský vojvoda z Kozlovic. Tedy spíše to budou písně z Valašsko-Lašského pomezí. Ale abych to zkrátila, v následujících melodiích můžete slyšet ozvěny úpatí pod Beskydí. Melodie k točivému tanci Zvrtek zaspívá Natálie Stonavská a poté nás chlapy, možná bych měla regionálně říci chlopy, nebo synci ze souboru a muziky Valašský vojvoda potěší svým uměním. Muziku primoval v roce 2022 v ostravském studiu Českého rozhlasu Filip Krpec a s kapelou si zahrál a o hudební režii se postaral i náš ostravský kolega Zdeněk Tofel.

0: Český rozhlas Brno.
1: Posloucháte pořad Na pěknou notečku, který nás teď přenese na Valašsko. A to s pomocí vyloženě nomen omen. Budou totiž hrát muzikanti z povodí vsetínské i ronovské Bečvy, kteří si říkají cymbálová muzika Valašsko. Kapelu primuje Vojtěch Gerla. Před 4 lety doprovodili dvě zpěvačky, Budré Valašky. Zuzana Šuláková, vsetíňačka, nositelka jména a především zpěvných genů a dcera Valašské královny matky Jarmily Šulákové. Dvojhlasně si zaspívá s Martou Santovjákovou Gerlíkovou, která je zase doma u Valašského Meziříčí. Robky nám představí milostnou táhlou ze Vsetínska za cymbálového doprovodu Jaroslava Knajzla a poté ještě přidají hybnou točenou Na dvorečku na kopečku. Považte, že tuto píseň měla kdysi v repertoáru také vsetínská cymbálová muzika Kyčera, ve které hrávali muzikanti a pozdější členové vsetínských muzik Vsacan i Jasénka. A například také manžel Jarmily Šulákové a otec Zuzany Šulákové Pavlůskové, kontráž Ludvík Schmidt. Konec řečí a hrajeme. A to po valašsky.

Dospívaly zpěvačky Zuzana Šuláková a Marta Santoviáková-Gerlíková za doprovodu cymbálové muziky Valašsko. A víte co? Dáme si v jejich podání ještě jednu hybnou polku a také písně k pomalejšímu točivému tanci Gulana, ve kterém slyšíme zpívat i chlapy z muziky.

Cimbálová muzika Valašsko a zpívající Marta Santoviáková-Gerlíková i Zuzana Šuláková. No a vlastně také i muzikanti, mezi kterými dostal krátké solo i cimbalista a autor dnešního pořadu Jaroslav Kneisel. Jeho výběr nás v závěru pěkné notečky přesune až na Palocu. Že nevíte, kde to je? Je to prosím pěkně v severním Maďarsku. Tamní verbuňk si dáme v podání muziky folklorního klubu Fogáš z Ostravy. Kapelu umělecky vede a primuje Jaroslav Podžorsky. A tečkou dnešního pořadu bude i cymbálové solo jejich cymbalisty Jakuba Vedry. Příjemný večer vám od mikrofonu přeje a k případnému zpětnému poslechu i dalších noteček zve Markéta Ševčíková a také autor pořadu Jaroslav Kneisel.

0: Dopolední vysílání ve čtvrtek 24. září přivítá výtvarníka a spisovatele Pavla Čecha. Řeč bude o obrázcích, básním a chystané výstavě. Jaká byla cesta od profesionálního hasiče k ilustracím a obrazům? Jak vznikají náměty pro komiksy určené dětem a dospívajícím? A proč tohoto muže tak fascinují staré zahrady, labyrinty, tajemné uličky vymyšlených měst, ale i legendární rychlé šípy? O tom všem si s ním budu povídat a vy si to nenechte ujít. Zve Jarka Vykoupilová.
1: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

otevřený jako já, jo jako já. Kde hocelský slapy nezná sírou pekla sířený, ať se na hocelský šípy najmout dá. Jo ho, ho, ten kdo nepřekládá.

na Bradě mlíko, kde se rumem nebo pil, málo zná, málo zná. Kdo necítil hrůzu z vody, kde se málem utopil, ať se na Huconský šíp najmout dá. Ahoj, páro tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Kdo má roztrhaný poty, kdo má pořád jenom hlad, jako já,

0: třeba zítra, tomu je to všechno fuk, kdo je sám, to jako já. Kdo má srdce v správným místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na hoconský šípy najmou ptát. Jo, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo, ho, ho. Jo, ho, ho. Jo, ho, ho.
1: Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál.

0: Počúvate Stretnutie. Horkýže Slíže je roková hudobná skupina, ktorá vznikla pred takmer 35 rokmi v Nitre. Počas svojho pôsobenia si našla fanúšikov nielen na Slovensku, ale aj v Česku. Ich najznámejšie skladby, ako napríklad Silný refrén alebo Malá žužu, majú dnes viac ako 24 miliónov zhliadnutí. Táto kapela vydala po 5 rokoch nový album, ktorý je, ako inak, plný živelných skladieb. Pripravila Sofie Čiripová.
1: Kapela Horkýže Slíže vznikla v listopadu roku 1992. Jak vypadají začátky takové kapely, vysvětluje kytarista Juraj Štefánik.
2: Začátky jsou také jako u všetkých kapel, že každá kapela začíná v zkoušovni, tam zkouša, potom jde na pivo, tam to všetci preberáme a prostě bavilo nás hrát, hrali jsme za párky, za pivo a byli jsme strašně rádi za každý koncert, který prostě existoval. Hoci, kde jsme hrali, kde nás zavolali a prostě, lebo nás to strašně bavilo. A vlastně a to je asi všetky kapely tak začínají. Krčmák jsme hráli a chodili tam ty štangasti, my jsme tam do toho vrzukali a oni všetci nadšení, že to je super. Dalo nám to takú energiu a zavolali nás do druhého mesta. My sme, že ideme hrať do Nových Zámkov, tak sme sa tešili. Potom sme hrali zase inde. A tak sme si to pomaličky vydreli, že vlastne každé to miesto, boli tam tí ľudia, oslovili sme ich. A keď sme tam prišli na druhý krát, tak tomu bolo zase trošku viacej ľudí, tak sa to pomaličky nabalovalo.
1: Do širšího povědomí kapelu dostala satirická píseň Maštal, která se stala jedním z jejich prvních hitů.

0: Pražskom obecnom dome sa 20. októbra uskutoční koncert, ktorý sa volá Miroš Birka Symphonic Night. Ide o spomienkový projekt k nedožitým 74. narodeninám populárneho speváka. A touto pozvánkou sa dnes magazín Stretnutie končí. Príjemný večer pri počúvaní Českého rozhlasu želá Kamila Šusterová.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Vláda schválila návrh rozpočtu na příští rok se schodkem 386 miliard korun. Podle ministerstva životního prostředí zmizí sudy s toxickými látkami z bývalého vojenského prostoru Dobrá voda na Šumavě do konce roku. Zítra bude převažovat proměnlivá oblačnost, místy s deštěm nebo přeháňkami a teplotami do 17 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Návrh státního rozpočtu na příští rok míří do poslanecké sněmovny. Vláda dnes definitivně schválila, že by měl stát hospodařit se schodkem 386 miliard korun. Původní návrh počítal s deficitem vyšším o 3 miliardy.
3: Vláda označuje návrh rozpočtu za proinvestiční. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO taky stoupnou platy ve veřejné sféře.
4: Ten rok 26, jak jsme tam dali 10%, teď se snažíme v rámci možností těch 5 až 6, pořád je to vysoce nad mírou inflace.
3: A penze mají stoupnout o zhruba 300 korun. Zároveň dostane každý důchodce jednorázově 2000 korun. Navržený deficit by byl druhý nejvyšší v historii Česka. Opozice návrh kritizuje, například místopředsedkyně Pirátů Kateřina Stojanová.
5: Je to primárně příběh o neochotě uvažovat o budoucnosti jinak, než jenom o podplácení svých voličů.
3: Vláda se ale dohodla, že přijme legislativní opatření, aby v závěrečném účtu za rok 2027 byl schodek o 20 miliard nižší. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
2: Izolaci kontaminovaného místa v bývalém vojenském prostoru Dobrá voda na Šumavě zajistí armáda. Následně vybere dodavatele, který území zasanuje a látky zneškodní. Po jednání vlády to dnes řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Přímo na Šumavě se dnes sešli zástupci ministerstva životního prostředí a dolnobavorského zemského okresu Řezno. Náměstek ministra životního prostředí Pavel Vlček následně upřesnil harmonogram sanačních prací.
6: Je cílem provést sanační práce, a to tak, aby jsme dostali ty sudy s jedovatými látkami a další ampule a podobně z toho národního parku do této zimy, čili během podzimu letošního roku. To je cíl a následně vytěžit kontaminovanou zeminu v následujících zhruba 2 letech.
2: Podle ministra životního prostředí Igora Červeného za motoristy se v bývalém vojenském prostoru Dobrá voda našlo asi 1000 tun kontaminované zeminy a 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi, například dioxiny, furany, rtutí nebo arzenem. Několik stovek vojáků Severoatlantické aliance se ode dneška účastní na Libavé 2-týdenního cvičení. Jeho cílem je prověřit schopnosti vojáků v takzvaném informačním boji, říká mluvčí cvičení Denisa Menčíková.
7: Válka se v moderním světě nevede jen na bojišti. Právě na tuto část moderních vojenských operací se zaměřuje mezinárodní cvičení Powerful World 2026. Ve vojenském prostoru Libava si cvičící procvičují, jak pracovat nejen s tím, co se děje přímo v terénu, ale také s informacemi, komunikací a různými cílovými skupinami.
1: Počasí.
2: Zítra čekáme proměnlivou oblačnost, na severu a severovýchodě bude až zataženo. Místy se objeví déšť nebo přehánky. Později odpoledne a večer bude oblačnosti ubývat, místy do vyjasnění. Nejvyšší teploty 12 až 17 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
2: Opatrně jeďte na dálnici D1 na kilometru 55,5 směrem do Prahy. Je tam hlášený chodec v tmavém oblečení v odstavném pruhu a jde po směru jízdy. A v Telči v ulici Staňková pozor na olej na vozovce. Přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: A už po písničce tu bude repríza pořadu Osobnosti Česka s Oskarem Hesem a jeho hostem.

0: Osobnosti Česka.
1: Krásný dobrý den, milí posluchači. Tady je Oskar Hess a posloucháte pořad Osobnosti Česka. Mým dnešním hostem je Jitka Zelenková. Dobrý den, Jitko.
2: Krásný dobrý den.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Jitka Zelenková je česká zpěvačka, která se přezdívá dáma se sametovým hlasem. Na scéně je už více než 50 let. Proslavila se jako vokalistka po boku Karla Gotta, ale také jako sólová umělkyně s nezaměnitelným altem a osobitým výrazem. Její písničky jako Zázemí, Ty mi smíš i lhát, Mít svůj kout nebo Bez lásky láska není znají celé generace. Naspívala jako první v Česku legendární Haleluja od Leonarda Cohena. Přespívala řadu světových hitů a dodnes koncertuje s komorním triem i s velkými big bandy. Jitko, vaše cesta k hudbě nebyla úplně přímočará. Vy jste se sice narodila do hudební rodiny, ale jako malá jste chtěla být zdravotní sestrou. Je to tak?
2: Ano, je to tak, nejenom zdravotní sestrou, ale také lékařkou. A vzniklo to tak, že když mě bylo 11, tak jsem byla ze školy v přírodě a dostala jsem tam akutní kloubový revmatismus a zánět srdečního svalu. Odvezli mě do Vimperku, do nemocnice a já místo, abych trpěla, tak jsem začala obdivovat lékaře a sestry. Ležela jsem tam 6 neděl úplně bez hnutí a učila jsem se znova chodit. No prostě je to těžká nemoc. Pak mě převezli do Prahy a já jsem si vzala do hlavy, že musím se věnovat tomuhle povolání, protože jsem to začala obdivovat, obdivuju dodnes. Dodnes jsou to pro mě největší osobnosti. To znamená, že když přijde lékař v bílém plášti, tak já udělám a už úplně mlčím a je to pro mě modla. A oni to věděli potom tam v té nemocnici, tak mě vybavili kufříkem plným obvazů, injekcí. No je to taková úchylka, bych řekla u mě. A já jsem píchala injekce gumovým panenkám a pořád jsem někoho obvazovala. To mám dodnes, že já sebou vozím různé, samozřejmě, prášky a obvazy. A když jsme byli třeba s Amforou, protože já jsem taky dlouholetá členka tohoto seskupení fotbalového vykopávačka vlastně, výkopářka, tak jsme byli na mnoha zájezdech a tam jsem pomáhala svým kolegům třeba. Třeba Jiřině Bohdalové, když sletěla v chrámu Borobudur, někde to bylo na Bali, myslím, a rozbila si koleno, tak já hned, počkej, to se musí, to mám, a tak jsem jí to hned obvázala. A Honzu Rosáka jsem taky pomáhala dostat s nějakým, hráli tenis ve 12 a bylo horko, tak jsem mu dala přesně rady, co má udělat.
1: Ale nakonec jste skončila, naštěstí, pro štěstí nás všech, u té hudby.
2: No, protože já nejsem studijní typ a jakmile chcete být lékařem, tak se musíte učit a já nejsem studijní. Já jsem byla na takových přestupních stanicích. V Brně jsem se narodila, tam jsem byla do 5 let. Pak jsem, můj otec, dirigent, tenkrát byl ještě houslista v Brně, tak chtěl být dirigentem a už měl angažmá. A maminka zase měla jinde angažmá, tak rozhodl, že tomu dítěti bude nejlépe u babičky, u dědy v Rakovníku. Takže já jsem vyrůstala v Rakovníku, pak jsem byla chviličku přestupní stanice v Praze a pak jsem šla za tátou do Poděbrad, protože máma nastoupila do Pražského filharmonického sboru a odjeli na zájezd do Itálie na měsíc, takže já jsem šla k tátovi do Poděbrad a tam jsem začala zpívat. Já jsem hrála samozřejmě celou dobu na klavír a na tom má zásluhu nejenom babička, ale i táta a pérovali mě ještě málo, protože dneska by se mi to hodilo, protože na klavír se musí cvičit totiž. A já nejsem ani studijní, ani cvičící. Takový ten systém.
1: A jaký jste typ?
2: No, já ne. Já mě prostě dělám to, co mě baví. A jakmile mě to přestane bavit a nějak naplňovat, tak skočím prostě na něco jiného. Ale já už v těch 10, 11 jsem cítila, že chci nějakým způsobem zpívat. Tak samozřejmě jsem chodila s rodiči do opery a na balety a tak dál. To mě nutili. Jakmile vám někdo něco nutí,
1: Tak jdete proti tomu.
2: Tak
1: rebelie.
2: Člověk jde prostě proti tomu, jo. Ale já jsem chtěla zpívat a ve škole jsem nutila prostě děcka, spolužáky, aby zpívali a hrála jsem, to, jak šly ty styly hudby, tak byly třeba rock'n'roll, jo, tak já jsem takhle hrála ten rock'n'roll, pojďte zaspíváme si a tenkrát s vahilštinou Long Tong Sally, Piri Michigan, ta-da-da-da-da, oh baby, a takže jsem pořád, už jsem chtěla zpívat a ještě i jako dítě, jak jsem byla nemocná, tak jsem si opisovala texty zpěváků a pak, když začal být populární třeba Valda, tak jsem úplně milovala Valdu, protože byl takový ten čart a měl ten charismatický projev. Potom v podstatě to mělo docela rychlej spát. Byla jsem oslovená, abych natočila písničku do filmu Bylo čtvrt a bude půl, což je krásný film z roku 68 režiséra Vladimíra Čecha a hraje hlavní roli Vašek Neckář a to byla už jazzovka taková jako docela těžká. Pavel Kopta psal ten krátek, krásný. A v tom samém roce na podzim byla další soutěž, která se tenkrát jmenovala První celostátní festival amatérských zpěváků v Jihlavě. A tam jsem teda jela na tu soutěž a doprovázela mě opis, skvělá kapela, to byla z Apollo, tenkrát byly divadla malých forem, že bylo Rokoko, Apollo, Semafor.
1: Jak vzpomínáte na své angažmá v divadle
2: no, to vám
1: Rokoko
2: řeknu, protože,
1: a na Martu Kubišovou, to musíme zmínit.
2: No to vám řeknu, já samozřejmě pořád to byl můj idol, jo, veliký. Ona mě motivovala nejenom, samozřejmě tam to bylo v tom hlase, že teď já byla alt, ona byla ale hlavně idol, prostě se vším všudy. Vlasy, malování.
1: Linky.
2: Linky, krémem na boty.
1: Cigára.
2: Krémet, cigára. No tak o těm cigaretům vám řeknu historku. Prostě ten Darek Vostřel, jak mě viděl v tom Apollu, tak se mě zeptal, co děláš, já chodím do školy. A kdy, jak dlouho ještě, no budu maturovat za rok, tak až odmaturuješ, tak k nám nastoupíš. Mě řek. Jo, a já je... No... Nastoupíš k nám. No, protože oni totiž, Marta Kubišová, Helena Vondráčková a Vašek Neckář měli uskupení Golden Kids a začali jezdit hodně na zájezdy. A vlastně ředitel Darek Vostřel potřeboval taky nějaký lidi, který by je nahradili v těch hrách, které se tam hrály. Tam se hrály takový, ne mini hry, bylo to malý divadlo, divadlo malých forem, takový mini muzikály.
1: Aktovky, jo,
2: takový
1: jako.
2: Hra se zpěvy, nebo tak nějak. A prostě hrála doplněná pěknou muzikou, pěknými písničkami. A moje první angažmá spočívalo v tom, že já jsem se alternovala.
1: Hned první, a vy jste se alternovala se svým idolem.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je zpěvačka Jitka Zelenková. Mě by zajímalo, jaké vnímáte největší rozdíly mezi tehdejším uměleckým divadelním prostředím a tím dnešním. Největší rozdíly.
2: Ty jsou tak obrovský.
1: Markantní.
2: No to jsou markantní rozdíly. Zaprvé je natolik jiná doba, že zejména teď, že možná, že to je tím, jak celý svět se zbláznil a je chaos a je všechno možný negativně. Dneska budeme pozitivní, jo?
1: Ano, ale ten svět není. No a v čem je to tak jako jiný pro vás?
2: Lidé se chtějí bavit teďko. A myslím si, že už tak úplně, no, oni taky co slyší z rádia hodně a nemyslím si, že v rádiích se hrajou kvalitní věci a že k lidem se dostává dobrá hudba, protože v Americe, když řeknete Sinatra, tak to zná i malý dítě. Když řeknete někomu na ulici zaspívej, tak vám každý začne zpívat buď standard, nebo muzikál, nebo něco dobrýho. Ale tady vám sotva zaspívá dítě, pes nám spadla, tady je blbá hudební výchova prostě. A hudební vedení, to si myslím. Práce je naprosto jiná. Dneska si myslím, že lze udělat zpěváka z ne úplně dobrého, talentovaného člověka, protože to studio tomu pomůže, ta technika. Že? Tak dneska naspíváte věc a máte ty dolaďovače, všechno vám se to doladí. Dneska je potřeba vymyslet projekt.
1: Produkt možná, ano. Jak to prodat vlastně.
2: A jak to ten produkt.
1: Ten marketing.
2: Je to marketing. Dneska je nejdůležitější prostě marketing. A tenkrát bylo důležitý, že musíte umět zaspívat. A už vám to dám na příkladu, když se točilo ve studiu, ano, v jakýmkoliv studiu, tak vlastně bylo nejlepší, když jste tu písničku zaspívali dobře celou v kuse, protože se stříhalo nůžkama.
1: Ano, ano.
2: A hlavně nádechy, že jo. Tak a já speciálně, jak jsem se vyvíjela, tak se vyvíjel můj styl. Hele, já jsem tenkrát v těch 17 zpívala greco. Od standardu, swingu, Martu, Kubišku, nebo to, co bylo populární, more, to, co se mi líbilo, ale všechno možný. Pak mě byly nabízeny české písničky různýho typu, popový, míň dobrý, nedobrý. Některá se podařila. Vím, že skládal výborně Boban Ondráček, skladatel, legenda. Ale zkoušela jsem všechno možný, než jsem se dopracovala k té Jitce Zelenkové, tak to trvalo strašně dlouho. A dopracovala jsem se tam až přes texty Edy Pergnera. Jo, takže, ale to už skáču, je prostě ta doba naprosto jiná, pracuje se, i můžou si dělat lidé sami ve studiu, můžou i vytvořit skvělé věci. Je strašná škoda, že já jsem interpret, já nejsem autor, trošku mi to mrzí, ale nemám ten dar napsat si ani text, protože jsem ukecená tak, že prostě tam je potřeba to
1: jak sformovat, trošku
2: do, aby ten obsah byl prostě dokonalý, ale v té formě textový. Takže no vůbec. A muzika, honí se mi tolik hudby v hlavě, že vlastně když toho máte, to je právě to, když toho je hodně, tak se málo co podaří, tak aby to byla ta trefa. Já se do toho prostě nepouštím, já jsem interpret.
1: Rozumím.
2: A baví mě interpretovat, proto třeba dělám i zahraniční věci, hodně jsem dělala po mužích, protože mě baví předělat to do své podoby.
1: Já se ještě vrátím k panu Karlu Gottovi, vy jste u něho strávila 13 let jako vokalistka, jako solistka a vy jste si prý spolu vykali až do 50, je to tak?
2: Vykali a ono to není tak úplně špatný, já prostě nějak nedošlo na tykání a byl to pro mě přece jenom pořád takový šéf a nevím, já to s tím vykáním i docela jako mám, že já si vykám s lidma poměrně dlouho, ale když mi bylo padé, to znamená v roce 2000 a to byl křest dcerečka mýho Jitka, tak on tam byl, taky jeden z kmotrů, tak tam jsem mu to navrhla. Karle, nemohli bychom si konečně začít tykat. No Jituš, no jasně, já jsem pro... No jo, ale nám to nešlo. Mně to nešlo.
1: Bylo to divný.
2: Že jsem mu chvilku vykala, chvilku tykala, až potom už, říkal mi vždycky Jituš, naše Jituš. A byl strašně milej. On totiž byl takový, že on byl pyšnej na své solisty, ale i na muzikanty. A když jsme byli třeba, my jsme jezdili hodně do německy mluvících zemích, kdekoliv ve světě, když jsme byli, tak mu záleželo na tom, aby jeho solista měli úspěch. Tak nás krásně uvedl. Strašně mu záleželo na tom, jak jsme oblečeni, jak ten úspěch máme, aby ty lidi reagovali. No to je tak to byla vzácná povaha i jako, co se týká směrem k fanouškům, že on se jim věnoval opravdu až úplně do roztrhání.
1: Říká se, že nikdy nikoho neodmít. Je to
2: nikdy.
1: Pravda? Je to pravda?
2: Nikdy. Až do poslední chvíle podepisoval. S každým poseděl. A ještě měl jednu věc, kterou teda já nemám. Bohužel je to teda hrozný. Já si nepamatuju jména. A nepamatuju si tváře taky. Takže se zjeví někdo v jiném obleku. Někde jinde, než bych ho čekala. A znám ho. Hrozný. Hrozný. Já jsem úplně, mám nějakou poruku.
1: Poruku, to mají teďko, to mají dneska všichni. A vy jste si...
2: Já to tak mám, jako jo. Celý život. Jo. A on si pamatoval. Karel si pamatoval jak jména, tak i toho člověka. Je, dobrý den. A to je prostě milý. Mně se jednou stalo, že mi Láďa Štajdl strašně sprdnul. Už dávno jsem tam nebyla, ale my jsme pak jednu dobu spolu dlouho nemluvili, protože já jsem pak odešla z kapely, ne od Karla, protože Karel to rozpustil dávno. Karel to rozpustil v roce, tuším, 86, ale mě si bral na sola třeba do první půlky a tak dál, ale zrušil sbor a zrušil dechy. Tak chtěl moderní zvuk, prostě jiný zvuk chtěl.
1: Co jste si od pana Gotta odnesla lidsky i pracovně?
2: Poctivost, tak jak dělá dramaturgii, protože to je nesmírně důležitý a v mém případě je to akutní, protože já mám hodně pomalých písniček, ale mají jiný charakter. To znamená, že když já řadím si písničky na svůj koncert, tak mě záleží na tom, jak ty písničky půjdou za sebou a kde se bude mluvit, kde se nebude mluvit, aby to mělo tah. A to jsem si odnesla od Karla, protože já jsem ho celou dobu pozorovala, jak to dělá.
1: A učila se.
2: Jo. A poctivost, poslouchám, pořád poslouchat hudbu, nebát se nových stylů, jít do nových věcí.
1: Experimentovat?
2: Ano, to určitě.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je zpěvačka Jitka Zelenková. Jak vnímáte ještě rozdíl mezi tou hudbou, kterou vy jste poslouchala, dejme tomu 70. roky, protože tam vznikla nejlepší hudba historicky, a mezi tou dnešní hudbou? Máte, orientujete se v hudbě?
2: Ne na všechno.
1: Ano.
2: Samozřejmě vím lidi, kteří jsou populární a na který chodí lidi, který plní haly i pláně.
1: A i pláně, letenské pláně.
2: Ano. A k těm všem hodně populárním lidem musím říct jednu zpěvačku, která mě oslovuje a kterou poslouchám. A už jsem slyšela po několikáté její CDčko, pouštím si to v autě, a dokonce jednou, když to pouštěli mý kamarádi, naštěstí mám o 35 let mladší kamarády, naštěstí, jo, to je dobrý totiž, jo. Nestýkat se jenom se svýma ročníkama, protože. A tak jsme poslouchali v autě a já jsem ještě, než jsem pochopila, že to je ona, ke který mířím, tak jsem říkala, zesil to. To je americká zpěvačka, to je muzika, která se mi líbí. To je Eva Farna. Takže prostě protože má hlas super, dělá si to všechno sama, má autory výborný, má výborný texty totiž. A ty texty, zase mám, jakmile husí kůže, tak je to znamení.
1: Tak je to správně.
2: Jo. Má senzační texty, současný, mluví za svoji generaci a je jí rozumět. Nepřehazuje přízvuky. Já vnímám prostě některý lidi, kteří opravdu jsou hodně populární. Mě vadí ta čeština, jo. Já strašně ráda pracuju s češtinou a s textama, které mě byly napsané těma autorama, jako Pavel Vrba, Eda Krečmar, Eda Pergner, s kterým jsem dělala dlouhý roky, a v současné době říkám Vaškovi Koptovi, který je schopný prostě té starší babě udělat text, který já bych si představovala, abych s tou češtinou mohla pracovat, i když je to přetextovaná prostě zahraniční věc a tak dále. Ale prostě mě vadí to przdění té češtiny.
1: A vadí vám ta angličtina, která je, ten anglicizm, hele, že ta čeština se przdní trošku, ano, mění se hodně.
2: Ano, mění se to. Hele, je to trend. Mně to může vadit a pak samozřejmě, no jo, babi, kolik je, tak je jasný, že jí to vadí. Já jsem pro buď zpívat anglicky, ale netahat angličtinu do češtiny. A vadí mi, když se čeština zpívá jako angličtina. Protože tak se totiž zpívá. Proto to tak je. Proto jsou přehazované přízvuky. Ale mě to vadí.
1: Vy máte takovou jako neuvěřitelně živou energii. Je ještě něco v současné době, co vás zarmoutí? Nebo když si vzpomenete, třeba když se vrátíte zpátky do historie, co vám je jako líto? Čeho litujete? Nebo...
2: No, jedný věci, ovšem litovat něčeho nemá smysl, že jo?
1: Je to pravda.
2: To je prostě blbost.
1: Co vás ale dokáže opravdu zarmoutit třeba dneska, ještě si řeknete?
2: Já jsem takový zvláštní typ. Občas si poslechnu kouče Jana Milfajta, který to právě říká, že za to nemůžou lidi jako takový, ale že vzadu ta opička malá v orgán jako... protože si pamatujete křivdy, no, tak já ano, pamatuju si křivdy, kdy mě třeba nechtěli vydat první LPčko Zázemí a tvrdili mi, že jsou schovní pomalý a se neprodá. A hrozný problém s tím byl. A pak to, když jsem, prostě o všechno jsem musela strašně bojovat. A nechte mi zaspívat tu písničku. Ježiš, to je zase pomalý. To bude ten pohřeb. Ale já jsem na tom vznikla, že jo? Na tom vznikla ta Jitka Zelenková a ty ano. Texty se dají krásně prostě zpívat v těch pomalých věcech. A tak jsem o to bojovala. A pak to vždycky dobře dopadlo. Ale dlouho to trvalo. Čili já jsem první LPčko, dneska se tomu říká vinyl a je to v modě a to samozřejmě krásná deska vinylová, že? Tak to jsem měla, to jsem byla rokoko, talenti, big bandy, Karel Gott, ale až mě bylo 30, tak jsem měla první velkou desku a už jsem na to měla materiál a stejně jsem o ní musela bojovat. Pak zase další křivda, natočila jsem jako jedna z prvních swingovou desku standardů, prostě tady v Ačku s big bandem a s velkýma smyčcema. Dneska by to stálo takových peněz. Já jsem na to byla hrdá, krásný texty, krásný aranžma. A zas, my jsme se rozhodli, že to nevydáme. No já, když už to bylo domluvený, jo, a to bylo furt něco. Takže já se tam takovýhle muzikantský křivdy, že, nebo že mě někdo podceňuje někdy nějak, jako a dáváme to najevo. No tak to si člověk tak jako pamatuje, ale a pořád se učím si z toho nic nedělat. Mm. A už si rozhodně nedělám nic, když si přečtu nějaký hnusný komentář na sociální síti. Tak to dokonce do něčeho jdu vědomě s tím, že si to slíznu. Tak to potom řeknu, no jo, s tím jsem počítala, tak to jako mě, tak to je zajímavé. Tam je to nejsprostší, ale mrzí mě to nejmíň. Mě to spíš takový ty křivdy, které se týkaly, já nevím, kolegů, nebo prostě lidí z branže, že mě tak třeba úplně nevěřili, nebo tak nějak. Jo, ale to už
1: čertovém. Jak se udržujete? Já jsem si tady někde přečetl, že chodíte do kryokomory a že vám pomáhá studená Plzeň. To je recept na váš hlas?
2: Absolutní recept na můj hlas. Tak já bych teda řekla, že na prvním místě je dobře se vyspat. A u toho se teda s dovolením trošku zastavím, protože já blbě spím. No, protože jak jsme tu ve tři, tu se dostanete do postele v 11. 5 ráno, zájezdy, tady, tamhle, tuhle to a rozházený prostě celý ten rytmus, spánkový režim. A já se nemůžu dostat do postele prostě. Já se musím přinutit, prostě nekoukat se do mobilu a tak dál, přinutit se, jít si lehnout, třeba si něco číst, a mě to úplně hrozný. Takže ale spánek je na prvním místě a před důležitou věcí. Musím spát těch 7 hodin. Musím je naspat. Nejlepší je 7,5, já už to mám tak jako vychytaný, že 7,5. Tak když se to povede, tak to je takový malý zázrak.
1: Že to je dobrý spánek?
2: Studená Plzeň před a po, úplně to takhle vyžahnu, je to vorosený a teď to do toho krčku letí studený, to je takový mňam. A kryokomora, to mi kdysi poradili na hlasovém centru, už jste tam byla, je to dobrý, tak jsem tam poprvé přišla, já nevím, to už je pár let zpátky, 3 roky možná. A neříkám, že tam chodím pravidelně, někdy mám pauzu, protože jsem pryč. Ale je to senzační. A když mám před důležitým vystoupením, tak si udělat pár těch kůr. A nehledě na to, že to je účinek prostě téměř okamžitý, jo? Protože ten unavený hlas, který je nakřáplej, tak se prostě vyhladí, no tak překrvený, tak se to svrkne, že jo?
1: Ano.
2: A udělávám to neuvěřitelnou euforii. Já jsem, když jsem tam byla poprvé, tak jsem vylezla z té kryokomory a skočila jsem tomu, tam je olympionik, u toho Roman, takový vysoký, pohledný chlapík, tak jsem mu skočila okolo krku. Já jsem tak šťastná. Taková euforie zvláštní a jako udržuje toho člověka jako v takovém dobrým běhu a je to fajn.
1: Mně se opravdu líbí ta vaše jako nekončící neuvěřitelná energie. A co byste vzkázala lidem, kteří se bojí stárnout, nebo kteří mají pocit, že už je na nějakou věc pozdě? To je moje poslední otázka.
2: Já si myslím, že pakliže není člověk omezen pohybem anebo nějakou nemocí, takže na nic není nikdy pozdě. Že když je nějaký nápad anebo možnost, takže se člověk má snažit to udělat, i když se mu nechce. A že má chodit mezi lidi a má se stýkat, má vnímat to, co říkají mladší ročníky, i když se mu to nemusí líbit. A má poslouchat názory svého okolí, který mu důvěřuje a neříká mu zrovna příjemné věci. Má se zaměřit na lidi, který mu říkají právě věci, které se mu špatně poslouchají, protože si je pak může přebrat a je to lepší, než když pořád vám někdo říká, že jste úžasný, báječný a že jste nejlepší. No tak to nikam nevede. Tak asi.
1: Říká sametový hlas Jitky Zelenkové. Jitko, moc krát děkuju, že jste zavítala sem do studia. Děkuju vám za krásný rozhovor.
2: Moc děkuju, Oskare.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: Hlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Vláda bude znovu regulovat ceny pohonných hmot. Ex-náměstek moravskoslezského hejtmana Jakub Unucka je odsouzený za manipulaci veřejných zakázek. Zítra bude převažovat proměnlivá oblačnost místy s deštěm nebo přeháňkami a teplotami do 17 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Vláda znovu přistoupí k regulaci cen pohonných hmot. Po jednání kabinetu to oznámil premiér Andrej Babiš z ANO. Kvůli skokovému růstu cen sníží od října taky spotřební daň na naftu.
2: Opatření bude fungovat stejně jako letos na jaře. Ministerstvo financí tak bude každý den stanovovat ceny za naftu a benzín. Zastropuje taky marže obchodníků, pokračuje premiér Andrej Babiš z hnutí ANO.
3: Předpokládám, že se dostaneme znovu pod 50 korun.
2: Podle poslance opozičních starostů Jana Papajanovského ale plošná regulace není nejlepším řešením.
4: Pomáhá i lidem, kteří tu pomoc objektivně nepotřebují, na úkor státního rozpočtu.
2: Podle České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu hrozí, že si do Česka stejně jako na jaře budou kvůli nižším cenám jezdit tankovat obyvatelé z okolních států. Pokračuje mluvčí asociace Václav Loula.
5: Pokud to nebude srovnán s ostatními zeměmi, aby nevznikl problém se zásobováním.
2: Opatření má zatím platit do konce října. Adéla Burešová, Český rozhlas.
0: Krajský soud v Ostravě schválil dohodu o vině a trestu v korupční kauze bývalého náměstka hejtmana Jakuba Unucky, zvoleného za ODS. Dostal 3letý podmíněný trest s 5letou zkušební dobou, zákaz přijímání dotací a účasti na veřejných zakázkách. Musí taky zaplatit peněžitý trest 2,5 milionu korun. Unucka byl obviněný z manipulace veřejných zakázek na úklid silnic a marketingové služby. Spolu s ním v kauze figurovalo dalších 7 lidí a 2 firmy. Pokračuje Unucka.
6: Mě je samozřejmě líto, co jsem dělal a omlouvám se vlastně celé společnosti a taky všem, kterým se to dotklo. Děkuju všem

0: orgánům činným trestní řízení, ať už to byla policie, nebo evropský žalobce, nebo soud za opravdu korektní a profesionální jednání.
1: Pražský dopravní podnik slavnostně obnovil provoz Petřínské lanovky. Začne jezdit od zítřejších 7 hodin. Provoz dopravce obnovil po 2 letech. Nové prosklené vozy pro 120 cestujících vyrobila švýcarská firma podle návrhu designérky Anny Marešové. Říká, že důležitý pro ně byl dobrý výhled z vozu.
2: Pro mě byl hodně důležitý ten průhled z toho předního skla. Tam je vlastně rádius a je tam ohnuté sklo, což z toho jsem měla obavu, jestli půjde vyrobit.
1: Jednorázová jízdenka zdraží ze 60 na 100 korun. Pro cestující s dlouhodobými jízdenkami pražské hromadné dopravy se nic nemění. Sport. Česká volejbalová reprezentace podlehla na mistrovství Evropy Belgii 1-3 na sety a na turnaji skončila už v osmifinále. Loni v prosinci přitom byli Češi čtvrtí na světovém šampionátu. Počasí. Zítra čekáme proměnlivou oblačnost, na severu a severovýchodě bude až zataženo. Místy se objeví déšť nebo přehánky. Později odpoledne a večer bude oblačnosti ubývat, místy až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 12 až 17 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
1: Na dálnici D1 na 93. kilometru směrem na Brno je na krajnici odstavené porouchané osobní auto. A na nehodu dejte pozor na D1 na kilometru 196 směrem do Prahy. Střetl se tam kamion s osobním autem. Přejeme šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: A už za chvíli tu budou příběhy slavných značek.

0: Gambrinus. Pivovar, který vaří pivo už 150 let.
1: Co vám říká značka Gambrinus?
2: No, je to pivo, které, dá se říct, dost často konzumuji.
3: Dobrý pivo.
4: Gambrinus, europivo.
1: A který ze sládků ho první uvařil, byste nevěděl?
2: Jméno určitě ne.
3: Ne, to určitě nevím.
4: Tak to teda opravdu nevím.
1: A jakou má Gambrinus chuť?
5: Nevím, málo ho piju.
6: Takovou nasládlou, jemně sladký pivo, no.
7: Výbornou, hořkova výbornou.
8: Těžko říct, jakou má chuť, nedokážu to popsat.
9: Je hořký, prostě pivo je celkově hořký, nemám ráda pivo. Jsem sice Češka, ale pivo nemám ráda, takže nepovím.
0: Na počátku roku 1869 se v Plzni v hostinci u císaře Rakouského sešlo 20 úspěšných podnikatelů z Plzně a okolí. Například rytíř Emil Škoda, majitel strojírny, Adolf Híra, spolumajitel parního mlýna, stavitel Martin Štelcer a další. Usnesli se na tom, že je na čase založit v Plzni moderní pivovar. První nebyl. Ve městě tou dobou už jeden velký pivovar fungoval. Měšťanský pivovar, dnešní plzeňský Prazdroj, který uvařil premiérovou várku v říjnu 1842. Z Plzně se v polovině 19. století stalo rychle se rozvíjející průmyslové centrum. Podmínky pro podnikání byly příznivé a místní movití podnikatelé si mohli investici do druhého pivovaru dovolit. A také onoho lednového dne upsána akciová jistina v částce 1 milion zlatých. Pak už jde všechno jako na drátkách. Koupě pozemků, musí stát za to skoro 20 hektarů. Vypracovávají se plány, stavba má stát skoro 50 tisíc zlatých. Škodova továrna dodává kotle a strojní zařízení, ty jsou v součtu ještě o něco dražší, no a může se stavět. Když není dost cihel, pořídí se cihelna, kde se můžou vyrábět cihly vlastní. Už 25. června 1869 je zapsána do obchodního rejstříku firma První plzeňský akciový pivovar v Plzni. Se stavbou se začne neprodleně a už koncem následujícího roku se prodává perlivý zlatavý mok. 620 tisíc hektolitrů. O rok později už je to skoro trojnásobek. Ale dost historických výkladů. Pojďme se spolu s emeritním vrchním sládkem Václavem Berkou podívat do sladovny.
10: Tady to trochu vypadá, jako kdyby tady byl jeden vypuštěný bazén v rekonstrukci na plaveckém stadionu.
11: My jsme právě na sladovně, kde vzniká slad, který si děláme sami na této vlastní sladovně. Z ječmene, který nakupujeme jenom v českých zemích a na Moravě. Tady, jak vidíme, ten prázdný plavecký bazén, to je nádoba, který se říká saladinová skříň. V té saladinové skříni, tak tady klíčí 200 tun toho namočeného ječmene.
10: Prostřední bazén je prázdný, ale tady vlevo, tady to vypadá, jako kdyby tady byl čerstvě vytěžený říční čištěný písek.
11: No a to, když se k tomu podíváme blíž a nabereme si z toho ten vzoreček, tak uvidíte, že to je ječmen, který klíčí, a vidíte tam ty krásné kořínky. Počkejte, já tam šáhnu.
10: Jo, máte pravdu.
11: Takže vidíte, z toho zrníčka rostou 3-4 kořínky. Po té jedné straně prorůstá střelka, která ještě než doroste do konce toho zrníčka, tak my ten proces zastavíme tím, že ho usušíme. A tím je slad hotový a je připravený na vaření piva.
10: Kolik se toho sladu asi tak tady připraví?
11: Tady ta sladovna, která byla otevřená v roce 1989, tak dělá přes 80 tisíc tun sladu, na což potřebujeme něco kolem 100 tisíc tun obilí, toho ječmene. Jak jsem zmínil, nakupujeme jenom vybrané odrůdy ječmene a to jsou ty, které schvaluje Výzkumný ústav pivovarsko-sladařský. Díky tomu, že používáme jenom ty vybrané odrůdy, tak si taky potom můžeme na to pivo dát etiketu chráněný zeměpisný označení české pivo. A to je pivo Gambrinus. Samozřejmě plzeňský Prazdroj nebo pivo Pilsner, Urquell, Radegast i velkopopovický Kozel, který patří do naší skupiny, tak všechny ty pivovary mají toto chráněné zeměpisné označení.
10: Když to zjednoduším, tak slad, vy jste teď znovu nabral, tady už jsou ty klíčky trochu větší, tak slad, to je vlastně jenom ten ječmen naklíčený?
11: Slad je jenom naklíčený ječmen a my to děláme proto, aby se v tom zrníčku jakoby vzbudil život. My ho namočíme, necháme ho klíčit. Ochutnejte, je to krásná celozrnná strava. V tom zrníčku se aktivují enzymy a ty jsou potom důležitý ve varně, abychom tím procesem rmutování, to znamená toho povařování, rozštěpili ty složitější látky na jednodušší a aby z toho mohlo nakonec vzniknout pivo.
10: Jak se říká, tohle je velmi zdravá potravina. Vy, když sem ráno zajdete, hrstičku si vezmete, tak celý rok nezastonáte.
11: To je úplně přesně ono. Ať už na té varně, kdy ochutnáme tu sladinu, nebo tady ten naklíčený ječmen, budoucí slad. V této fázi tomu říkáme zelený slad. Až ho usušíme, tak to bude hotový slad. No a kdybyste přišli, třeba si tady vzali ten vzoreček a nechali to zrničko dál klíčit, tak můžete si připravit krásný mističky na velikonoční vajíčka.
0: Nové pivo se rychle ujalo a našlo příznivce doma i v cizině. O pěnivém moku prvního akciového pivovaru se pochvalně vyjádřil i sám císař František Josef I. A takové pocty bylo třeba zúročit. Správní rada proto zavedla pro své pivo značku Pilsner Kaiserquell, v českém znění Plzeňský císařský zdroj. Jen tak pro zajímavost, od té doby se části sklepů říká Na Kaiseru. Jak to v pivovaru tenkrát chodilo? Toto je vzpomínka zaměstnance, později vrchního vařiče Karla Nového, z doby těsně před první světovou válkou.
12: Pivovar nikdy nemýval učně. Do zaměstnání byli přijímáni jen vyučení chasníci v malých pivovarech. Já nastoupil v pivovaře po vyučení na sladovní kampaň v září 1913. Pracovalo se tehdy 12 hodin, režim byl tvrdý, ale piva bylo dost. Přes polní bydleli v pivovaře na Šalandách, kde byla polovina Čechů a polovina Němců. Na sladovnách tehdy pracovalo 40 slaďáků. Mladý sladovnický dělal jen práce pomocné. Slady se v té době dělaly 9denní.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Vstupem Rakouska-Uherska do války končí zlatá doba plzeňského pivovarnictví. Do války musí odejít kvalifikované pracovní síly, jsou rekvírováni všichni koně, nastávají potíže s telefonem a telegrafem, objednávky komplikuje stížená doprava na železnici. Pivovar musí demontovat celou varní soupravu a odvést ji na válečnou výrobu. Chybějí suroviny, slad se nahrazuje pírem, čirokem, řepou, ba dokonce i medem, ale ani to nestačí. Ke konci války je dokonce nutno pozastavit výrobu. Hladové nepokoje v Plzni vedou ke srážkám s vojskem, vyrábí se pivní náhražka, takzvaný pivolín, který lid vtipně přejmenoval na slzy Gambrínovi.
2: Ať si říká, píše nebo tiskne, kdo co chce, plzeňský Gambrinus jest a zůstane nejlepší plzeňské pivo. Lidové noviny, 11. dubna 1925.
1: Ano, Gambrinus. To je to slovo, které nás tolik zajímá. Konečně jsme se dostali k jádru pudla. Kde pivo v prvním plzeňském akciovém pivovaru vařené ke jménu Gambrinus přišlo a co to zvláštně znějící slovo znamená? Kaiser Quell, ochranná známka zapsaná na počest Františka Josefa I., vznikem samostatného Československa ztrácí smysl. Registrována je proto nová ochranná známka Plzeňský Gambrinus. Stalo se to 23. července 1919. Víte však, kdo dal slavnému pivu Gambrinus jeho jméno? Podle jedné verze byl Gambrinus legendární král a zároveň historicky první sládek. Pověst o králi Gambrinovi se tradovala od středověku a byla zaznamenána v polovině 16. století v Bavorské kronice. Podle ní začal král Gambrinus jako první vařit pivo poté, co ho to naučila Isis, staroegyptská bohyně úrody a hodokvasu. Podle jiné, pravděpodobnější verze, slovo Gambrinus vzniklo s komolením jména Jean Primus, tedy Jan I. Jednalo se o Jana I. Brabantského, pradědečka krále a císaře Karla IV., který se proslavil tím, že v bitvě u Voringenu nedaleko Kolína nad Rýnem v červnu roku 1288 porazil se svými spojenci lucemburského hraběte Jindřicha III. Na prosbu bruselského sladovnického cechu se pak stal jeho čestným předsedou a od té doby býval v cechovních místnostech vyobrazen jako opulentní usměvavý muž s věncem z chmelových ratolestí na hlavě a s pohárem pěnícího piva v ruce. Stal se tak nástupcem římského boha Dionýza a novověkým patronem pivovarnictví nejprve v Brabantsku, tedy na území dnešní severní Belgie a jižního Nizozemí, a později i v ostatních zemích, jejichž lid holduje zlatavému moku. Setkat se s ním můžete i v Praze. Na Malé Straně najdete pivnici s názvem U krále Brabantského.
2: Tady mi to trochu připomíná velkou laboratoř.
3: Ta velká laboratoř, to je varna pivovaru Gambrinus. A to je varna, když se podíváte pozorněji, tak vidíte tady historický sloupy. To je varna, která tady je od samého začátku, kdy vznikal pivovar Gambrinus a v letošním roce oslavíme 150 let od založení tohoto pivovaru. A tady té varně se taky jednu dobu říkala světovarská varna, protože tady v Plzni vznikly ještě další pivovary, pivovar Prior a Světovar, ale protože akciový pivovar se tehdy Gambrinus jmenoval, tak ten Světovar koupil a tu varnu sem převez, ale my jsme ji v roce 1997 zmodernizovali. Vidíte, že to vypadá skutečně jako laboratoř. Je to, řekl bych, nejmodernější a největší varna v České republice. A my tady můžeme i ochutnat tu sladinku, kterou tady naši sládci připravují.
2: Sladinka to je?
3: Sladinka to je cukerný roztok, který se získává ze sladu povařením, takzvaným rmutováním.
4: Tady jsou různé kohouty, vedou ze scezovací kádě a z mladinového kotle.
3: A já jsem sem přivez Zdeňka Poláka, to je taková ikona pivovaru Gambrinus, který tady uvařil pár hektolitrů piva.
5: Jsou to miliony, už je to pomalu 28 milionů hektolitrů.
4: Tolik piva si ani nedovedu představit. Řekněte mi tak, co vytéká z těchto kohoutů? Mladinový kotel, scezovací káď?
5: Scezujeme právě sladinku. Jo,
4: to je krásná barva jantaru.
5: Krásná barva. To je takový ten první, řekněte se mu předek nebo sladinka a velice dobrý, takže můžeme ochutnat.
4: Tak jo, mimochodem je v tom také už alkohol? Ne, tam asi nebude.
5: Ne, to je bez alkoholu.
4: Tedy upřímně řečeno, vypadá to trochu jako pivo bez pěny, ale voní to potom sladu.
5: Velice
4: krásně. Je to zdravé?
5: Když dostávám nějakou rýmu, drobíček mi bolí v krku, tak si dám takzvaný předek, nebo tu sladinku a ještě jsem nemarodil. Jsem tu 45 let.
4: Tak já to zkusím. Je to hodně teplé. Já jsem si říkala, sladinka, toto bude sladké, ale zas tak sladké to není. Je to trochu do hořka. Ale víte, že je to moc dobré. A jakou to má teplotu?
5: Kolem těch 70 stupňů.
4: Co všechno to obsahuje, že je to tak zdravé?
5: Je to vlastně vývar z obilí, z ječmene, pak ze sladu. To se udělá slad, tak pak máme nádherný vývar a jako já to tady používám na chřipku.
3: Samozřejmě plný vitamínu a aminokyselin, jedno zdraví. Takže klidně to dopíte.
4: Tak to já se nenechám nutit.
3: Tady na té varně my na tu jednu várku uvaříme až 840 hektolitrů jako jednu šarži. A tady se ta sladina, kterou jsme teď ochutnali, povaří s chmelem a vznikne mladina. A ta mladina se tady ještě schladí a přečerpá se naproti do té budovy, kde bude kvasit a dokvašovat. A tam to taky budeme ochutnat.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Za druhé světové války přišly pro plzeňské pivovary těžké časy. Gambrinus trpěl nedostatkem surovin, což mělo samozřejmě dopad na kvalitu. Vyráběl slabou válečnou osmičku a přežíval hlavně proto, že zásoboval pivem dělníky ve Škodovce. Po přiblížení fronty na konci války se plzeňské pivovary staly terčem bombardování a utrpěly velké škody. Pro Gambrinus byly málem likvidační. Asi 80 bomb různých velikostí zničilo nebo značně poškodilo zhruba polovinu provozních budov. Ale nakonec se Gambrinus přece jen znovu zrodil. Takřka z popela. Poválečná historie pivovaru nápadně připomíná historii ostatních soukromých podniků u nás. Dekretem prezidenta republiky ke dni 28. října 1945 byly Měšťanský pivovar, první akciový pivovar i ostatní pivovary, které ve městě vznikly, znárodněny a začleněny do národního podniku Plzeňské pivovary. Začala se psát nová kapitola historického vývoje pivovarského průmyslu. Samostatný závod Gambrinus byl na konci 50. let zrušen a sloučen s Prazdrojem. Zatímco si povídáme, pivo se nám pěkně uvařilo. Pojďme se s Arnoštem Erhartem, sklepmistrem a technologem podívat, jak kvasí.
2: Teď jsme ve sklepě, kde pivo Gambrinus kvasí a dokvašuje.
3: Jak dlouho trvá, než pěkně prokvasí ten Gambrinus?
4: Tak ten Gambrinus přibližně tak 10 dní má dobu kvašení, no a pak se to přečerpá do ležení, kde to je další týden a pak to jde na filtraci.
3: Když to pivo tady kvasí, degustujete průběžně?
4: Degustuje se to průběžně, hlavně před přečerpáním z kvašení do ležení a před výdejem na filtraci, aby se vědělo, jakou to má degustaci a jestli to můžeme pustit dál k dalšímu zpracování.
3: Takže na to musíte mít, jak se říká, chlupatý jazyk?
4: Degustační zkoušky a chlupatý jazyk samozřejmě. A i tím, že tady všichni vlastně de facto to pivo pijeme, takže víme, jak má chuť. Můžeme srovnávat.
3: Půjdeme vyzkoušet a bude už hotové, anebo budeme chutnat takový ten polotovar?
4: Budeme chutnat hotový, polotovar bych nedoporučoval. To jenom tak na jazyk polejt a nic víc.
3: A jakou má chuť třeba právě ten polotovar? Jak se liší už od toho hotového, zkvašeného nebo prokvašeného piva?
4: Tu chuťovou stabilitu tam ovlivňují kvasnice, jelikož tam je jich ještě hodně. Jo? Potom před tou filtrací už jsou kvasinky sednutý a tam už je víc vyznát ta chuť správného piva.
3: Tady bych měla vidět nějaké ohromné tanky, ale já tady hlavně vidím kilometry nerezového potrubí.
4: Ne, dřív to bylo pivo, člověk viděl celou dobu toho procesu, ale teďka už, jak je to uzavřený výrobní proces, tak to pivo hodně málo, akorát jak někde v průzorech.
3: A ty tanky, kde to pivo kvasí, ty jsou někde nad námi?
4: Ty jsou nad námi, my jsme vlastně pod týma tankama a nad náma ten tank má 22 metrů, takže tam to pivo kvasí a potom zraje.
3: Tadyhle ty všechny roury a potrubí různých průměrů, ty vedou různě zkvašená piva z jednoho tanku do druhého?
4: Ano, to se používají všechny roury, když se to přečerpává. Jo, je to jak sanitační, přečerpávací, na kvasnice, najímání CO2, je to hodně tady toho potrubí.
3: Máte to spočítané, kolik, co set metrů, já bych řekla, kolik kilometrů dokonce toho potrubí tady je? Tak jsem vás dostala.
4: To jste mi dostala, přesně to nemáme spočítané, ale je to hodně. Cirka 3 kilometry, dohromady tedy. Různých rozměrů. Ochutnejte naší kvalitu. Nefiltrovaný Gambrinus.
3: A proč nemůže to pivo zůstat takhle? Mně by chutnalo.
4: To chutná každému. Já jsem taky pro, aby to takhle chutnalo. Ale bohužel spotřebitel chce 6 měsíců, 9 měsíců záruku, tak bohužel se to musí vyfiltrovat, aby ty kvasnice. Samozřejmě pivo by se mělo pít, jakým stavu je teďka současně. A některé výjimky hospody mají nefiltrované pivo, kde se dává tady to přesně, jak teďka pijete.
3: Dá se říct, že to nefiltrované pivo obsahuje víc těch různých kvasinek a dalších přísad a že je tedy ještě zdravější?
4: Samozřejmě máte pravdu, takhle ty kvasnice jsou v tom a tak by to mělo vypadat.
5: My teď ochutnáváme nefiltrovaný ležák Gambrinus
2: A vy jste slyšeli už hlas Zdeňka Poláka, slyšeli jste hlas Arnošta Erharda, ale abyste si je dokázali lépe představit, tak pojďte s námi do srdcovky a tam obě figuríny a ještě dalších zaměstnanců tam můžete vidět vyvedený na stěnách celé té restaurace.

0: v lednu roku 1982 chybělo málo k tomu, aby milovníci plzeňského piva v následujících měsících stáli na svůj oblíbený Gambrinus tak dlouhé fronty, jako bývali zvyklí stát u zelinářů na banány. Onu osudnou noc si totiž noční vrátný povšiml, že ve sladovně hoří. I hned volal pomoc, jenže už bylo pozdě. Bylo jasné, že hasiči rozsáhlým plamenům sladovnu jen sotva seberou. Budova plná sladu a ječmene beznadějně lehne popelem. Ale mělo být ještě hůř. Plameny už olizovaly i sousední varnu, srdce výroby piva.
1: Tehdy byla mrazivá noc, minus 18 stupňů. Proudnice i hadice zamrzaly. Já sám jsem několikrát upadl na ledu, který se okamžitě tvořil z rozlité vody kolem hydrantů.
0: Vzpomíná jeden z bývalých profesionálních hasičů.
1: Sladovna byla postavená už za Rakouska-Uherska. Oheň polikal staré vyschlé trámoví jako nic. Nejdivočeji ovšem hořel slad na sušicích lískách. Když se propadla střecha sladovny, udělala vlastně na hořícím sladu a ječmenu poklop. Nemohli jsme se tam s vodou dostat. A tak jsme souboj s živlem o sladovnu vzdali a soustředili jsme se na ochlazování stěny, za níž byla varna. Nakonec sladovna schořela, ale na varnu oheň nepřeskočil.
0: Záchranáři se zprvu obávali, že ve sladovně uhořely ženy, které tam byly na noční směně. Naštěstí se ale ukázalo, že jsou naživu, protože odešli z práce domů. Kdyby byli na pracovišti a kontrolovali sušení sladu, všimli by si zárodku ohně a bylo by možno včas katastrofu zlikvidovat? I tuhle otázku si vyšetřovatelé kladli. Stejně jako tu, jestli sladovnu nezapálil žhář. Podezření na úmyslné založení ohně se ale nepotvrdilo. Příčina největšího požáru v historii plzeňského pivovaru, který napáchal několika milionovou škodu, souvisela zřejmě se stářím budovy i technologie. Z jednoho z komínů se uloupl rozžhavený chomáč nečistoty, spadl na horní lísku s naklíčeným ječmenem a ten se vzňal. Na spáleništi už nová sladovna nevyrostla.
2: Jak je možné, že mnohdy dobré pivo v některé restauraci nechutná dobře?
3: No to je úplně jednoduchý a to byl právě důvod, proč jsme šli do těch sklepů, kde jsme ochutnali, jak to pivo vypadá, když se zrodí. Protože to pivo je nejlepší ve sklepě pivovaru, ale po té cestě do té hospody se mu může všeličo přihodit, ať už při dopravě, při skladování. A proto my máme koncept, kde pivo je dokonale skladovaný. Je tam pravidelná sanitace toho výčepního zařízení. Ale co je důležitý, jsou tam lidi. Je tam pan výčepník, který dokáže perfektně to pivo načepovat. A když se podíváte na tu sklenici, ta je dokonale umytá. A když na ní sáhnete, tak je krásně studená. A protože jsme viděli na výčep, tak jste si mohla všimnout, že ten výčepník tu sklenici ještě předtím, než začne čepovat, vypláchne studenou vodou. Takže ta sklenice má teplotu jako piva. A on, když to načepuje, tak nám to sem teďko přines, vidíte, tak pěna, jak se ještě krásně zahoupala. A on nám řekl ještě na zdraví. A co nám zbývá? Musíme si připít na zdraví.
0: Obnovení se Gambrinus dočkal až v roce 1990. Spolu se značkami Pilsner Urquell, Velkopopovický Kozel nebo Radegast patří pod křídla firmy Plzeňský Prazdroj, který je největším výrobcem piva u nás.

Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Důchody od příštího roku stoupnou v průměru o 300 korun. Senioři k tomu jednorázově dostanou 2000 korun. Pyrotechnici našli v části trasy plánované středočeské části dálnice D3 na Benešovsku prozatím 60 kusů munice. Zítra bude převažovat proměnlivá oblačnost, místy s deštěm nebo přehánkami a teplotami do 17 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Průměrný důchod od ledna vzroste o 304 korun. Senioři k tomu navíc dostanou jednorázový příspěvek ve výši 2000 korun. Schválila to vláda. Po valorizaci se tak průměrný důchod dostane na zhruba 22 200 korun. Podle ministra práce Aleše Juchelky z ANO má zvýšení důchodcům pomoct s rostoucími cenami, ale zároveň příliš nezvýšit výdaje státu do dalších let.
2: Senioři si své penze předplatili lety tvrdé práce. A pozor, důchod není sociální dávka. Je výsledkem dlouhodobé společenské dohody, která v této zemi funguje po celé generace. Jistota a důstojné stáří jsou pro nás absolutní prioritou.
0: O výši penzí rozhodla vláda současně s návrhem státního rozpočtu na příští rok. Jeho deficit bude 386 miliard korun. Bude tak o 3 miliardy nižší než původní návrh. 60 kusů munice z druhé světové války našli pyrotechnici v trase plánované středočeské části dálnice D3. S průzkumem bývalého výcvikového prostoru jednotek SS na Benešovsku jsou zhruba v polovině. Jeden z nálezů popisuje policejní pyrotechnik Jiří Toufar.
3: Je to vlastně raketa ráže 28 cm, Wurfkörper model 42. Tato zbraň byla obecně určena jako raketová výzbroj německých ozbrojených sil a byla určena k ničení živé síly nepřítele, případně nějakých polních opevnění. A tenhle ten konkrétní případ, který byl zajištěný tady na Benešovsku, tak byl ve variantě Ibung, což znamená, že byla cvičná.
0: 58 kilometrů dlouhou dálnici mezi Prahou a Jihočeským krajem chce ředitelství silnic a dálnic začít stavět za 2 roky. Zaplatí za to přes 70 miliard korun. Kůrovec v Krkonoších je zatím podle zprávy Krkonošského národního parku pod kontrolou. Letošní škody způsobené tímto broukem nebudou tak vysoké jako v minulém roce. Konkrétní čísla představuje mluvčí parku Radek Drahný.
4: Odhadujeme, že za letošní rok budeme na 15 tisících metrech krychlových kůrovce napadené dřevní hmoty, což pro porovnání při obvyklých zhruba 100 tisícových těžbách je nějakých 15%. Ale když kůrovce bylo opravdu hodně, tak jsme měli až 70%. Tak to napadeného dříví.
0: Lesníci se ale obávají příštího roku, kdyby se kvůli suchu a nedostatku vody mohlo kůrovci dařit. Sport. Fotbalisty druholigové Opavy už nepovede trenér Svatopluk Habanec. Klub ho odvolal a místo něj přivedl Ondřeje Smetanu, kterého čeká první zápas s týmem až 9. října po reprezentační přestávce.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme proměnlivou oblačnost. Na severu a severovýchodě bude až zataženo. Místy se objeví déšť nebo přehánky. Později odpoledne a večer bude oblačnosti ubývat, místy do vyjasnění. Nejvyšší teploty 12 až 17 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 dávejte pozor na 196. kilometru směrem do Prahy. Došlo tam k nehodě osobního auta s nákladním. A v Praze v Národní ulici se srazila 2 osobní auta. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začíná Divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
5: Buďte vítáni, dámy a pánové. Tohle jsem si procházel starší scénáře našich divadel a věřte mi nebo ne, nevěřil jsem vlastním očím. Přece je to ale pravda. Paní Daniela Kolářová se u nás po každé večer jenom myhla. A tak myslím, že je na čase to napravit a věnovat jedno divadlo pro vaše uši právě téhle výrazné dámě Českého divadla, která se tak ráda vrací do rozhlasových studií.
6: Kdo chce lásku prožít, musí do ní vložit mužné srdce hrdiny.
7: Mně však láska velí vložit rozum celý.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Jestli někdo nemůže v divadle, které má být poctou herečce Daniele Kolářové, chybět, je to samozřejmě Jaromír Hanzlík. Ti dva, především tedy na jevišti Vinohradského divadla, ale i na filmovém plátně a v televizi, spolu vytvořili, jak to říct, takový až prototyp ideální herecké dvojice. A tak kdo jiný by už měl provázet pořadem, kde se vzpomínalo na některé z rozhlasových rolí Daniely Kolářové?
2: Danuško, já tě vítám, ahoj.
3: Ahoj, dobrý den.
2: To je doba, co jsme se neviděli, viď?
3: No, je to vždycky tak, jednou za rok se potkáme, viď, na ulici letmo, tak...
2: No, ale ty se vůbec neměníš, holka. Hlas máš pořád stejný, no to je prima. My jsme se tady sešli proto, abychom si povídali o tvé rozhlasové práci a nejen o rozhlasové práci. Podívej se, já jsem tady dostal takový výpis a tady nejstarší nalezená práce pro rozhlas je Viktor Dick Krysař z roku 1964 v režii Josefa Henkeho.
3: Aha, vidíš.
2: No, vidíš.
3: No jo, ale tak to bylo úplně na začátku.
2: A tam si do té hry natočila průvodní slova.
3: No, tak to jsem teda zapomněla.
2: Tady hodně lidí, kteří tady seděli před
3: tebou, peklo.
2: Vidíš, zapomněli. No, ale to nelže, to jsou archivy, ty nelžou.
3: No, tak to určitě, no.
2: No.
3: To byl začátek, ano.
2: V roce 1964.
3: Ano.
2: To si tuším byla ještě na DAMU.
3: No, to byl první ročník DAMU.
2: První ročník DAMU. No a potom už si do toho rádia chodila častěji, ne?
3: No potom vlastně hodně často a moc ráda, protože já jsem ještě z té poslední generace, která na rádiu absolutně vyrostla. Televize přišla až někdy před maturitou, takže...
2: No ne, tak televize tady samozřejmě byla,
3: byla, ale jo? Doma, myslím, no, se odstlášť no. Někdy před maturitou, takže já jsem absolutně oddaný rozhlasový posluchač. A pak vlastně jsem měla to štěstí, že jsem v rádiu hodně pracovala.
2: No počkej, ty jsi říkala oddaný rozhlasový posluchač. No to já taky, protože taky jsme televizi měli až později. Ale ty jsi, Dandulko, byla taky vyznamenána za svoji práci pro rozhlas. Protože jsi v anketě Neviditelný herec v roce 2000 obsadila první místo. Já ti dodatečně gratuluju.
3: No moc ti děkuju.
2: A to bylo za roli Irene jako manželka Soumse v Sága rodu Forsythu. To byl ten geniální televizní seriál.
3: No, jak byly vymetený ulice a všichni koukali na Forsythy.
2: No a když si to potom ty v rádiu, tak zase...
3: Tak zase byly vymetený ulice, všichni poslouchali.
2: Tak si to poslechne.
4: Sága rodu Forsythu, 1999, režie Ivan Hrs.
5: Irena, dovol, abych tě seznámila s Filipem. Filip, tohle je moje nejlepší přítelkyně Irena.
6: Těší mě paní Soumsová.
7: Forsythová. Jsem Soumsova manželka, ne jeho majetek. Pokud vás ovšem Forsythové už nakazili svým vlastnickým komplexem, těžko to pochopíte.
6: Promiňte mi to, paní Ireno. Jen jsem mechanicky opakoval, co jsem tu slyšel. Ale rozhodně nemíním Forsythy imitovat.
8: June, byla bys tak laskavá.
5: Ano, strýčku Soumsi.
7: Bude vás to stát mnoho síly, Filipe.
6: Člověk dokáže víc, než tuší.
7: Zvlášť, když jde o život.
6: Myslíte?
7: Mám před vámi časový náskok.
8: June pozapomněla, že taky patřím do rodiny, pane Bosini.
5: File, to je strýček Soumes, dědečkův synovec.
6: Filip, těší mě, pane.
8: Je tu nemožná tlačenice, nemyslíte, Filipe? Nechtěli byste k nám někdy přijít na večeři?
5: Díky za pozvání, strýčku. Určitě přijdeme, určitě.
8: Domluv si to s Irenou, Jun. Pane Bosini, naši seniori se tamhle dohadují o hodnotě keramiky, kterou strýc Svidin dnes koupil na nějaké aukci. Zajímal by mě váš názor. Omluvte nás, dámy.
9: Ireno, smím vám přinést skleničku?
7: Když mi dovolíte, abych vás pro ní doprovodila, strýčku Giulione?
9: Jak se vám líbí Junin snoubenec?
7: Vlastně jsem ho jen zahlédla. Prohodili jsme pár slov. Hmm.
9: Tuhle jsem si na vás vzpomněl. A víte, že jsem si vůbec nedokázal vybavit vaše dívčí jméno?
7: Tatínek se jmenoval Heron. A byl profesor.
9: Chtěla jste říct chudý profesor.
7: Za to bratr mé matky byl podnikatelem v cementu.
9: Hmm, to zní líp.
7: Ovšem zanedlouho zkrachoval.
9: Ireno, vám Forsythové zřejmě nepřirostly k srdci.
7: Neopovážila bych se takhle rouhat.
9: No, přede mnou můžete. Já vím líp než vy, jaká jsme sbírka podivínů, všichni do jednoho.
7: Včetně June?
9: Bohužel. Byl bych vám vděčný, kdybyste mé vnučce zůstala na blízku.
7: Jsme dobré přítelkyně.
9: Bojím se jednoho. June je do toho mládence zblázněná mnohem víc, než on do ní. To je na pováženou. Byl bych rád, kdyby si dokázala zachovat rozumnou míru.
7: Stříčku Jolione, láska nezná žádnou míru.
9: Proto z ní jde na mě strach.
7: Mládí se ničeho nebojí.
9: Bohužel. A nebo bohudí?
0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
2: Já jsem Damu nezažil, protože já jsem k vám do toho ročníku nešel, ale to musela být hezká léta, já jsem o ně přišel.
3: No, tak ono to bylo všecko dohromady. Já jsem přišla z Karlových Varů do Prahy na kolej, tak jsem si najednou musela zvykat na úplně jiný styl života a umět se vlastně sama o sebe už starat. A klika byla, že to byl taková ta dobrá polovina těch 60. let, kdy vycházely úžasné knížky, najednou to byly nádherný bijáky, viola, tam se hrál úžasný jazz. Bylo toho tolik, co postíhat, jako aby to člověk všecko přečet, aby viděl každý film Česká vlna. Dělo se toho hodně. A v tom to bylo hezký a vlastně člověk neměl žádný starosti a měl spoustu energie a byl si ochotný klidně do půlnoci někde poslouchat jazz nebo jít na půlnoční promítání právě třeba nějakého Felliniho nebo Bergmana. Tak v tom to byla taková horečnatá doba, ale člověk, když byl tehdy tak mladý, jak byl, tak to absolvoval lehce nebo rád, bez obtíží.
2: V tom rádiu si taky hrála nejen vážné věci, ale také veselé věci. Vedle Ibsena tady vidím Wilda, já nevím, co všecko tady je, ale třeba tady taky vidím Lešanské jesličky od pana Františka Hrubína. To víš, já něho mám slabost.
3: Já vím, no.
2: Jo. Tak na to bych rád slyšel odpověď, jak na to vzpomínáš.
3: No, to je další věc. Na takovouhle nádhernou poezii se musíš Hergot připravit, abys to
2: neponičil. No a ještě když vedle tebe sedí takový pánové jako Rušínský,
3: no, ano.
2: Monzár, Sklenčka.
3: Tak to víš, to jsem měla vždycky stažený zadek, ale když se člověk naučí se doma dobře připravit a poslouchá tě dobrý režisér a ten mikrofon je taková potvora, trestní poslechy takzvaný. A tam slyšíš, tam ti vlastně nemusí už nikdo nic říkat, tam to všecko slyšíš. Když nemáš obsah, že jo, když je to jenom prázdný slovo, nemá obsah, ten mikrofon to všecko bere. Takže vlastně právě s takovými kolegy, to pro mě byla ohromná, ohromná škola a drezura.
2: Víš, tady třeba jste se potkali taky s Otou Sklenčkou, což byl tvůj profesor na škole, taky
3: ano,
2: viď?
3: Ano.
2: A my jsme se potom s ním potkali v angažmá ve Vinohradském divadle. Máš na něho nějakou hezkou vzpomínku na pana profesora Sklenčku?
3: To je neuvěřitelný, ten člověk se vlastně od toho okamžiku, kdy já jsem ho potkala na Damu, téměř fyzicky nezměnil. Jo,
2: on se protřás životem.
3: Ano. A vždycky se mu strašně klepaly ruce a kouřil partizánky.
2: Sto denně.
3: Ano, a z těch partizánek se sypal ten popel a prostě on bez cigarety nebyl vidět, ale přitom, když jsme s ním pracovali právě na Damu, a zrovna to byl nějaký Wild, myslím, druhý, třetí ročník, tak byl vynikající pedagog, dobře jako vedl. To byl takový taky člověk propadlý divadlu, absolutně.
2: No, vzpomínám si na Otu Sklenčku. Přece on, jak se mu klepaly ty drůbky, já co ho znám, tak se mu klepaly drůbky. On mi býval krásně sypal v vánočky v pekárnách, že jo. No, takže on nemohl nic těma rukama dělat, taky byl velmi nepraktický. Ovšem měl vedle sebe svou manželku Ninu Popelíkovou, která naopak byla velmi praktická, na chalupy například absolutně všecko dělala ona.
3: Říkala schody, že stavěla,
2: ano, všecko.
3: Ano.
2: A taky Ota Sklenčka říkal, víš, chlapče, já jsem si nevzal ženu, já jsem si vzal Řempo.
4: Oscar Wilde, Ideální manžel 1991, režie Josef Červinka.
10: Dobrý den, Lorde Goringu.
2: Dobrý den, paní Chilternová.
10: Snad neodcházíš, Roberte?
9: Ano, musím napsat pár dopisů, miláčku.
10: Pracuješ až příliš svědomitě, myslí taky trochu na sebe. Vypadáš unaveně.
9: To nic není, miláčku. To nic není.
10: Posaďte se ještě, Lorde Goringu. Jsem tak ráda, že vás tu mám. Chtěla bych si s vámi promluvit o...
2: O paní Čivliové?
10: Ano, uhodl jste. Po vašem odchodu včera v noci jsem zjistila, že mi paní Čivliová nelhala. Ale přiměla jsem pochopitelně Roberta, aby jí okamžitě napsal a aby ten svůj slib odvolal.
2: To jsem z jeho slov vyrozuměl.
10: Kdyby ten slib dodržel, byla by to první skvrna na jeho dosud neposkvrněné kariéře. A Robert nesmí zavdat ani nejmenší příčinu k výtkám. Není jako ti ostatní. Vy se mnou nesouhlasíte? Jste přece Robertův nejlepší přítel. Jste náš nejlepší přítel, Lorde Goringu. Buďte ke mně upřímný.
2: Naprosto upřímný?
10: No ovšem. Nebo snad přede mnou něco tajíte?
2: Ne, nic. Myslím jen, milá Lady Chilternová, že v praktickém životě provází každý úspěch jistá bezohlednost. A ctižádost tu provází bezohlednost vždycky. Jak se člověk tvrdě zaměří na určitý cíl, potom se kvůli němu vyšplhá i na strmou skálu, když to musí být, nebo se brodí bahnem.
10: Myslíte?
2: Mluvím samozřejmě o životě vůbec.
10: To doufám. Proč se na mě tak divně díváte?
2: Někdy si myslím, Lady Chilternová, že v některých názorech na život zastáváte stanovisko zbytečně přísné. V každé povaze se dá objevit sklon ke slabosti, často i k něčemu horšímu. Co kdyby například někdo, kdo je veřejně činný, můj otec nebo Lord Martin, nebo Robert, řekněme, co kdyby před lety napsal nějaký nerozvážný dopis?
10: Čemu říkáte nerozvážný dopis?
2: Dopis, který by člověka vážně zkompromitoval. Uvádím ovšem jen pomyslný případ.
10: Robert by prostě nebyl schopen zachovat se nerozvážně. Jakoby nebyl schopen provést něco špatného.
2: Každý je schopen zachovat se nerozvážně. Každý je schopen provést něco špatného. Víte, vím jen jedno. Bez veliké schovývavosti se život nedá pochopit, nedá se ani žít. Jedině s láskou si dokážeme vysvětlit, co se na tomto světě odehrává. Lady Chilternová, pamatujte, že ke mně můžete mít absolutní důvěru. A kdybyste se někdy dostala do nesnází, přijďte pro pomoc ke mně.
10: Lorde Goringu, vy mluvíte docela vážně. S tím jsem se u vás ještě nesetkala.
2: Prosím, za prominutí, Lady Chilternová, vynasnažím se, aby se to podruhé nestalo.

0: Nebezpečné známosti nebo taky Valmont. S těmito názvy jsou filmové úpravy, přepisy slavného literárního příběhu asi nejznámější. Daniela Kolářová si v rozhlasové úpravě nebo dramatizované četbě z tohoto slavného románu v dopisech doslova jako rukavičku oblékla svou roli Markízy de Merteuil. A i když si herci někdy zoufají, jenom ne pro boha dopisy, jenom ne dopisy, co se na tom dá zahrát nebo odehrát, tak vidíte, taková rozhlasová četba na pokračování z románu Nebezpečné známosti dokazuje, jak velká je to pro herce příležitost.
1: Markíza de Merteuil, vikomtovi de Valmont. Od té doby, můj drahý vikomte, co se bojíte úspěchu. Od té doby, co se stalo vaším záměrem, že sám dodáváte proti sobě zbraň a toužíte méně po vítězství než po boji, nemám již, co bych vám řekla. Vaše chování je arcidílem uvážlivosti. Za opačného předpokladu by bylo arcidílem pošetilosti. Mám-li říci pravdu, obávám se, že si děláte iluze. Skutečnou botu jste udělal tím, že jste se pustil do dopisování. Sázím se, že nemáte v této chvíli ponětí, kam vás to může zavést. Jen si uvažte, kolik je třeba času k napsání dopisu a kolik času uplyne, než je dopis předán. Řekněte sám, zda je možné, aby žena ke všemu ještě tak přísných zásad, jako vaše pambičkářka, dokázala tak dlouho toužit po něčem, o čem si přece vzala, že potom nebude toužit nikdy. Takový krok může mít úspěch u dětí, které nevědí, že napsat miluji tě, znamená říci já se ti vzdávám. Uvážlivá ctnost paní de Tourvel však, jak se mi zdá, výtečně rozumí odstínům výrazů. Věřte mi, vikomte, jestliže se po vás žádá, abyste přestal s dopisováním, využijte toho, napravte svou chybu a čekejte, až budete mít příležitost promluvit. Víte, že je ta žena silnější, než jsem si myslela? Brání se dobře. Kdyby nebylo tak pozdě, vyprávěla bych vám o malé Volangeové, která dělá dosti rychlé pokroky a s níž jsem velice spokojená. Věřím, že budu dříve hotova než vy. Za což byste se měl stydět. Pro dnešek s Bohem, vikomte.
2: Vikomte de Valmont, Markíza de Merteuil. Mluvíte báječně, má krásná přítelkyně. Proč však tak namáhavě dokazujete, co všichni víme? Kdo chce v lásce něčeho dosáhnout rychle, ať raději mluví, než píše. O tom je, myslím, celý váš dopis. A co dál? Vy totiž prostě předpokládáte, že si mohu vybrat mezi mluvením a dopisováním, což není pravda. Od té příhody se má necita stáhla do obrany a dovede s takovou obratností předejít každému setkání, že má vlastní obratnost neustále vychází na prázdno. Věc došla už tak daleko, že kdyby to mělo pokračovat, zcela vážně bych musel hledat prostředek, jak dohonit ztracený náskok. Rozhodně bych totiž nesnesl, kdyby mě měla v jakémkoliv ohledu porazit. Dokonce i mé dopisy se staly podnětem k malé válce. Nestačí jí, že na ně neodpovídá, dokonce je odmítá přijímat. Musím pokaždé přijít s novou lstí a ani ta se mi vždycky nedaří. Že nechtěla přijmout dopis, který jsem jí zcela prostě podal, mě příliš neudivilo. Byl by v tom již určitý souhlas a já počítám s delší obranou. Po tomto pokusu, který jsem udělal jen tak mimochodem, vložil jsem dopis do obálky a využil jsem chvíle, kdy paní de Rosemont s komornou pomáhali při toaletě a poslal jsem ho po svém myslivci, jemuž jsem přikázal, aby řekl, že je to ona listina, o kterou mě prosila. Odhadl jsem správně, že se bude bát skandálního vysvětlování, kterému by se nemohla vyhnout, kdyby dopis odmítla. V skutku si ho také vzala. Můj posel, kterému jsem nakázal, aby pozoroval její obličej a který nevidí právě špatně, spatřil jen lehký ruměnec a spíše rozpaky než vztek. To už jsem si blahopřál, protože buď si dopis nechá, anebo když mi ho bude chtít vrátit, pak jí nezbude, než zůstat se mnou o samotě, čímž se mi naskytne příležitost s ní promluvit. Přibližně za hodinu poté vstoupil do mého pokoje jeden její služebník a odevzdal mi od své paní dopis jiného tvaru, než byl můj? Na jehož obálce jsem rozeznal písmo, po němž jsem tolik toužil. Rychle jsem jej otevřel. Uvnitř byl můj vlastní dopis, nerozpečetěný a pouze přeložený na půl. Domnívám se, že této ďábelské lsti použila z obavy, že bych mohl být méně citlivý na skandál než ona. Znáte mě. Nemusím vám tedy líčit, jak jsem zuřil. Nezbývalo mi však, než se ovládnout a chladnokrevně hledat jiný prostředek. Jediný, na který jsem přišel, je tento. Pro dopisy se zde chodí každé ráno na poštu, vzdálenou od nás asi 3/4 míle. K tomuto účelu se používá uzavřené truhličky, podobné pokladnici na milodary, od níž má jeden klíč pošmistr a druhý paní de Rosemont. Přes den tam vhodí každý své dopisy, kdy se mu zlíbí. Večer je odnesou na poštu a ráno zase donesou, co došlo. Tuto službu vykonávají všichni sloužící bez ohledu na to, jsou-li cizí nebo domácí. Můj sluha nebyl tentokrát na řadě. Vzal to však za jiného pod záminkou, že má co dělat tím směrem. Já jsem mezi tím napsal dopis. Adresu jsem napsal změněným písmem a dost se mi podařilo napodobit na obálce dižonské razítko. Toto město jsem zvolil, protože si osobuji stejná práva jako manžel a že se mi proto zdálo veselější psát jí z téhož místa. Ať už se zlobila, jak chtěla, dopis dostala. Spoléhám na její zvědavost, že si jej také celý přečetla. A to je vše, má krásná přítelkyně. Těšte se se mnou na nové události, které na sebe určitě nenechají dlouho čekat, neboť, jak mne již znáte, nerad něco ponechávám náhodě.

Paní de Tourvel, paní de Volange. Poslechnu, má drahá přítelkyně, vaši přátelskou radu. Zvykla jsem si dát vždycky na vaše mínění i věřit, že je vždy rozumné a opodstatněné. Připustím dokonce, že pan de Valmont musí být v skutku nesmírně nebezpečný, jestliže se dovede stavět takovým, jakým se jeví zde, a současně zůstat takový, jak ho líčíte. Ať už je jaký chce, žádáte mě, abych ho od sebe vzdálila. Pročež to udělám? Udělám při nejmenším, co bude v mých silách. Zdá se mi však, že není prakticky možné, abych o to požádala jeho tetu. Bylo by to nezdvořilé jak vůči ní, tak vůči němu. Nemohu se také bez odporu rozhodnout k tomu, abych odjela já. Neboť vedle důvodů týkajících se pana de Tourvel, které jsem vám již vypsala, nemohl by mě pan de Valmont, kdyby ho, což je možné, můj odjezd rozladil, snadno následovat do Paříže? Nevypadal by ten návrat, jehož bych byla, nebo bych se alespoň zdála být příčinou, ještě podivně jinéž setkání na venkově, a to u někoho, o kom se ví, že je to Valmonova příbuzná a má přítelkyně? Není tedy jiná pomoc, než dosáhnout toho, aby odejel dobrovolně on. Vím, je to těžká věc přijít k němu s takovým návrhem. Protože však mu zřejmě leží na srdci, aby mi dokázal, že je ve skutečnosti počestnější, než se předpokládá, nevzdávám se naděje na úspěch. Jestliže odjede, jak si to přeji, učiní to v skutku s ohledu ke mně. O tom, že má v úmyslu strávit zde větší část podzimu, nemohu totiž pochybovat. Jestliže mou žádost odmítne a bude trvat na tom, že zůstane, budu mít vždycky dost času, abych odjela, což vám slibuji. To je, myslím, milá přítelkyně, vše, co po mně žádalo vaše přátelství. Spěchám, abych mu učinila zadost a abych vám dokázala, že přesto, jak plameně jsem snad hájila pana de Valmont, jsem nicméně ochotna nejen vyslechnout, ale i poslechnout rady svých přátel. Pokládám si za čest i nadále se těšit vašemu přátelství.

0: Markýza de Merteuil, Vicomtovi de Valmont. Právě mi, drahý Vicomte, došel váš dopis. Jestliže je datum na něm správné, měla jsem jej dostat o 24 hodin dříve. Ať už je to tak, či onak. Potřebovala bych na přečtení tolik času, že už by mi žádný nezbyl na odpověď. Raději vám tedy pouze potvrdím příjem a popovídáme si o něčem jiném. Ne, že bych vám měla co vyprávět o sobě. S podzimem nezbyl v Paříži snad jediný muž s lidskou tváří. A tak už jsem celý měsíc k umření hodná. A každý jiný než můj milý Belroš by již byl unaven důkazy mé stálosti. Protože se nemám čím zaměstnávat, bavím se s malou Volánžovou a o té si chci s vámi pohovořit. Nevím, jestli jsem vám sdělila, že mám již 3-4 dny tu čest být její důvěrnicí. Zajisté uhodnete, že jsem se zpočátku stavěla přísnou. Sotva jsem však spozorovala, že si myslí, že mě musí přesvědčit špatnými argumenty. Začala jsem se tvářit, že se mi zdají dobré. Ona je teď v hloubi duše přesvědčena, že vděčí za tento úspěch své výmluvnosti. Dovolila jsem jí, aby mu napsala a řekla: miluji vás. Aniž to tušila, zařídila jsem, že se ještě téhož dne sešla se svým dánceným mezi čtyřma očima. Ale představte si, ten chlapec je ještě takový hlupáček, že ji ani nepolíbil. Přitom píše moc hezké verše. Můj bože, jak jsou tihle oduševnělí lidé pitomí. Tenhle je takový hlupák, že mě tím až přivádí do rozpaků. Jeho přece jen nemohu vodit za ručičku. Právě teď byste mi zde byl velice užitečný. Jste s Dánceným natolik zpřátelen, že by vám důvěřoval, a jakmile by se vám již jednou svěřil, šlo by všechno jako na drátkách. Hleďte si tedy se svou pámbíčkářkou pospíšit, protože bych konec konců nerada viděla, aby Žerkůr vyvázl. Mluvila jsem o něm ostatně včera s naší Osůbkou a vymalovala jsem jí ho tak pěkně, že by ho nemohla více nenávidět, i kdyby již byla 10 let jeho ženou. Držela jsem jí především dlouhé kázání o manželské věrnosti. V tomto ohledu se mé přísnosti nic nevyrovná. Na jedné straně v ní tak utvrzuji svou dobrou pověstnostné ženy, která by přílišnou povolností mohla vzít za své. Na druhé straně v ní stupňuji nenávist, kterou hodlám obdařit jejího manžela. A navíc, konečně doufám, když jí namluvím, že lásce se smí odávat jenom ten krátký čas, který jí ještě za svobodna zbývá, rozhodne se rychleji, aby o nic nepřišla. Sbohem, Vicomte, jdu se teď věnovat své toaletě a přitom si přečtu váš dopis.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: to dnes, že se zas spojí s hlasem mým.
1: A ještě jedna filmová připomínka dnes večer. Alena jako historická komedie na motivy jedné z povídek karlštejnských vigilí Františka Kupky. Vzpomínáte si? Romantická zápletka. Zatímco ve filmu si titulní role zahráli Vladimír Řepa a Miluše Zoubková, tak v rozverné rozhlasové úpravě je postarším platnerským mistrem Tomášem Vladimír Brabec a jeho mladou a svůdnou ženou Alenou právě Daniela Kolářová.
2: Paní Aleno, snídaně je hotová. I pan Tomáš už je vzhůru, už se umývá. Hned se začne oblékat.
3: Jsem přece dávno oblečená. Den je jako korálek. A to si radši přivstanu, než si ho od rána kazit spěchem. Nenávidím spěch. Musím všechno vždycky pěkně pomalu vychutnat.
2: Že zrovna vstávání.
3: Všechno, co mám ráda. Napřed si pokaždé zopakuji, co se mi v noci zdálo. Já ti mám někdy sny?
2: Ani mi je nevypravuj. Když slyším po ránu cizí sny, je mi z nich zase na usnutí.
3: Pak se rozhlédnu, jak je venku a co se tam děje zajímavého.
2: Ráno?
3: To bys koukala. Pojď sem, něco ti ukážu.
2: Co to provádíš?
3: Otvírám okno. No, pojď blíž.
2: Okno do poctivé ložnice vdané paní?
3: Z ložnice, ne do ložnice, to je rozdíl. A jiné okno v tu stranu stejně nevede. Dávej pozor. Krátké jsou ty noci v máji. Škoda spát, když třešně zrají. Pojď do mý zahrádky. Ochutnej, že jsou sladký.
2: Nech už toho, za chvíli začnou u svatého Valentina zvonit na raní.
3: Psst, slyšíš něco?
2: Co tak asi? Nedělej hlouposti, zavři a pojď.
3: Neozývá se, to je divné. Jinak vždycky touhle dobou. Ještě jednou.

0: chutnej, že jsou sladký.
1: Teď! Věděla jsem, že se dočkám.
2: Co je to? No, no co to je?
0: Přece slyšíš, odpovídá mi.
2: Tam, z toho okna.
1: Kde pak z toho ne? Každý den zkouším uhodnout, z kterého, ale nejde to. Už od té doby, co se tohle jaro poprvé větralo.
2: Tamhle z toho, ne, vedle. No, počkej, tady se křesťané chystají na mši svatou a on místo toho napíšťalu jako nějaký pohan jeden. Styď se, paní Aleno.
1: Proč bych se já měla stydět?
2: Protože kdo ví, na co přitom myslí.
1: Viď, třeba na mne, představ si.
0: Chvíle mi to zní smutně, až srdce usedá. Pak, jako by ho z ničeho nic popadla úplně ti zuřivá touha. Znáš to, člověku se tají dech a všecko. A nakonec se vždycky něco zlomí a jen tak něžně to zpívá.
3: Snad ho ještě ke všemu neznáš.
1: No, myslela jsem, že třeba ty. Znáš přece všecky kuchařky a hospodyně široko daleko a všecky klevety.
2: No dovol.
1: Nebo že by ses nenápadně kolem poptala?
2: I...
1: Ne, myslela jsem, že nebudeš chtít. A mě by to tak zajímalo. Určitě není starý. Ošklivý také, nespíš krásný. No kdo krásně hraje, musí být krásný, řekni. Možná syn šlechtice, chudý, poprvé sám v Praze, čeká, co ho tam potká. Nebo mladý kněz, smutný mladý kněz. A nebo aspoň student, nesmělý a plochý.
4: Obyčejný povaleč.
1: Povaleč by se touhle dobou ještě povaloval, ale když ráno otevřu okno, vždycky už je vzhůru.
4: Spíš bych řekla ještě. Vrátil se teprve z hospody, smrdí česnekem a chlastem.
2: Počkej, já ještě najdu, nestydo, tu píšťalu ti přerazím.
1: Co děláš? Teď přestane. Víckrát ti nic neřeknu.
2: Jestli ho tak slyšel tvůj muž.
1: Tomáš přece nedoslýchá.
2: Zrovna, když neví, kde mu hlava stojí. Jo, kubis nemohla pár dní počkat, než odjede do těch...
1: Než odjede do Antwerp.
2: Však povídám, do Antwerp. To je u moře, abys věděl. Až někde za Plzní.
4: Pak tu budeš 3 měsíce sama. Pro mě, za mě si dělej, co chceš.
1: To kdybych věděla, co chci. Asi všecko. Ale co pak to člověk za jeden život stihne?
2: Slyšíš? Pospěš si, už zvoní na mši.
5: Tady od někud táhne. No, tady je vyložený průvan.
4: Dobře, dobře, však 7 nezboří.
5: Zas musí být někde otevřené okno. Kde je Alena? Že se v něm ukazuje?
4: Komu tak asi? Kuchá rybu.
5: Co?
4: Rybu k obědu v kuchyni.
5: Nemusíš křičet, nejsem hluchý. Co má co kuchat? Kuchařka si ty. A cože je najednou tak tichá?
4: Vím já. Třeba je smutná, že ji odjedeš, pane Tomáši.
5: Ještě ráno jsem ji slyšel zpívat.
4: Tobě se taky zavděčit.
5: Co?
4: To se jen dělala veselou. Nechce ti stěžovat loučení. Už tak máš tvář celou ustaranou. I břicho ti opadá. Ruce se ti třesou.
5: Co říkáš?
4: Že se ti třesou ruce.
5: Já slyším. To jen v tomhle domě nikdo neumí pořádně mluvit. Ruce? Nesmysl. Kdo jakživ slyšel, že by se platnerskému mistrovi třásly ruce? Tyhle ruce náhodou ještě dovedou udělat drátěnou košili jako žádné jiné v Praze. Jednu u mne koupil i král Jan.
4: Hezky dávno a dodnes nezaplatil.
2: A třesou se ti.
5: Když tak, že mám starost o Alenu. Odcestovat a nechat doma mladou ženu? No to je zrovna jaro nejzrádnější čas.
4: Ono je to jedno, v zimě jsou zase dlouhé noci.
5: Cože se dělo v noci?
4: Nic. Říkám jen, že v zimě jsou zase na cestách vlci.
5: Až odjedu, za všechno mi ručíš ty.
4: Proč ne? Stejně budu první, na kom si vyliješ zlost.
5: Svět je plný pokušení a za pokušením vždycky v zápětí přikluše třich. Tak budeš Alenu chránit už před tím pokušením. Na noc pokaždé zamkneš dům?
4: Jakoby to stejně nebylo na mě, to by byl rámus, kdybych se nestarala.
5: Klíč si necháš do rána pod polštářem, jak Alena vyjde z domu, půjdeš s ní každý krok.
4: Jak pak ne, k sousedkám na trh i do kostela.
5: Ovšemže i do kostela, každý den a to hned na raní. No co koukáš?
4: Říkáš, na raní?
5: Na raní. Ona, aby zpřímši usnula.
4: Paní, to bude chutinka bez tebe opuštěná a na raní. Všichni chodí až předpolednem, na hrubou. Aspoň by se trochu dostala mezi lidi.
5: Právě, že všichni. Každý hejsek mi má okukovat.
4: Ono jí neubude. Bral jsi si a to ti nevadilo, že je mladá a hezká.
6: Co pak za to může slunce, že se za ním otáčejí slunečnice?
7: Co?
6: Co pak za to může voda, že se jí chce napít žíznivý?
5: Jaká voda zase?
6: Je to snad vina lučního zvonku, že do něho vnikne čmelák.
5: Co? Nemyslíš, že tě neslyším? Já ti dám luční zvonek. Já ti dám čmelák a nestyš. Žádný čmelák nemá kam vnikat.
8: Musíš se na cestu pořádně nasnídat, Tomáši, vždyť je to naposledy. Přidej si ještě tu zapraženou polévku, je dobrá, věď? Kdy ti takovou zase někdo uvaří?
5: Tak už přestaň plakat, Aleno. Jak mi mám přitom chutnat?
8: Taky si ještě ukroj kousek slaniny. V tom světě určitě nenajdeš tak pěkně prorostlou jako doma.
5: Taky mi bylo zloučení všelijak, abys věděla. A vidíš, teď odjíždím úplně klidný.
4: Já bych klidná nebyla. Kolem lípy na dvoře se proháněli netopíři celou noc.
5: Povídám klidný a taky moudřejší. Ze dvou věcí má člověk udělat vždycky tu, kterou pak už nemůže neudělat. Pořád jsem nevěděl, jak všechno zařídit, až budu pryč. Ale pak jsem se rozhodl a ulevil se mi. Jak je jednou rozhodnuto? Je rozhodnuto na věky. A k čemu ještě pláč?
4: Neříkej na věky. Běhá mi z toho slova po zádech mráz. Na věky je na člověka moc.
8: Já ti příliš nerozumím, Tomáši.
5: Nemusíš.
8: Ale opravdu se tady bojím zůstat sama. Trošičku se bojí.
5: Nesmysl. Čeho?
4: Netopíři jsou zlé znamení, drží se pekla.
5: Ještě ty, babo, stráž.
8: No, čeho? Večer třeba uslyším venku kroky.
5: Dům bude na zámek, tak co?
8: To právě nevím, co. Nebo se v noci probudím, do ložnice mi svítí měsíc.
5: Pověz přes okno šátek.
8: Jenže mě to pokaždé spíš láká, abych otevřela.
5: No, nejhorším, když se ti těžko dýchá.
8: Takový neklid, víš?
5: Ložnici máš až u půdy, tak co se může stát?
8: Možná právě něco, co se už nemůže nestat, jak povídáš.
5: Tak zkrátka neotevřeš. A je to. Noc je na spaní a na žádné strachy.
9: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
10: S Danielou Kolářovou se dnes rozloučíme symbolicky ještě jednou,

0: mu skoro na celý den. Jan je ve výborné náladě. Jedl. Přišli jeho kámošové a zdá se skoro dobrý. A tak doufám, že se vše k lepšímu trvale obrátí. Zítra musí k očnímu lékaři a tak čekám na zprávy. Nezlobte se, že jsem vás vyděsila, ale on mi připadá jako babička černošická, která každou chvíli strašila, že umře a za pár chvil byla zase jako čečetka. Máme tu vlhká vedra, je hnusné počasí, jen u nás na zahrádce, kde vše kvete a je chládek, se dá vydržet. Držte palce, co nejdříve napíši. S pozdravy, vaše Zdenka.
1: Jo, někdy si říkám, chtěl bych se podívat domů. Letět někam do Evropy, tam si sednout na helikoptéru, vznést se a přistát na otočnici na Sázavě. Na té velké louce u řeky. Jmenuje se Otočnice, poněvadž se tam prej svatý Prokop otočil, když měl zapřeženýho čerta do pluhu, než vyoral tu brázdu. Na jejímž okraji jsem se narodil. No tak tam takhle k večeru v létě přistát. Dojet si na kole k pekaři královi pro čerstvý bledý housky, takový nikdo jinde nepeče. Dát si je s mlíkem a medem lesním, pak si povídat s bráchou, jít si za soumraku zaplavat v řece, pak se mírně s ním ošlehnout vínem nebo žitnou a za svítání se zase v té helikoptéře vznést a pryč. Ale i tahle helikoptéra do Sázavy, to je jenom taková představa. Víte, nostalgie, to není stesk po místě. Nýbrž po čase, po mládí.

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žij se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy. Noční linka.
5: Dobrý večer, milí posluchači. Ať už jste právě doma, v práci, na cestách, nebo třeba nemůžete usnout, vítám vás u Noční linky ze zlínského studia. Jarka Barboříková je u mikrofonu. A o čem si budeme povídat? O žárlivosti. Říká se, že kdo nežárlí, nemiluje. Jenže je to opravdu důkaz lásky. Možná nám někdy trocha žárlivosti zalichotí. Máme pocit, že tomu druhému na nás nějak záleží, že o nás nechce přijít. Jenže stačí překonat úplně tenionkou hranici a z nevinného, kdo ti psal nebo na koho se s tou smívala, může být podezírání, kontrolování telefonu, výčitky a postupná ztráta důvěry. No a právě o žárlivosti se budeme povídat až do jedné hodiny. Zažili jste vedle sebe žárlivého partnera nebo partnerku? Vadily jim vaše zprávy, e-maily, přátelé, kolegové, bývalé vztahy? Museli jste vysvětlovat, kde jste byli, s kým jste mluvili a proč jste přišli o pár minut později? A nebo jste žárlili vy sami? Měli jste k tomu skutečný důvod? Možná vás právě žárlivost upozornila, že ve vztahu opravdu není něco v pořádku. Nebo naopak způsobila, že jste přišli o člověka, kterého jste opravdu měli rádi. A klidně dnes přidejte i příběhy, kterým se po letech už dokážete zasmát. Třeba nějakou pořádnou žárlivou scénu kvůli něčemu, co se nakonec ukázalo jako úplné nedorozumění. Tak co myslíte? Patří malá špetka žárlivosti k lásce, nebo by ve vztahu vůbec neměla mít místo? Volejte 731 800 900, pište na rozhlas.cz/linka nebo na linka@rozhlas.cz. Dnešní téma: žárlivost, důkaz lásky nebo její nepřítel?
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer. 23 hodin 5 minut. Někdy stačí jeden pohled, jedna zpráva v telefonu nebo nevinná poznámka a v hlavě se rozjede celý příběh. Dnes si budeme ve vysílání Českého rozhlasu povídat o žárlivosti. Kdy nám ještě může lichotit a kdy už začíná vztahu ubližovat? Na to nám jako první odpoví v noční lince paní Iveta z Olomouce. Vítejte.
1: Děkuji. Paní Jaruško, tak krásnou dobrou noc, teda. To byla nádherná písnička od Petra Nováka. A co bych chtěla říct? Říká se, kdo nežárlí, nemiluje.
0: Uh-huh.
1: Uh-huh. A taky jsem žárila, kolikrát jako. Ale když fakt toho člověka milujete, tak na něho opravdu, když ho milujete opravdově, tak opravdu žárlíte jako. To je přirozená vlastnost. Jo? Kdo nežárlí, opravdu nemiluje. Co bych tomu ještě řekla? Prostě, já jsem taky žárlila, když jsem nějakého člověka milovala. Když se podíval třeba na pěknou ženu, jo? Říkám, kam hledíš, jo? Kam hledíš?
0: Dobře, takže vy říkáte, že žárlivost k lásce vlastně nějak přirozeně patří.
1: Patří, ale ano, ano.
0: Kde je podle vás ta hranice, kdy je žárlivost ještě projevem zájmu a kdy už začíná být nepříjemná?
1: Ano, tam už je nějaká hranice.
0: Kdybyste měla dokončit věku, ano. Žárlivost je v pořádku dokud?
1: Dokud ten člověk neřádí. Nedělá problémy, jako.
0: Neřádí, jo? Já jsem nerozuměla. Mm-hmm. Aha.
1: Mm-hmm. Může
0: takže
1: se
0: dokud
1: podívat,
0: z toho není italská domácnost.
1: No, pokud nehází nádobím a tak dále, může se podívat na krásnou ženu, že? Ten člověk, ten muž, který teda se mnou žije třeba, jo? Může se podívat na krásnou ženu, to chápu. Ale prostě já nevím, tam je nějaká hranice.
0: Tak myslíte, že ženy a muži žárlí jiným nebo stejným způsobem? Je někdo žárlivější?
1: Muži. Muži jsou žárlivější.
0: Aha, a no. Proč si to myslíte?
1: Dělají scény.
0: Není to podle toho, podle sebe soudím tebe, že by měli strach?
1: Podle sebe soudím tebe? Ne. Muži jsou žárlivější, jo. Když třeba se krásně obleču, jdeme třeba tančit, nebo tak, jo. Se vykočkuju, jak já říkám, jsou kočka, tak chlap prostě, ten by se zbláznil, ten by mě zabil, jako. Jo, chlapi žárli, jo, jak blázni. To jsou mafiáni.
0: Mafiáni. A vám to teda lichotí? Nevadí vám to?
1: Jo, určitým způsobem ano. Mě to lichotí, když jako fakt vypadám dobře a jdu, dám si krásný šaty, dám si punčochy krásný, lodičky a jdu tančit třeba s tím mužem. A teď on by se zbláznil a dělá bordel. Jo, jaký je mafián jako. Jo, ty chlapi, oni žárlijou hrozně. Víc jak ženy. Oni žárlijou.
0: Dobře.
1: Strašně.
0: Takže vy to berete, to žárlení, jako takové znamení, že mu na vás pořád záleží. A nedáváte mu teda někdy schválně nějaký malinký důvod k žárlivosti, abyste si ověřila, že to pořád funguje?
1: Já Ruško nedávám, jenom se třeba vykočkuju, jak říkám. Krásně se obleču, dám si krásný punčochy, šaty, lodičky a ten chlap by se zbláznil, jo? A chlap prostě dělá bordel. Já jsem jeho majetek jako, ty chlapi vás vnímají jako svůj majetek, to je něco hroznýho. Chlapi jsou na tom hůř, jak my ženy. Jo, já jsem jeho majetek, já chlapa nikdy neberu jako svůj majetek. A já, když jdu s ním, asi kočka...
0: Tak se vás hlídá.
1: No.
0: Dobře, Ivetko, tak uvidíme, když se dovolá nějaký muž, jak na vás naváže, nebo jak vám bude oponovat, necháme se překvapit. Děkuji za zavolání i za váš pohled na dnešní téma. Přeju vám, ať je u vás doma hlavně pohoda, vzájemné porozumění a spousta milých společných chvil i bez žárlení. Ať se vám daří, Ivetko.
1: Děkuji, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

Měli jsme dva hrníčky, čtyři talíře, vyzdobené sluníčky, přímo od malíře. Cukru na pět hromádek, čtyři knížky,

řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mi někdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?

0: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu. Máme 16 minut po 23. hodině. Říká se, že kdo nežárlí, nemiluje. I minulá posluchačka připomněla tady toto sousloví, ale možná je to jenom věta, kterou si předáváme z generace na generaci a je to úplně jinak. Potřebujete cítit, že na vás ten druhý trochu žádlí, nebo je to pro vás největším důkazem lásky právě důvěra? Tak paní Vlastina Skrnová je s námi. Halo, halo.
1: Halo, halo.
0: Tak Vlastinko, povídejte, už jsme v éteru.
1: Tady je Vlastina Skrnová.
0: My vás slyšíme, povídejte.
1: Jarunko, prosím vás pěkně. Mohla bych popřát jedné babičce, má 93 roku zítra. Já už celý víkend a dneska
0: celý den. Povídejte k tématu, k žárlivosti a na konci můžete popřát.
1: Můžu.
0: Ne? Můžete. Začněte.
1: Ještě moc hodná.
0: Tak povídejte.
1: Tak jo. Tak tady je Vlastina Skrnová. A prosím, zarejte mi paní babičce, kouzelné babičce, která má z nás ráda všechny a my jí.
0: Dobře, Vlastinko, můžete teda mluvit první k tomu tématu, bylo by to vhodné, aby to bylo spravedlivé vůči ostatním posluchačům. Žárlivost, to je dnešní téma.
1: Ano, já vím, Jaruško, a já potřebuju poslat té babičce ten pozdrav a pak budu hned navážu na
0: dobře,
1: téma.
0: Tak pojďme na to.
1: Ano. Milá babičko, paní Liduško Uchyťová z Jeseníku, moc vám přeju narozeninám, 93. narozeninám, hodně štěstí, lásky, zdravíčka, nabuďte nám věrná, máme vás všichni rádi.
0: Vlastinko, tak doufám, že poslouchá nebo že jí to někdo vyřídí a teď už konečně žárlivost. Co k tomu máte?
1: Ano, já jsem byla dvakrát vdaná a poprvé manžel, když jsme se na zábavu, tak to vždycky skončilo tím, že mě zmlátil, když jsme přišli ze zábavy. A neměl důvod ani jediný. No, vydržela jsem to 10 let, ale lékaři už to nevydrželi. Řekli mě, že jestli budu takhle dál, takže skončím v blázenci a díky v domovech. Tak jsem říkala konec, tak jsem to ukončila na půd těch, co jsem říkala.
0: Mm-hmm. No, Vlastinko, tak to je těžká zkušenost. 10 let, to je dlouhá doba, tak to jsem ráda, že jste našla sílu z takového vztahu odejít. Děkuju také, že o tom mluvíte, že jste se podělila s posluchači Českého rozhlasu o ten příběh. Tak my bychom vám popřáli, aby vás v životě provázelo především to bezpečí, klid a lidé, to už jste určitě po těch dalších letech našla. A vy sama, jak vás to poznamenalo? Jste žárlivá? Asi si neumím představit, pochopila jsem teda, když mluvíte k tomu tématu, že šlo většinou o žárlivost, když došlo teda k doma k nějakému incidentu, tak jak to poznamenalo vás? Jak se díváte s odstupem času na tu žárlivost?
1: No, mě to poznamenalo tak, že mě zůstalo 4 děti svoje, pátého jsem se ujala malinkýho do 18 let, takže jsem vychovala 5 dětí. Ale všechno bylo v pořádku. S dětma to všechno bylo v pořádku, byly hodné, dobře se učili, všechno bylo v pořádku.
0: Tak to je tak, dobře.
1: Ale ti muži neměla jsem štěstí, no, tak jsem to ukončila všechno. Hotovo.
0: Tak dokázala jste si zařídit dobrý, bezpečný, klidný domov s dětmi, tak to jsem ráda. Možná, když se za těmi roky zpětně ohlédnete, tak na sebe musíte být hrdá, pokud jste tady toto všechno dokázala překonat. Tak děkuju za tu otevřenost ještě jednou, přeju vám, ať se máte dobře, ať se vám to dneska hezky poslouchá, ať vám to neotevírá nějaké staré rány, a když, tak je zkuste vždycky pak zalepit nějakou hezkou písničkou. Jako třeba teď od Milana Drobného, písnička pro kočku i pro vás do Krnova. Ať se vám daří.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Aktuální čas 23 hodin 25 minut. Láska by měla dávat pocit bezpečí, jenže občas se do ní připlete strach, že o toho druhého přijdeme. Zažili jste žárlivost, která byla ještě milá, nebo už takovou, která vám začala brát svobodu? Na to se ptá dnešní noční linka Českého rozhlasu a odpovídat bude paní Vendola, která volá do Zlína z východních Čech. Vítám vás.
1: Já vás také. Měla jsem opravdu hrozného žárlivce. Napadal mě fyzicky. Dokonce mě i prohodil sklem, kde mám pořezanou celou ruku až k podpaží a neovládám levou ruku. Byl strašně žárlivý, ale opravdu hrozně, prožila jsem peklo. Tak jsem šťastně rozvedená a konečně v klidu.
0: Vendulko, když říkáte, že jste prožila peklo, tak je z toho cítit, že to těžké období opravdu už necháváte za sebou, mluvíte v minulém čase, tak to je krásné slyšet, že umíte žít v klidu, že se na to dokážete dívat s takovým odstupem. Ano. A dokážete být spokojená, ale řekněte mi, co pro vás bylo tím okamžikem, kdy jste si řekla a dost, tak to už dál žít nechce. Bylo to právě tady ten náročný incident s tím oknem, nebo to přišlo později?
1: Ne, bylo to, ono toho bylo víc. Napadal mě dost často fyzicky, všude mě kontroloval, kam jsem šla, prostě i na nákup, tak no, bylo to hrozný. A šla jsem na poštu a vrátila jsem se domů a on mě chytil a prostě, kde jsem byla a byly dveře celý prosklený a on mě prohodil těma dveřma a ještě, že jsem si dala takhle rukou přes obličej, no a odnesla to celá ruka. Je to u soudu, ale i to už hodně let, mi se už prostě jako nechce k tomu vrátit. Hmm.
0: Vendulko, a dokázala jste potom znovu začít lidem důvěřovat?
1: Ne. Jsem sama. Nechci prostě u žádného muže. Ale jsem šťastná.
0: Po takové zkušenosti...
1: Protože jsem v klidu. Jsem v klidu, dobře spím, prostě mám radost každého dne.
0: Tak po takové těžké zkušenosti se není čemu divit, že jste ráda i sama, protože pro vás je to důležitější být spokojená sama se sebou, než s někým, s kým vám dobře není. Tak to je to nejdůležitější, že jste našla ten svůj klid a pokoj.
1: Opravdu, už to je teda dlouho, ale jsem opravdu v klidu.
0: Pokud nás poslouchá někdo, kdo je teď v nějaké těžké situaci, která se možná podobá té vaší, tak se říká, no ono to možná opravdu jde, říct si třeba někomu o pomoc, udělat nějaký krok dopředu a nezůstávat v tom. Tak moc děkuju, že jste se podělila o tu osobní zkušenost, protože je to možná naději pro někoho, kdo je v podobné situaci.
1: Mějte se hezky.
0: Přeju, aby vás ten klid a pohoda provázely i nadále. Ozvěte se zase někdy, Vendulko, budeme tady. Snad to bude milejší téma. Ať se
1: ano,
0: vám
1: já vás poslouchám každý den.
0: To jsme rádi, poslouchejte dál. Teď třeba Petra Habku a Janu Kirchner.

0: Když máme někoho opravdu rádi, přirozeně se můžeme bát, že ho ztratíme. Kde ale podle vás končí obyčejná obava o vztah a začíná nedůvěra, která už dokáže společný život pořádně potrápit? Pan František ze Židlochovic je s námi. Vítejte v noční lince Českého rozhlasu.
1: Ano, dobrý večer, paní Jaruško, já vás zdravím v rozhlasi a všechny posluchači u rádia.
0: No. Děkujeme, co máte k tématu?
1: Paní Jaruško, já vám to řeknu tak, je za trest mít v baráku pěknou ženskou. Víte, to je, si myslím, že to do chlapů poznalo, jak máte pěknou ženskou, tak se vám každé za něho otáčí, jo? A to by se kolikrát člověk steky, pukl by člověk steky, když to tak vidí, jo? Ale já se, my jsme se kvůli tomu nikdy nehádali, jo? Ale já jsem to cítil na sebe, že říkám sakra, jo, vždycky toto, no, ale nehádali jsme se kvůli tomu nikdy. A když třeba manželka nejela do vás, byla v lázních, jo, tak jsme se domluvili, že já za něho přijedu někdy, tak jsem za něho jel a přijel jsem do Karlových Varů až pozdě večer a vidím tam někde v parku, tam se dva takový, jenom postaví se viděl, jak se tam líbali nebo co. Já říkám, hergur, jestli to je moja stará, tak ať si mě nepřeje, jo. Ale nebyla, já jsem tam přijel na tu, tam, kde byla, v tom domě léčebním, no a oni mě tam umístili na černo mě tam a dobře to dopadlo, já jsem tam byl aj dva dní nebo co, dobře to dopadlo ale na starý kojena vždycky mě mám nějaká trochu podezíra, jo, a když už mě střílal 80 rok, já říkám, to už mě nemusí moc vůbec podezírat, teď už člověk nemůže nic ani doma, na tož někde, někde venku, že by něco prováděl, jo, no, takže takhle to je to naše žárle, říkáme, je to za trest mít pěknou babu v baráku, za mladá, že jo, no, za mladá, ale všechno jsme to přežili, přešlo nás to, no, a teď se tomu jenom smějeme, jo, no, a člověk byl takhle, víte, jsme takový chlapi, jo, ale někteří to teda doma riftujou po zlým, ale u nás jsme se prostě nikdy jsme si nevyčítali něco takového, jo, no, takže,
0: Teda to bylo v pořádku s tou žádlivostí. Františko, ale zažil jste nějaký pár v rodině, nebo nějaký pár kamarádů, u kterých ta žárlivost opravdu zdravá nebyla?
1: No tak já jsem to tak nikdy nesledoval, že bych některý lidi pozoroval, nebo že byste nějak hádali to. Já si tak vím, že se třeba rozvedli, jo? Že jste rozvedli, ale vím, že třeba že byli oba takový do luftu, jo, a pak se rozvedli a takže to vím, jo, to tak bylo někde, no, ale u nás, ne, my už jsme spolu 64 roku a no, takže ne, člověk, já vám to řeknu tak, člověk už nemůže milovat ani doma na to, že se někde zanáše teď do letech, jo, takže a to si myslím, že to bývá takový důvod k žárlivosti, jo? Že podezírá žena nebo chlapu, že někde zanáší, jako jo.
0: Františku, a co podle vás nejvíc pomáhá tomu, aby si dva lidé i po letech věřili? Je podle vás třeba důležité nechat tomu druhému jeho přátele vlastní život, nebo jak to je?
1: Tak to k tomu dospěje samo od sebe, že přestanou žádli, anebo žádli ještě víc, jako jo, to samo od sebe, jako u nás třeba, mě už to ani nenapadne žádlit, no, a jestli mě máte jakákolikrát, já třeba jezdím po těch lidech všelijak, že, no, se ptá, kde jsem byl a co jsem tam dělal a tak a s kým tam byl, no, To se mě babička na to ptá, no.
0: Už to z vás leze. Kdybyste měl dát jednu radu párům, které se kvůli žárlivosti hádají, jaká by to byla?
1: No, víte co, musel by, každé z těch lidí by musel mít něco za sebou, jo, a uvědomit si, že každý má nějaké z nich vroubek, jo, a prostě a nežádlit, no, jo, musí přiznat, když teda by mě mohla manželka zažívat, no tak bych to mohl oplatit, bych na to měl, že? No, tak a měl by být, to by měl být v baráku klid, jo?
0: To jste řekl hezky. Každý si má připomenout, že nikdo není bez chyby a každý si sebou něco neseme životem. No a kdyby se něco takového letmého, drobného objevilo, tak je dobré se nad to třeba povznést a nesnažit se to vybarvovat hned v černých barvách. Někdy v tom opravdu není žádný zlý úmysl, nic se neděje a člověk si v hlavě jenom něco sám vybarvuje do pestrých barev. Františku, děkuju. Děkujeme, že jste zavolal. Poslouchejte dál příběhy ostatních, budeme rádi, když s námi zůstanete až do 1 hodiny.
1: Já tak si rád, že jste mě vyslechli, no, a řekl jsem tomu všechno, co jsem mohl, a ti lidi posluchači udělají o tom nějaký obrázek, jo.
0: Tak ať vám osobně ta vzájemná důvěra a pohoda doma vydrží ještě spoustu let. Mějte se hezky a klidnou noc.
1: Ano, děkuji, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jsou lidé, kteří nežárlí skoro vůbec a pak ti, kterým stačí jeden nevinný úsměv přes celou místnost. Do které skupiny patříte vy? A změnilo se to třeba s věkem nebo zkušenostmi? Odpovídat bude paní Ludmila z Brna. Voláte noční linku, my jsme za to moc rádi, tak vítejte ve vysílání Českého rozhlasu.
1: Děkuji vám, Jaruško. Já vám řeknu něco. Žárlivost je nemoc. Protože já jsem měla prvního manžela, ten byl o 7 roku starší než já. Můžu vám říct, že když už jsme spolu chodili a šli jsme na nějakou zábavu, on šel třeba na záchod a pro mě někdo přišel tančit, jako třeba spolužáci, protože mě bylo 16, když jsem ho poznal. A on přišel a normálně jsme se tak pohádali, že jsme museli jít domů, jak jsem si to dovolila jít. To bylo, on žárlil na moje rodiče. On žárlil na to, když my jsme chodili na fotbal, jako s rodinou, můj tatínek, můj bratr. A potkali jsme tam taky kluky z újezda, co byli moji spolužáci, nebo byli o 2 roky starší a byli na mě hned, ahoj, a to jdete na zbrojovku a to. No on byl úplně nepříčetný. Takže já si myslím, že žárlivost je nemoc. A můžu vám říct, že jsme byli na svatbě mýho bratra a tam, on se tam bavil se ženama s nějakýma holkama, ty vypadaly jak nějaký poletuchy a já jsem seděla za stolem. Vedle mě seděl jeden člověk, který tam byl s přítelkyní a my jsme se spolu bavili. A před náma byla mísa s obloženýma talířema a on nabral na vidličku šunku, dal něj do pusy. Ten, když to viděl přes stůl, tak přiběhl ke mně. Normálně mě chytl za ucho před těma lidma, bylo nás tam myslím 20, a normálně mě začal nadávat. Viděl to můj tatínek a viděl to můj bratr, který byl ženich, ne, tak ho vytáhli ven. To bylo soukromý den, bylo to v restauraci, napřed to bylo v restauraci, ale potom se byli soukromí u nevěsty. A tam ho teda domlouvali a řekli mu, že mě pořád jenom perzekuje, neměl vůbec důvod. Protože já jsem měla děti, který měl 2 roky měla holka a kluk měl 5. Tak kde já se mohla lítat? Nic, dět všechno normálně a tak takhle jsem to vydržela 11 roku a potom jsem se rozvedla. Protože opravdu toto je nemoc, to je nemoc.
0: Takže vy si myslíte, že se s tím už člověk narodí nebo se z něj žádlivě stane a podle vás tady onemocní až třeba kvůli tomu, co v životě a ve vztazích prožil?
1: On žil v rodině, kde otec byl hlavní kápo, byl to zedník, který jezdil po světě. Manželku neuznával, to jsem říkala včera v Borkovi, proč jsem se rozvedla. Manželku neuznával vůbec jako ženu. Takže já si myslím, že ty geny nějak to přeskočilo, nebo já nevím. Já jsem potom začala chodit do práce a šla jsem do školky, protože aby mě vzali dítě do školky. Tak jsem byla ve školce, tam jsem zase nepřišla do styku se žádnýma mužela. Takže on neměl žádlit na co. A nikde jsem nechodila, jako. A když jsme něco slavili, tak jedině ve školce 9 ženských, anebo když bylo nebo den učitelů, tak jsme to měli v restauraci a zase sami ženy. Já to nechápu. A do dneška, teda, jemu je 80, to je o 7, takže jemu 82, ne? Postup mám špatný. No a on je sám, měl 2 ženy, jako když jsme se rozešli, tak on je 2 ženský. Ze žádnou nebyl. Jedna mu zahýbala, když s ním byl na horách, tak se na něho vykašlala, protože viděl, co to je za morousa. A ta druhá, to byla z Brna z Řečkovic a ona potom mým vnoučatům říkala, byl ten děda na babičku taky tak, jak je na mě.
0: Aha.
1: A oni říkali, no to my nevíme, protože byli malí, měli 7 let. A on říká, on mě odděloval prášek na praní, on se dali polívku, když se mu nalila, tak je, buď to je vřelá nebo studená, to vykládala ta paní. Takže ho pak ho vyhodila, protože on bydlel u ní, on neměl kam jít, tak bydlel v garáži, od čeho ho obrala, on taky dal peníze nějak do toho bytu, ale ona se s ním nemazala. Ona ho vyhodila, on bydlel v garáži a potom ho ta dcera povídala, že on nikoho nemá, já si ho musím vzít k sobě. Měla ho tam 2 měsíce, měla ho plný zuby.
0: No, a tak to se ta paní, která přišla po vás k vašemu muži, asi lehce pak odcházelo, když spolu neměli děti, u vás ten vztah byl samozřejmě úplně jiný, že? Ale mně se vlastně dotkla si to, jak jste říkala, že ten váš manžel některé vzorce chování asi přinesl už z té původní rodiny, protože to je často věc, na kterou často myslím, jak vlastně jsme ovlivněni tím, co jsme zažili a okolí také. No a když jste se teda nakonec rozvedla, jaký byl potom váš život? Přišla úleva, pocit svobody?
1: Ne, tak přišla úleva, ale jenže jsem se zamotala, jak říkají Slováci, já jsem se zamotala s jedním sousedem, který byl stejně starý jak já, a on si mě teda s těma dvouma dětma vzal, jo? Ale tam jsem zase žárlila já.
0: Vážně.
1: Ale ne, ale opravdu. Já jsem ho tak milovala strašně a on 5 roků to bylo dobrý a potom začal pít a pořád někde londal a ne, takže jsem to zase vydržela těch 11 roků a říkala jsem a už to, a on začal dělat rozdíly mezi dětma, jo, a to mě strašně vadilo. To mě strašně vadilo, on uznával jenom to malo svoju a moje děcka mi býval káral a nic, děcka měli sami jedničky, jako nebyli to. Ale on nedělal. Potom se kluk se ode mě odstěhoval, když mu bylo 16 roku, šel bydlet do Brna k babičce, k mojí mamince a k tatínkovi. A holka, ta se v 18. Měla kluka od 16. a v 18. let se taky dali dohromady. On ale pocházela taky z takové rodiny, že mu zemřela maminka v 38 letech a on studoval Gimpl, potom šel na vysokou a tatínek ho nechtěl, protože ho nechtěla ta jeho druhá žena. Tak ten kluk bydlel u strýca a tak potom ten strýda umřel, tak tam bydleli s tou Myšou našou, ale potom oni měli soud kvůli tomu bytu, co měl ten druhý manžel té paní, co měla toho našeho zeťa. A on vyhrál, a on mu musel nechat ten 3-pokojový byt. Tak nakonec teda bydleli v tom 3-pokojovém bytě, ale teďka on je pan ředitel, dotáhl to velice daleko. Je pan ředitel, postavili si barák krásný. A žijou si dobře, ale že ty děcka jsou poučeny z našich chyb. Takže holce je 52, co jsem měla z prvního manželství, mají krásné manželství a žijou pro děcka, ale můžu

0: Noční linka.
1: Máme za sebou první hodinu dnešní noční linky a vaše příběhy ukazují, jak rozdílné podobě může žárlivost mít. Pro někoho je malým znamením, že tomu druhému na nás záleží. Pro jiného se stala zdrojem hádek, nedůvěry a bohužel i velmi těžkých životních zkušeností. Teď, krátce po půlnoci, pokračujeme ze zlínského studia a stále mě zajímá, jak to máte se žárlivostí. Žárlili jste někdy, i když jste vlastně neměli proč? Nebo jste naopak žili vedle člověka, který viděl důvod k podezírání téměř všude? Co vám pomohlo? Otevřený rozhovor, čas, větší důvěra? Nebo nakonec až odchod ze vztahu? A nemusí to být jenom vážné příběhy, možná máte za sebou žárlivou scénu, která se po letech teď jenom díky, které se radujete, usmíváte, bavíte se nad ní. I na to jsem zvědavá. Telefon do noční linky je 731 800 900. Od mikrofonu stále zdraví Jarka Barboříková a jsem tu s vámi i v další hodině.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: krásný noční čas v noční lince Českého rozhlasu. Je 7 minut po půlnoci, s námi je pan Vláďa. Haló,
1: haló.
0: Ano, jste
1: ano.
0: Tam, výborně. Zůstal jste na telefonní lince, takže můžete povídat k tématu. A tím tématem je žárlivost. Tak povídejte o tom, jestli jste někde třeba stropil žárlivou scénu, nebo jak to bylo u vás doma.
1: Je vás trošku špatně slyšet, ale slyším. Děkuji za šťastí, jsem se dovolal. Tak jmenuji se Vláďa, žiju v Kanadě, ale prožil jsem nejkrásnější, narodil jsem se tady, ale potom jsem prožil tu nejkrásnější čas v České republice, na Moravě. Takže zdravím všechny. Jo, a žárlivost. No, tak to je něco. Takže paní Pos, co mluvila předtím, tak to rozvedla teda opravdu na velké detaily, ale tak lidi to potřebují se vymluvit. Výborně. Tak to... Haló?
0: Ano. Povídejte, Vláďo. Ano.
1: Takže žárlivost. No tak, co se týče mě, tak jsem žárlivý byl. Ale rozumně, jo? Ne tak, jak to ta paní říkala, že proletěla oknem nebo co. No tak to jsou extrémy a to by nemělo být. To je opravdu něco hrozného. A žárlivost. No tak já jsem žárlil třeba, když člověk byl mladý, jo, a tak. Když jsem třeba viděl chlapa, jo, vypadal lepší než já, nebo tak jsem si myslel, kolik ten musí být úplně na tom šťastně ve všem, jo? S navazováním známostí a tak dále. Předchozí pán František ten to zhrnul, já si myslím, vynikajícně, tak je to pravda. Jo? Pěkná manželka, jo, v domě, no tak to je samozřejmě riziko. Já když jsem potkal moji ženu, slyšíme se?
0: Ano.
1: A potom jsme se vzali a ona se odstěhovala k nám tam v Severní Moravu ze Slovenska, ze Skalice, tak si říkali, kde ten Valach našel takovou ženskou, jo? Ona měla 20, já 24, no a tak jsme začali život a tak to šlo. Ale žárlivost se projevuje ve všem, jo? Potom bych se, byly takové pořekadla, jo, kdyby jsme si lidi nezáviděli, my chlapi, tak by jsme si měli všichni, by se na každého došlo a takové věci. No a teď pomožte mi nějak, ať můžu říct něco konkrétnějšího. No tak já jsem třeba žárlil na takové, jak jsem už řekl, přes chvíli, jo. Ale je to špatná věc.
0: No a jak se to teda u vás projevovalo konkrétně?
1: No tak už takový jenom třeba ve společnosti nebo při cestování někde v letadle, nebo to je jedno, nebo ve vlaku, když se tam našel někdo, kdo jako měl zájem třeba, už jenom pohledama, jo, na moji ženu.
0: No, se usmál, takže na vaši ženu. No a co jste dělal v tu chvíli?
1: No tak nic. Tak jsem to pozoroval jenom a samozřejmě očima to hovoril.
0: Zdvihl jste jako obočí a žena hned věděla, nebo komunikoval jste to s ní?
1: No
0: jistě.
1: Nebo... No? No ano, tak někdy to skončila hned a někdy to jako měla náladu, takže tak trval takový ty pohledy trvaly delší dobu, no a tak, ale nakonec to většinou vždycky dopadlo dobře. Jsme se vrátili třeba na návštěvu v ty leta na Slovensko, na Moravu, na Slovácko a tam jsme se potkávali jak ona, tak já, s bývalýma lidma a muži a ženama, jako zase já, jo. Aha. A takže jsme se bavili, jsme si vypili nějakou tu sklenku, vykládalo se, no a všechno šlo v pohodě.
0: Jo. No a když se na to teď díváte s odstupem, vidíte tehdejší situace jinak, že jste vlastně nikdy žádlit nemusel?
1: Musel, a i nemusel, ale já si myslím, že to všechno přejde, když si dva rozumíš. My jsme žili 50 roků, já už jsem 7 roků vdovec a teď nemám ženy. Mám ženy od mojich synů, kolem dokola mám pořád ženy. A pozoruju, teď žiju 3 měsíce, jsem na novém místě v domově pro staré lidi. Je to jako hotel, je to paráda, bere mi to celý ducho, no ale to mi nevadí skoro, celý ducho, ale můžu pozorovat lidi a tak, že to jde. Ale když to má vydržet a žárlivost, aby se nějak rušila mezi těma lidma, jako, takže musí být nějaký určitý zájem, společný zájem. A nejvíc si myslím, že je to hudba a tanec. A hlavně tanec. Protože já, když jsme se potkali, jsme byli mladí, já jsem uměl tančit samozřejmě, ale naučil, ona mě naučila tančit. A proč? Protože jsme mohli být spolu denodenně a tak. A teď ty tance. My jsme slavili později úspěchy, dokonce v Mexiku, kdy jsme tančili, protože jsme se opravdu stančili, jak se říká. A to potom, to vám řeknu,
0: že my tančili životem.
1: Takže mi to prostě, ta žárlivost, co bývala, tak vždycky, když ten úspěch byl, tak jsem lidi, chlapí, ženský, jo, pozorovali, tak to u mě konkrétně je to satisfakce veliká, jo.
0: Dobře. Tak Láďo, moc děkujeme, že jste se s námi podělil o svůj příběh. Přeju vám, ať je vám dobře, ať kolem sebe máte příjemné lidi v domově a hlavně klid a pohodu. Vypadá to, že tam máte parťáky, tak si s nima dejte kafíčko, něco si zahrajte, poslouchejte Český rozhlas sám nebo společně. Ať se vám daří.
1: Ještě můžu ještě něco?
0: Ano.
1: Můžu?
0: Ano, ano, no, určitě dokončete myšlenku.
1: Držte mi prosím palce, jak se říká, protože si myslím, že za ty 3 měsíce, co jsem tady, je tady jedna žena zrovna na mojím poschodí, co se vidíme v jídelně a takhle, takže nějaký ten zájem je, takže možná, že se stane nějaký takový kontakt. Aha. Jako v přátelství. A, no. A takže děkuju. A potom bych ještě prosím vás pozdravoval paní Aničku Kalužovou ze Strážnice u brány Veselské, blízko bydlí, takže moc zdravím. Takže děkuji vám moc krát.
0: My děkujeme, Láďo, tak přejeme, ať jsou ty sympatie postupem času vzájemné.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Máme 20 minut po půlnoci. Telefon položený displejem dolů, pozdní příchod domů, nový kolega v práci. Někdy opravdu stačí maličkost a fantazie začne pracovat. Dnes v noci mě zajímá v noční lince Českého rozhlasu, co dokázalo probudit žárlivost právě ve vás nebo ve vašem protějšku. Kdo si s námi bude povídat? Vítám další návštěvu.
1: Nebo dobré ráno spíše.
0: Prosím.
1: Tady je Lidka.
0: Ano, prosím, Liduško, stlumíme rádio, abychom se dobře slyšeli a potom už k tématu žárlivost. Co k němu máte?
1: No, tak třeba u mě se...
0: Prosíme, stlumit rádio.
1: Leží ženská nebo na mužské nebo tak. Já jsem jako...
0: Ludmilko, můžu vás přerušit? Slyšíte mě? Musíme vypnout to rádio nebo zeslabit. Ideálně úplně vypnout a potom už můžete pokračovat snad bez přerušení.
1: No, dobrý, no, můžu?
0: Ano.
1: Tak, a když jsem jako malá holka dospívala, tak jsem hrozně žádlila na bratře. Jsme byli jenom dva, no a já jako, to mi to okolky nikdy rodiče neměli takové obavy jako dcerku, že to rovilo větší nebezpečí v životě a jemu. No já jsem na něho nežalila, prostě se to projevovalo takým způsobem, že jsem utíkala z domu a vyčítala, že Bráškovi všechno projde. On vždycky jak provede, co provede, jo. Tak se nikdy nic ho netrestali. A potom tak se to já viděla. Jo. A já když jsem nesl, třeba příklad, jo, neřekla jsem našim, už jsem měla 19, jo. Neřekla jsem našim, kam jedu a odjela jsem vedle do vesnice a tak do Karlovina s kamarádama a tak jsme se za chvilku, to bylo od večeru, bylo byš u 9 hodin, tak jsme přijeli zpátky, no a naši mě čekali už na nádraží u vlaku a ten jeden chlapec šel se mnou hned tam naproti a stáli jsme vedle sebe u hospody a on měl něco vypito, ale já ne, já jsem nepila nikdy. No a tak furt, že půjde se mnou a já říkám, nechoď, nechoď, prosím tě, nebo naši mě zastřeli. No a nakonec jsme šli, teďka mě zavolala, tak pojď. No a tak jsme došli domů a jenom proto, že jsem jim neřekla, kam jdu, tak o mě měli pochopitelně strach, i když už jsem byla plnoletá, jo. A to si pamatuju, ona to do smrti nezapomenu, už jsem u Barbara na věčnosti, ale jak tatínek vzal porud a jak mě řezal, tak mě řezal. Mamka říká, pro Boha, nehyju, lidi z dětších má úplně nové knohoty. Jsem dbala o pomoc, ale kde pomohlo. Takže jsem mamka ti říkala, to pochopíš, až budeš mít sama děti, tak to pochopíš. No tak, tak to dopadlo. No, tak. Měl mě rád, to měl já, ale on jako za války jako žít, tak zkusil moc, takže to mi si ani nedovede představit a možná i proto, že měl o mě větší strach jako Brášku, že, tak tímto způsobem, my jsme jako se mě, my jsme si měli hrozně rádi to léto. Když jsem měla nějaké takové ty dětské problémy, tak jsem šla za maminku a naopak Bráška na mě ještě orodovala. Když jsem já jako dostala nářez, tak on se za mě ještě vždycky stavěl. A taky nebiju a my mu nehodí.
0: Dobře, ale Ludmilko, teda žárlivost potom v dospělosti, jak vás tady ty zkušenosti ovlivnily právě v této oblasti?
1: No, jako jak ovlivnili.
0: No, tak žárlivost a vy, kdybyste k tomu měla něco říci, jak to pak bylo?
1: No tak já si myslím, že člověk, který nežárlí, nemiluje za prvé. A za druhé, že ta žárlivost, jak se říká, na úrovni, jo, jak se říká, odbocať, pocať, no tak se to dá vydržet, no, ale jak už to jde, jak se říká, do hloubky a už to není k vydržení, jak říkala ta paní, že proletěla těma dveřma. No tak to už je lepší do sebe. Ten můj manžel, ten je začátku taky na mě žádlil, no, ale potom přišel na to, že asi je to zbytečné.
0: Že nemusí.
1: No vydrželi jsme spolu 43 let a kdyby nebylo covidu, ten mi ho vzal, tak jde spolu do dnes.
0: Tak Ludmilko, děkuju za to, že jste zavolala do dnešní noční linky. Bylo to příjemné povídání a teď je čas na příjemnou muziku. Bude od Javoru.
1: Dobře, já vám děkuju. Javory. Já vám přeju hodně zdraví a štěstí do dalších let. A takových pořadů je ještě hodně. Ježby.
0: Paní Dana píše na web, můj syn se kvůli žárlivosti rozvedl. Postavili si dům a nebydleli tam ani rok. Moje snacha byla tak hrozně žárlivá, že se doma jen hádali. Měli nový dům a bytovku. Tak on zůstal na bytovce a snacha se dvěma jejich synama v domě. No já jsem to velmi těžce snášela, pořád jsem si nezvykla. Přeji vám jen to nejlepší a lidi nežárlete. U nás to odnesli všichni. Přeju vám krásnou noc. Já poslouchám Linku už 20 let, i když se dřív jmenovala jinak.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: A teď avízovaná píseň Javory.

0: Občas partner trochu žárlí a nám to vlastně dělá dobře. Řekneme si, že mu na nás pořád záleží. Může být podle vás malá špetka žárlivosti příjemným kořením vztahu? Nebo je lepší obejít se bez ní úplně? Pan František z Kralup je s námi a bude se s námi povídat v noční lince. Vítejte, krásný noční čas přeji.
1: Dobrý večer, přeji vám i posluchačům. Poslouchám, jak ty moje předřečnice, jak mluvili, a mně to připadá, jako když je to někde ve středověku. Dneska už je přeci úplně jiná doba. Když vemete, že třeba jsou případy, a to určitě hromada lidí ví, že jsou manželé, ona má milence, on má milenku a žijou společně, užívají si života, jezdí společně na dovolenou. Dneska už je úplně jiná doba, dneska mají úplně jiný myšlení. Nedávno zrovna jsem četl nějaká herecká rodina, to samý, prostě jsou spolu leta, no ale mají normálně, on má přítelkyni, ona má přítele, no a je, nic se neděje, jde se dál prostě. Dneska úplně mají jiný myšlení lidi, než to bylo dříve, víte, nějaký žárlení, nebo to člověk žasne, co, jak to všecko šlo dopředu, ty vztahy mezi lidma a tohle, to my starými to nemůžeme chápat už vůbec dneska, co se děje. A ono to má i název, tohleto hromadný takový manželství by se dalo říct, jo. Takže to jsou dneska případy v nějakém žárlení, no jsou určitě případy, že žárlej na sebe, ale aby dělali si nějaký naschvály scény, nebo to už dneska ani nepřichází v úvahu. Poněvadž, když to člověk poslouchá, čte, jaký jsou vztahy dneska mezi lidma a normálně to funguje, takže to už je prostě jiná doba, ne, jako to bylo dříve, že třeba na zábavě, že se podívala na jinýho, nebo zatancovala si s jiným a byl doma vyrvál prostě a takovýhle, to už prostě dneska ani člověk nechápe. Dneska je prostě jiný myšlení úplně mezi těma lidma. Tak si myslím, že něco na tom je dobrýho, no ale my starý, my tohle to už těžko chápeme, víte nějak, co se děje, no.
0: No, ano, doba je jiná, některé věci se změnily, některé ne. Já myslím, že ta žárlivost dále se nemění, že vlastně je to nějaká taková přirozená lidská vlastnost, u někoho je silnější, výraznější, u někoho ne. Ale vy říkáte, že teda podle vás i ta žárlivost je úplně jiná, že vlastně jak se lidé jinak chovají, takže i ta žárlivost se vyvíjí. Rozumím tomu dobře.
1: Rozumíte, no, ale mnoho je to složitý prostě, tohleto je prostě, by to byl pořad pro psychologa nějakýho, který se v tom vyzná, jinak by to vysvětlil, víte, než člověk takhle to.
0: Ale my se, ano, na to nechceme podívat z toho odborného hlediska, ale z toho lidského, takže mluvíme o tom v příbězích.
1: My jsme byli vychovávaní, anebo žili jsme v jiný době úplně, víte, a dneska zase jiná doba. Všecko se mění a ty vztahy mezi lidma a všecko, prostě to už dneska my starší ani, no, těžko to chápeme už, no, ale musí se s tím člověk smířit, víte, to je vývoj prostě a tak to jde, no. Tady to bude lepší, než to bylo za nás třeba s tím žárlením a nějaký ty rozchody a takový ty, ale nejhorší je na to, víte, co já jsem, my jsme s manželkou byli skoro 60 let spolu. A řeknu vám jedno, já jsem se vždycky bál, když by ode mě odešla kvůli dětem, jako to hlavně jsem, měli jsme spolu 3 děti, máme teda, že jo. A takže jsem se vždycky bál toho, že odejde ode mě, nebo to kvůli těm dětem. No ale jinak, co by člověk nadělal, víte, prostě láska je láska, srdíčko si poručí, chce za jiným nebo za jinou, no a co s tím člověk nadělá, no. A nejhorší na tom je, vždycky to jsem se bál, aby to, ty děti, aby to neodnesly, no. Ale jinak prostě žárlit, ono taky záleží na tom, ta žena, když jsou manželé a ta žena, když vidí, že ten manžel má jako sklony k žárlivosti, tak trošičku taky tak nedávat příležitost. A některý zná případy, že sváně, že jí to dělá dobře, když ten muž žárlí, jo, a že tohle, ale prostě potom jsou všelijaký ty neschody doma kvůli tomu, víte. A jestliže manželka jdou na zábavu a ona si s někým zatancuje, anebo manžel s nějakou paní si zatancuje, nebo co, takže za to přece není nic špatného, no, ale záleží zase, jak se k tomu postaví oba, že jo. Jestli to toleruje, nebo si to vyříkat, říct, hele, mně se to nelíbí, jak se chováš, já to nemám rád, když jdeš tancovat s jiným, a nějak prostě, aby byla komunikace mezi těma lidma. Prostě, aby si to vyříkali, co se mi líbí a nelíbí, a tak nějak, prostě to je život, prostě to přináší zkušenosti životní a všecko.
0: Ano, to je určitě důležitá věc. Místo domněnek se toho druhého raději zeptat a říct mu, co nás trápí. Takový otevřený rozhovor dokáže žádlivost zastavit dřív, než začne ubližovat. Františku, děkujeme za vaše povídání, za váš náhled na toto téma, dnešní žádlivost. Zavolejte zase příště, až budete mít co říct k tématu. Všem, ano?
1: Ať žijou lidi dobře, ať se mají rádi hlavně a mějte se moc hezky. Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Žárlivost nemusí vždycky znamenat hádky a bouchání dveřmi. Někdy člověk nosí hlavně sám v sobě a mlčí. Poznali jste ten nepříjemný pocit, kdy rozum říká, nic se neděje, ale srdce tomu nějak nechce uvěřit? Volejte noční linku a pojďte si s námi povídat na téma žárlivost.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje a mluvíme o žárlivosti. Možná jste kvůli žárlivosti, kdy si udělali scénu, na kterou dnes vzpomínáte s úsměvem a říkáte si, co mě to tehdy napadlo. Jestli takovou historku máte, dnes je přesně ten večer, kdy se o ní můžete podělit. Volejte noční linku Českého rozhlasu, stejně jako to udělal. Krásnou noc přeji.
1: Já vás zdravím, Zdeněk u telefonu z Kolína.
0: Zdeněk z Kolína. Zdeňku, tak povídejte, co máte.
1: Takhle, jak to takhle poslouchám, tak se mi to zdá být úplně jiný. Jo, lidi po sobě hážou nábytkem a já nevím, co všechno prohazuju se dveřma, jak tam chudinka paní. Já to řekl k sobě takhle jinak. Já jsem měl nádhernou ženu, šikovnou, snad jediná v Evropě. Jo, chodila jak panenka, všichni si za ní bolížili. Já jsem nosil nos nahoru, jako mám nádhernou ženskou. Vůbec jsem asi nežádlil, nebo asi jo, ale někde jsem to zkrátka podělal a manželka se potom se mnou rozvedla, no, že já byl trošku nehrad takový rapa, no, ne, že bych jí mlátil, nebo
0: to máte ale dobrou sebereflexi, Zdeňku, že to tak dokážete říct, že jste byl takový raubíř.
1: No, raubíř, já jsem byl příš cholerik, jo.
0: Cholerik,
1: ale já jsem měl manželku, říkám, nejkrásnější v Evropě.
0: Ano, mě to zaujalo, tak to jsem si říkala, jaký šťastný konec to bude mít a nakonec jste řekl, že jste se rozvedli, takže to nejlepší konec nebyl.
1: No, protože jsem cholerik, no, nebo byl, jo, no, dneska to beru jinak, no.
0: No a nedalo se s tím něco dělat?
1: No,
0: možná
1: nedalo.
0: To je to, na co se teď díváte jinak, že možná by se nějaká ulička našla, nějaká cestička, ale tehdy člověk asi tu cestičku neviděl, no. Ale tak teda zpátky k té žárlivosti, takže vy jste říkal, že jste to nějak jako nebyl žárlivý, nebo že jste teda nezacházel do nějakých extrémů, o kterých jsme tady dneska slyšeli. A vaše žena na vás žárlila?
1: Ne, vůbec. Vůbec,
0: tak.
1: Já byla dobrá zlatá, než říkám nej, no.
0: Ano, to už jsme slyšeli. Ale ano, nejkrásnější žena v Evropě. Takže nějaké scény u vás kvůli žárlivosti nebyly?
1: Kvůli žárlivosti ne, no. Říkám, já byl cholerik.
0: No ale já, tak to bych u cholerika právě čekala, že bude řádit i třeba kvůli té nevěře. Vám se to nějak teda vyhlo. A někdo z vašich známých, máte zkušenost, že třeba kvůli tomu právě to manželství skončilo? Že se to nedalo vydržet? Že to opravdu jako přesáhlo hranice?
1: No, takhle. Alenka, ta byla panelákovej typ. A já půjde barák. Honil jsem peníze, lítal jsem se všem možným, co se dalo. No, takže jsem lítal autobusy a kamiony a všechno, abych vydělal peníze. Proč mi říkal barák. No, nepovedlo se to. A teď nevím, teď jsem se zase nějak.
0: To nevadí. Zdendo, no tak děkujeme za váš pohled na toto téma. Možná závěrem řekněte, co je podle vás rada pro ty, kteří teď trpí ve vztahu, kde hraje ta žárlivost hlavní roli. Co byste jim poradil vy, jako člověk, který už něco v životě zažil?
1: Žárlivost to je taková, a když se k tomu dostane ještě nějaký chlást a drogy, no tak to už je úplně katastrofa, že jo. Žijeme v takový blbý době. Já to tady
0: to
1: vidím.
0: Jsme teda zaprousili daleko až ke drogám, no vidíte to. Zdeňku, tak děkuju, že jste s námi teď chviličku vysílal noční linku. číslo uložte, zavolejte zase příště, až budete mít co říct k tématu. Jsme tady každou noc od 23. do 1. Ano?
1: Tak jo.
0: Opatrujte se a krásnou noc.

0: Důvěra se buduje dlouho, ale někdy ji dokáže nalomit jediná pochybnost. Podařilo se vám někde žárlivost překonat a znovu získat jistotu, že tomu druhému můžete věřit? Pan Olin z Kopřivnice s námi, těším se na vaše vyprávění.
1: Já vás zdravím ještě jednou. S tou žárlivostí to je pak opravdu složité. Ten pán, co říkal teď na konec o tom, že v dnešní době je to uvolněná morálka, to je sice pravda, že někde to vidíme. Hlavně je to důsledek nebo řekl vina různých filmů, hlavně tam ze západu trošičku, kde to je trošičku jiný pohled na to soužití. Ale já si myslím jednu věc. Ten, kdo tvrdí, že nežárlil, myslím si to. Podle ústavy můžu si myslet, co chci, jo? Tak že nikdo nebude stíhat, doufám. Podle ústavy, teda myslím si, že kdo tvrdí, že nikdy nežárlil, tak žárlí dodnes. To je moje věc. Můj názor na tady toto. Jsou případy obrácené, to znamená, že žárlí žena i na muže. Já ze své profesní praxe vím, že spousta mužů byla dokonce ženami týraná, že byli prostě, žili v takovém vaku, kolem neviděli nic, jenom prostě tu ženu, která jim pořád hrozila, chtěla po nich víc a víc a prostě podle mě bylo to jako těžké. Je mi líto těch žen, které tam na začátku říkali, jak byly tyrané. Já bohužel jsem se vlastně setkal s tímto taky, protože můj otec byl horník. Tvrdý chlap, pracoval těžce, měl vinohrad a ten vinohrad byl vlastně počátkem takového smutného vlastně průběhu jeho života. Ten, když šel do sklípku, přišel a nejhorší bylo, když potkal nějaké kamarády, které tam vzal s sebou, kdo ví, co mu nám vykládali a podobně, přišel domů a dělal pořádky. Byl jsem to opravdu svědkem v těsné blízkosti, kdy opravdu taky byl násilníkem svým způsobem, nebo maminku byl prostě. A to ze mě nechalo trošičku takovou smutnou stopu. Takže vím, co to bylo. A žárlení jako takové je opravdu smutná věc. Jak paní říkala, že to je nemoc, je to možné, že u někoho se to vytvoří patologie taková, že s ním sám opravdu nemůže nic udělat. Třeba se snaží nebo chce, ale nejde mu to prostě. Nejde mu to a hotovo. Je to, já pocházím z Moravského Slovácka, to jsem říkal několikrát, a tam, když jsme se bavili třeba s manželkou o takových vztazích mezi chlapcem a ženou nebo dívkou, tak ona mi řekla, protože ona pochází tady z Kopřivnice, jak jsem já teď, bydlím, spolu bydlíme teda, tak ona řekla, vy jste to tam měli jednodušší, vy máte tam takové krásné písničky, kde pořád objevujete tu lásku, a s kým si pod horu stál, to je jedna písnička pod Hovňanskou horu, tam se ptá syneček přímo, s kým si pod horu stál, a ona mu říká, že s nikým, protože ho má ráda. Prostě v těch písničkách se to tak krásně zaobalovalo a schovávalo se do toho spousta problémů, které ty lidi měli. A že ty problémy tam určitě byly, tak to je jasné. Ale vždycky je to v tom jedinci, který se s tím musí nějakým způsobem poprat. Na odlehčení.

0: za sebou nahoru. Takže ja teda mám už podstatne výsledky, věřím, že tu dlhovekosť budu mít po svých stařenkách a stařičcích, kteří se dožili celkem vysokého věku. Ale o to nejde tady. Tady je o to, aby prostě ten život, každý ten člověk si žil nějakým způsobem. Jsou třeba případy, vím o tom, že muž mlátil ženu na ulici a když se jí stali, snažili nějací kolem dosti zastat, tak ona jim ještě nadala a řekla, co se do toho montujete, my to máme s manželem rádi. Takže to zase nevíte, jestli někteří lidé to preferují tady tuto, neříkám tu žádlivost, ale prostě takový ten způsob života. Takže každý jsme nějaký jinačí a odsuzovat někoho, aniž by jsme věděli, proč to tak má vlastně on, tak odsuzovat někoho to opravdu nejde.
1: Dobře. Oline, děkuji moc, musíme se rozloučit, protože se budeme přepínat ze zlínského vysílání na to pražské. Jasný. Takže se opatrujte, věřím, že jsme řekli, ale všechno. Je to tak.
0: Já jsem to nechtěl nějak moc hrotit, ale prostě je to tak, jak to je.
1: Tak zase někdy naslyšenou. V tomto měsíci jsme se v noční lince, milí posluchači, slyšeli o něco častěji než obvykle a já jsem za to moc ráda samozřejmě. Teď mě ale čeká malé cestovatelské zastavení, vyrážím do Itálie, do Assisi, takže teď budou zase vysílat více kolegové. Tak já se loučím s vámi, ještě s Olinem z Kopřivnice, až se příště potkáme u mikrofonu, tak pro vás budu mít, doufám, nějaký italský zážitek. Děkuji za dnešní společnost, opatrujte se, mějte před sebou klidné dny a těším se na příště.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, dámy a pánové. Bojíte se rádi? Já vím, co je to za otázku takhle na začátek a navíc už jsem se vás jednou ptal, ale když to dnešní divadlo bude zase po čase takové správně strašidelné, že jako abyste se nebáli se bát. Asi jako když posloucháte třeba Jitku Molavcovou s Jiřím Suchým a v domě přitom straší duch.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchinou.
1: Spisovatel Charles Dickens se vedle své románové tvorby s nadšením věnoval i novinářské práci a psaní povídek. V jednom speciálním čísle londýnského literárního magazínu, který vyšel tuším v roce 1859, se objevil i soubor povídek Strašidelný dům, který Charles Dickens editoval, připravil. A tak přijměte pozvání, tedy jestli se nebojíte. Zámožný mladý muž společně se svou sestrou se stěhují do starého domu. Ale má to v sobě jedno ale. V tom domě totiž prý straší.
2: Byl to osamělý dům stojící v žalostně zanedbané čtvercové zahradě o rozloze přibližně 2 akrů. Dům strnulý, studený, akurátní a tak nevkusný. Vývěsní tabule, nakřivo zavěšená na zahradní zdi, hlásala, že dům je k pronájmu plně zařízen za velmi přijatelnou cenu. Na první pohled bylo vidět, že je to dům, kterému se lidé vyhýbají. A z toho vyplynul přirozený závěr, že má pověst domu strašidelného.

0: Vydal jsem se tedy do vesnice a zastihl tam majitele malého hostince. Objednal jsem si snídani a dal na přetřes ten dům. Straší tam? Otázal jsem se. Hostinský se na mě podíval, zavrtěl hlavou a odpověděl: s tím nechci nic mít. Takže tam straší. Inu, já bych tam nepřespal. Proč pak ne? Víte co, kdybych chtěl slyšet, jak všechny zvonky v domě drnčej a přitom na ně nikdo nezvoní, jak všechny dveře v domě bouchají a přitom s nima nikdo nebouchá, jak spousta nohou dusá po podlaze a přitom nikde ani noha. No, řekl hostinský, v takovým případě bych v tom domě přespal. Něco se tam zjevuje? Hostinský se na mě znovu podíval a pak se stejně zoufalým výrazem křikl ke stáji ve dvoře: Ajky! Na jeho zavolání se objevil výrostek s vysedlými rameny, kulatým obličejem, s červenými tvářemi a krátce střiženými nazrzlými vlasy. Tuhle pán by rád věděl, řekl hostinský, jestli je v tom starém baráku něco k vidění. Ženská s kapucí a s kohoutem, ožil Ajky. Ženská s kapucou a s kohoutem. Ty jsi ji viděl?
1: Já viděl kohouta.
0: A tu ženskou ne?
1: Ne, tak najisto jako toho kohouta, ale oni pořád držej spolu.
0: A viděl někdy někdo tu ženskou tak jistě jako toho kohouta?
1: Fůra lidu.
0: Kdo pak?
1: Fůra lidu.
0: Tak například.
1: Teď ho nevím.
0: Kdo je nebo kdo byla ženská s kapucou a s kohoutem, víš to?
1: No,
0: začal Ajky, jednou rukou nadzdvihl čepici a druhou se poškrábal na hlavě.
1: Ono se říká, že ji zamordovali a kohout přitom kokrhal.
0: Tento stručný a výstižný souhrn faktů byl vše, co jsem se mohl dovědět. Před hostinským jsem dal šetrně najevo, co o těchto věcech soudím. Přece mnoho věcí má špatnou pověst nezaslouženě a jistě ví, jak snadné je věci pošpinit. Kdybychom společně a vytrvale roznášeli po vesnici, že jeden podivínský opilec a pobuda ze sousedství prodal svou duši ďáblu, za krátký čas by ho z té obchodní spekulace podezírali všichni. Ale abych tuto část svého příběhu zkrátil. Onen strašidelný dům tak podnítil mou zvědavost, že už jsem byl téměř rozhodnut si ho pronajmout. Vnitřek byl, jak jsem ostatně předpokládal, obzvlášť ponurý. Kuchyň byla příliš veliká a všechna příslušenství příliš daleko od sebe. A byla tu i stará rozpadající se studna zarostlá zelení, skrytá jako vražedná past, u paty zadního schodiště pod dvěma řadami zvonků. Jeden z nich byl opatřen štítkem. Na černém podkladě stála už téměř nezřetelná bílá písmena Mladý pán B. Tohle je zvonek, byl jsem poučen, který zvoní sám od sebe. Kdo byl mladý pán B, zeptal jsem se. Ví se, co dělal, když kokrhal kohout?
1: Zvonil na ten zvonek, odpověděl Ajky.
0: U ostatních zvonků stála jména pokojů, k nimž vedly jejich dráty. Pokoj s obrazem, dvoupokoj, pokoj s hodinami a podobně. Byl jsem nadšen a ještě týžden si dům na 6 měsíců pronajal. V půli října jsem se tam nastěhoval se svou neprovdanou sestrou. Přivedli jsme si sebou hluchého stájníka, 2 služebné a jistou mladou osobu zvanou Děvče pro všechno. O té posledně jmenované nemluvím bezdůvodně. Její přijetí bylo osudnou chybou a mělo katastrofální důsledky. Když kuchařka spatřila kuchyň, propukla v pláč. Ta mladá osoba zvaná Děvče pro všechno, která nikdy na venkově nebyla, ta jediná byla nadšená. Až do soumraku jsme odhalovali spousty přirozených, na rozdíl od nadpřirozených, obtíží, v nich jsme se octli. Nikde žádný váleček na těsto. Nikde žádná dopékačka, což mě nepřekvapilo, protože nemám tušení, co to je. V tom domě zkrátka nebylo nic a pokud se něco našlo, bylo to poničené. Navzdory všem obtížím naše děvče pro všechno bylo veselé a chovalo se vzorně. Jenže 4 hodiny po setmění jsme se posunuli k věcem nadpřirozeným. Děvčeti pro všechno se začaly zjevovat oči a objevily se u ní záchvaty hysterie. Ponechám na soudné veřejnosti, aby odhadla, jak mi bylo, když se za těchto zlověstných okolností asi v 10:30 zuřivě rozdrnčel zvonek. Zda ten zvonek rozdrnčeli krysy, myši, netopíři, vítr, bůh ví, jaké nahodilé vibrace, anebo jednou to, po druhé ono, někdy záludná dohoda obou, to opravdu nevím. Tou dobou už děvče pro všechno rozvinulo své kataleptické schopnosti tak, že se z ní stal zářný případ oné pro nás velmi nepříhodné choroby. Rozšířila se mezi námi nákaza strachu a domněnek. A horší nákaza se pod čirým nebem věru nenajde. Ženy byly ve stálé pohotovosti připravené omdlít na sebe menší podnět. Johnny, pravila jednoho dne moje sestra, pokud nemáme být z tohohle domu vypuzeni, a to pro nic za nic, jak se zdá tobě i mně, musíme si pomoci sami a dům se vším a ve všem všudy vzít do svých rukou. Ale služebnictvo, namítl jsem, žádné nepotřebujeme, zvolala sestra troufale. Víme přece, že sem všichni chodí s obavami, že v domě straší. A tahle nákaza se šíří z jednoho na druhého. A víme taky, že když je něco vystraší, nakazí se tím spíš, pokračovala. Vyjma botl se, poznamenal jsem zamyšleně. Máš pravdu, Johnny, přitakala mi sestra. Vyjma botl se. A o čem to svědčí? Botls s nikým nemluví a nikoho neslyší. Vystrašil on někdy někoho nebo vystrašil někdo jej? Nikdy. Vzhledem k tomu, Johnny, pokračovala sestra, že tenhle dům je příliš veliký a možná příliš odříznutý od světa, abychom ho ty, já a Botls dokázali udržet v dobrém stavu, navrhuji, abychom se porozhlédli mezi přáteli, vybrali jistý počet těch spolehlivých a ochotných, vytvořili tu na 3 měsíce společenství, žili tu spokojeně a družně a uvidíme, jak to dopadne. Sestra mě tím nápadem tak okouzlila, že jsem jí na místě objal a s nadšením přijal její plán. Byl tehdy 3. listopadový týden a naše rozjařená skupina už byla pohromadě a nastoupená k rozkazům ve strašidelném domě. Ze všeho nejdřív jsme losovali, čí bude která ložnice. Já jsem pak podrobně probral všechny kolující pověsti o ženě s kapucou, o kohoutovi a o mladém panu B. A další, ještě mlhavější, které se kolem nás díky služebnictvu objevily během našeho pobytu. My jsme se pak se vší vážností vzájemně dožadovali ujištění, že tu nejsme od toho, abychom byli klamáni, nebo abychom sami klamali druhé. A že vědomi si své odpovědnosti budeme k sobě otevření a budeme neúprosně hledat pravdu. Na závěr jsme se usnesli, že na 3 krále v poslední večer posvátného období Vánoc veškeré osobní zážitky jednotlivci zaznamenané od společného příchodu do strašidelného domu budou zveřejněny ku prospěchu všech, že však do té doby si je ponecháme pro sebe. Co do počtu a letor jsme byli skupinou tohoto složení. Jako první zmíním nás dva, sebe a sestru, abych to měl za sebou. Dále tu byl náš bratranec John Herschel, který sebou vzal svoji ženu, rozkošnou osůbku. Brali se v loni na jaře a vylosovali si pokoj s hodinami. Alfred Sterling, můj velký oblíbenec, skončil v dvou pokoji. Alfred je mladík, který se tváří jako prostopášník, ale je to nesmysl. Na to je příliš ušlechtilý a rozumný a byl by to byl určitě už dávno někam dotáhl, nebýt nešťastného kroku jeho otce, který mu, aby byl finančně nezávislý, zanechal rentu 200 liber ročně. Kvůli tomuto zdroji stalo se Alfredovou jedinou životní náplní utrácet 600 liber. Pokoj s obrazem získala Belinda Batesová, nejlepší přítelkyně mé sestry, dívka, velice inteligentní, báječná a milá. Je nadanou básnířkou a současně má talent tvrdé obchodnice. Posledním hostem byl pan Ned Beaver, kapitán obchodní lodi, starý kamarád našich rodičů. Člověk se zkušenostmi ze všech zemí a moří světa. Jemu připadl pokoj s příborníkem. Nikdo z nás nebyl špatně naložený a nezaznamenali jsme po celé Vánoce mezi sebou žádná nedorozumění. Všichni svědomitě dodržovali uzavřenou dohodu. Nikdo nic neprozradil. Jen jedním jsme si byli jisti. Jestliže u někoho v pokoji straší, nedává to dotyčný na sobě znát.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Do toho starého opuštěného mlýna jsme si chodívali hrát už jako děti. A pokaždé nás v tichu rozbořených stěn přepadával strach. Jakoby jakési zvláštní, děsivé napětí umocňovalo smutek a ponurost tohoto místa. Až jednou bylo to už k večeru, kdy nás nedaleko odtud zastihla strašlivá bouře. Před deštěm a vichřicí jsme se schovali do bývalé stáje, nebo lépe do toho, co z ní ještě zbývalo. Blesky křižovaly oblohu a v jednu chvíli ozářily také zadní část našeho úkrytu. Strnuli jsme. Tam, opřený o kamenný kvádr, seděl člověk. A po čase, když jsme překonali rozpaky, nám začal vyprávět příběh, který se stal téměř před 300 let. Bylo to právě v takové bouři, kdy zaklepal na okované dveře mlýna mladý muž. Jeho tvář byla zarostlá plnobousem a jeho oči ty se smály, když žádal nerudného mlynáře o nocleh. Ten se nejdříve dlouho rozpakoval, ale když cizinec vytáhl z objemného váčku několik zlaťáků, snad až příliš ochotně ho zval dál. V kuchyni pak své ženě šeptal, že mladík má u sebe takové bohatství, které by pro ně znamenalo zbavit se už navždy té proklaté dřiny a dopřát si dosytosti všeho, po čem kdy toužili. Od slov nebylo daleko k činu a jen noc byla svědkem jejich krutosti a starý léta nepoužívaný náhon ukryl oběť jejich zločinu. Ráno vyšlo slunce jako každý den. A první sedlák, který přijel s nákladem obilí, musel dlouho bouchat a křičet, než se objevil prunátný obličej mlynáře. A ještě než se stačil nadechnout k nadávce, sedlák vykřikl: "Tak co jste tomu říkali?" "A čemu, jako?" opatrně se zeptal mlynář. "No přeci syn se vám po letech vrátil a nechtěl ani přespat u nás ve vesnici." Mlynář prý zešílel. Jeho žena se utopila nedaleko místa, kde ležel její syn. A vypravěč,

0: Autorem jedné z dalších povídek ve Strašidelném domě o duchovi z dvojitého pokoje byl už dnes asi pozapomenutý autor, novinář a vydavatel George Augustus Sala. Jak správně píše jedna recenze, ty jeho povídky jsou z dnešního pohledu už jenom takové jednoduché, taková oddechovka k pousmání. Ale proč si je právě takové občas nedopřát? Co říkáte? Třeba právě tu, která je nejenom z dvou pokoje, ale má taky vlastně i netradiční dvojitou poentu.
1: Tak já vám povím, co se stalo v noci asi před týdnem u mě v dvou pokoji. Poslouchejte můj příběh.

Shodli jsme se oba, totiž Tildička a já, že je v naprostém rozporu s povinností, kterou jsme dlužili svým nejbližším, abychom s tím ještě déle otáleli. Sypal jsem z rukávu stovky námitek proti škodlivému působení protahovaných zásnub. Jenže můj strýček Bonsor po nás chtěl, abychom vyčkali, až akcie firmy takové a makové, na jejímž obchodním zdaru jsem měl nemalý zájem, dosáhnou co nejvyšší hodnoty. Nakonec ale i strýček, i kapitán Stenfast s Chotí, totiž Tildičin papínek a Matinka, ustoupili. 27. prosince 1850 a něco má velevážený pan Alfred Sterling vstoupit do svazku manželského s Matildou, jedinou dcerou námořního kapitána Rocklee Stenfasta, obývajícího Snargatestoneskou vilu v Douvru. Osiřel jsem v útlém věku a poručníkem mé osoby se stal strýček Bonsor, který pobýval většinou v Douvru, kde vydělával obrovské peníze na státních zakázkách, spočívajících nejspíš v navrtávání otvorů do křídových útesů a jejich opětovném ucpávání. Patřil k lidem, o nichž se v kuloárech šušká, že si poradí s kdejakou sumičkou. Bylo ujednáno, že do Douvru přijedu na Štědrý večer a na Boží hod, že všichni společně povečeříme u kapitána Stenfasta. Následující den bude zasvěcen podepisování určitých převodů, závazků, smluvních ujednání a dalších dokumentů souvisejících s právem a penězi a 27. se bude konat svatba.

Kdysi dávno, jako chlapec, jsem se nakazil obávanou horečkou způsobovanou kentskými blaty. Jak dlouho tato choroba přežívala skryta v mých útrobách, to nedovedu posoudit. Ale pravda je, že než jsem dorazil do Douvru, zachvátila mě ve vlaku akutní třesavka. Projevovala se hrozivým, neodbytným a ustavičným chvěním a zmítáním a prudkými křečemi doprovázenými i horečkou. Na nástupišti v Douvru jsem se pak jenom potácel a nosič, jehož jsem se zachytil, abych nabyl rovnováhy, sebou pouhým vlivem přenesené energie zmítal a mlátil právě tak jako já. Ten má na ložíno, slyšel jsem ještě, jak zvolal, když jsem odjížděl drožkou. Myslel tím bez pochyby, že Fiakrista naložil všechna má zavazadla. Je mi zlé, Jakesy. Vykoktal jsem ze sebe, sotva jsem se vypotácel do haly strýčkova domu. Zas už mám tu hroznou třesavku. Zajisté, pane, odvětil komorník Jakes a na jeho tváři jako by se myhl už klebek. Jsou Vánoce, pane, takhle dnes dopadne fůra lidí. Jděte si raději lehnout, pane. Noc byla krátká a děsivá. Ráno mi strýček vzkázal, že má třesavka, je nesmysl a ať se koukám dostavit ke snídani. Sešel jsem dolů hotov proti takovým slovům protestovat. Byl jsem přivítán s pošklepky a doporučením, abych si dal silný čaj. U slavnostní večeře v kruhu Tildičiny rodiny jsem nejprve vychrstl dvě sběračky falešné želví polévky na nový damaškový ubrus. Načež jen tak, že jsem vidličkou neprobodl poručíka Lemba a nakonec jsem v urputné snaze rozkrájet krocana odpálil celého vánočního opeřence i s přilehlým věncem klobásek přímo na vestu strýčka Bonsora. V beznaději jsem oběma rukama sevřel ubrus. A už jsem viděl, co nastane. Proradný leštěný mahagon mi vyklouzl pod rukama. Zoufale jsem se zaklesl nártem za nejbližší nohu stolu a celý jídelní stůl se v tu chvíli s hřmotem převrátil. Druhého dne vyšlo mdlé prosincové slunce, aby spatřilo dovršení zkázy. Během dopoledne se ve Snergeinstonské vile střídali právníci. Nakonec mi donesli nějaké lejstro k podpisu a něco si přitom mezi sebou šuškali. Mohu snad za to, že ten ohavný brk začal skákat, poletovat a zarývat hrot do papíru a že když jsem uchopil kalamář, vybrindal jsem jeho černý obsah v různých rohatých a střepatých kaňkách po celém důležitém právním dokumentu? To přestává všechno, vykřikl můj tchán a chytil mě pod krkem. Táhni mi z domu, ty darebáku! Vytrhl jsem se mu ze sevření a prchl do salonu, kde, jak jsem věděl, prodlévala Tildička ve společnosti družiček a svatebních čepců. Tildičko, má zbožňovaná Matildo, zvolal jsem. Dál už mi nemusíte nic vysvětlovat, pane. Přerušila mě má milovaná neúprosně. Viděla jsem toho i slyšela až. Alfrede Sterlingu, to si spíš vezmu toho největšího ubožáka, než abych se provdala za zhýralce a pijana. Odejděte, pane. Od této chvíle se neznáme. S Bohem na věky, otroku nevázaného života. Načež vyklouzla z místnosti a já už jen slyšel, jak si může oči vyplakat ve vedlejším budoáru. Byl jsem jednou provždy vyobcován. Strýček Bonsor mě zavrhl a zbavil nároku na jakýkoliv dědický podíl. Nezbývalo mi tedy, než nastoupit do nejbližšího vlaku a třást se celou cestu naspátek do Londýna. A tak se stalo, že jsem se už za soumraku potuloval a natřásal v ulicích Soho. Tam jsem natrefil na pána, který ze 7/8 vypadal na vojáka a z 1 na osobu civilní. Jak se vede, kamaráde? Oslovil mě dotyčný strážce vlasti zvesela. Odvětil jsem, že jsem ten největší nešťastník pod sluncem. Načež mě válečník poplácal po zádech, nazval mě svým chrabrým spolubojovníkem. Uchopil mě pod paží a postrkával celého roztřeseného k malé zatuchlé krčmě,
kde na zárubně dveří visel plakát nápis hlásající, že pěchota, jezdectvo a dělostřelectvo ctihodné východoindické společnosti vyzývá inteligentní mladíky, aby se hlásili do služby u vrchního seržanta Chutneyho, na něhož se lze doptat ve výčepu. Je zbytečné dál líčit, jak probíhal můj rozhovor s tím starým válečníkem. Postačí, když řeknu, že neuběhla ani hodina a já se v skutku nechal naverbovat do služeb ctihodné východoindické společnosti. Když mě předvedli před smírčího soudce, abych složil přísahu, a před lékaře, aby vyšetřil, zda jsem po zdravotní stránce schopen výkonu služby, třesavka byla rázem ta tam. Sotva jsem však dorazil do tábora pro výcvik branců v Brentwoodu. Vrátili se mi nápory třesavky s dvojnásobnou silou. Doktoři v táboře mi třesavku zamák nevěřili a vrchní seržant o mě prohlásil, že jsem simulant a ulejvák. Nedovedu ani pochopit, jak mohli takové rozechvělé a nestabilní stvoření vyslat jako vojáka do Indie. Moje vojenská účast v Orientu měla jen krátké trvání a dopadla neslavně. Bylo mi povoleno pouze strážit bagáž. Jedné noci vzala náš týl útokem hrstka banditů. Mušketa se mi vytřásla z rukou a nohy mě přestaly poslouchat. Předvedli mě před vojenský soud jakožto zbabělce a konečně mě vyloučili ze služeb ctihodné východoindické společnosti. Ani nevím, jak jsem se vrátil do Anglie. Svého jmění jsem se domohl do poslední pence, ale musel jsem je vytřást buď v kostkách, vrchcábech nebo při kulečníku. Vybavuji si rovněž jednu návštěvu u klenotníka, abych si zakoupil klíček k hodinkám. Byla zima a já jsem měl na sobě zimní kabát s dlouhými volnými rukávy. Zachvátil mě strašlivý záchvat třesavky. A jak jsem se zachytil pultu, abych neupadl, převrhl jsem na sebe podnos s briliantovými prsteny. Některé spadly na podlahu, ale některé uvízly v rukávech. Z jakéhosi neovladatelného vnuknutí jsem se dal na útěk, ale byl jsem zadržen a celý rozklepaný odveden na policejní stanici. U soudu jsem byl shledán vinným a odsouzen k 7leté deportaci. Lebka se mi mohla rozkočit, mozek jen explodovat. A tu jsem se zčista jasná probudil. Ležel jsem v nepohodlné pozici ve vagonu první třídy směr Dover. Pan Jakes hned po mém příjezdu nedal jinak, než že si musím vzít v jídelně něco horkého na posilněnou. Připojil jsem se k rozjařené společnosti v patře. Tildička mě přijala s otevřenou náručí. Na boží hod jsme povečeřeli všichni společně. Já jsem naléval polévku a taky krásně rozdranžíroval krocana. Příštího dne dopoledne mistříčkův advokát vysekl poklonu za výjimečně úhledný rukopis. 27. prosince roku 1846. jsem pojal za choď svoji milovanou Tildičku a chystal se žít od té chvíle šťastně až do smrti, když tu jsem se zčista jasna probudil. Doopravdy jsem se probudil v posteli zde, ve strašidelném domě.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: No a po dvou ducharských povídkách z Anglie, teď ještě jedna na závěr, tentokrát z druhé strany kanálu La Manche z Francie. Kdo pak by čekal, že jejím autorem bude slavný romanopisec Guy de Maupassant? A přece je to jeho ruka, tedy tak se jmenuje ta povídka, to není Maupassantova ruka, to je jeho povídka Ruka, která dnešní divadlo pro vaše uši uzavře. Společně s kolegou Tomášem Rypanem za technickým pultem v režii vám přejeme dobré dny a strachu, strachu právě jen tak akorát.
2: Kolem vyšetřujícího soudce Bermutiera, který právě vykládal své mínění o tajemném případě ze Saint-Cloud, se vytvořil kroužek. Už měsíc vzrušoval tenhle nevysvětlitelný zločin Paříž. Nikdo se v něm nedokázal vyznat. Několik žen se zvedlo a přistoupilo blíž k soudci. Jedna z nich, bledší než ostatní, pronesla doticha. To je příšerné. Dotýká se to nadpřirozena. Nikdy se nic nedovíme. Soudce se k ní obrátil.
3: Ano, milostivá paní, pravděpodobně se nikdy nic nevypátrá. Ale slovo nadpřirozeno není na místě. Máme pouze co dělat se zločinem velmi obratně promyšleným, velmi obratně provedeným. Ale já jsem měl kdysi co dočinění s případem, kam, jak se zdá, skutečně proniklo cosi fantastického. Stejně jsme ten případ museli nechat. Chyběly nám prostředky k jeho objasnění.
2: Několik žen proneslo současně tak rychle, že jejich hlasy splynuly v jeden. Vyprávějte nám o tom. Soudce Bermutier se vážně usmál.
3: Nesmíte se ale domnívat, že bych jen na okamžik předpokládal, že je v tomhle dobrodružném příběhu něco nadpřirozeného. Věřím jen normálním věcem. Daleko výstižnější bude užít slovo nevysvětlitelný. Každopádně mě v té záležitosti, o níž vám budu vyprávět, vzrušovaly hlavně okolnosti, za kterých se odehrávala a které jí předcházely. Ostatně, tady jsou fakta. Byl jsem tehdy vyšetřujícím soudcem v Ajaxiu, malém bílém městečku na okraji překrásného zálivu, obklopeného ze všech stran vysokými horami. Hlavně jsem tam musel pronásledovat případy vendety. Vendeta je tam dramatická, jak jen možno. Divoká, hrdinská. Setkáme se tam s nejúžasnějšími příklady pomsty, o jakých se nám může jenom zdát. S nenávistí přežívající staletí, na chvilku sklidněnou, ale nikdy nevyhaslou, s vraždami měnícími se na masakry a téměř slavné činy. Po dva roky jsem neslyšel mluvit o ničem jiném než o ceně krve. O tom strašlivém korzickém předsudku, který nutí pomstit se za každou urážku osobě, která ji spáchala, a všem jejím potomkům a příbuzným. Viděl jsem zabíjet starce, děti, bratrance. Měl jsem plnou hlavu takových historek. A jednoho dne jsem se dověděl, že si jakýsi Angličan najal na několik let vilku v zadní části zálivu. Přivedl si sebou francouzského sluhu, kterého sebral po cestě v Marseille. Brzy se všichni zajímali o toho zvláštního člověka, který vycházel jen na lov a na ryby. Nemluvil s nikým, nikdy nepřišel do města a každé ráno se cvičil hodinu, dvě ve střelbě z pistole a z karabiny. Kolovali o něm různé zvěsti. Říkalo se, že je to vysoce postavená osobnost a že utekl z vlasti z politických důvodů. Pak se tvrdilo, že se ukrývá, protože spáchal strašlivý zločin. Vyprávěly se děsivé příhody. Jako vyšetřující soudce jsem chtěl o tom muži získat nějaké informace, ale nemohl jsem se o něm pranic dovědět. Nechal si říkat Sir John Rowell. Začal jsem pravidelně chodit na lov v blízkosti jeho usedlosti. Dlouho jsem čekal na příležitost. Konečně se naskytla v podobě kroptve, na kterou jsem vystřelil Angličanovi přímo před nosem. Můj pes mi ji přinesl. Šel jsem se séru Johnu Rowellovi omluvit za svoji neslušnost. Byl to veliký muž s rudými vlasy, rudými vousy, velmi vysoký, velmi rozložitý typ mírného, zdvořilého Herkula. Neměl v sobě nic z takzvané britské upjatosti. Srdečně mi poděkoval za ohleduplnost. Během měsíce jsme spolu mluvili tak 5x, 6x. Jednou večer, když jsem kráčel kolem jeho dveří, zahlédl jsem ho, jak ve své zahradě kouří dýmku a sedí při tom obkročmo na židli jako na koni. Pozval mě na skleničku piva. Nemusel mi říkat dvakrát. Přijal mě se vší úzkostlivou anglickou zdvořilostí. Vyprávěl, že hodně cestoval po Africe, Indii, Americe. Dodal se smíchem, já zažil mnoho dobrodružství, yes. Stočil jsem pak řeč na lov a on mi vyložil pár podrobností o lovu na hrocha, na tygra, slona a dokonce na gorilu. Všechna ta zvířata jsou velmi nebezpečná, řekl jsem. Usmál se. Nejhorší je člověk. A najednou se rozesmál srdečným smíchem mohutného, spokojeného Angličana. Já taky mnohokrát lovil člověka. Pak mluvil o zbraních a pozval mě dovnitř, aby mi ukázal své pušky. Jeho salon byl tmavý, potažený černým hedvábem se zlatými výšivkami. Veliké žluté květy na temné látce zářily jako oheň. To je japonská látka, řekl. Uprostřed největšího pilíře upoutala můj zrak zvláštní věc. Na čtvercové desce z rudého sametu se odrážel jakýsi černý předmět. Přiblížil jsem se k němu. Byla to ruka. Mužská ruka. Ne kostra, bílá a čistá, ale černá, vysušená, se žlutými nehty, obnaženými svaly a stopami staré krve, krve podobné špíně, s kostmi useknutými čistě jako ranou sekery uprostřed předloktí. Ke kruhu přikovanému na stěně, tak silnému, že by mohl udržet slona, byl přivařen mohutný kovový řetěz připevněný kolem zápěstí toho špinavého údu. Co je to? Zeptal jsem se. Angličan odpověděl klidně. To je moje největší nepřítel. Je z Ameriky. Ta ruka být useknut šavlí, z kůže stažen ostrým křemínkem a sušený na slunci 8 dní. To je pro mě moc dobré. Sáhl jsem si na ten lidský pozůstatek, který musel patřit snad nějakému obru. Prsty byly neúměrně dlouhé, upnuté obrovskými šlachami, které místy držely pruhy kůže. Jaký to byl hrůzný pohled na ruku staženou z kůže. Člověku pochopitelně napadaly myšlenky na nějakou divošskou pomstu. Ten muž musel být velmi silný, řekl jsem. Angličan pravil jemně. Ano, ale já byl silnější než on. Dal jsem mu tenhle řetěz, abych ho udržel. Myslel jsem, že žertuje. Ten řetěz už je teď zbytečný, řekl jsem. Ta ruka vám přece neunikne. Sir John Rowell opáčil vážně. Vždycky chtěla odejít. Tento řetěz je nezbytný. Rychle jsem pohlédl na jeho obličej a pomyslel jsem si, je to blázen nebo jen dělá špatné vtipy. Ale jeho tvář byla neproniknutelná, klidná a laskavá. Začal jsem mluvit o jiných věcech a obdivoval pušky. Všiml jsem si, že na nábytku leží 3 nabité revolvery, jako by ten člověk žil v neustálém strachu z přepadení. Ještě několikrát jsem k němu zašel. Pak už jsem ho nenavštívil. Okolí si na jeho přítomnost zvyklo. Byl už všem lhostejný. Uběhl rok. Jednoho rána koncem listopadu mě vzbudil sluha a oznámil mi, že Sir John Rowell byl v noci zavražděn. O půl hodinu později jsem vstupoval do Angličanova domu s vrchním komisařem a kapitánem četnictva. Vyděšený a zoufalý sluha plakal přede dveřmi. Nejdříve jsem toho člověka podezíral, ale byl nevinný. Viníka jsme nikdy nenašli. Když jsem vešel do salonu séra Johna, okamžitě jsem si všiml mrtvoly natažené na zádech uprostřed místnosti. Vestu měl roztrženou, jeden rukáv byl utržený, všechno ukazovalo, že se tu odehrál nelítostný zápas. Angličan zemřel uškrcením. Jeho černý, nafouklý obličej byl děsivý, vyjadřoval strašlivou hrůzu. V sevřených zubech něco držel. A krk, v něm žezelo 5 otvorů, které vypadaly, jako by je způsobily kovové špice, byl zalit krví. Přišel lékař, dlouho zkoumal stopy prstů na kůži a pak pronesl ta zvláštní slova. Vypadá to, že byl uškrcen kostrou. Mráz mi přeběhl po zádech a podíval jsem se na zeď, na místo, kde jsem kdysi viděl tu hroznou ruku staženou z kůže. Nebyla tam. Visel tam jen přervaný řetěz. Sklonil jsem se k mrtvému a našel v křečovitě sevřených ústech jeden z prstů té zmizelé ruky. Přeříznutý, nebo spíš přecvaknutý zuby u druhého článku. Pak jsme přistoupili k šetření. Nic jsme neobjevili. Žádné dveře, žádné okno, žádný kousek nábytku nenesly stopy násilí. Ani jeden z hlídacích psů se neprobudil. Tady je v několika slovech sluhova výpověď. Už měsíc vypadal jeho pán rozrušeně. Dostával mnoho dopisů, které hned pálil. Často vzal důtky a ve vzteku, který vypadal spíš jako šílenství, zuřivě bičoval tu suchou ruku přikovanou ke zdi a Bůh ví, jak zmizelou ve chvíli zločinu. Chodil spát velmi pozdě a pečlivě se zavíral. Zbraně měl vždycky na dosah ruky. Často v noci mluvil nahlas, jako by se s někým hádal. Té noci nedělal náhodou žádný hluk a teprve, když sluha přišel otevřít okna, našel séra Johna zavražděného. Nikoho nepodezíral. Řekl jsem u soudu i důstojníkům policie, co vím o mrtvém, a po celém ostrově bylo podniknuto rozsáhlé, pečlivé pátrání. Nic se neobjevilo. Jedné noci, asi 3 měsíce po zločinu, jsem měl příšerný sen. Zdálo se mi, že vidím ruku, tu hrůznou ruku, běhat jako škorpiona nebo jako pavouka po mých záclonách a stěnách. 3krát jsem se probudil, 3krát jsem znovu usnul a 3krát jsem viděl ten ohyzdný lidský pozůstatek běhat kolem pokoje a hýbat prsty jako klepety. Ráno mi ji přinesli. Našli ji na hřbitově, na hrobě séra Johna Rowella. Pochovali jsme ho tam, když jsme nemohli objevit jeho příbuzenstvo. Ukazovák

0: Tak dámy, tohle je můj příběh. Víc nevím.
1: Úžaslé dámy byly bledé, chvěly se. Jedna z nich zvolala: ale tady chybí rozuzlení nebo vysvětlení. Nebudeme spát, když nám neřeknete, co se podle vás přihodilo. Soudce Bermutier se stroze usmál.
0: Já, milé dámy, jistě uklidním vaše strašné sny. Prostě si myslím, že skutečný vlastník ruky nebyl mrtev a přišel si pro ně s tou, která mu zůstala. Ale nemohl jsem přijít na to, jak to provedl. Je to jistý druh vendety.
1: Jedna z žen zašeptala: ne, tak to nemůže být. A vyšetřující soudce, stále se usmívaje, zakončil rozmluvu.
0: Říkal jsem vám, že se vám mé vysvětlení nebude líbit.
2: Chci vyprávět vám příběh o jedné dívce s vlasem medovým.

Nepřiznaj, pane, zda je to mílka nebo krutej žert. Tak nastartujte ten svůj bourák, zmizte odtuď, ať vás vezme čert. Předevčírem moje dcera zabila se, tak se radši ztrať. 5 mil odtud u jezera, kde cestu kříží železniční trať.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme, jak se pěstují klívie. Vypravíme se mezi krásné ženy, myslivkyně a zaměříme se na pálení ovocných destilátů a na jejich kvalitu.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. 6. rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.